0: miliardami korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat taky s ministry obrany a vnitra. V jednáních bude podle něj pokračovat i Alena Schillerová.
1: Paní ministrině vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry. Zatím šéf rozpočtu pan Thiel bude vyjednávat na svoji úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
0: Podle Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognózy za srpen. Polský ústavní soud rozhodl, že podoba úřední registrace stejnopohlavních párů je protiústavní. Oznámil to předseda instituce Bogdan Švěnčkovsky. O tom, že polské matriky musí registrovat stejnopohlavní sňatky uzavřené v jiných zemích Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie a později také polský nejvyšší správní soud. Ministr pro digitální záležitosti potom nařídil změnit šablony dokumentů pro vydávání kopií oddacích listů. Nadpisy údaje ženy a údaje muže nahradili volitelné nadpisy údaje muže nebo ženy. Část poslanců z opoziční konzervativní strany Právo a spravedlnost to označila za podkopávání identity manželství a změnu napadla u ústavního soudu, který je PiSu blízký. Ústavní soud teď jejich výtku uznal. Vedení Vykantic na Šumpersku stále nezná nový termín odstranění kadmiových kalů z obce. Původně je měli odborníci odvést loni. Likvidace chemikálií je naplánovaná v Ústeckém kraji. Tamní úředníci teď rozhodli, že celou záležitost je potřeba komplexně vyhodnotit z hlediska dopadu na životní prostředí. Kdy bude takzvaná velká EIA hotová, nelze podle mluvčího hejtmanství Jana Nového odhadnout.
2: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
0: Sport. Extraligové hokejové týmy začínají s tréninky na ledě. Pod dohledem nového hlavního trenéra Jory Katreje se začaly připravovat Vítkovice. Bývalý francouzský reprezentant hrál ve Vítkovicích jako útočník už v letech 2008 až 2010 a naposledy koučoval Servette Geneva a francouzský národní tým.
3: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost. To be head coach for next season
0: is a big honor and big responsibility. Vítkovice v přípravě změří síly s Olomoucí, Spartou, Vsetínem a Třincem. Extraligovou sezónu zahájí 16. září zápasem s Kladnem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 za sjezdem na 100 a omezení na D55 u Olomouce. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za odbočkou na 100 vyšetřují nehodu. Na kilometru 107 havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením, kolem se ale projíždí prakticky bez zdržení. Na dálnici D55 opatrně na výjezdu z Olomouce na Přerov. V okolí křížení s dálnicí D35 silničáři chystají nové omezení, stavějí tam dopravní značky. V každém směru je to teď průjezdné jedním pruhem. A na D1 z Přerova do Ostravy počítejte s omezením za odbočkou na Klimkovice. Na kilometru 343 je kvůli poškozeným svodidlům uzavřený levý pruh. Mají to dnes opravovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teploty klesají na 15 až 11 stupňů, v údolích až na 9. Přes den pak čekáme slunečno a místy i tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách nejčastěji kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Cardo.
6: Hodiny ukazují 5,5 minuty po druhé, posloucháte noční radiožurnál a teď budeme soutěžit o audioknihu na radiokartě Tropické noci od Jakuba Franka. Jedná se o psychologický thriller zasazený do Moravské Vsi, kdy tamní samotář jednoho dne objeví na zahradě spoutanou dívku. A co se bude dít dál, to zjistíte, pokud s námi budete soutěžit o audioknihu ve vynikajícím podání herce Jiřího Orálka. Stačí zavolat právě teď na 221 552 150. 555 nebo 255 na konci. A to platí pro ty z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední dva měsíce. Tak máte-li zájem o příjemný poslech třeba k vodě nebo i někam na další cesty, soutěžte s námi.
4: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: To byly Foster the People v nočním radiožurnálu a teď soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má tropické noci. Poslechněte si psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Krátce na prázdnosti skl dlaně. Necítil v nich nic divného. Přesto věděl, že už nejsou stejné jako dřív. Vzali život.
1: Audioknihu z pera Jakuba Franka ve skvělém podání Jiřího Vyorálka. Tropické noci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A kdo z vás si dopřeje poslech kvalitní audioknihy, tak to zjistíme právě teď. Haló, slyšíme se?
3: Ano, dobrý den, to je Peťo, zostupavý zo Slovenska.
0: Zdravím vás, Petere. Než se pustíme do soutěžení, prolétnu pravidla. Mám pro vás soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
3: Ano.
0: Tak jdeme na to. Jakub Fránek je vám znám zejména jako spisovatel. Napsal jednak antiutopickou novelu s prvky sci-fi s názvem Běž a také psychologický thriller Tropické noci, o který dnes v podobě audioknihy hrajeme. Nicméně jeho hlavním povoláním, tedy Jakuba Fránka, je jiný obor, který vystudoval na Masarykově univerzitě a dnes se ptáme, o jaký obor se jedná. Napovím, že tento obor vystudovali i zpěváci Jiří Macháček z kapely MIG 21 a také písničkář Ivo Jahelka, který se mimochodem té profesi stále věnuje. Za A to může být lékařství, za B právo, za C filozofie.
3: Tak je to B právo.
0: B právo, říkáte to přesvědčivě, nebudu vás napínat, je to samozřejmě správná odpověď. Takže gratuluju.
3: Děkujem.
0: Není vůbec zač, jenom tedy poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít tedy příležitost zase zítra v tradičním čase po druhé hodině a kde jinde než v nočním radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Tina Turner zazněla v nočním radiožurnálu a zamíříme na silnice, ovšem nečeká nás mimořádná zelená vlna, ale další reportáž. V obcích kolem dálnice D1 mezi Prahou a Brnem rostou tisíce mladých stromků z takzvané náhradní výsadby. Ředitelství silnic a dálnic je vysadilo při modernizaci dálnice, která skončila před 5 lety. Ve Stránecké Zhoři na Žďársku si místo pokácených stromů řekli o třešně a vysadili z nich alej.
1: Právě ta alej byla i podnět od místních občanů, právě, že tady ty stromy chybí, takže si myslím, že tím jsme to dohnali.
2: Popisuje nezávislý starosta Stránecké Zhoře Josef Kadela.
1: Máme tady alej pouze ze třešní, to bylo taky na přání místních a je tam směsice druhů, si přesně nepamatuju, který, ale měli by prostě kvést v průběhu celého léta a vlastně i plodit, takže by tam mělo být co utrhnout po celou sezonu letní.
2: Ivan Hleba má tady nádrž s vodou a...
3: Zalíváme stromečky, aby neposochly.
2: To je na dešťovku?
3: To máme ze studni. Už dlouho nepršilo, tak co máme na dešťovku, tak je prázdno. Tak, jedeme dál. Až to poroste, tak... Budeme mít z toho radost. Vlasil zase vedra.
2: Podmínky kácení, ale i náhradní výsadby vždy povoloval krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
4: Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá. Aktuálně soutěžíme poslední náhradní výsadbu v lokalitě obce Skorkov na Vysočině.
2: Skorkov má už teď z náhradní výsadby 700 hlavně borovic a 300 keřů. Navíc rostou na kopci zeminy odtěžené při modernizaci dálnice D1. Daniel Zach, Radiožurnál.

0: poslední červencový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Tak si hovorím, že keď už ten film zobrali do Benátok, tak nemôže byť taký zlý, a ten film skončil a jednoducho som sa usmieval, a nie z toho úspechu, aký zožal, ale z toho, že ten film nehovorí len o tej tragédii, ale hovorí aj o láske a o nádeji.
1: Upřímne pobavili?
3: Môžete sa nám podepsat, ja som říkal, no jasne, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
4: Moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Teď si představte, že asi ve 40 metrech docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporka.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravila Monika Chmilová.
7: Írán v noci na dnešek vypálil na základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat. Informovalo o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají i nadále ve vysokém stupni pohotovosti. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily. Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Nebezpečné jsou taky vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout a zregenerovat se. A hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hladiny hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm méně, než je průměr. Brzké zlepšení stavu vodohospodáři neočekávají.
0: Sport.
7: Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. V Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili. V pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil pátý. České juniorky Kateřina Váňová s Danielou Veselou obsadili 6. místo. Šampionát uzavřou smíšené štafety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D8 za Roudnicí a také na D5 za odbočkou na Stot. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy překážejí následky nehody za Roudnicí. Na 25. kilometru se střetlo osobní auto s divokými prasaty a průjezd může být omezený, na místo jede policie. Na nehodu pozor i na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně. Za odbočkou na Stot na kilometru 107 havarovalo osobní auto. Místem s opatrností projedete, kolona se tam netvoří. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 107,5 pojedete kolem porouchaného osobního auta, které tam blokuje odstavný pruh. A na D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace za Chlumcem nad Cidlinou. Na 65. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
8: Co dělat se závislostí na sociálních sítích? V Itálii se rozhodli spustit Centrum pro digitální prevenci. Vznikne ve Florencii a jak přesně má fungovat a jakou pomoc nabízet, tak to zjistíte, když se podíváte na irozhlas.cz do rubriky Životní styl, kde se tomuto tématu podrobně věnujeme. A teď už dál zazní britští Bad Styl.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: turned to dust, all that I adore. Za chvíli budeme v nočním radiožurnálu mluvit s vědci, kteří vyrábějí kopie vzácných mincí a také medailí. Podle nich se hodí dělat i takové, které se od originálu výrazně liší. Dozvíme se proč, jak už jsem říkal, za malou chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Vzácné mince a medaile vystavené v muzeích jsou někdy ve skutečnosti kopie. Poznat se dají na dotek. Vědci stále vylepšují postupy, aby byla kopie navenek co nejvěrnější. Zamíříme teď za nimi do přenosné laboratoře Pražské vysoké školy chemicko-technologické.
1: Je to medaile, pamětní medaile Národního divadla. Originál máme v kanceláři.
2: Je to k nerozeznání na pohled, ale v ruce je měkké, gumovité.
1: V podstatě vyrobíte lukoprenovou kopii.
2: Šárka Msalamová z Vysoké školy chemicko-technologické mi ukazuje kopii medaile. Vyrobená je ze silikonové hmoty, potažené vrstvičkou lesklého kovu.
1: To třeba používají, když muzea dělají nějaké výstavy, které jsou interaktivní. Chtějí ukázat nějaké třeba cennější věci, aby si na to lidi mohli šáhnout. Na originál sahat nesmíte, že jo? Ten by byl určitě ve vitríně hlídán a tak dále. Když budete mít kopii, tak tam může projít lidem rukama.
2: Můžu si sáhnout na ten tvar, i když to nebude zrovna ten materiál, jaký to měl.
1: To se tady potom dá vyplnit třeba nějakou pryskyřicí. Můžu si ji opravdu prohlídnout zblízka, vzít si do ruky, osahat si, když to originál nikdo do ruky nepůjčí.
2: Základem takové kopie je odlitek původní mince nebo medaile. Nemusí být jenom ze silikonu, ale třeba i ze sádry nebo jiné tvrdé hmoty. Kovovou vrstvičku odborníci nanesou elektrochemicky.
1: Pak se to natře grafitovým práškem, ponoříte do roztoku.
2: Kádinka s sítě modrou kapalinou.
1: To je roztok modré skalice neboli síranu měďnatého pentahydrátu.
2: A v ní je ponořená měděná destička.
1: Ano,
2: to je
1: jako anoda.
2: A druhý pol je ta grafitová vrstva na umělohmotném vzorku.
1: Ano, no, při správném nastavení proudové hustoty a spojení obvodu dojde k vyloučení mědi na tu kopii.
2: Postup se přesně jmenuje galvanoplastika. Čest italského badatele Luigiho Galvániho. Jeho pokračovatelé ulehčili život zlatníkům. Usmívá se Šárka Msalamová.
1: Místo, abyste si vyráběl zlaté věci, tak jste si je dokázal pokovit.
2: Nemusí to být úplně celé zlaté, ale stačí, když je to pozlacené.
1: Pozlacené. Předtím se používala taková metoda srtutí, která zlatníka otrávila, když to tento objev vedl k tomu, že zlatník žije delší dobu.
2: I když je to skoro 200 let stará metoda, pořád je na ní co zkoumat a vylepšovat. Třeba jak nanést kovovou vrstvu co nejvíc rovnoměrně a s co nejlepším povrchem.
1: Obrovská otázka jsou takzvané leskutvorné přísady. Vy chcete úplně perfektní povrch, hladký a lesklý hlavně. Okay. Když se podíváte tady na ty neumělý, tak tady to jsou zbytky grafitu.
2: To je, a je takové zašedlé, matné, to je věc. Jako ohmataná mince, bych řekl.
1: V tomhle případě to splňuje účel. Třeba nějaké leskutvorné přísady tady máme, ale každá firma se to tají docela. Pod komerčním názvem nevíme, co to je.
2: Kromě výstav se kopie uměleckých předmětů používají také při výzkumu. Třeba když se nějakého díla dochoval jen malý kousek a jeho potřeba doplnit, ukazuje Mária Kolářová z Vysoké školy chemicko-technologické.
3: Archeologický nález dlaždic reliefních keramických z rotundy v Dolních Chabrech.
2: Sice má barvu červeno-hnědou, ale je to z plastu. Je šrafované na okrajích
3: vlastně
2: a uprostřed takový ornament.
3: Rostlinný motiv. Díky tomu skenování jsme si ho mohli domodelovat.
2: Z tohle toho kousku, který je asi třetina té původní dlaždice.
3: Tak jsme si vlastně domodelovali přenášením té kopie v programu.
2: Některé chybějící tvary je potřeba vyrobit úplně znovu. A v poslední době v tom pomáhá 3D tisk. Většinou není nutné, aby dodělávaná část přesně odpovídala originálu.
3: Pro archeology nebo kunsthistoriky z toho malého původního fragmentu si třeba nedokážeme úplně představit tu robustnost těch dlaždic a tím, že si ji dotiskneme v té reálné podobě, můžeme i dál se tímhle zabývat.
2: Pokud má ovšem kopie dlaždic, fasády a dalších částí skutečně nahradit chybějící části památky, tak se také hodí, aby se lišila od dochovaných zbytků.
3: Z pohledu restaurátorské etiky, aby vlastně ten doplněk byl rozpoznatelný od toho původního originálu.
2: Když tedy na hradech a zámcích uvidíte vyspravované části, které na první pohled působí nově, není to jenom tím, že by je odborníci neuměli udělat stejně. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis má Monika Chmilová.
1: Jihozápad Francie má před sebou rozhodující hodiny. Horko a sucho může zhoršit rozsáhlé požáry nedaleko Bordeaux. Domov Mikasa v Ostravě pravděpodobně skončí, zařízení chybí peníze. Fotbalový trenér Mancini po druhé povede italskou reprezentaci a dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům. Plameny nadále ohrožují město Bordeaux. Spálili už přes 40 000 hektarů a na 200 domů.
3: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
4: Popsal starosta Bordeaux Tomáš Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 000 obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Barb Blondin-Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionů.

0: milionů korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, říká za organizaci Mikasa Kateřina Drábová.
1: Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebností. Vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění budou ze systému podpory postupně vytlačováni.
0: Domov Mikasa dostává dotace od Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na problematickou situaci upozorňoval od začátku července. Hejtmanství včera znovu potvrdilo, že o dalších dotacích bude rozhodovat v polovině září. Elektroenergetické datové centrum zrušilo veřejnou zakázku na nový informační systém za 1 miliardu 75 milionů korun. Důvodem jsou změny v legislativě nebo financování, uvedl to Pavel Šunda, generální ředitel centra, které v Česku řídí systém pro sdílení elektřiny. Původní zadání z roku 2024 podle něj přestalo odpovídat současným potřebám. Zrušení soutěže ale podle Šundy neovlivní plánované rozšíření služeb. Centrum je zajistí v rámci vlastního vývoje. Nové funkce pro akumulaci nebo takzvaný síťový semafor chce spustit od 1. srpna. Sport. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom šéf tamního svazu Giovanni Malago. Pro Manciniho to bude druhé angažmá u národního týmu.
2: 61-letý kouč u italské reprezentace působil už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ní vyhrál mistrovství Evropy. Po konci v národním týmu vedl Saudskou Arábii. Naposledy působil na lavičce katarského týmu Al Sadd. Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattuso, který skončil po neúspěšném kvalifikace na letošní mistrovství světa. František Typovský, Radiožurnál.
0: Francouzskou fotbalovou reprezentaci oficiálně převzal Zinedine Zidane. Národní tým by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Po letošním šampionátu skončil dosavadní trenér Didier Deschamps, který byl u reprezentace od roku 2012 a na mistrovstvích světa s ní získal zlato a stříbro. Letos Francouzi skončili čtvrtí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 za Roudnicí a překážka na D1 za Větrným Jeníkovem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy se uklízí po nehodě za Roudnicí nad Labem. Na 25. kilometru se střetlo osobní auto s divokými prasaty. S opatrností je to ale průjezdné plynule. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za odbočkou na Větrný Jeníkov na kilometru 107,5 nepojízdné osobní auto. Blokuje tam odstavný pruh, projíždějte opatrně. A na dálnici D55 počítejte s novým omezením na příjezdu do Olomouce od Přerova. V místě křížení s dálnicí D35 je provoz převedený do protisměru. Nedá se tak najet směrem na Ostravu na D35, ani najet od Ostravy směrem na Holici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
5: Ladíte noční vysílání Radiožurnálu 5,5 minuty po 3. hodině a dnes je středa 29. července. Nový život, tak se jmenuje seriál Radiožurnálu, ve kterém se tento týden věnujeme lidem po transplantaci orgánu. V dalším dílu budeme za chvíli mluvit s příjemcem i dárcem ledviny, kteří se přímo znají.
3: Noční Radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Nejčastějším transplantovaným orgánem jsou v Česku ledviny. Lékaři jich jen loni nahradili 580. Většina z nich pocházela od zemřelých dárců. Ve 40 případech se ale jednu ze svých dvou ledvin rozhodl darovat žijící člověk. Přesně tak to bylo i v roce 2018, kdy herec Karel Zima daroval ledvinu svému známému Karlu Vaňkovi. O tom, jak se oba s odstupem času mají, je další díl seriálu Radiožurnálu Nový život.
1: Karle Zimo a Karle Vaňku, já jsem s vámi mluvila před skoro 8 lety. To jste byli oba po operaci.
2: My jsme byli ještě mladíci. Musím tady říct, že zákrok se povedl, za to jsem do dneška velice rád.
1: Takhle mluvil po operaci příjemce Karel Vaněk.
2: Mně se tady říct skvěle, určitě jako mám mnohem víc jako energie.
1: A takhle mluvil Karel Zima, tedy dárce.
3: Dobře se cítím, všechno je v pohodě, mně vyšly všechny výsledky v pořádku, ostatně i tady v nemocnici teď, takže teďka už mě čeká akorát jedna kontrola ročně vždycky a cítím se dobře.
1: Ty operace proběhly v září 2018, jak se máte dnes?
2: Si víc užívám to zdraví a každý den vlastně toho života, protože je to pro mě vlastně vzácná věc ten každý ten den. No. Neberu to jako šmahem, jako někteří. Takže určitě dobře.
1: Jak se má zdravotně Karel Zima?
3: Zdravotně se mám fajn.
1: Můžete popsat, odkud kam máte vy jako dárce jizvu?
3: To vám klidně ukážu takhle. Začíná nějaký 10 cm nad slepým střevem. No a táhne se šikmo prostě přes ten bok někam, kam až nevidím, k zádům. No. Tak bylo to asi 30 stehů nebo kolik. Samotná jizva může mít tak 30-40 cm, není malá.
1: Vy máte dodržovat po tom, co jste daroval ledvinu, pitný režim, pak je tam omezení léku na bolest, dál se máte vyvarovat sportům, kde hrozí úrazy, jízda na koni, závodění v autech.
3: Jo, tak to pořád trvá. Samozřejmě jste nemenovala velmi důležité věci, a to je alkohol, kouření a takové věci, to je jasný.
1: A Karle Vaňku, vy jako příjemce tu jizvu máte jinde?
2: Ta ledvina se do toho těla vkládá jako přes břicho, to znamená předem. Někteří lidi si myslí, že je to zadem, ale to předem.
1: A teď ten aktuální stav je takový, že Karel Zima, dárce, má jednu ledvinu a vy jako příjemce máte tři ledviny.
2: Ano, je to tak, no. To tělo vlastně bylo doplněné o tu jednu zdravou ledvinu, která to tělo stabilizovala.
3: No je to nefér, já myslím, že bys měl jednu mi dát zase.
2: Je to nefér.
3: Aby jako to bylo zrovnaný.
1: Vy jste si tu ledvinu, tu darovanou, pojmenovali, je to Jitka?
2: Určitě to tak platí pořád a nedošlo k žádnému přejmenování do tady toho okamžiku. Pořád Jitka.
3: Žádný umělecký jméno nechtěla.
1: A ta ledvina Jitka, ta je sledovaná, vy chodíte každé 3 měsíce k lékaři, berete léky?
2: Léky ty imunosupra jsou každý den vlastně, ráno jich jim asi 5 a večer asi 3. Když nejte léky, tak zahájíte ten proces toho odstraňování. Jako.
3: Vypuzení toho orgánu.
2: Vypuzení toho orgánu, no, vlastně. No.
1: Znáte někoho, koho jste inspirovali? Já vím, že Karel Zima se osobně s někým setkal, který o tom uvažoval, to dopadlo?
3: Jo, to dopadlo a dopadlo to dobře. Byl to velmi sympatický, podobně starý člověk jako já, který dával ten orgán svý kamarádce. No a už tenkrát jsme se dozvěděli o pár lidech, který jsme třeba neviděli osobně, jako s kterýma se neznáme, ale to bylo nedlouho po operaci, 2 měsíce po operaci, si myslím.
1: Dá se popsat, jak moc děkujete svému dárci?
3: Já u toho nechci být asi.
2: Já to řeknu jako úplně z té největší jako lidské stránky. Člověk, já nevím, přesně honí v různý, já nevím, co je auto a prostě věci. A jo, ale potom vlastně zjistíte, jak je vlastně třeba super se jenom vyčurat. Fakt zase se vzpomenu na toho Karla, jako. Je to díky němu, že prostě tam vůbec můžete zajít.
3: Já tě nemít, hele.
2: Mám zařídil i takovouhle banální jako věc, no.
1: Říká Karel Zima a Karel Vaněk. Podrobně píšeme o transplantacích na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Blood Running a Ray Dalton s vámi byl v nočním radiožurnálu a přeji příjemný poslech i nadále. Restaurátoři teď obnovují velkou skleněnou kopuli na historické dominantě Opavy na střeše bývalého obchodního centra Breda. Je to unikátní operace skleněných tvárnic, takzvaných Luxfer, je totiž několik tisíc a váží celkem až 5 tun.
1: Tak husté a spletité lešení se opravdu hned tak někde nevidí. Musíme se proplést až k restaurátorkám.
2: Já teďka začišťuju luxfery zevnitř. Kolegyně vkládá luxferu zvenku a tmelí.
1: Takže souhra musí být.
2: Musí být souhra, ano.
1: Jak dlouho trvá jedna luxfera?
2: Jedna luxfera, tak 10 minut.
1: Původní historickou kopuli poničil požár před více než 20 lety a musí se vyměnit všechno. Je to dokonale precizní skládačka, říká restaurátor Tomáš Oršový.
3: Celkový počet vlastně těch luxfer je 4200.
1: Už jste to někdy dělali? Protože to je dost neobvyklá práce.
3: My vlastně nemáme možnost ani čerpat z nějaké takové podobné realizace, ale určitě to zvládneme.
1: Potvrzuje to i Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Luxfery se musí vkládat rovnoměrně kvůli zátěži.
4: Pár pasáží v Praze, kde jsou ty luxfery použité podobně, ale nikdy ne v takovémhle rozsahu. Té ruční práce opravdu hodně.
1: Stoletý někdejší obchodní dům Breda byl ve své době nejhonosnějším a největším v zemi. Opuštěnou a schátralou dominantu odkoupilo město od insolvenčního správce a snaží se jí vrátit život. Po výměně oken, zprovoznění části přízemí je na řadě kopule a podle primátora Opavy Tomáše Navrátila z hnutí ANO vznikla i pracovní studie.
5: To znamená ze vším tím, co jsme tam chtěli dostat. Včetně kavárny na střeše, zázemí loutkového divadla a některé patra budeme obsazovat také soukromým sektorem.
1: Celková rekonstrukce by měla začít v roce 2028. Z Opavy Martin Knetl, Radio Žu.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
1: Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdaji nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči Severoatlantické alianci. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší rozpočet potřeba i proto, že ne všechny plánované nákupy se podaří dokončit během jednoho roku. Mezi dlouhodobé priority Hlaváče zařadil nákup bojových vozidel CV-90, tanků Leopard 2A8 i systémů protivzdušné obrany Spider. Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jaye Claytona, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odpor demokratů. Ti kritizovali například to, že Clayton během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby v roce 2020. Silné zemětřesení v Japonsku nepřežili nejméně dva lidé, uvedla to agentura Kyodo. Ostrov Kyushu včera zasáhly otřesy o předběžné síle 7,1 stupně. Nejvíc postižená je prefektura Kumamoto. Ve městě Kashima se podle televize NHK po otřesech a následné explozi zřítilo druhé patro obchodního domu. Nezvěstných je asi 20 až 30 lidí. A poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích. Oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Detaily zařizuje Ministerstvo kultury. Sport. Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát do 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 na místo dosavadních 9 dnů. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D2 u Hustopečí i na D35 u Olomouce. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy je dnes v noci omezený provoz u sjezdu na Hustopeče. Na 25. kilometru silničáři opravují vozovku, pravý pruh je uzavřený. Vzhledem ke slabému provozu se ale jede plynule. Na dálnici D35 začalo nové omezení u Olomouce. Kvůli pokračování stavby dálnice D35 do Přerova se na kilometru 276 nedá sjet na Holici od Mohelnice ani od Ostravy. Na D1 z Přerova do Ostravy počítejte s omezením za odbočkou na Klimkovice. Na kilometru 343 je kvůli poškozeným svodidlům uzavřený levý pruh. Dnes to mají opravit. A na Královéhradecku se vyhněte překážce na silnici 323 z Nechanic do Dobřenic. Za Bohariní leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách nejčastěji kolem 23. Tolik zprávy. Teď uslyšíte letní speciál našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 s názvem Kořist. Třetí díl série se zaměří na slony.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sloni bez klů, sloni bez hlav, pytláci, zabijáci. Kdo ještě dnes kupuje slonovinu, kolik stojí a jak chrání slony, včely a psy? Poví v dalším díle série Kořist Artur Sněgon, přírodovědec a zakladatel organizace Safe Elephants, který působí jako ochránce slonů v Africe. Dnes je středa, 29. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
5: Já zdravím vás i posluchače.
4: Pro nás je to čest, přeci jenom v Česku zas tak často nebýváte, takže já jsem rád, že tu teď můžete být spolu se mnou. Budeme se bavit ale o věcech, které hezké nejsou. Já jimi rovnou začnu. Bezhlavá sloní těla nacházejí v posledních letech ochránci přírody v Malajsii. Před pár měsíci o tom psal i americký deník New York Times. Jde o slony indické, bornejské. Ti jsou velmi vzácní. Jak moc?
5: Na severu ostrova Borneo, konkrétně v té malajské části Sabah a v přilehlých oblastech žijí tito indičtí sloni, kteří jsou rozměrově nejmenší ze všech.
4: Takový trpasličí sloni.
5: Tak říká se jim anglicky pygmy elefanti, když nadále není úplně vyjasněn jejich původ. Jo? Jsou teorie, že tam kdysi v 18. století vysadil jistý sultán, ale podle genetických analýz to vypadá, že opravdu je to spíš reliktní populace toho sunského souostroví. Nicméně jich zbývá dohromady asi 1000.
4: Jenom 1000?
5: A žijí na poměrně dneska už velmi fragmentované ploše tady té malajské části ostrova, který je sužován mimo jiné pěstováním palmy olejné a fragmentace toho prostředí. Nicméně tito sloni i přes tady ty lidmi indukované změny mají šanci na přežití, pakliže se podaří zastavit pytláctví, které tady pořád existuje.
4: A je kruté teda jako velmi, protože pytláci jim skutečně řežou hlavy. Proč?
5: No, oni jim řežou hlavy, protože se chtějí dostat ke klům. Jde o to získat kly, tvořené slonovinou, což je ceněná surovina i v dnešních dnech, něco, s čím se ilegálně obchoduje na mnohých světových trzích, a získat ten kel vyžaduje přibližně nižší desítky minut se sekerou, s motorovou pilou nebo s mačetou na místě. Na místě, kde toho slona zabijete.
4: Protože část toho klu je skutečně, že schovaná pod tou kůží.
5: Jsou to, představte si, přeměněné první řezáky, jedničky, které neustále dorůstají a podobně jako naše zuby jsou ukotvené hodně hluboko v hlavě, řeknu laicky, tak u těch klů je to samozřejmě ještě násobně pevnější ukotvení, protože s tím klem umíte si představit, který je v zemi a kácí stromy. Tedy opravdu vyžaduje to fyzickou námahu a čas. A právě čas je to, co pytlákům na místě často chybí. A tady ten konkrétní případ, nebo spíš opakující se případy, díval jsem se na mapu, probíhají podél jedné silnice, kterou Malajzíci budují. A to modus operandi těchto pytláků, kteří pravděpodobně navíc patří k jednomu gengu, k jedné skupině, vypadá asi tak, že jedou v noci vozidlem po téhle cestě a slony střílejí opravdu napravo nalevo, jo, v rámci několika metrů, desítek, stovek metrů od silnice. Musí vždycky dojít k té střelbě, což přináší riziko odhalení, a čím déle tam na tom místě auto stojí, tím je větší šance být zachycen. Tedy místo, aby se tady párali s každým klem pravým a levým, tak useknou celou hlavu. Tím, že mají auto prostě za rohem, tak naloží celou hlavu.
4: Za kolik vlastně mohou ty kly potom prodat na černém trhu, když už je získají? Kolik jim vynesou?
5: No, opravdu záleží, o jaké úrovni těch překupníků se bavíme. Bývá pravidlem, že ten první pytlák, lomeno první překupník vlastně v řadě, toho získá jako marginální část té celkové ceny. Ale pak, když se bavíme o kilogramu surové slonoviny na těch asijských trzích, konkrétně třeba Čína, Japonsko, Vietnam, tak v dnešní době jsem se dočetl, že to může být mezi 600-700 dolary za kilo, což je pořád velmi hodně, nicméně dvakrát, třikrát méně, možná čtyřikrát méně, než byla nejvyšší cena, která kulminovala před, řekněme, 10-12 lety. Pořád je to ale velké lákadlo a ti pytláci z řad chudých lidí se rekrutují velmi snadno.
4: A ten asijský trh, na něj směřují ty kly nejčastěji?
5: Ano.
4: Tam jsou ti hlavní odběratele.
5: Je tomu tak, v posledních vyšších desítkách let od mezinárodních zákazů, kdy se v Evropě a ve Spojených státech opravdu definitivně zakázal obchod se slonovinou, ono to kolidovalo s naší sametovou revolucí 89-90, vstoupil ten zákaz CITES v platnost. Nicméně asijské země nejenom, že si ponechali tu možnost za určitých okolností se slonovinou obchodovat, tak ještě k tomu šli ekonomicky tady v těch posledních 30-40 letech velmi nahoru. Ať už je to případ právě Číny, Tajvanu, Filipín, Japonsko už bylo rozvinuté, ale takový Vietnam. Takže najednou je tady střední a bohatá třída, která je násobně silnější v té kupní síle, a ten ne zcela vymáhaný zákaz v těch minulých letech způsoboval, že tam šla 90x% slonoviny.
4: K čemu ta slonovina jim je? K čemu ji potřebují?
5: Řekl bych laicky, že úplně k ničemu. Jde o to, že slonovina je surovina, která se využívá k dekorativním ornamentálním předmětům. Jo? Lidé si často říkají, nebo koluje tady v českém prostoru, že se používá k tradiční medicíně. Tady to využití je de facto neexistující, ale slonovina je pěkný materiál. Ostatně víme o tom své, když se podíváte na různé církevní předměty nebo na šlechtické zámky, sídla, nebo biliardové koule, klapky klavíru.
4: Tak jasně, my sami
5: jsme tu slonovinu velmi využívali a nyní se to též děje v daleko větší míře právě v Asii. Konkrétně dneska největší stále legální trh se slonovinou je možná pro někoho překvapivě v Japonsku. Tady si stále vydržují nějakých 250 tun legální slonoviny z dřívějška, kterou postupně uvolňují do oběhu a konkrétně v Japonsku se z ní mimo jiné vyrábí takzvaná hanko. Hanko je razítko lomeno pečeť, kterou vlastní každá lepší rodina, každá větší firma a opravdu jenom o ten otisk na tom papíru, ale jakýsi statusový symbol toho, že je to z pravé slonoviny, nadále lidi nutí si ji pořizovat.

0: slony, které uloví pytláci v Africe, ne v Ázii, tak těm taky řežou hlavy a taky tykly míří, nebo ta slonovina z nich potom míří do Ázie?
1: Tykly ze slonoviny čeká de facto stejný osud jako asijskou. Opravdu to míří na druhý konec světa, většinou v tom surovém stavu, s tím, že pak asijští řemeslníci si už poradí a vytváří ten konečný produkt pro zájemce o slonovinové hůlky nebo třeba sošku Konfucia. Nicméně ten modus operandi těch afrických pytláků bývá zpravidla jiný. Už jenom proto, že na velkém procentu území, kde sloni žijí, mimo národní parky anebo mimo dobře chráněné národní parky, protože ne každá chráněná oblast znamená, že je opravdu reálně chráněna, tak ti pytláci se nemusí tolik bát postihu v tu chvíli, takže nesetkal jsem se s tím, že by odsekli celou hlavu. Mají často stížené logistické možnosti, ta Afrika je pořád daleko méně rozvinutá a prošpikována těmi silnicemi než Asie, ale ten scénář je stejný. Pytláci si vytipují ideálně sloní stádo, aby těch obětí bylo v tu chvíli více a pak pálí hlava nehlava. Zatímco na starých historických snímcích vidíme ty 2 až 3 metrové kly, tak dneska
0: jsou menší?
1: Daleko menší.
0: Ale zase pořád jsou asi větší než u těch trpasličích slonů na Borneu, ne?
1: Řekl bych, že srovnatelné. Ne, že by v Africe nemohli dorůst do větších rozměrů, to ano, to bez pochyby. Ale dneska se cílí na samice, cílí se na sluňata. I moje opakovaná zkušenost to potvrzuje. A tuším, že průměrná velikost zabaveného klu na černém trhu v celosvětovém měřítku byla kolem 2 kilogramů. Což je ani ne loket, dlouhý kel.
0: Mm. I takto malý kel slonovi slouží k tomu, k čemu slouží ten velký, to znamená asi zejména pomoc při hledání potravy nebo při hrabání v zemi?
1: Ano, při získávání té potravy jde o to, že například sloni pralesní, kteří mají ty kly v ideálním případě klidně dlouhé a dolů směřující.
0: Můžou mít i třeba 3 metry klidně, že jo? Nebo mývali dřív.
1: Mývali. Ten tak. Maximum byl tuším 3 metry 24, jo. Ale to je 19. století, nějaká Angola dneska. Řekněme, že kolem těch 2 metrů to být nadále může. A ten slon využívá jako končetiny zkrátka. Mm. Může s nimi sloupávat kůru ze stromů, může ty stromy kácet, lámat větve. Je to pro něj nástroj, jak otvírat nebo si nějakým způsobem pomoci s plody a ořechy, vyrývat kořeny, rýt v zemi, anebo, a to je velký význam, je právě sociální aspekt. Ti sloni zkrátka kly mají z nějakých důvodů, a ať už samci využívají kly během soubojů, anebo při obraně. A to se týká samozřejmě v tu chvíli i samic a je to jakýsi jejich sociální taky artefakt nebo pomůcka, která by asi měla na slonech zůstat, i když jsou známy případy, že určitě asijské populace a v poslední době dokonce i africké, které ty kly de facto kompletně postrádají.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, co když jste slon bez klu?
1: Když se ten slon narodí bez klu nebo s velmi malými kly, tak se zkrátka přizpůsobí.
0: A to se děje, to se děje. To jsou tu sloni bez klu.
1: Ano, dost často ty populace asijských, tedy indických slonů, u nich je to tak, že samice obecně kly nemají. Nebo je mají opravdu velmi jako rudimentální. A i v té střední Africe, kde obyčejně sloní pralesní kly mají, tak jsme zaznamenali několik dospělých samců, jako velké tělesné hmoty a jako očividně dobré kondice, kteří kly postrádají.
0: Ach tak, tak to ono je to ve výsledku, pak je to evoluční výhoda, ale ne? Že na ně nemusí
1: do jisté míry ano.
0: A lidé útočit kvůli tomu.
1: Je to tak? A ono samozřejmě není to asi tak, že by tady vznikla ta mutace pro bezkelnatost jen tak, ale jsou známy případy a nejlépe je to zdokumentováno právě v Mozambiku. Není náhodou, že tam probíhala dlouho válka za nezávislost, poté asi 30 let dlouho trvající občanská válka a řekněme nějaké bezvládí po ní. Ti sloni byli ceněným zdrojem slonoviny k financování těch bojů, ať už vládní nebo protivládní strany konfliktu. A konkrétně v Národním parku Gorongosa a v okolí došlo k tomu, že se dneska rodí sloni převážně bez klů, protože ti, kteří prostě nesli gen těch velkých klů anebo měli možnost dorůst, tak padli rukou pytláka a rozmnožili se ti, kteří mají kly malé nebo žádné.
0: Pozorujete něco podobného i v Kongu nebo v Čadu, kde se pohybujete a ty země, stejně jako Mozambik, mají své zkušenosti s občanskou válkou?
1: Pozorujeme, nemám to nějak kvantifikováno, nebylo to předmětem našich výzkumů, ale opravdu i takzvaně jako okometricky vidíme, že z nějakého důvodu třeba ti sloni v Čadu, v Sahelu, sloni savanoví, kteří určitě historicky patří do oblasti, která byla zasažena do jisté míry tím transsaharským obchodem, mimo jiné určitě i se slonovinou, jo, nějakým tím arabským pronikáním od Súdánu, tak že tam dlouhodobě trpěli lidským tlakem a ti sloni jsou tělesně jako rozměrní, obrovští, krásní, ale ty jejich kly nedosahují těch velkých rozměrů. Myslíme si, že to pravděpodobně bude dáno tímto.
0: Kli jsou to jediné, pro co loví v Africe třeba právě konkrétně pytláci slony?
1: Řekl bych ano. Lovit slony pro sloninu, tedy pro to maso samotné, se dneska úplně nevyplatí. Zaprvé přináší toto riziko odhalení a často ten nedostatek nějaké logistiky to moci řešit. Zkrátka vede lidi, že si třeba vezmou pár kilo masa, typicky třeba useknout chobot a ten ještě na toho ruksaku naloží. Ale je nemyslitelné v těch podmínkách Afriky zkrátka řešit řezničinu někde v savaně a distribuovat to maso. Takže pokud lidé sloní maso jí, tak je to opravdu jako druhotný produkt, když vesničané zjistí, že jim pytláci zabili slona za humny, tak si ho rozeberou a samozřejmě ochotně sní. Ale neloví se proto. Ale pokud se vrátím k té otázce ještě z jiného úhlu, tak sloni jsou loveni kvůli, a teď nejenom klům, ale někdy i kvůli ochraně polí, pomstě nějaké, řekněme, nepřátelské koexistenci. Mm-hmm. A tady jde o to, že sloni jsou opravdu významný aktér toho života v krajině, která dost často už dneska není jako divočina, i když ta Afrika pořád je větší divočina než Asie, tak sloni dávno tím, jak jsou velcí, jak daleko chodí a jak jsou významní pro ten ekosystém, narážejí do zájmu lidí a dost často právě skrze zemědělství a skrze to, že jak lidi, tak sloni mají rádi kukuřici a mango a cukrovou třtinu a banány.
0: Že chodí na krádeže sloni.
1: Chodí, no zkrátka chodí se najíst
0: na pole.
1: A není to srnka, která vám tady ohlodá nějakou natě.
0: Ten slon vám to zlikviduje celé.
1: Může, je potenciál prostě zničit úrodu nějaké malé chudé rolnické rodiny, která je na té své polní ploše existenčně závislá. A to je velký problém. Tedy dějou se situace, kdy jsou sloni takhle cíleni, jakožto škodná de facto. Buď místní lidé ochotně spolupracují s pytláky a nějakým stylem jim pomáhají nebo informují, anebo vezmou opravdu spravedlnost do svých rukou a líčí na slony různé pasti. Dost často toho slona jako nezabijou hned, ale nějak ho zmrzačí a ten pak dlouho umírá. Ostatně před rokem jsme v Kongu řešili podobný případ, kdy byl nalezen dospělý slon, který teda chodil v tu chvíli krajinou ještě, ale na přední noze měl uvízlou drátěnou smyčku centimetrového ocelového lana. A myslíme si, že to mohla být právě jedna z metod, jak ochránit pole před jeho, řekněme, hodováním. A nám se naštěstí podařilo toho slona imobilizovat a odstranit mu tady to oko.
0: Kolik tak slonů zemře ročně rukou člověka? Dá se to kvantifikovat?
1: Dá.
0: Má to někdo spočítané?
1: Má, ale já konkrétně ne, takže budu citovat a upřímně tahle ta čísla nemám tolik rád, minimálně v těch absolutních hodnotách, protože bavit se o tom, jestli každý rok zemře 15 nebo 20 nebo 25 tisíc slonů, což je pravděpodobně ten, jako řekněme, letošní kvalifikovaný odhad. Je
0: letošní za loňský rok nebo už za ty...
1: Ono je právě otázka, jako když se bavíte. Jo? Ono těžko se to dá takhle přesně zjistit. Ono to, co je zajímavější a vlastně i hodnotnější údaj, je to relativní číslo. Kolik procent nebo jak rychle jdou ty populace dolů. Ve všech těch třech případech, tedy ti asijští a pak afričtí savanoví a afričtí pralesní sloni, je ta situace nedobrá, v případě pralesních slonů kritická, jsou kriticky ohrožení. V jejich případě to konkrétně znamená, že za posledních 30 let, sledovaných let, přišla ta jejich populace o 81%.
0: Wow, to je hodně.
1: Jo, to je hodně. Velké číslo a zbývají jich nějakých 100-130 tisíc napříč jako velkým a už taky fragmentovaným areálem střední a západní Afriky. A pak ještě jedno zajímavé číslo, kdy si já osobně nejlépe dokážu obrazně představit, jak je ta tragédie dalekosáhlá, když se v mnoha chráněných, ale i nechráněných plochách napříč Afrikou monitoruje pytláctví a nějak se evidují nálezy mršin, tak se samozřejmě snaží zhodnotit, jestli ten slon zemřel rukou pytláka nebo ne. A tady ten index, jaké procento těch celkových mršin k těm, kteří byli zabiti pytlákem, tak ve střední Africe v dnešní době třeba kolem 5 slonů z 10, ale ještě před těmi 10-15 lety to bylo až 9 slonů z 10, kteří vlastně zemřeli nepřirozenou smrtí.

0: Jak slony lépe chránit tedy? Já jsem někde četl, že jste zrovna vy konkrétně, jakožto ochranář slonů, povolal do služby psy a včely. Můžete mi vysvětlit, jak můžou včely nebo psy ochránit slony?
1: Můžou, protože lidi na to úplně sami nestačí. Slonovina má docela specifický zápach, znají ho tady všichni méně šťastní, kterému kdy vrtali zuba u zubaře. Takže ten dentin lze cítit a pes má výborný čich. Takže my jsme konkrétně v Kongu, Brazzaville, zakládali v roce 2014 první jednotku svého druhu v celém tom subregionu. Aha. Využívali jsme do určité míry i v Česku vycvičené psy.
0: Slídiče,
1: kteří nám pak pomáhali na checkpointech, ať už silničních, anebo přístavních, prohledávat autobusy, auta, kontejnery, batohy cestujících a hledala se tedy nejenom slonovina, ale do velké míry i bushmeat, což je takový obecný pojem pro maso z buše, tedy cokoliv, co je loveno za účelem konzumace. V případě střední Afriky je to opravdu všechno od velikosti krysy až po gorilu nebo třeba hrocha. A ti psi nadále v Kongu fungují. Ty jednotky se v těch minulých letech různě dělily, násobily, předávaly. A v současné chvíli pokračuje v tom odkazu dále Institut Jane Goodall, naši partneři, kterým jsme tady to know-how předali a oni v tom velmi úspěšně pokračují.
0: Co ty včely?
1: Včely řeší, nebo snažíme se pomocí včel, ale i pomocí elektriky, řešit ten konflikt ještě vůbec, než začne. Já už jsem tady zmínil, že sloni jsou považováni právem u velké části africké populace za škodnou, která jim ničí úrodu. A pak se úplně nelze divit, že ten chudý otec rodiny vezme pušku, anebo potřebuje se toho problému nějak zbavit. Takže my využíváme přirozené schopnosti těch afrických agresivních včel odehnat vlastně všechno živé kolem svých úlů. My kolem polí malozemědělců vytváříme bariéry ze včelých úlů, které jsou vzájemně propojeny.
0: Sloni se bojí včel?
1: Oni se bojí včel, sloni se bojí
0: spousty. Tlustou kůži, ne?
1: Sloni jako tlustokožci sice mají tlustou kůži, ale ona je i tak velmi citlivá a konkrétně na těch smyslových orgánech, jo, ať už to jsou oči, uši nebo ten chobot, je srovnatelná, řekněme, s tou lidskou citlivostí. A představte si totiž, že ty africké včely je něco úplně jiného než zkušenost s naším úlem. Jo, u nás horko těžko vás při otevření úlu někdo jako píchne jedno, dvě žihadla. Tady se vyřítí na toho, řekněme, vetřelce celý úl s cílem ho zabít. Jo? Takže ten slon dobře ví a historicky ty včely zná z divoké přírody, snaží se jim zkrátka vyhnout.
0: Takže psy a včely do zbraně. A co třeba přírodní rezervace? Co může udělat člověk?
1: Určitě je potřeba podpořit stávající národní parky a rezervace, které napříč Afrikou jsou.
0: Plné hlídačů teda asi, předpokládám. No,
1: ideálně, aby nebyly jenom na papíře.
0: Rangerů.
1: Což je velký nešvar mnohých afrických států a státních úřadů, které nemají kapacitu, anebo vůli, nebo motivaci to úplně řešit. Takže různými směry podpořit tyto národní parky. Jeden z těch způsobů je navíc velmi příjemný, na snadě zkrátka jet tam, nechat tam nějaký ten peníz v rámci ekoturismu, ze kterého budou tyto rezervace moci fungovat a vlastně takhle udržitelně valorizovat to své přírodní bohatství, které tam mají. A doporučuji navštěvovat i méně navštěvované národní parky.
0: Co by bylo, kdyby nebyly sloni? Kdyby je člověk nakonec skutečně vybil?
1: Následky by byly dalekosáhlé a v té první fázi se lze shodnout na tom, že by se dramaticky změnil ráz krajiny. A to jak v případě těch savan, které by začaly více zarůstat, což by teda preferovali jisté druhy, ale mnohé jiné, které spásají trávu, jo, by vlastně taky ubývaly, ať už to jsou ti spásači jako z řad antilop, gazel, pakoňů a tak dál. A to by se týkalo těch chráněných zón, kde ta zvířata nadále jsou v pralese. By došlo k ochuzení taky té druhové bohatosti. Jsou to dokonce některé druhy stromů, které potřebují pro zdárné klíčení svých semen průchod tím agresivním prostředím sloního trávícího traktu. A ta krajina by se proměňovala. Ta africká savana, pokud jste byl, nebo posluchačstvo bylo, tak je mimo jiné esteticky hrozně krásná v tom, že tam vidíte, že tam jsou různé druhy té vegetace a není to zkrátka jednolitý keřový porost. A právě tak by to s tím definitivním vybitím slonu dopadlo. Ta krajina by se takhle vlastně zahustila dřevinami, ale o to více by pak byla třeba náchylná zase požárům a jako destruktivním požárům. Protože ty periodické požáry do konkrétně africké savany jako patří, ale pokud by ta krajina fungovala bez slonů, tak by se ten požár vlastně nikde nezastavil a bylo by to velmi,
0: tak vidíte,
1: velmi nepříjemné.
0: Sloni jako preventivní hasiči. Tak bojujme za to, aby nezůstali jenom v naší paměti. Moc díky, že jste přišel a mluvili jsme o tom spolu.
1: A díky za podporu a za všechny otázky.
0: To Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska přírodovědec Artur Sněgon. Jsem rád, že jsem ho zrovna zastihl v Česku, jinak totiž působí velkou část roku v Africe jako ochránce slonů a je to taky zakladatel organizace Safe Elephants. My máme za sebou už třetí epizodu série Kořist o pytlácích a o pašerácích. V pěti epizodách dohromady tento týden mluvíme o pěti lovených zvířatech. Želva, luskoun, slon, tygr a outloň. Všechny díly Kořisti najdete u nás na webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Není to tak dávno, co příběh Keporka Katymiho, který uvízl na severu Německa na Mělčině, plnil lokální i světová média. Co takové situace znamenají pro ochranu zvířat? Jak se zasahuje, když se divoké zvíře dostane mimo svůj přirozený prostor? A co nám to vlastně říká o stavu přírody dnes? Hostem Radiožurnálu byl ochránce divočiny Milan Jeglík.
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu
0: poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Monika Chmilová a zpravodajský souhrn.
4: Protiraketové střely Patriot byly hlavním tématem návštěvy Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Varuje před stále větším zadlužováním země. Hokejové reprezentantky se připravují na sezónu s novými trenéry a dnes bude jasno až polojasno, teploty až do 34 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Zelenský poděkoval Trumpovi za podporu Ukrajiny a vyjádřil soustrast s úmrtím senátora Lindseyho Grahama, který patřil k Trumpovým nejbližším spojencům.
5: Zelenský se po jednání s Trumpem zúčastnil Grahamova pohřbu. Zhruba hodinové jednání v Bílém domě obě strany označily za dobré a konstruktivní. Setkání za zavřenými dveřmi však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Do Kyjeva v následujících týdnech zamíří američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Pro oba to bude poprvé. Před odjezdem do vlasti Zelenský ještě míří do kongresu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
6: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
4: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Uplynulé pondělí se stalo nejtragičtějším dnem na českých silnicích za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřel

0: zabilo celkem 6 lidí. Policie eviduje taky 5 těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku a u Hlovous na Jičínsku. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc bylo takových případů 35. Pokračuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřelt.
1: Dlouhodobě těmi příčinami smrtelných nehod je nejčastěji nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení, takže nějaké rozptýlení v tom autě, ať už je to telefon, navigace a podobně, a přibývá také těch přejetí do protisměru, což byla i jedna z těch pondělních smrtelných nehod.
0: Neřolt dodal, že za přejetím do protisměru může být únava nebo mikrospánek. Řidiči by proto měli před jízdou zhodnotit svůj stav a v případě potřeby si udělat přestávku. Sport. Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká mistrovství světa už s novým trenérem, Američanem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluvila útočnice Michaela Pejzlová.
2: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novému systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian, a ono toho volna moc není teda upřímně. Jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
0: Mistrovství světa se bude konat v Dánsku od 6. do 16. listopadu. Češky ve skupině narazí na Spojené státy americké, Švýcarsko, Německo a Rakousko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Požár vozidla na D3 u Tábora a omezení na D11 před Prahou. Na dálnici D3 dejte pozor u Tábora ve směru do Prahy. Na 78. kilometru máme teď čerstvě hlášený požár vozidla. Na dálnici D11 počítejte s novým omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové. Ve sjezdu na Pražský okruh směrem k dálnici D1 silničáři budou opravovat svodidla. Čekejte je v pravém pruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy jeďte opatrně kolem sjezdu na Hustopeče. Na 25. kilometru silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. S opatrností projedete plynule. A na Jindřichohradecku čerstvá nehoda na silnici 24 Střeboně do Suchdolu nad Lužnicí. U obce CEP havarovalo osobní auto, bude se vyšetřovat, tak počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme slunečno a místy i tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Společnost vám dělá stále noční vysílání radiožurnálu, a to necelých 6 minut po 16:00, a přeji příjemné probuzení do časného středečního rána s datem 29. července. Také letos můžete navštívit po celém Česku letní divadelní scény a venkovní akce slaví úspěch. Vyprodaná představení hlásí Muzeum Kampa, Studio 2 i letní shakespearovské slavnosti. My se k tématu za okamžik vrátíme podrobněji.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: viem. V průběhu celého léta můžete navštěvovat venkovní divadelní scény a divadla a organizátoři akcí potvrzují oblíbenost programu Pod širým nebem. Návštěvnost se podle nich v posledních letech ustálila, v některých případech letošní ročník minulé sezóny předčí. Třeba Pražské muzeum Kampa si pochvaluje dlouho vyprodaný muzikál Klan Baťa. Studio 2 zase hlásí až 100% návštěvnost nové komedie Patrika Hartla Blbka.
1: Marek Adamčík, Jakub Kohák nebo Dana Batulková jsou tvářemi komedie omylů. O představení je na letních shakespearovských slavnostech enormní zájem.
2: Největší úspěch má komedie omylů, letošní premiéra, která už svoji pražskou část má za sebou, teď jede zájezdy Brno, Ostravu, vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
1: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na čtyřech místech. V Praze v Holešovicích a na Vyšehradě, potom také na Tvrzi Divice a na letní scéně Vítězná nedaleko Dvora Králové. Pokračuje mluvčí Tomáš Přenosil.
3: Největší zájem je samozřejmě o novinky. Letos to byla novinková komedie Patrika Hartla Blbka, kde návštěvnost dosahovala i třeba 100%.
1: Dodává, že z počátku léta byli diváci opatrní a dávali přednost krytému divadlu, ale postupem času mají větší chuť letní scény navštěvovat. Další trend, který organizátoři pozorují už od pandemie covidu, je pozdější kupování vstupenek. Diváci si je často pořizují jen několik dní předem. Spokojenost hlásí i letní scéna muzea Kampa. Největší úspěch zaznamenal muzikál Klan Baťa, který zaujme obsazením herců a zpěváků Oskara Hesse, Tomáše Kluse nebo Marka Lambory. Každý 29 představení se odehrálo na Biskupském dvoře v Brně. Celkem je navštívilo přes 17 000 lidí. Vyšší návštěvnost souvisí i s počasím, které letos pořadatelům vyhovuje, vysvětluje Kateřina Komárková, ředitelka divadla Bolka Polívky.
4: Chápeme, že ten způsob letošního léta není úplně ideální pro zemědělce a příroda sténá, nicméně pro nás je to potom loňském částečně po propršeném ročníku vítaná změna. Zatím jsme nemuseli kvůli dešti nebo větru, bouřce rušit žádné představení.
1: Většinu letních scén je možné navštívit až do září. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Ladíte noční radiožurnál a teď tu pro vás máme další díl letní autoškoly radiožurnálu, kterou připravila redakce Zelené vlny. Tentokrát se podíváme blíž na silniční kontrolu a také na to, jaké doklady musíte mít u sebe.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V letní autoškole už jsme se v jednom díle silničním kontrolám věnovali, ale dnes půjdeme trochu víc do detailu. V dnešním díle se dozvíte, co všechno se vám může při běžné silniční kontrole stát. Ale otázka zní, může vás policie zastavit kdykoliv? Veškeré odpovědi poskytl plukovník Jan Straka.
3: Policie podle zákona vykonává dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu právě tím, že kontroluje dodržování povinností účastníků. Přitom je oprávněna mimo jiné i zastavovat vozidla.
2: A když už se tak stane a policie řidiče zastaví, co všechno je potřeba předložit?
3: V dnešní době už není třeba mít u sebe spoustu dokladů, jak tomu bylo kdysi. Není nutné předkládat řidičský průkaz, nemusím mít osvědčení o registraci vozidla, nemusí mít u sebe povinné ručení zelenou kartu, protože máme přístup do evidencí. Jediné, co musím zatím mít u sebe, je potvrzení od doktora, lékařská prohlídka, a to v případech, kdy podle starší úpravy mi byl vydán zdravotní posudek v papírové podobě.
2: V dnešní době už navíc policie předchází tomu, abyste dlužili peníze za neuhrazené dřívější pokuty.
3: Až se ta pokuta dostane k vymáhání obecnému správci daně, tak může dojít k tomu, že při následné silniční kontrole můžete být vyzváni policistou k úhradě tohoto nedoplatku. To znamená, už se nestane to, že by někdo za dopravní přestupky dlužil tisíce nebo miliony.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
6: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Je 16:30. Krátké zprávy má Monika Chmilová.
8: Počet obětí úterního zemětřesení na jihozápadě Japonska vzrostl na 13. Oznámila to dnes premiérka Sané Takajčiová. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto v úterý odpoledne místního času. Ve městě Kašima se podle televize NHK po otřesech a následné explozi zřítilo druhé patro obchodního domu. Na místě pokračují vyprošťovací a záchranné práce. Irán v noci na dnešek vypálil na základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat. Informovalo o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají i nadále ve vysokém stupni pohotovosti. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti o to ale tisíce zaměstnanců nepožádali. Podle prezidenta Unie Jiřího Horeckého jde o více než polovinu lidí, kterých se příspěvek týká. Přicházejí tak o tisíce korun ročně. A v Litomyšli dnes večer začíná filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků. Festival doplní besedy s tvůrci, koncerty i program pro děti.
0: Sport.
8: Norský běžec Jakob Ingebrigtsen bude na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu startovat v závodě na 5000 metrů. Dvojnásobný olympijský vítěz se v únoru podrobil operaci achilovy šlachy a od té doby nezávodil. O účasti na 5-kilometrové trati na evropském šampionátu Ingebrigtsen informoval na sociální síti Instagram.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Komplikace na D3 u Tábora a nehoda u Suchdolu nad Lužnicí. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy projíždíte opatrně kolem Tábora. Na kilometru 74,5 stojí v levém pruhu kamion. Zřejmě má poruchu, na místě policie i hasiči. Průjezdné je to teď pouze odstavným pruhem, výrazně se ale nezdržíte, provoz je zatím slabý. Na D1 z Ostravy na Přerov čekejte omezení za Klimkovickým tunelem. Na kilometru 343 jsou kvůli poškozeným svodidlům uzavřené levé pruhy v obou směrech. A na Jindřichohradecku pozor na nehodu u Suchdolu nad Lužnicí. Na silnici 24 do Třeboně havarovalo vozidlo na železničním přejezdu. Je to mezi zatáčkami a zasahují tam záchranáři. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Dnes čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23 a na Šumavě až kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
10: Za chvíli se podíváme do Králík, kde už brzy začne sanace areálu bývalé Tesly. Z výroby tam zbyla skládka 600 tun zářivek a kalové jezírko s nánosem nebezpečných usazenin. Víc za pár minut v nočním Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Nebezpečné kovy a další látky jako pozůstatky průmyslové výroby po celém Česku ohrožují podzemní vody, půdu i krajinu. Daří se je ale postupně odstraňovat. Takovým případem je i areál bývalé Tesly v Králíkách na Orlicko-Ústecku. Sídlí v něm už jiná firma a s likvidací nebezpečných látek chce začít ještě letos.
1: U Kalového jezírka jsem s Pavlem Musilem, jednatelem společnosti, která se zabývá povrchovou úpravou kovů, a vy jste tady to jezírko dostali jako takové dědictví po Tesle, která tady dřív fungovala.
2: Podkladem pro projekt sanace se stala analýza rizik, kterou jsme si nechali zpracovat od odborné firmy. Na dně se nachází asi 1,5 metru kalového sedimentu, který obsahuje těžký kovy, asi nejnebezpečnější je vysoký obsah rtuti. Ten rybník fungoval jako odkaliště z odpadních vod.
1: A my jsme se teď ještě přemístili k velké skládce zářivek a žárovek. Kolik toho je?
2: Asi 600 tun. Tady se počítá s otěžením té skládky a ještě zemina do 3 metrů pod tou skládkou. Z důvodu, že byla zničena kontaminace rtutí až do hloubky ke 3 metrům.
1: Počet starých průmyslových skládek nebezpečných odpadů se postupně daří snižovat po celém Česku. Majitelé pozemků na to můžou čerpat dotace z evropských peněz z operačního programu Životní prostředí, vypsaného pro období let 2021 až 2027, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
3: V aktuálním programovém období proběhl průzkum na zhruba 40 skládkách. Asi u 10 z nich už začala nebo je připravená sanace. Kromě Králík jsou to například také skládky v Mníšku pod Brdy, Frýdštejně nebo Rynholci.
1: Sanace Kalového jezírka i skládky zářivek bude dohromady stát asi 80 milionů korun. Z toho 85% pokryje dotace z evropských peněz a zhruba 10 milionů korun přispěje Pardubický kraj. Z Králík Barbora Soukupová,

0: Kostel v Týnci nad Sázavou vydal tajemství. Stavaři objevili ve věžičce časovou schránku. Byly v ní mimo jiné noviny z roku 1975. Co se v nich psalo, tak i to vám za chvíli řekneme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Noční radiožurnál 10 minut před celou pomalu končí. V 5 začne ranní vysílání a s vámi bude Petr Král. Tak pojďme ještě na poslední slíbenou noční reportáž. Když se věžička kostela svatého Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou před časem začala naklánět, našli v ní stavbaři při podrobném průzkumu časovou schránku. Včera ji zástupci církve a města otevřeli a byly v ní například Dobové noviny.
1: Pan farář Bedřich Vymětalý tady přináší kulatou měděnou schránku zapečetěnou. Církevní technik Roman Luc teď třese se schránkou.
2: Kdyby tam byly mince, aby jsme to věděli. Takhle to vypadá, že jsou tam nějaké listiny jenom.
1: V první fázi přichází na řadu pilka.
3: Pan faráři, je to vaše.
1: Pan farář tedy jde vyndavat uschovaný poklad.
4: Jo, já nemám brýle tam.
1: Takže máme tady noviny z roku 1975, z 22. listopadu, Lidová demokracie. Pak tady vidíme další, Sobotní práce a Katolické noviny. Máme tady přidaný i nějaký dopis, nějaký vzkaz.
5: Věž i Sanktuska byly
6: renovovány
5: v roce 1975. Práce prováděny bez lešení, nákladem 150 tisíc korun českých. Mistři klempíři z Prahy.
1: No a když se podíváme do těch novin, co se zrovna tedy v listopadu 75 psalo.
7: Dohoda o československo-sovětském obchodu. Poselství Leonida Brežněva. Podívejte.
1: A tady vidíme dokonce rozhlas. Tak se můžeme podívat, co se v roce 75 vysílalo. Takže neděle 23. listopadu Praha 9.05. Hrajeme za dobrou práci. 10.30 Ruský les. 11.00 koncert přátelství.
4: Tak výborně, no.
1: S opravou věžičky kostela a uložením nové časové schránky se počítá v příštím roce. Z Týnce nad Sázavou Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
0: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
2: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
0: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
4: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku. Hokejisté Českých Budějovic, Karlových Varů a Mladé Boleslavy začali přípravu na ledě a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě země mají stoupat ke 40 stupňům. Plameny dál ohrožují město Bordeaux. Zničili už přes 40 tisíc hektarů a na 200 domů. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 tisíc lidí. Senátoři projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislých.
5: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
4: Schválit zvýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučil Senátní výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Krkonošský národní park varuje před rizikem požáru, které se s nadcházejícím horkem v Česku ještě zhorší. Lidé v Krkonoších by neměli rozdělávat ohně, kouřit ani tábořit v lese nebo jinde v přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům, říká mluvčí parku Radek Drahný.
6: Pokud by nějaký návštěvník zaregistroval nějaký podezřelý dým, tak pochopitelně první reakcí, pak když to je na dálku, tak volat linku 150 hasiče. A v případě, že máte uložen telefon na tísňovou linku zprávy KRNAP, tak je možné využít i ji.
4: Požáry přitom hrozí nejenom v lesích, ale i na loukách. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědi trvat až 2 týdny. Pro organismus jsou škodlivé i vysoké noční teploty, při kterých si tělo dostatečně neodpočine. Kvůli plánům na výstavbu nového plavebního stupně na Labi se dnes v Děčíně sejdou ministři z Česka a Saska. Za Česko bude na jednání ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů a ministři dopravy Ivan Bednárik a zemědělství Martin Šebestián za SPD. Přínosy plánované výstavby popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřina Pacíková.
7: Projekt má přispět ke spolehlivějšímu propojení České republiky s evropskou sítí vnitrozemských vodních cest, podpořit přepravu nadrozměrných nákladů a částečně odlehčit silniční dopravě.
4: Součástí projektu

0: rozpočtu za skoro 9 miliard korun má být pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a rybí přechod. Sport. Další kluby hokejové Tip Sport Extraligy začaly přípravu na ledě před novou sezónou. Mezi posledními jsou to České Budějovice, Karlovy Vary a taky Mladá Boleslav. Právě ta už do přípravy zapojila všechny posily a připravuje se s novým realizačním týmem. K němu přišli jako asistenti bývalé extraligové hvězdy Jakub Klepiš a František Ptáček. Mluví o nich mladoboleslavský útočník Dominik Lakatoš.
1: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, tak že nám mají co dát a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
0: První přípravný zápas odehrají hokejisté Mladé Boleslavy příští týden ve čtvrtek na ledě Liberce. Nový ročník pak začne 15. září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D3 u Tábora i na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy čekejte omezení u Tábora. Na 75. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Uzavřený je levý pruh v zatáčce, pravým pruhem zatím projedete plynule. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 13. kilometru se pohybují lidé kolem odstaveného osobního auta.
4: Je na plikačkách, je tam průhelník, ty lidi stojí u toho ve vestách, plikají nějakou baterkou ještě na projíždějící kamiony.
3: Na D1 z Prahy do Brna opatrně u odbočky na Vlašim a Kácov. Na 49. kilometru stojí porouchané vozidlo. Místo je označené světelnou šipkou. A na 9. z České Lípy do Nového Boru osobní auto srazilo srnu. Nehoda se stala za odbočkou na Častolovice na rovném úseku. Raději tam zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27, na horách většinou kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů a foukat má slabý, někde až mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: 5.06. Ranní radiožurnál se vším, co od něj čekáte, je tady. Dobré ráno vám všem a k tomu poděkování a přání šťastné cesty našim dopravním zpravodajům.

0: S vámi ranní Radiožurnál, reportáž z něho začínáme ve Višňové. Odsouzení z liberecké věznice právě tam teď pomáhají s protipovodivými opatřeními. Desítka vězňů čistí koryto potoka, odkud teče voda do řeky Smědé. Ano, právě ta často obec zaplavuje také její okolí. Naposledy se to stalo před 2 lety, kdy byla Višňová několik dní úplně odříznutá.
1: Je to něco jiného, můžeme být na čerstvém vzduchu. Je to vlastně pro nás za odměnu.
2: Říkáme jeden z vězňů, který stojí po kotníky ve vodě. Odsouzení jezdí pomáhat několikrát do roka s různými manuálními pracemi a třeba i za dobré chování.
1: Byli jsme na speciálním oddíle, který je zaměřený na osoby s duševní poruchou, způsobenou vlivem užívání návykových látek, takže se zabýváme tím, aby jsme do budoucna nepáchali násilnou trestnou činnost. Bych měl být brzo doma, takže se těším. Mám venku malou dceru, takže se na ní těším ven.
2: Podle jejich vychovatelky Štěpánky Frelichové jsou vězni za takovou práci vděční.
3: Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax. A pro mě je to strašně dobrá jako informace o tom, jak jsou schopni fungovat ve skupině, venku, v jiném prostředí, jak reagují na pokyny, jak se dokážou zapojit do toho kolektivu.
2: Jak je pro obec tahle ta pomoc důležitá?
4: Velmi důležitá, protože chlapi tady čistějí nánosy jakoby dřevin, travin, a aby voda volně protékala, nehrozila jakoby rozlití při nějaký zvýšení jakoby hladině.
2: Popisuje technik z obce Višňová Václav Machek. Naposledy byla vesnice zatopená před 2 lety a předtím při ničivých povodních v roce 2010.
4: Máme tady protipovodňovou hráz, za pětí máme i přičerpávající stanice.
2: Vězni jezdí několikrát do roka také třeba sekat louky nebo stěhovat školy. Z Višňové Johana Tománková, Radiožurnál.

0: tady je Radiožurnál ve 4:15. Nadcházející vlna veder může výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorní na to vědci z projektu Intersucho Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Kvůli vysokým teplotám bude podle nich téměř v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšším stupni. No a novou předpověď počasí pro nás už chystá kolegyně Marcela Hálová. Za chvíli uslyšíte. A teď ještě zpěvačka Diana Ross. Ta právě dnes poprvé vystoupí v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje. Se věne už od dětství, je velmi úspěšná a máte šanci jí třeba vidět, pokud tedy seženete lístek.
1: Dnes bude slunečno a místy se vyskytnout tropické teploty. Jasné až polojasné nebe beze srážek doplní teploty od 29 do 34 stupňů. Na severovýchodě bude o trochu chladněji kolem 27 stupňů a podobně bude i na Šumavě. Na ostatních horách dnes ukážou teploměry kolem 23 stupňů Celsia. A právě kvůli velmi vysokým teplotám vydali meteorologové výstrahu. Pozor bychom měli dávat hlavně na seniory a děti, pro které jsou tropické teploty největší zátěží. Důležité je držet se ve stínu, nepřetěžovat se a dostatečně pít nealkoholické nápoje. Buďte na sebe opatrní a krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: I wait for you.

0: S vámi Radiožurnál 5 hodin 18 minut budeme slavit. Saskia Burešová, určitě ji znáte, jakmile padne tohle jméno, každý si vybaví její tvář na obrazovce. Ano, ona patří k televiznímu pořadu Kalendárium už od roku 1993. Začínala ale u filmu. No a postupně se stala také velmi oblíbenou televizní hlasatelkou, což je profese, která už z obrazovek zmizela. No a Saskia Burešová právě dnes slaví 80. narozeniny.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhla i osobní život.
4: Všem jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
6: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Robotický pes panáčku je teenager, cestují virtuální realitou a natáčejí příběhy před zeleným plátnem. Tak takhle to vypadá v Jihočeském vědecko-technickém parku v Českých Budějovicích. My vás tam teď v ranním radiožurnálu také zveme. Můžete tam zažít něco, co jste nezažili. Zveme na první ročník letního kempu pro nadané děti z Česka, ale třeba také z Rakouska.
1: Uprostřed jedné učebny stojí účastník, na hlavě má něco mezi brýlema a helmou. Co se tady odehrává, popisuje
2: Martina Panošová-Hucková. Zkoušíme virtuální realitu.
1: To, co vidíme na obrazovce, je to, co vidí ten účastník v brýlích. Další skupina si zkouší pracovat v takzvané green screen místnosti.
3: Myslím, že právě sepisují scénáře toho, co chtějí nahrát.
4: My jsme měli cestování mezi dimenzemi a overconfident leader. Já jsem zapomněl, jak se to řekne v češtině, pardon.
1: Summer Talent Academy se odehrává v prostorách Jihočeského vědecko-technického parku, což dává účastníkům vlastně spoustu možností. Vyjmenovává Veronika Chrobočková.
3: Mohou vyzkoušet práci s robotickým psem, vibe coding, virtuální realitu, nějaké aplikace, i zábavné, i naučné.
1: Na kempu pro nadané děti spolupracuje park s Menzou, jeho českou, kterou vede Marta Fridrichová.
5: První tři dny vlastně organizuje Jihočeský vědecko-technický park a podařilo se vlastně zajistit spolupráci mezinárodní s rakouskou stranou.
6: I am Paula Hofer from Austria.
7: Já jsem Paula, přijala jsem z Rakouska. Tady jsme zažili spoustu různých zkušeností, zkoumali jsme vodu, elementy, virtuální laboratoř. Akademie se mi líbí, jsou tady fajn lidi.
6: So it's a cool experience.
5: A na tyto tři dny navazuje ryze český program, který už je teda pořádaný Menzou.
1: Jaký program vlastně dělá dobře talentovaným dětem?
5: A hlavně potřebují prostředí, kde se cítí bezpečně, kde mají kamarádi, se kterými si mají co říct, mají rádi výzvy. Zajímají se o vhled do různých oborů.
1: Na kemp pro nadané teenagery přijelo 25 Jihočechů a 15 účastníků z Rakouska. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 17:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl stoupnout o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes projednají senátoři. Někteří chtějí do novely přidat i automatickou valorizaci. Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí, oznámila to premiérka Sanae Takajčiová, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm podle vládních zdrojů po otřesech zřejmě vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Tuto informaci ale zatím vyšetřovatelé nepotvrdili. Zemětřesení o síle přes 7 stupňů zasáhlo prefekturu Kumamoto včera odpoledne místního času. Projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského uzavře dnes večer letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Ještě předtím představitelka hlavní role Anja Geislerová převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii. Sport. Fotbalová Slavia podepsala smlouvu s egyptským mládežnickým reprezentantem Ibrahimem Nagavím. 17-letý pravý křídelník začne angažmá u českého mistra v druholigovém B týmu. Doteď hrál v egyptské lize. Slavia oznámila, že kontrakt platí do června 2030.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 zase jezdem na Popovice a překážka na D3 u Tábora. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně zase jezdem na Velké Popovice. Na 18. kilometru hlásíte kusy pneumatiky v jízdních pruzích.
4: Tam kamionu praskla guma a je to tam rozsypané na celé dva pruhy. Jo? To je to dost také blbé, že to je vidět na poslední chvíli.
3: Kamion pak zastavil o kus dál, stojí před sjezdem na Benešov na kilometru 20,5 je v odstavném pruhu. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy pozor za sjezdem na Tábor. Na kilometru 74,5 stojí kamion s defektem. Je v levém pruhu označený šipkou a vybočuje se tak doprava. A na silnici 17 na cestě z Čáslavy do Chrudimi pozor za Bukovinou. V křižovatce na Holotín je hlášená nehoda. Na místo jedou hasiči, záchranáři, policisté, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V tuto chvíli je nad Českem jasno nebo skoro jasno, nikde neprší a teploty klesly ještě na celkem příjemné osvěžující hodnoty. Drží se nejčastěji mezi 11 a 17 stupni, necelých 18 naměřili meteorologové v Moravských Budějovicích. Naopak nejchladněji je opět na Šumavě, jen pár desetin stupně pod nulou ukázal teploměr na Rokycké Slati. Přes den pak čekáme slunečno, jasno až polojasno, s velmi vysokými teplotami, místy i tropickými teplotami od 29 po 34 stupňů. O trochu chladněji bude na severovýchodě našeho území, tam bude kolem 27 stupňů. A pak také na horách, tam naměříte 23, na Šumavě až 27 stupňů. Foukat k tomu bude dnes jen slabý nebo mírný jihovýchodní vítr. A podobné počasí nás čeká až do pátku. Teploty ale stále ještě porostou, místy mohou dosahovat až ke 40 a také se začnou vyskytovat přeháňky a nebo bouřky. To byly zprávy. A teď už je u mikrofonu ranního radiožurnálu Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a krom toho počasí, které jsme teď s Marcelou Hálovou všichni slyšeli, předpovědi nás čeká také dnes úplně, ten nastane přesně v 16 hodin 35 minut a samozřejmě nejlépe pozorovatelný bude pochopitelně večer. Úplněk a za chvíli také úplné zatmění, a sice zatmění slunce, za ním se vydáme s vědeckým týmem do Brna a bude to docela daleká cesta.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: V ranním radiožurnálu v 7 minut po půl šesté jeden z headlinerů uplynulého festivalu Colors of Ostrava, tedy Swims. Pokud se chystáte na ten další, tak už si teď do kalendáře můžete zapsat datum 21 červenec až 24 červenec 2027. A teď ještě o jiných plánech, které jsou bližší. Brněnští vědci se znovu totiž vydají za jedním z nejvzácnějších nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už více než 20 let cestuje po světě za úplným zatmením slunce, letos zamíří na Island a také do Španělska. 12. srpna tam chce při úplném zatmění pořizovat snímky sluneční korony, které expertům pomáhají zkoumat slunce i sluneční vítr.
1: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční korony. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
2: Oficiální expedice Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně je to 16.
1: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
2: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
1: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
2: To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění.
1: Výprava s sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
2: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, potom jsou to optiky, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem ten jeden filtr stojí $8,000 a musí být vyroben speciálně pro nás.
1: Kolik těch objektivů a těch zařízení vlastně v tu chvíli na to zatmění slunce bude mířit?
2: Já si myslím, že jich máme něco kolem 40. Na jednom pozorovacím místě minimální počet je 4. Na těch dobře vybavených místech je 16.
1: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Martin Šebek z FSI VUT a studentského fotoklubu Technika.
3: Před vámi můžete vidět 4 objektivy připevněné pomocí konstrukce kovové. Soustava slouží na sesynchronizování těchto kamer, aby všechny byly stejně zaměřené.
1: Výsledkem jsou snímky, na kterých lze rozlišit různě horké části sluneční korony. Doplňuje jeho kolega Václav Široký.
4: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem, objektiv 300 mm, na jehož konci je úzkopásmový filtr, který je naladěný přímo na vlnovou délku daného jontu železa, které pozorujeme.
1: Teď se koukáme na obrázek, kde vidíme, dejme tomu, černou kouli, což je to zatměné slunce, a z něho vychází taková červená a zelená záře.
2: Ta zelená záře je záření jontu 13x ionizovaného železa. Ta červená je záření 9x ionizovaného železa. To zelené je horká část sluneční korony a to červené je chladná část sluneční korony.
1: Vysvětluje Druckmiller. Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniya ve Konstantino z Havajské univerzity.
5: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
1: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
2: Dívat se očima na slunce je extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečné zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné. Na to je nejlepší opravdu zajít na nějakou hvězdárnu, kde něco takového bude k dispozici.
1: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Radiožurnál k rybníku vyrazil František Dobrota a my se tam vydáme také. Vy možná také kvůli letním teplotám se bude hodně koupat v přírodě, což může skončit i svědivou vyrážkou a my vám poradíme, jak zjistit, kde takové riziko hrozí ještě před 6 hodinou. S vámi Radiožurnál je 6:45. Právě dnes projednají senátoři návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má vzrůst o 50 tisíc korun, tedy na celkem 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Podrobnosti chystáme do vysílání už krátce po 6. hodině. Irán v noci vypálil několik balistických střel na základny Spojených států na Blízkém východě. Všechny americká armáda podle svého velitelství zlikvidovala. USA a Saudská Arábie naopak zaútočili proti Iránem podporovaným milicím v Iráku.
1: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Popovice a také na D3 u Tábora. Na dálnici D1 za výjezdem z Prahy směrem do Brna stále ještě opatrně za exitem na Velké Popovice. Na 18. kilometru leží v jízdních pruzích kusy pneumatiky z kamionů a kamion pak stojí opodál.
2: Tam stojí kamion, střelil zadní balon a je to tam celé rozházané ta guma, jako tam letí osovákem, nebo i kamionem, tak má všetek rozbitný, no.
1: A na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za sjezdem na Tábor. Na 74,5 kilometru stojí kamion s defektem, je v levém pruhu, čeká na odtahovou službu, je ale označený šipkou, na místě i policisté a vybočuje se plynule. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Počasí u nás ovlivňuje oblast vysokého tlaku vzduchu, která se drží nad východní Evropou a kolem této oblasti k nám začíná proudit velmi teplý vzduch od jihu až jihozápadu. Máme před sebou další převážně slunečné období s velmi vysokými teplotami. Dnes bude jasno až polojasno a teploty odpoledne vyšplhají nejčastěji na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě naměříte kolem 27. Úplně se neochladíte ani na Šumavě, tam bude také kolem 27 stupňů. Pokud přece jen potřebujete nižší teplo, ty pak se vydejte do ostatních hor, kde v 1000 metrech nad mořem ukážou teploměry kolem 23. Vítr dnes bude foukat jen slabý, výjimečně mírný od jeho východu. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Přichází vlna veder, zhorší se sucho, stíží se život starým lidem i těm, kteří mají nějaké zdravotní problémy. Hromadně se bude prchat do stínu či k vodě, což může přinést nejen ochlazení, ale třeba i svědění. Dávejte dobrý pozor, vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy právě teď se pokoušejí vyvinout nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku právě po koupání v přírodních koupalištích. Experti teď například hledají jejich DNA a hledají ho přímo ve vodě.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je pumpička na kolo.
1: Původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: vámi Radiožurnál, jedna filmová vzpomínka a hudební vzpomínka na jednoho bojovníka. No a další bojovník míří do Radiožurnálu. Fleretista Alexandr Šumeť, ještě Šupení, se stal v sobotu prvním českým mistrem světa v šermu a dnes po 13. hodině ho můžete slyšet živě v exkluzivním rozhovoru.
1: Host Radiožurnálu.
2: Alexandr Šupenič přepsal dějiny českého šermu. V Hongkongu se stal prvním Čechem, který vybojoval titul mistra světa. Co rozhodlo o tom životním výkonu? Jaké emoce prožíval po historickém vítězství? A jak se pro něj ziskem titulu mění sportovní život? Poslouchejte rozhovor s čerstvým mistrem světa Alexandrem Šupeničem na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport dnes po 13. hodině.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Dobré ráno v 6 hodin. Poslechněte si zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Ukrajina by mohla spolupracovat s americkou firmou Lockheed Martin na výrobě zbraní. Opozice kritizuje vyjádření premiéra Andreje Babiše o plánovaném schodku státního rozpočtu. Varuje před stále větším zadlužováním země. Francouzskou fotbalovou reprezentaci převzal nový trenér Zinedine Zidane. Na nehodu pozor na silnici 17 Čáslavy do Chrudimi u Holotína. A bude slunečno, teploty až 34 stupně.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajina by mohla spolupracovat s firmou Lockheed Martin. S vedením zbrojovky jednal ve Washingtonu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rozhovory se týkaly nejen dalších dodávek zbraní Ukrajině, ale taky jejich společné nebo licenční výroby.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že s vedením společnosti Lockheed Martin projednal společnou výrobu a výměnu zkušeností v oblasti technologií. Ukrajina má podle Zelenského co nabídnout těm, kteří jí pomáhají chránit životy. Americký a ukrajinský tým už hledají řešení, jak nejrychleji přejít ke společné výrobě, uvedl Zelenský a upřesnil, že spolupráce se týká především systémů protivzdušné obrany Patriot. Lockheed Martin kromě toho vyrábí také zbraňové systémy Atacams, HIMARS a stíhačky F-16, které Ukrajina používá. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Opozice kritizuje vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan upozorňuje, že bez reforem nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
5: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
3: Premiér Andrej Babiš taky řekl, že v příštím roce bude tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem rozpočtu 310 miliard korun. Česko čeká další vlna veder. Může se tak výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celém Česku riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Teploty nad 30 stupňů mají trvat až 2 týdny. Extrémní teploty přitom zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Hasiči zasahovali u požáru památkově chráněné vily Marta v Písku. Podle jejich mluvčí Moniky Kocinové se podařilo požár uhasit ještě večer. Přes noc pak na místě už jen hlídali, aby ho oheň nevzplal znovu. Vilu nechal ve 20. letech minulého století postavit bankéř Jaroslav Šimek a pojmenoval ji po své ženě. Jejich starší dcera emigrovala do Austrálie krátce po nástupu komunistů k moci. Mladší dcera Dagmar strávila 14 let ve vězení, než se jí v roce 1968 podařilo i s matkou odejít za sestrou. O útrapách v komunistických žalářích napsala knihu Byli jsme tam taky.
1: Sport.
6: Bývalý úspěšný fotbalista Zinedine Zidane je novým trenérem francouzské reprezentace. Někdejší mistr světa i Evropy nahradil ve funkci Didiera Deschampse, který po uplynulém mistrovství světa u reprezentace po 14 letech skončil. Zidane dosud trénoval jen Real Madrid, se kterým vyhrál dvakrát španělskou ligu a třikrát ligu mistrů. Od roku 2021 byl bez angažmá.
7: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek.

0: Ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
1: Nového trenéra má i reprezentace Itálie. Po druhé se národního týmu ujal Roberto Mancini, který Itali trénoval už mezi lety 2018 a 2023.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Silný provoz na D1 v Brně a překážka na D3 u Tábora. Na dálnici D1 je silnější provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 je kolona od sjezdu na Mikulov z kilometru 194, zatím zdržení asi 5 minut. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy stále ještě pozor za sjezdem na Tábor. Na kilometru 74,5 stál kamion s defektem v levém pruhu. Před pár minutami už odjel, na dálnici ale zůstala stát světelná šipka, tak se stále vybočuje doprava. Na silnici 17 z Čáslavy směrem do Chrudimi pozor za bukovinou. V křižovatce na Holotín havarovalo osobní auto. Na místě jsou hasiči, záchranáři, provoz řídí policisté Kyvadlovy, ale bez zdržení. A v Ostravě se plní příjezd do města po Rudné ulici směrem z Havířova před odbočkou na Kunčice u Hutí. Zdržení v koloně od Radvanice, od sjezdu na Radvanice asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27, na horách většinou kolem 23, na Šumavě až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: Dobré ráno, 29. červenec, další velmi teplý den a nebude poslední. Meteorologové i hasiči varují před požáry, ty už zachvátili Španělsko a Francii. Jaká je situace v těchto zemích a nejenom tam, to vám poví ještě do 7. hodiny kolegové ze zahraniční redakce a sledujeme také záchranné práce po zemětřesení v Japonsku. To si vyžádalo nejméně 13 lidských životů a náš asijský zpravodaj už připravuje podrobnosti. Po 7. hodině v 7.20 se nám přihlásí do ranního radiožurnálu. A domácí dění, návrh na zvýšení rodičovského příspěvku právě dnes míří do Senátu. Zda na něm je schoda a co má přinést budoucím rodičům, i to se od nás dozvíte. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po 6. Právě dnes senátoři proberou zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc. Rodiče by tak po narození potomka měli nárok na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Detaily Marek Sedláček z domácí redakce, vítej.
1: Hezké ráno. Senátní výbor pro sociální politiku včera doporučil plénu, aby návrh přijalo. Na tom skokovém zvýšení takzvaného rodičáku je shoda napříč kluby. Část senátorů ale zároveň chce, aby se příspěvek pravidelně zvyšoval. Proč? To vysvětluje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislých.
2: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče, za prvé, a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
1: Je proto možné, že se senátoři pokusí valorizaci do návrhu právě na dnešní schůzi prosadit. Zároveň ale připouštějí, že by měla být důkladně připravená a že by bylo potřeba ji ještě dopracovat. Shodla se na tom třeba Lena Mlenková z klubu Starostů a Tomáš Navrátil z klubu Hnutí ANO.
0: Marek Sedláček, díky.
1: Naslyšenou.

0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Není to tak dávno, co příběh Keporkaka Timmyho, který uvízl na severu Německa na Mělčině, plnil lokální i světová média. Co takové situace znamenají pro ochranu zvířat? Jak se zasahuje, když se divoké zvíře dostane mimo svůj přirozený prostor? A co nám to vlastně říká o stavu přírody dnes? Hostem Radiožurnálu byl ochránce divočiny Milan Jeglík.
2: To nejlepší z hosta Radiožurnálu
0: poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.
3: Tady je Radiožurnál ve 6:45. Generál Roman Hyďha chce podle zjištění našeho zpravodajského serveru i rozhlas zpátky bezpečnostní prověrku. Redakci to potvrdil Městský soud v Praze. Hyďha o osvědčení přišel poté, co ho nožem napadl jiný voják a my se celému tomuto případu budeme podrobněji věnovat po 6:30. Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požárů kvůli nadcházejícím vysokým teplotám. Turisty vyzývají, aby nerozdělávali otevřený oheň, nekouřili a netábořili v lese ani ve volné přírodě mimo vyhrazená místa.
4: Nebezpečí na D5 před Prahou a kolona na D7 u letiště. Na dálnici D5 opatrně na příjezdu do Prahy z Plzně za Rudnou. Na 2. kilometru nepřehlédněte stojící auto v odstavném pruhu.
5: V odstavném pruhu stříbrné ostatní vozidlo. Cestující jsou ve stavu ve vestách, čekají nejspíš na odstav, tak ať dají náklad, já si pozor.
4: Nepřekáží ale je silný ranní provoz, tak raději opatrně. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova brzdí dopravu omezení u letiště na 2. kilometru. Kolona ze 4. je tak asi na 10 minut směr Praha. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Během dnešního dne zůstane slunečno, jasno nebo polojasno a odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě území bude o trochu chladněji s teplotami kolem 27 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 23, na Šumavě kolem 27 stupňů. Také ve čtvrtek nás čeká slunečný den. Mělo by být opět jasno až polojasno, jen ojediněle při zvětšené oblačnosti na jihu Moravy by se mohly odpoledne objevit přehánky. Bude se jednat o opravdu výjimečný déšť. Po ránu budou teploty ještě docela příjemné 14 až 18 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 20. Přes den pak vyšplhají na 33 až 38 stupňů. Hezké ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Zas v ranním radiožurnálu v 6 hodin 20 minut. Teď o provozu nikoli na zemi, ale ve vzduchu. Vedení Pražských hřeb chce, aby od příštího roku létalo v noci nad městskou částí méně letadel. A od roku 2032, aby noční provoz ustal úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé a přidali se tak k dalším městským částem, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují.
1: Velké letadla, které lítají 777 a tak dále v noci ve 2 hodiny ráno vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
2: Říká pan Jaroslav z Hřeb. Noční přelety těsně nad domy vadí i paní Marcele.
3: Musíme mít zavřený okna a když je venku horko, tak se nedá vůbec větrat. Nebo když jsou otevřený okna, letí letadlo, neslyšíme televizi, takže je to jako velký problém teda.
2: Zastupitelé Pražských Hřeb chtějí, aby letiště Praha od příštího roku začalo každoročně snižovat přelety letadel mezi půlnocí a 5 hodinou raní alespoň o 20%, říká místostarosta městské části Martin Benkovič z Hnutí ANO.
4: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
2: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
5: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra od půlnoci do 5:30 hodin je proto plánována až po zprovoznění paralelní dráhy.
2: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Omezit noční provoz chce kromě Pražských Hřeb také třeba 6. městská část. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál před aktuálními zprávami, ještě jedna hudební vzpomínka na kapelu Canals. No a další vzpomínku přidáme v té další hodině. Včera to bylo 50 let od nejhorší katastrofy letu ČSA v Československu. Stalo se v Bratislavě. Připomeneme to i s našimi reportéry.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
0: Dobré ráno, je 6:30. Další zprávy má Tereza Tomášková.
3: Írán v noci vypálil několik balistických střel na americké základny na Blízkém východě. Podle zdrojů stanice CNN šlo maximálně o 4 střely. Všechny americká armáda zlikvidovala. Informovalo o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají dál ve vysokém stupni pohotovosti. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily. Kvůli plánům na stavbu nového zdymadla na Labi a dalšímu zlepšení lodní dopravy se dnes v Děčíně sejdou ministři dopravy, životního prostředí i zemědělství z Česka a Saska. Projekt za 9 miliard korun má zajistit lepší propojení vodních cest. Jeho součástí bude i pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a rybí přechod. Pondělí bylo nejtragičtějším dnem na silnicích v Česku za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí, dalších 5 je těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle nebo u Holovou s Najíčínsku. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc jich bylo 35.
4: Sport.
3: Volejbalový blokař Adam Zajíček se vrátil do české reprezentace a začal se s ní připravovat na mistrovství Evropy. 33-letý hráč loni jako kapitán dovedl tým na mistrovství světa ke 4. místu. Pak oznámil konec reprezentační kariéry. Po 10 měsících se ale k národnímu týmu vrátil.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 v Ostravě a nehoda v Brně. Na dálnici D1 vázne provoz na průtahu Ostravou, a to obousměrně v omezení mezi sjezdy na Porubu a Přívoz. Stálo tam nepojízdné auto, v zúžení už je ale odklizené, nicméně stále čekejte kolony mezi kilometry 354 a 361, a to v obou směrech vždy asi na 10 minut. 10 minut pak naberete na příjezdu do Ostravy i po Rudné ulici směrem z Havířova, a to před odbočkou na Kunčice. Na dálnici D1 jsou teď čerstvé komplikace na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Za sjezdem na Bratislavu na kilometru 197 hromadná nehoda 3 osobních aut a zpomaluje se. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova zdržení před omezením u letiště. Na 2. kilometru je tam omezení dlouhodobě a kolona od sjezdu na Středokluky ze 4. asi na 10 minut. V Praze pak sílí provoz na hlavních tazích, plní se Pražský okruh obousměrně mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Pomaleji se jede od Lochkovského tunelu také od sjezdu na Jinočany. 10 minut v Praze naberete i na Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové nebo také v Novopatské z Černého mostu směrem do Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Slunečno a horko. Takový bude dnešní den i ty další. Teploty dnes vyšplhají místy až ke 34 stupňům. Zítra se musíme připravit na 38 stupňů a úplně nejteplejší den v tomto týdnu bude pátek. Na nebi bude převládat jasno nebo polojasno během dne při přechodně zvětšené oblačnosti, tedy hlavně v Čechách, i s přeháňkami nebo bouřkami. V pátek večer pak bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a k tomu se přidají i další srážky. Teploty po ránu se budou držet kolem 20, nejčastěji mezi 22 22 a 18 stupni, přes den pak ale 34 až 39 stupňů. O malinko chladněji bude v severozápadní polovině Čech a na severovýchodě, tam se bude teplota držet kolem 33 stupňů Celsia. Během víkendu se pak slabě, zejména na západě a severozápadě naší republiky, ochladí, naopak na východě a jihovýchodě Moravy zůstanou teploty velmi vysoké, stoupat budou až k 36 stupňům. Nebe bude polojasné až oblačné s občasným deštěm nebo bouřkami. Tolik zprávy. A po nich opět pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Hlová počasí a za chvíli se vrátíme k případu generála Romana Hyďhy. Ten po napadení přišel o bezpečnostní prověrku, ale teď chce zpátky a proto žaluje Národní bezpečnostní úřad.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Ranní radiožurnál v 6.37 i dnes pro váš přehled o tom, co se děje a o čem je dobré vědět. Teď budeme mluvit o generálovi Romanu Hyďhovi. Ten chce podle zjištění našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz zpátky svoji bezpečnostní prověrku. Redakci to potvrdil Městský soud v Praze. Hyďha o ní přišel poté, co ho nožem napadl jiný voják. Teď podává žalobu na Národní bezpečnostní úřad a chce, aby mu prověrku vrátil. Podrobnosti k případu zjistil a povídá Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Bývalý ředitel sekce zpravodajského zabezpečení České armády Hyďha zažaloval Národní bezpečnostní úřad už minulý měsíc. Prověrka mu umožňovala přístup k těm nejcitlivějším poznatkům týkajícím se obrany a bezpečnosti našeho státu. To přitom bylo nutnou podmínkou k tomu, aby mohl zůstat na postu ředitele zpravodajské sekce armády. I rozhlas připomíná, že vzhledem k Hyďhově věku, generál je ročník 1978, se navíc očekávalo, že bude v hierarchii generálního štábu dál stoupat. Potom, co o prověrku přišel, ho ale tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS přesunula na jinou pozici a definitivně v armádě končí tento pátek.
0: Pojď ještě prosím připomenout ten incident, po kterém Hyďha o post i prověrku přišel.
1: Tak ta roztržka se odehrála v noci na pátek 26. září 2025 v brněnském klubu Alterna. Tam Hyďhu napadl nožem jiný voják, Martin Schejbal. Co vedlo k vyhrocení situace, není jasné. Schejbal Hyďhovi způsobil vážná poranění v dlani. Sám si útok nepamatuje, údajně nepamatuje. Po útěku z podniku Schejbal nasedl do auta, za chvíli ho ale zastavila policejní hlídka. Dechovou zkoušku a odběr krve odmítl. Po zadržení vojenskou policií krevní rozbor v 10:30 dopoledne ukázal 1,32 promile. Útočník dostal roční podmínku a tím pádem v armádě taky končí. A podrobnosti máme na webu i rozhlas.cz.
0: Marek Sedláček, díky.
1: Naslyšenou.

0: S vámi Radiožurnál. Koalice našla styl, jakým upravuje zákony a prosazuje nové. Místo vlády někdy navrhují její zákony sami poslanci. Za zhruba půl roku jich bylo 26, což je každý pátý ve sněmovně. Pro srovnání, za celé 4 roky předchozí vlády podali poslanci tehdejší koalice 38 takových návrhů, každý 14. Podle opozice i některých právníků se současná vláda vyhýbá tak zdlouhavému připomínkovému řízení a také námitkám směřovaných od odborníků.
1: Své připomínky totiž můžou připojit nejenom další ministerstva a úřady, ale taky třeba kraje, odbory, neziskové organizace nebo profesní komory, kterých se zákon týká. Ministerstvo, které zákon klasickou cestou chystá, se pak musí vypořádat i s tisícovkami podnětů. Že by se při poslaneckých návrzích legislativa nedostala k odborníkům, odmítá předsedkyně ústavně právního výboru sněmovny Renata Vesecká za Motoristy.
2: Poslanci, kteří podávají tyto legislativní návrhy, jsou vesměs odborníci, kteří se již tou problematikou dříve zabývali.
1: O obsahu zákonů lze podle ní diskutovat i tak, že je postup v souladu s ústavou, přiznává i místopředseda výboru Karel Dvořák z opozičního hnutí STAN. Hromadné využívání poslaneckých návrhů podle něj má ale dopad na kvalitu zákonu.
3: Prostě je vidět na tom, že tomu nebyla věnována taková péče.
1: Ústavní právnička Marie Zámečníková z Masarykovy univerzity přiznává, že připomínkové řízení je do jisté míry pomalé a nefunkční. Změnit ho ale zatím nikdo moc nechce.
4: O to víc ty tendence ten legislativní proces obcházet tady jsou. A myslím, že jsou docela nebezpečné.
1: Nastavená pravidla se totiž podle ní můžou lehce začít hroutit. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
6: Volejte 800 553 553.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
6: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
7: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
5: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
7: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
6: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
8: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
5: Zelená vlna Radiožurnálu.
6: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
0: Tady je Radiožurnál ve 6:45. Víme, co se děje, i to, že Evropská unie zařadila na sankční seznam ruského podnikatele Felixe Jevtušenkova. Vyhověla tak návrhu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas.cz. Jevtušenkovova firma dodává totiž zbraně ruské armádě. Na základě sankcí tak nemůže cestovat do členských států Evropské unie a má také zablokovaný majetek na jejich území. Japonští záchranáři stále pátrají po lidech v zemětřesením poničeném papírenském závodě a v nákupním centru na ostrově Kjúšú. Podle dosavadních aktuálních informací zahynulo 13 lidí a desítky zraněných jsou v tamních nemocnicích. Po 7 hodině se s podrobnostmi přihlásí náš asijský zpravodaj David Jakš.
9: Nehoda na D1 v Brně a kolony v Praze. Na dálnici D1 čekejte komplikace na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Za sjezdem na Bratislavu na kilometru 196 na konci zúžení teď hromadná nehoda.
10: Směr Ostrava, v tom omezení blokujou levej pruh 3 nabouraný auta. Akorát vylejzali z aut.
9: A poprvé se tak před Brnem brzdí před kolonou už u Kývalky, kilometr 182, zdržení pak asi celkově 20 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy po dálnici z Chomutova brzdí provoz omezení u letiště. Průjezdný je na 2. kilometru 1 pruh, kolona ze 4. je pak asi na 15 minut. A na Pražském okruhu zdržení obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské D5, také v opačném směru od Lhokovského tunelu vždy na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: Vlna veder je opět před námi. Krom toho, že vysoké teploty mohou ohrožovat naše zdraví, způsobují i extrémní sucho. Kvůli tomu také meteorologové prodlužují výstrahu před možností vzniku požáru. A nedostatek srážek je znát i na řekách. Pokles hladin hlásí téměř polovina vodních toků u nás. Teploty dnes budou stoupat ke 34 stupňům, zítra už ale místy až k 38 a v pátek dokonce k 39 stupňům. Mírně se ochladí o víkendu, kdy také přes naše území přejde pás dešť. V příštím týdnu se k nám ale opět vrátí velmi teplý vzduch s teplotami kolem 35 stupňů. Hezký den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: 6.51, hraní radiožurnál Eli, opět Radeček, a teď to, co je aktuální pro celou Evropu. Konkrétně jich Evropy se s další vlnou horka obává ještě intenzivnějšího šíření tamních požárů. Konkrétně v departmánu Gironde na jeho západě Francie muselo své domovy opustit už 220 tisíc lidí. Zřejmě jde o největší civilní evakuaci ve francouzské historii v době míru. Podrobnosti k tomu teď přidá Dominik Tesar z naší zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Francouzské úřady nařídily včera evakuaci dalších 4 tisíc lidí. Pobřeží Biskajského zálivu západně od Bordeaux je oblíbenou dovolenkovou destinací a evakuace se týkala zejména turistických středisek, kempů, zábavních parků v okolí letoviska Lacanau. Oheň se znovu rozhořel u oblíbené prázdninové pláže Grand Croix na poloostrově Cap Ferret. Proč se plameny západně od Bordeaux tak rychle šíří, vysvětlil ve vysílání Roman Berčák, expert z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.
2: Ta skladba lesu k tomu přispívá velice dobře. Jedná se o oblast monokulturního hospodářského lesa, tvořené takzvaným borovicí přímořskou, což je jedna z nejhořlavějších borovic vůbec, které máme na území Evropy.
1: Hasiči se obávají, že se budou požáry dál zhoršovat, protože meteorologové pro oblast vydali žluté varování před vedrem a teploty v dalších dnech mají dosahovat až 35 stupňů.
0: No a jaká je teď situace v sousedním Španělsku?
1: Obří požár v okolí Madridu se přestal šířit a ministr vnitra odvolal evakuace 13 obcí, asi 20 tisíc lidí, a dalším 14 tisícům úřady zrušili zákaz vycházení. Stejně jako Francouzi se ale i Španělé obávají zhoršení situace s dnes přicházejícími dalšími vedry. Požáry kolem Madridu spálily plochu o rozloze jako polovina Libereckého kraje, ještě skoro dvakrát více než u Bordeaux.
0: Celou jižní Evropu tedy dál sužují ničivé požáry. Ta přišla potom, co krajinu vysušila silná vedra. Dominik Tesar ze zahraniční redakce pro nás měl aktuální vývoj. Díky a naslyšenou.
3: Pěkné ráno.
0: No a varování před požáry platí také pro Českou republiku v aktuálních vedrech, tak buďte ostražití. Předpověď počasí, zprávy a to další, co od nás čekáte, třeba i zelená vlna už za 7 minut v našem vysílání. To už bude 7 hodin.

0: aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, v 7 hodin. S vámi Radiožurnál a zprávy Terezy Tomáškové.
3: Česko čeká další vlna veder, stoupat bude i riziko požárů. Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Golfistku Sáru Kouskovou čeká start na elitním turnaji Women's Open. Hromadná nehoda překáží na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko čeká další vlna veder. Může se tak výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celém Česku riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Před požáry varuje i Krkonošský národní park. Lidé by neměli rozdělávat ohně, kouřit ani tábořit v lese nebo jinde v přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům, říká mluvčí Krkonošského parku Radek Drahný.
4: Pokud by nějaký návštěvník zaregistroval nějaký podezřelý dým, tak pochopitelně první reakcí, pakliže to je na dálku, tak volat linku 150 hasiče. A v případě, že máte uložen telefon na tísňovou linku zprávy KRNAP, tak je možné využít i ji.
3: Požáry přitom hrozí nejenom v lesích, ale i na loukách. O tom, jaké nás čeká v následujících dnech počasí, budeme mluvit hned po zprávách. A k rizikům spojeným s horkem se vrátíme v ranním radiožurnálu i po 7:30. Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, o které dnes rozhodnou senátoři. Někteří z nich se zřejmě pokusí do novely přidat i automatickou valorizaci. Senátor výboru pro sociální politiku Tomáš Navrátil z klubu Hnutí ANO si ale myslí, že případná valorizace musí být předem pečlivě připravená. Senát by tak podle něj neměl valorizaci do novely přidávat už dnes. Do budoucna ji ale nezavrhuje.
5: V žádném případě ne. V této chvíli se s ní ale v rozpočtu nepočítá a potřebuje se, aby se zkrátka technicky velmi dobře připravila tak, ať je to pro všechny spravedlivé.
3: Schválit navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučil Senátní výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 13. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kashima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
6: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 tisíc lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
7: Sport. Golfistka Sára Kousková nastoupí už zítra do druhého turnaje elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu je čeká Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená lépe než při loňském debutu na turnaji.
8: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet tý svý strategie a toho svýho plánu, jak chci hrát, aby hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
7: Kouskovou čeká první odpal na Women's Open zítra po 11:30.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 v Brně a také na D6 u Prahy. Na dálnici D1 čekejte komplikace na průjezdu Brnem směrem z Prahy na Ostravu za sjezdem na Bratislavu na kilometru 197 na konci zúžení hromadná nehoda, 3 auta v levém pruhu. Pomalej stak jde od Kývalky z kilometru 182 celkově, to asi na 20 minut. Také na dálnici D6 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Před nájezdem na Pražský okruh na 0,5 kilometru se srazilo více aut, jsou v pravém a odbočovacím pruhu.
10: V odbočovacím pruhu, myslím, že tam bylo asi 5 aut v sobě, řetězová nehoda. Teď už stojí kolona od odbočení třeba Hostivice, tak tam už ty auta teď brzdí poměrně hodně.
9: Na dálnici D7 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova. Kolona začíná v okolí 4.

0: kilometrů a zdržení pak do zúžení u letiště asi 10 minut. Na Pražském okruhu je silnější provoz směrem z D1 na letiště. Ty kolony jsou nesouvislé, od Vesce pokračují přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov a v Praze je pak silný provoz také na jižní a Štěrboholské spojice, tam ty kolony jsou od Lanového mostu, také od sjezdu na Běchovice a vždy k Průmyslové naberete 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27, na horách většinou kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů. Foukat má slabý, někde až mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno. Evropou se šíří vlna veder, zasáhne samozřejmě i Česko. Nejtepleji bude v pátek. Jak dlouho se horka zdrží a jak intenzivní budou, povíme.
4: The heart is but a winding road, so the story goes.

0: 9 minut po 7 už je patrné, že bude horko. Teploty stoupající ke 40, slunečno a téměř žádný déšť. Tak ano, přesně takové počasí nás čeká dnes, ale nejenom dnes, i v dalších dnech. Z detaily je ve studiu kolegyně Marcela Hálová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Celou Evropu svírá vlna spalujících veder. Může za ní další tepelná kupole, která se tentokrát usadí nad střední Evropou. I u nás proto čekáme teploty, které budou dosahovat až ke 40 stupňům.
0: Jako první zasáhla horka západní Evropu dnes, tedy už mi říká.
1: Ano, ve Francii nebo ve Španělsku dnes vedra vrcholí, tam mohou teploty stoupat až k 45 stupňům. U nás dnes bude jen od 29 do 34 stupňů. Zítra už ale místy na teploměrech uvidíme 38 a v pátek dokonce 39 stupňů.
0: No, o víkendu ale teploty lehce klesnou.
1: To sice ano, ochladí se ale opravdu jen velmi mírně, hlavně na západě a severozápadě našeho území. Naopak na východě a jihovýchodě Moravy budou teploty stoupat až k 36 stupňům a vedra nepoleví ani v příštím týdnu. Stále musíme počítat s teplotami kolem 35 stupňů. Evropu tedy čeká mimořádně dlouhá a místy i velmi intenzivní vlna veder, která výrazně zhorší sucho, zvýší riziko šíření požáru a také se musíme připravit na vysoký tepelný stres.
0: Marcela Hálová, díky, naslyšenou.
1: Přeji krásný den.
0: No a o vlivu vedra na lidský organismus budeme mluvit také s kardiologem Michalem Vráblíkem v ranním interview v 7.50.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, teď je 4:08. Právě dnes senátoři projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má vzrůst o 50 tisíc na celkem 400 tisíc korun. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Část senátorů zároveň chce, aby se příspěvek pravidelně zvyšoval. Airbus uskutečnil zkušební let z Austrálie do Francie, trvající více než 24 hodin. Letadlo odstartovalo z Melbourne a mělo přídavnou palivovou nádrž. Urazilo přes 23 tisíc kilometrů a dosedlo v Toulouse. Je to součást projektu zavést nejdelší komerční osobní letecké spojení na světě.
3: Nehody na D6 u Prahy a také na D1 v Brně. Na dálnici D6 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů. Na půltém kilometru těsně před nájezdem na Pražský okruh je hromadná nehoda.
4: Dopravní nehodu 5 osobních vozidel a je to přímo ve sjezdu z D6 na Pražský okruh. Takže na velmi špatné místě tam tvoří kolona.
3: A ta kolona je teď asi na 10 minut, opatrně dobržďujte. Na dálnici D1 pak čekejte komplikace na průtahu Brnem, a to směrem z Prahy do Ostravy. Kolony začínají u sjezdu na Kývalku na kilometru 183 a pomaleji se pokračuje až na konec omezení v Brně na kilometr 197. Tam řeší hromadnou nehodu 3 osobních aut. A čekejte kolonu také na příjezdu do Brna po D2 z Bratislavy už ze 2. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Dnes bude slunečno a místy se vyskytnou tropické teploty. Jasné až polojasné nebe beze srážek doplní teploty od 29 do 34 stupňů. Na severovýchodě bude o trochu chladněji, kolem 27 stupňů, a podobně bude i na Šumavě. Na ostatních horách dnes ukážou teploměry kolem 23 stupňů. A právě kvůli velmi vysokým teplotám vydali meteorologové výstrahu. Pozor bychom měli dávat hlavně na seniory a děti, pro které jsou tropické teploty největší zátěží. Důležité je držet se ve stínu, nepřetěžovat se a dostatečně pít nealkoholické nápoje. Buďte na sebe opatrní a krásný den.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 720. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kjúšú stoupl na 13 a v nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři stále prohledávají zřícený obchodní dům ve městě Kašima, aby vyloučili možnost, že v troskách zůstali uvězněni další živí lidé. My jsme teď ve spojení s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Podle japonských seismologů bylo epicentrum zemětřesení v hloubce pouhých 10 kilometrů. To dopady otřesů výrazně zhoršilo. Co všechno je tedy poškozeno?
1: Japonská armáda zveřejnila záběry bezprostředně po otřese, kdy do vzduchu vzlétly její vrtulníky. Je na ní vidět, že vykolejil nákladní vlak, strženo je několik mostů a lávek. Na mnoha místech popraskaly rozvody vody a plynu. Hasiči následně likvidovali ty rozšiřující se požáry. Poškozeny jsou také silnice a dálnice a vysokorychlostní železnice se pořád ještě kontroluje. Nejhůře dopadlo už zmiňované nákupní centrum ve městě Kašima, které bylo dlouho zavřené, paradoxně právě proto, že procházelo rekonstrukcí po tom posledním zemětřesení před 10 lety.
0: Jak to teď vypadá v té nejpostiženější oblasti, nebo respektive v oblastech prefektury Kumamoto?
1: Tisíce lidí zůstávají v evakuačních centrech, armáda spolu s úřady zajišťuje hlavně distribuci pitné vody, protože v zasažené oblasti je momentálně 37 stupňů Celsia a hlavně starší lidé akutně potřebují pomoc a také dohled. Z těch záběrů je ale vidět, že už začal i úklid. Lidé vynášejí před domy zničené, poškozené věci, na silnice a železnice vyjeli technické čety, kontrolují míru poškození. No a v podstatě začíná úklid po celé té prefektuře. Japonská vláda také oznámila důležitou informaci, a sice, že nic neukazuje na to, že by jakkoliv byla poškozena některá z jaderných elektráren v Japonsku.
0: Japonsko tedy sčítá škody po silném zemětřesení, k tomu došlo na ostrově Kjúšú, jak jsme slyšeli, tak podle nejnovějších potvrzených informací při něm zemřelo minimálně 13 lidí a škody půjdou do stovek milionů dolarů a už se odklízí následky. To všechno sleduje v Asii také náš zpravodaj David Jakše. Aktuální informace pro nás měl teď v ranním radiožurnálu 8 minut před půl osmou. Davide, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
3: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
2: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
3: Klikněte na radiožurnál.cz.
2: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
3: Pohledy do studií i playlisty radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, naši dopravní zpravodajové opět s námi ve spojení. Děkujeme za to, varujeme před dálnicí D6 od Karlových Varů na příjezdu do Prahy. Před nájezdem na okruh je hromadná nehoda. Kolona na D6 se rychle prodlužuje, teď je to tu zhruba asi na 20 minut. Tak buďte trpěliví a dobře dojďte.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
1: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
2: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
2: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
1: Fotbalová liga.
2: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
0: Dobré ráno, 7:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích zatím nepožádali své firmy o příspěvek na penzijní spoření. Ukázal to průzkum Unie zaměstnavatelských svazů. Od začátku roku přitom společnosti v některých provozech, kde je například nadměrné horko, chlad nebo vibrace, musí tento příspěvek poskytovat povinně, a to ve výši nejméně 4% hrubé mzdy. Pracovníci, kteří si o vyplácení neřekli, tak přicházejí o tisíce korun ročně. Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jaye Claytona, kterého nominoval prezident Donald Trump. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odpor demokratů. Ti kritizovali například to, že Clayton v roce 2020 během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby. V Brně se dnes lidé sejdou u dlouhého stolu. Pořadatelé sousedské akce ho postaví na Moravském náměstí, od tramvajových kolejích na České až do parku k fontáně. Na akci není potřeba registrace. Zájemci si ke stolu můžou donést jakékoliv občerstvení, ale třeba i hudební nástroje, na které můžou zahrát.
1: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík v prvním kole turnaje ve Washingtonu porazil Američana Svajdu 2-1 na sety. 17-letý hráč žebříčku tak splnil roli favorita. V zítřejším osmifinále ho čeká další Američan Brandon Nakashima.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D6 u Prahy a také na D1 v Brně. Na dálnici D6 stále čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Před nájezdem na Pražský okruh na 0,5 kilometru řeší hromadnou nehodu 5 aut v odbočovacím a také v pravém pruhu. Hasiči, záchranáři jsou na místě a kolona z 5. kilometru je do Prahy asi na 20 minut. Ucpává se příjezd do metropole i z Chomutova po dálnici D7, a to před omezením u letiště. Kolona od Středokluk ze 4. a 5. asi na 20 minut. V Praze pak je ranní špička, ucpává se třeba jižní spojka směr Smíchov, před Barandovským mostem od sjezdu na Pankrác naberete asi 15 minut. 15 minut se pak jede také po Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové. Stejně tak se plní třeba i Novopatská z Černého mostu do omezení Vekbelské, zdržení také asi 10-15 minut. Na dálnici D1 připomínáme komplikace na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova a Ostravy za sjezdem na Bratislavu na kilometru 197 na konci zúžení hromadná nehoda 3 osobních aut, blokují levý pruh a pomaleji se tak jede už od Kývalky z kilometru 182. Celkově pak do Brna naberete asi 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Tuto chvíli je nad Českem jasno nebo skoro jasno, nikde neprší a teploty v noci a po ránu klesly ještě na celkem příjemné osvěžující hodnoty. Nejčastěji byly mezi 11 a 17 stupni, necelých 18 naměřili meteorologové v Moravských Budějovicích. Naopak nejchladněji bylo opět na Šumavě, jen pár desetin stupně pod nulou ukázal teploměr na Rokické Slati. Přes den pak čekáme slunečno, jasno až polojasno, s velmi vysokými teplotami, místy i tropickými teplotami od 29 do 34. 30 stupňů. O trochu chladněji bude na severovýchodě našeho území, tam bude kolem 27 stupňů a pak také na horách. Tam naměříte 23 na Šumavě, ale až 27 stupňů. A foukat k tomu bude dnes jen slabý nebo mírný jihovýchodní vítr. A podobné počasí nás čeká až do pátku, teploty ale stále ještě porostou, místy mohou dosahovat až ke 40 a také se začnou vyskytovat přehánky anebo bouřky. To byly zprávy. A teď už je u mikrofonu ranního radiožurnálu znovu Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, jak jste slyšeli, tak už to začíná. Česko čeká několik dní, kdy se teploty přiblíží až ke 40 stupňům. Spolu s dlouhodobým suchem to znamená vyšší riziko požáru. Tak třeba zpráva Krkonošského národního parku varuje turisty, aby byli při svých návštěvách opatrnější než obvykle. Víc tomu Josefína Báčová z domácí redakce. Vítej.
7: Hezké ráno. Správci parku vyzvali lidi, aby ihned hasičům hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Kromě toho by návštěvníci neměli rozdělávat ohně, kouřit a odhazovat nedopalky, ale třeba ani používat vařiče. To celoročně vyplývá z lesního zákona, který všechny zmíněné aktivity zakazuje jak v lese, tak i ve vzdálenosti 50 metrů od něj. Podle zprávy Krkonošského národního parku ale v následujících dnech bude riziko požáru vyšší i na loukách nebo horských trávnicích. Rizikové je proto třeba i zapalování svíček u pomníků nebo božích muk. Meteorologové zatím výstrahu před požáry vyhlásili pro Jižní Moravu, Vysočinu a Plzeňský kraj. Očekávají ale, že by se do konce týdne mohla rozšířit na celé Česko.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zvuk motorů, pát letadla, no a první minuty po katastrofě. I po 50 letech si je živě vybavují lidé, kteří tuhle tragédii letadla viděli na vlastních očích na bratislavských Zlatých pískách. Při nehodě stroje na lince Praha-Bratislava 28. července roku 1976 zemřelo 76 lidí. Na včerejší pietní setkání přišli svědci, záchranáři, ale i pozůstalí.
1: Pozadí za mnou je slyšet koupaliště plné lidí a zároveň se tady nad jezerem každou chvíli ozývají burácející motory letadel, která přistávají nebo odlétají z blízkého Štefánikova letiště. Přesně takový byl podle svědků i 28. červenec 1976. Jen místo běžného přistání tehdy jedno z letadel skončilo přímo tady v jezeře před zraky stovek svědků.
2: Špičkou křídla škrtnul o hladinu, letadlo se přetočilo, ještě nad hladinou se trup rozlomil.
1: Panu Jaroslavovi bylo v době neštěstí 18 let a na Zlatých pískách tehdy trávil s rodiči letní dovolenou.
2: Hned, jakmile se letadlo objevilo na obzoru, bylo zřejmé, že se mu netočí dvě vrtule na jedné straně.
1: Vyšetřování později ukázalo, že za katastrofou nestála technická závada, ale série lidských chyb. Všechno začalo na řídící věži, kde dispečer letadlo chybně navedl a posádka se pak místo opakování přiblížení rozhodla situaci zachránit prudkým sestupem. Vysvětluje novinář David Půchovský, který o havárii napsal knihu.
3: Lenže vplyvom takéhoto konania bol vypnutý jeden z motorov, následne omylom jeden člen posádky vypol ďalší motor a keď sa ho snažil naštartovať, tak to bola tá osudná chyba, keď už lietadlo spadlo.
1: Katastrofa u Zlatých písků dodnes zůstává druhou nejtragičtější nehodou v historii československých aerolinií a vůbec nejhorší na domácím území. Ze Zlatých písků Bára Vránová, Radiožurnál.

0: studený pokoj budeme potřebovat. Po třetí nás letos čeká vlna vder přes 35 stupňů. Vypořádá se s tím naše tělo lépe než na začátku prázdnin. My to probereme ještě před 8 hodinou s internistou Michalem Vráblíkem ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ještě pozvánka na odpoledne na naše vysílání. Naším hostem bude totiž Alexandr Veliký. Ano, slyšíte dobře. Za mikrofon totiž usedne fleretista Alexandr Šupenič, který se přes dívce Veliký může těšit i díky sobotnímu triumfu na mistrovství světa v šermu. Po 13. hodině bude náš.
1: Congratulations, our newly world champion!
2: Alessandro Grande!
3: Alessandro Grande, neboli Alexandr Veliký, jak Šupeniče překřtili na šampionátu v Hongkongu, se zlatem postaral o největší úspěch samostatného českého šermu. Ještě v neděli byl v Ázii. Ve středu se posadí do studia Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech.
4: Titul mistra světa je v té naší komunitě úplně to nejvíc, co můžete získat, a je to úžasný a samozřejmě je to titul. Takže první místo určitě nad bronz.
3: Porovnával 32letý Šupenič titul z mistrovství světa s olympijským bronzem z her v Tokiu.
4: Vážím si ty podpory. Vážím si těch gratulací. Těší mě, že se právě ten můj sport dostane i mimo tu šermířskou nebo i sportovní bublinu a že i lidi z ostatních odvětví mě jako gratulují a přeju, takže moc toho vážím.
3: A třeba dojde i na netypický, ale velký koníček českého reprezentanta, kariéru hudebníka, rapera.
5: Chceš tu bitvu, chceš ten boj, jsi tak silný, jsi jak stroj, jdou pod tobě celý roj.
3: Rozhovor Alexandra Šupeniče s moderátorem Janem Pokorným uslyšíte po 13. hodině živě na této stanici. František Typovský, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 3:15. Právě dnes přijme prezident Petr Pavel pověřovací listiny 4 nových velvyslanců. Své diplomatické mise oficiálně zahájí ambasadoři Chile, Alžírska, Kuvajtu a Východního Timoru. První 3 sídlí v Praze, velvyslankyně Východního Timoru potom v Bruselu. Superhrdina Spider-Man opět zachraňuje celý svět. V kinech je od dnešního dne pokračování jeho příběhu s názvem Z Brusu nový den. A neprozradíme příliš, když řekneme, že Tom Holland v hlavní roli musí bojovat i se ztrátou paměti svých blízkých.
6: Nehoda na D6 u Prahy a kolona také na D7. Na dálnici D6 stále čekají té zdržení na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů. Před nájezdem na Pražský okruh na 0,5 kilometru řeší hromadnou nehodu celkově 5 aut. Blokovány odbočovací pruh a také pravý. Na místě jsou hasiči, záchranáři a projíždí se tak do Prahy pouze levým pruhem. Kolona začíná před Prahou na 5. kilometru a to zdržení je pak asi 25 minut. A ucpává se také příjezd do Prahy po dálnici D7 z Chomutova, a to kvůli omezení u letiště. Na 2. kilometru se projíždí jen jedním pruhem a kolona je teď od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru asi na 25 minut. A plní se už také i výjezd z Prahy po D7 směr letiště a Chomutov. Kolona je skoro od Evropské ulice až do omezení ke sjezdu na letiště. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Počasí u nás ovlivňuje oblast vysokého tlaku vzduchu, která se drží nad východní Evropou, a kolem této oblasti k nám začíná proudit velmi teplý vzduch od jihu až jeho západu. Máme před sebou další převážně slunečné období s velmi vysokými teplotami. Dnes bude jasno až polojasno a teploty odpoledne vyšplhají nejčastěji na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě naměříte kolem 27. Úplně se neochladíte ani na Šumavě, tam bude kolem 27 stupňů, a pokud přece jenom potřebujete nižší teploty, pak se vydejte do ostatních hor, kde v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 23 stupňů. A vítr dnes bude foukat jen slabý, výjimečně mírný od jeho východu. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Další vlna veder je tady. Už dnes naměříme více než 32 stupňů, no a v dalších dnech mohou podle meteorologů teploty atakovat i 40. V noci pak neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Hostem ranního interview je teď právě proto lékař Michal Vrablík ze 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který se právě vlivu horka na lidské tělo a organismus dlouhodobě věnuje. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Jak tedy tak vysoké teploty ovlivní naše tělo? Co se s námi děje, když je takhle horko?
1: Já myslím, že jsme to opakovaně komentovali a vlastně před každou vlnou horek a veder připomínáme ta základní pravidla. V zásadě horké počasí zvyšuje náročnost na kardiovaskulární systém a zejména u chronicky nemocných může vést ke zhoršení těch chronických obtíží. Týká se to onemocnění ledvin a především toho oběhového nebo plicního aparátu. Takže v zásadě připomínáme vždycky především těm ohroženým skupinám, aby se chovali rozumně a pokud možno omezili ten nepříznivý vliv, který jinak ovlivnit neumíme.
0: Pojďme se zastavit ještě u té noci. To mají být teploty také tropické nad 20 stupňů Celsia. Co tohle znamená? Můžeme v takovém horku nočním vůbec dobře zregenerovat?
1: To je samozřejmě úplně dobrá otázka a jistě ta regenerace je zhoršená, ale zdravý člověk se s tím vyrovná a v těch vlnách veder, které teď zažíváme, které nejsou extrémně dlouhé, se dá jistě i ta tropická noc přežít. Znova opakuji, že se týká to riziko především těch chronicky nemocných, ale máte úplnou pravdu, že člověk si prostě v té horké tropické noci neodpočine tak dobře, jako když se ochladí.
0: No všude také slyšíme, jak je důležité pít dostatek nealkoholických tekutin, protože člověk se teď více potí. Jak často a co tedy bychom měli pít?
1: Je potřeba si uvědomit, že ten pitný režim, který se dostal do povědomí prakticky každého, má dvě stránky a my na naší interní klinice na Karlově náměstí, která se zabývá endokrinologickými a metabolickými onemocněními, relativně často hospitalizujeme i celkem mladé a jinak zdravé osoby, které ten pitný režim dovedou do extrému a dokáží vypít více než 10 litrů tekutiny za den. To také není dobře. Takže všeho s mírou, ale platí, že v horkém počasí se příjem tekutin má zvýšit, má se zvýšit adekvátně nejenom těm vnějším teplotám, ale i fyzické aktivitě, kterou ten dotyčný musí vykonávat. Takže jistě ano, ale možná budu maličko varovat atypicky, že pití extrémního množství tekutin a pro většinu z nás to bude znamenat více než 5 litrů denně, není nutné ani v těch horkých dnech.
0: Tropické teploty zažíváme v Česku čím dál častěji. Bude na ně náš organismus třeba někdy za 10 let připravený lépe? Přizpůsobíme se tomu?
1: Bez pochyby adaptace probíhá, dokonce není až tak pomalá a nemusíme čekat roky. Dá se říci, že když vycestujeme do tropického pásma a jsme v horkých teplotách více než 4 dny, tak už nějaká adaptace organismu probíhá. Dá se to dokonce i změřit a vědecky podchytit, takže se ví, že stoupá celkový objem krevní plazmy. To samozřejmě nenastává v těch 4 dnech, ale kardiovaskulární regulace už během těch 4 dnů začnou projevovat jakousi míru adaptace, se zrychlená tepová frekvence, která to horké počasí provází a v tom dlouhodobějším horizontu zcela jistě k adaptaci dochází. Ale víme, že jsou obrovské interindividuální rozdíly, každý snáší teplo jinak, jsou lidé zimomřiví, kterým možná ty tropické teploty vyhovují a naopak. Takže zase nic neplatí úplně univerzálně, ale k adaptaci dochází a ku podivu ta první adaptace může nastat už po 4-5 dnech.
0: Říká v ranním radiožurnálu v ranním interview Michal Vráblík z interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pane doktore, děkujeme, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschledanou.

0: S vámi Radiožurnál, 7 hodin 58 minut, nastávají dny veder, je dobré vyhledat si místo, kde bude stín a chlad, třeba kino. Důvod proč jít do kina máte dnes jeden navíc, a sice vstupuje do nich nový Spider-Man, na film vás pozveme ještě před 8:45.
1: Host Radiožurnálu.
2: Alexandr Šupenič přepsal dějiny českého šermu. V Hongkongu se stal prvním Čechem, který vybojoval titul mistra světa. Co rozhodlo o tom životním výkonu? Jaké emoce prožíval po historickém vítězství? A jak se pro něj ziskem titulu mění sportovní život? Poslouchejte rozhovor s čerstvým mistrem světa Alexandrem Šupeničem na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport dnes po 13. hodině.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
4: Adrénko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá ti platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
3: Fakt? A kdy zjistím víc?
4: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
1: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského

0: a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Generál Roman Hyďha podle zjištění Radiožurnálu žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral po tom, co Hyďhu v září 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou pro to, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Z toho ho tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS po incidentu přesunula na odbor pro válečné veterány. Hyďha v pátek v armádě skončí. Proč přesně chce získat prověrku zpět, není jasné. Redakci i rozhlasu nezvedl telefon. Senátoři projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislých.
2: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče, za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
0: Schválit zvýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučil Senátní výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě země mají stoupat ke 40 stupňům. Plameny dál ohrožují město Bordeaux. Zničili už přes 40 tisíc hektarů a na 200 domů. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 tisíc lidí.
3: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
4: Popsal starosta Bordeaux Tomáš Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 tisíc obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Barb Blondy Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského uzavře dnes večer letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Ještě předtím představitelka hlavní role Anja Geislerová převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii.
5: Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí už zítra k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Podle hradeckého útočníka Mika van Birena ukázal norský tým i přes porážku 0-1 na domácím hřišti svou kvalitu a vsadit pouze na defenzivu nemusí k postupu stačit.
6: My musíme prostě být lepší na balón, jak jsme byli tam. Určitě bude tam nějaký tlak, protože oni jsou velmi dobře na balón, takže musíme dobře bránit, ale když dostáme ten balón, musíme jako správně rozhodnout a jít s balónem na volno prostor a nemůžeme jako jenom bránit, protože pak bude fakt těžký.
5: Duel Hradec Králové Tromsø začne zítra v 19 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Blokovaná Kbelská v Praze a nehoda na D1 v Brně. V Praze je aktuálně neprůjezdná Kbelská směrem z Letňa na Černý most. Před Novopatskou se srazilo osobní auto s kamionem a provoz směrem z ústecké D8 na Boleslavskou D10 je tak v omezení pozastavený. Osobním autem se to dá objet přes Prosek a nebo Letňany, Kbely a Satalice. A ucpává se i opačný směr příjezd do Kbelské. Po Novopatské stojí se půl hodiny z Černého mostu. Ucpává se v Praze i jižní spojka směr Smíchov. Před Barandovským mostem se asi 20 minut jede krokem od sjezdu na Pankrác. Na dálnici D6 stále komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů. Před nájezdem na Pražský okruh na 0,5 kilometru dořešují hromadnou nehodu kolona z 5. kilometru na 20 minut. Ucpává se i příjezd a také výjezd z Prahy po dálnici D7 do Chomutova. U letiště je omezení dlouhodobě a kolony od Středokluk a také od Evropské vždy na 20 minut. A na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na konci omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 197, 3 auta po nehodě v levém pruhu, pomalej se jede od Kývalky z kilometru 182, je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodin.

0: hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27, na horách většinou kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů. A foukat má slabý, někde až mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Přejeme dobré časné ráno, no časné, 6 minut po 8 hodině, jak pro koho. Ranní radiožurnál ustupuje do své poslední hodiny a jsme rádi, že jste i dnes s námi. Jsme na prahu velmi horkého dne, tak vás budeme zvát do kina a do milostivého stínu, kam vstoupíte nejenom vy, ale také možná už poslední, těžko říct, Spider-Man. Jeho hrdinství jsou samozřejmě vždycky absolutně úžasná, takže o čem bude ten aktuální díl, prozradíme, ale jak to dopadne, samozřejmě možná jenom naznačíme, ale nepozveme vás úplně na to, abychom vám říkali, s jakým pocitem budete z kina odcházet. To už si zažijte sami. A také vás pozveme na jeden výlet do přírody. Už za chvíli.

0: Radiožurnál David Koller. Také Spider-Mana pozvánka do kina, ale teď ne. Teď vás zveme na procházku od Hoty ke Lhotě. Je to 222 kilometrů. Telek totiž měří pěší túra mezi Dlouhou Lhotou u Dobříše a Dlouhou Lhotou u Tábora. Že jste o nich nikdy neslyšeli? No, náš server iRozhlas pro vás připravil tipy na výlety po místech, kde se nestratíte v davech turistů a zároveň jsou v skutku zajímavá. Kudy přesně cesta po Lhotách vede, tak to prošlápl Marek Sedláček, aspoň teoreticky z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Tak zatím po mapě na trase projdete třeba Slovanskou, Břekovu, Pechovu, Starcovu nebo Kamennou Lhotu. V mapové aplikaci i rozhlasu si můžete zvolit počet zastavení na trase. Kdo se necítí na tak dlouhou štreku, může vyrazit třeba jen mezi Beranovou a Jeníčkovou Lhotu v jižních Čechách, které jsou od sebe pěšky jenom 7 kilometrů. Pro posluchače a čtenáře máme celkem 454 unikátních výletů. Vždycky jsou nějak tematicky provázané a těch kategorií je celkem 25.
0: Například?
1: Tak z těch obvyklejších nabídnu třeba rozhledny, muzea nebo zříceniny. Pro fajnšmekry pak mám třeba sochy svatého Jana Nepomuckého, hřbitovy, stromy, které mají svoji stránku na Wikipedii, města, co mají v názvu slovo horní a dolní, nebo staré a nové. A pozveme vás i do, řekněme, nejosamocenějšího lesa. Okolo něj zkrátka dlouho žádný druhý není. Kde to je, najdete už teď na našem iRozhlase.
0: Turistický fajnšmekr Marek Sedláček, díky, naslyšenou. 80.

0: S vámi Radiožurnál. Americký prezident Donald Trump údajně přislíbil Kyjevu licenci na výrobu střel do protiraketových systémů Patriot. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a informovat o tom podrobněji budeme i v ranním Radiožurnálu ještě před 20:30.
1: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
2: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
3: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
1: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
4: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
2: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
5: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 4:09. Přicházející vlna veder může výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Kvůli vysokým teplotám bude podle nich téměř v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na vůbec nejvyšším stupni. No a novou předpověď počasí už pro nás připravuje kolegyně Marcela Hálová. Za chvíli dáme slovo. A ještě zpěvačka Diana Ross, ta právě dnes vystoupí vůbec poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, který letos Diana Ross v Evropě odehraje.
6: Kolony na D1 v Brně a v Praze neprůjezdná k Belská ulice. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy je teď zlepšená situace na zájezdem na Bratislavu. Na kilometru 197 už nehoda podle našeho zpravodaje nepřekáží.
7: Na té D1 v Brně ty auta už jsou odstraněný a vypadá to, že každou chvíli uvolňují provoz, takže by se to mohlo zlepšit. Ještě jsou tam policajti se šipkou, ale auta už tam nejsou.
6: Na severu metropole čekejte kolaps dopravy. Aktuálně je neprůjezdná k Belská ulice směrem z Letňa na Černý most. Před Novopatskou se srazilo osobní auto s kamionem, je to větší nehoda. A provoz směrem z Ústecké D8 na Boleslavskou D10 je tak v omezení zastavený, nedá se projet. Kolona začíná už na D8 u Zdib. Osobním autem to jde obět přes Prosek nebo Letňany k Beli a Satalice. A na D6 komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů, je tam nehoda na půltém kilometru, kolona na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Během dnešního dne zůstane slunečno, jasno nebo polojasno a odpolední teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě území bude o trochu chladněji s teplotami kolem 27 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte 23 stupňů a na Šumavě kolem 27 stupňů. Také ve čtvrtek nás čeká slunečný den, mělo by být opět jasno až polojasno, jen ojediněle při zvětšené oblačnosti na jihu Moravy by se mohly odpoledne objevit přehánky, bude se ale jednat o opravdu výjimečný déšť. Po ránu budou teploty ještě příjemné 14 až 18 stupňů. Na jihovýchodě Moravy kolem 20. Přes den pak vyšplhají na 33 až 38 stupňů. Hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: je. Radiožurnál 8.20. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přislíbil americký prezident Donald Trump Kyjevu licenci na výrobu raket do systému protivzdušné obrany Patriot.
1: Dnes jsme měli opravdu dobrou schůzku s prezidentem Trumpem. Souhlasil, že nám licence udělí.
0: Řekl Zelenský v rozhovoru pro televizi Fox News po schůzce s Trumpem v oválné pracovně Bílého domu ve Washingtonu. I úřad amerického prezidenta označil jejich jednání za dobré. Zelenský poté v americkém senátu sledoval hlasování o zákonu o dalších protiruských sankcích. No a podrobnosti k tomu teď s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou toho času s námi v Praze ve studiu. Dobré ráno. Jano.
2: Dobré ráno.
0: Jak zásadní je taková licence na rakety do Patriotů pro ukrajinskou obranu?
2: Tak on nejde úplně o nový příslib. Trump tu licenci na výrobu Patriotů už oznámil začátkem července na summitu NATO v Ankaře, ale teď po schůzce Bílém domě to zopakoval jednak přímo Zelenský v rozhovoru pro Fox News a pak teda zásadní bylo, že ty Patrioty jsou drahé, poptávka po nich je obrovská a výroba trvá dlouho, takže vlastní licence by Ukrajině dala dlouhodobě větší soběstačnost v protivzdušné obraně. Odborníci upozorní, že reálný rozjezd může trvat 3 měsíce i víc.
0: Zelenský řekl, že ruský prezident Putin ztratil iniciativu a vyzval k diplomacii. Co ti myslel?
2: Je to taková změna tónu. Zelenský tím naznačuje, že vojenská situace na frontě se obrátila v ukrajinský prospěch a to natolik, že teď je to Kyjev, kdo může diktovat tempo a podmínky a ne Moskva. A to souvisí s tím, co senátorům řekl těsně předtím v Kapitolu, totiž, že ukrajinská armáda dělá výrazné pokroky a poměr ztrát je teď pro Rusko nevýhodný. Ve srovnání s dřívějšími vystoupeními, když šlo hlavně o žádosti o pomoc, o přežití, je to důraz na diplomacii a možnost jednat z pozice síly.
0: Jak dopadlo to senátní hlasování o dalších protiruských sankcích?
2: Zelenský do Kapitolu šel jednat se senátory obou stran a o tom sankčním zákonu proti Rusku a Iránu. Krátce po tom jednání ten senát poměrem 86-12 hlasům udělal první procedurální krok ke schválení tohoto zákona. To znamená nadstranickou většinou ve prospěch Zelenského a ve prospěch Američanů.
0: Jana Ciglerová, díky, naslyšenou.
2: Pěkný den.

0: S vámi Radiožurnál, s vámi také Sting a s námi také dopravní zpravodajové. Pozor, neprůjezdná Kbelská v Praze ve směru na Černý most, omezení, vážná nehoda nákladního osobního auta. Kolona od dálnice D8, D8 stojí už od zdib, počítejte s tím. A dobře dojďte.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
3: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
4: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
5: 734.
1: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
6: Já mám ráda panenky.
4: Máš ráda panenky?
6: Jo.
4: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
7: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
2: Jak je událost proměnila?
1: A co by vzkázali svému dárci?
4: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
1: Nový život.
2: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
1: Denně po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Je 8:30. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
8: Írán v noci vypálil několik balistických střel na americké základny na Blízkém východě. Podle zdrojů stanice CNN šlo maximálně o 4 střely. Všechny americká armáda zlikvidovala a informovala o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají dál ve vysokém stupni pohotovosti. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily. Prezident Petr Pavel dnes přijme pověřovací listiny 4 nových velvyslanců. Své diplomatické mise oficiálně zahájí ambasadoři Chile, Alžírska, Kuvajtu a východního Timoru. První 3 z nich budou sídlit v Praze, velvyslankyně východního Timoru bude působit z Bruselu. Policisté v Třebíči pátrají po 56-letém Radku Lahodovi. Je nemocný, ale nemá u sebe léky. Může být proto v ohrožení života. Policie to napsala na síti X. Hledaný muž je asi 180 cm vysoký, má krátké prošedivělé vlasy a strniště. Na sobě by měl mít khaki mikinu, bílomodré triko, plátěné šedé kalhoty, béžové boty a modrou kšiltovku. Nosí taky brýle s výraznými obroučkami světle zelené a černé barvy. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte prosím na linku 158.
1: Sport.
8: Tenistu Jiřího Lehečku čeká osmifinále turnaje v mexickém Los Cabos. V něm si zahraje proti Číňanu Wongovi. Zápas má začít dnes po 19. hodině.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolaps na severu Prahy a nehoda také na D6 před Prahou. V Praze kolabuje doprava na severu metropole. Po nehodě je neprůjezdná Kbelská ulice, a to z Letňan směrem na Černý most. V omezení u Novopatské provoz blokuje nehoda. Podle zpravodaje osobní auto vjelo pod kamion.
10: Ty balsíky nehodě toho osobáku, to bude asi nadějil, protože tam ten osobák je úplně vystřílený, airbagy všechno je rozmlácené. Mě tam nacouvá otahovka pro ně a takový je to prostě.
9: Kolona začíná už na příjezdu do Prahy po D8, s Ústí nad Labem, brzdí se u zdib a ta kolona narůstá. Osobním autem se to pak dá objet přes Prosek a Vysočany nebo druhou stranou přes Letňany, Kbely a Satalice. A ucpává se i opačný směr v Novopatské a na východní části okruhu se stojí už z Černého mostu, je to asi na 30 minut. Na dálnici D6 stále čekejte komplikace na příjezdu do Prahy z Karlových Varů před nájezdem na Pražský okruh na 0,5 kilometru, tam stále dořešují dřívější hromadnou nehodu 4 aut a kolona z 5. kilometru je asi na 20 minut směr Praha. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Slunečno a horko, takový bude dnešní den i ty další. Teploty dnes vyšplhají místy až ke 34 stupňům. Zítra se musíme připravit na 38 stupňů a úplně nejteplejší den v tomto týdnu bude pátek. To bude na nebi převládat jasno nebo polojasno. Během dne při přechodně zvětšené oblačnosti, tedy hlavně v Čechách i s přeháňkami nebo s bouřkami. V pátek večer pak bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a k tomu se přidají i další srážky. Teploty se budou po ránu držet kolem 20, nejčastěji mezi 22 22 a 18 stupni. Přes den pak ale 34 až 39 stupňů. O malinko chladněji bude v severozápadní polovině Čech a na severovýchodě. Tam se bude teplota držet kolem 33 stupňů Celsia. Během víkendu se pak slabě, zejména na západě a severozápadě naší republiky, ochladí. Naopak na východě a jihovýchodě Moravy zůstanou teploty velmi vysoké. Stoupat budou až k 36 stupňům. Nebe bude polojasné až oblačné s občasným deštěm nebo s přeháňkami a bouřkami. Tolik zprávy. A po nich opět pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, také s Marcelou Hálovou. Ta dnes hlídá oblohu. Počasí bude velmi letní, až intenzivně letní, a proto se za chvíli vydáme k vodě. Nebude nás zajímat koupání, ale spíše vybudování nového plavebního stupně v Děčíně. Je to trochu komplikované, ale zdá se, že by se to mohlo povést.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál 8 hodin 37 minut Aneta Langerová. Čeští ministři budou právě dnes probírat se saskými politiky výstavbu nového plavebního stupně na Labi v Děčíně. Jeho součástí má být JES, zdymadlo, vodní elektrárna a přechod pro ryby. JES má mít pohyblivou výšku tak, aby zajistil lodím minimální ponor 140 cm prakticky po celý rok. Proč je podle státu důležité, aby plavební stupeň v Děčíně vznikl, tak to zjišťovala reportérka Kateřina Kučerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak podle ministerstva životního prostředí je teď splavnost Labe omezená a v praxi funguje jen několik měsíců v roce. Například v posledních dnech není v Děčíně ani metr vody. Jde proto o strategický dopravní projekt, říká mluvčí rezortu Kateřina Pacíková.
2: Projekt má přispět ke spolehlivějšímu propojení České republiky s evropskou sítí vnitrozemských vodních cest, podpořit přepravu nadrozměrných nákladů a částečně odlehčit silniční dopravě.
1: Dopady stavby na životní prostředí prověří proces EIA ve spolupráci s Německem. Zohledněné by měly být taky evropsky významné lokality Labské údolí a Porta Bohemica.
0: O plavebním stupni Děčín se mluví už asi tak 30 let. Co to dřívější posuzování zjistilo o jeho dopadech na přírodu?
1: Správa Národního parku České Švýcarsko v roce 2018 varovala, že by kvůli stavbě mohly zaniknout pravidelně zaplavované labské pláže, které slouží jako biotop a přírodní filtr a které není možné nahradit. Studie zadaná ministerstvy v roce 2022 ale dospěla k opačnému závěru. K současnému návrhu se správa parku vyjádří až v novém procesu EIA. Třeba ekologická organizace Arneka koncem dubna uvedla, že JES pomůže jen českému úseku, zatímco navazující Labe v Německu zůstane při nízké hladině nesplavné. Na názor jsem se zeptala i lidí v Děčíně.
3: Já jsem spíš proti. Takhle se zasahuje do toku Labe. Že by to vyřešilo celou lodní dopravu, si také nemyslím.
4: Je to asi trochu zbytečný, protože na německé straně není vybudovanýho nic až do Magdeburku. Navíc se nám tady rozjíždí vodácký biznis, to by to trošku přizabilo.
1: Ještě doplním, že podle ředitelství vodních cest má vybudování plavebního stupně stát téměř 9 miliard korun.
0: Reportérka Kateřina Kučerová.

0: Spider-Man je zpátky. Do kin přichází další pokračování, tentokrát s názvem Z Brusu nový den. No a superhrdinou je po čtvrté britský herec Tom Holland.
1: Peter Parker, obyčejný kluk, kterého jednoho dne kousne pavouk a změní mu život. Stan Lee a Steve Ditko vytvořili Spider-mana pro společnost Marvel v roce 1962. Dnes patří mezi nejoblíbenější komiksy, ale ve své době si museli tvůrci poměrně netradiční postavu před vydavatelem obhájit.
2: Měl jsem vymyšleného hrdinu, jeho schopnosti a jméno. A pak jsem si řekl, že mu jen tak z legrace dám osobní problémy. A že to bude teenager, protože žádní takovýhle mladí hrdinové tehdy nebyli. Nadšeně jsem běžel za editorem a on mi řekl, že je to nejhorší nápad, který kdy slyšel.
1: Popisoval začátky Spider-mana Stan Lee v roce 2017 v projevu na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. V hraných filmech stvárnili pavoučího muže od roku 2002 postupně tři herci. Tobey Maguire, Andrew Garfield a Tom Holland. Všichni si zahráli také v zatím posledním snímku Spider-Man bez domova. Po pěti letech se hrdina do kin opět vrací. Ve filmu s podtitulem Z Brusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
3: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem.
1: Komiksová série je známá i díky pozoruhodným záporným postavám, mezi které patří Green Goblin, Doktor Octopus nebo Venom, stejně jako pro romantické známosti protagonisty, především Mary Jane a Gwen Stacy. Spider-Man ale není jenom Peter Parker. Od roku 2011 se houpe nad ulicemi New Yorku také Miles Morales. Ten se stal hlavní postavou animovaných filmů Spider-Man Paralelní světy a Napříč paralelními světy, oceňovaných za scénář i působivé audiovizuální provedení. Filip Svoboda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 8:45. Generál Roman Hyďha chce podle zjištění našeho zpravodajského serveru i rozhlas zpátky bezpečnostní prověrku. Redakci to potvrdil Městský soud v Praze. Hyďha o osvědčení i o práci ve vedení armády přišel poté, co ho nožem napadl jiný voják. A my se celému případu věnujeme také na našem serveru irozhlas.cz. Historicky vůbec první český mistr světa v šermu a fleretem Alexandr Šupenič už je v Česku. Rok zakončí jako světová jednička a v jednu hodinu odpoledne bude právě dnes exkluzivním hostem Radiožurnálu. No a na šampionátu v Hongkongu dnes nastoupí také čeští kordisté v soutěži družstev. Přejeme jim, ať se daří.
4: A v Praze kolabuje provoz na severu města. Po nehodě je stále neprůjezdná Kbelská ulice z Letňan směrem na Černý most. V omezení u Novopatské postupně odtahují nabouraná auta. Kolona začíná už na dálnici D8 Uzdib. Náhradní trasu nabízí náš zpravodaj.
5: Ve směru na D11 jedu s autem do 12 tun po Liberecké dolů. U Bulovky jsem sjel na Zenkovku. Potom jsem odbočil na spojovací a buď se můžete dát na Průmyslovou nebo zpátky na Chlumeckou Velskou, docela dobře průjezdný.
4: Dá se jet i druhou stranou přes Čakovice, Kbely a Satalice, ale čekejte silný provoz na objízdné trase. V opačném směru je Kbelská ulice do Letňan průjezdná, ale kolony jsou kvůli tomu z východní části okruhu od Hradecké dálnice D11. A na dálnici D7 je velké zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště, kolona z 5. kilometru na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Vlna veder je opět před námi. Krom toho, že vysoké teploty mohou ohrožovat naše zdraví, způsobují i extrémní sucho. Kvůli tomu také meteorologové prodlužují výstrahu před možností vzniku požáru. A nedostatek srážek je znát i na řekách. Pokles hladin hlásí téměř polovina vodních toků u nás. Teploty dnes budou stoupat ke 34 stupňům, zítra už ale místy až k 38 a v pátek dokonce k 39 stupňům Celsia. Mírně se ochladí o víkendu, kdy také přes naše území přejde pás deště. V příštím týdnu se k nám ale opět vrátí velmi teplý vzduch s teplotami kolem 35 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou středu.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: V ranním Radiožurnálu dobrá zpráva od našeho dopravního zpravodaje přišla právě teď. Kbelská v Praze ve směru na Černý most po vážné nehodě už zprůjezdněná kolona je dlouhá, bude se dlouho rozjíždět, tak buďte trpěliví. V Česku funguje 7 transplantačních center a my jsme se tam byli inspirovat právě proto, abychom pro vás připravili nový seriál. Teď konkrétně uslyšíte příběh Eriky z Benešovska. Před 5 lety ji zachránila po transplantaci život nová játra. Právě jí tedy věnujeme další díl Radiožurnálu seriálu Nový život. Na svého dárce myslí Erika každý den a symbolicky mu děkuje také její dcera.
1: U vstupu do pražského IKEMu je zeď života, cituji, je symbolickým pietním místem za všechny dárce orgánů v České republice. Jsou tady svíčky, andělíčci, je tady jedno takové keramické velké srdíčko a dívá se na něj teď Erika. Tam je strašně dojemný vzkaz, můžete ho přečíst, on se vás týká.
2: Děkuji ti, andílku, za moji maminku, Marička.
1: Je tam 13. říjen 2021 a ta maminka jste vy?
2: Maminka jsem já, ano. Marička je moje dcera.
1: Vy jste po transplantaci jater?
2: Ano.
1: Ten dárce byl nežijící?
2: Ano.
1: A vy tady pravidelně chodíte do zařízení na kontroly a zastavujete se tady u toho vašeho srdíčka?
2: Každou kontrolu, co jdu, tak hned ráno, než jdu na odběry a na kontrolu, tak zapálím svíčku a podívám se, jestli je tady všechno v pořádku. Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 2021.
1: To je i na tom srdíčku, kde jsou desítky andělíčků, je tady květináč se čtyřkou, asi někdo ve 4 letech byl operovaný, je tady vzkaz dědovi, tady jsou nakreslené na kamínku plíce a iniciály. Jak vy jste se dozvěděla, že potřebujete nová játra?
2: Tak já jsem onemocněla, 10 let mě udržovali v IKEMu v super stavu a potom přišel covid. A ten zaútočil na moji nejslabší část mého těla, a to byly játra, a bohužel mě úplně zničil.
1: Čekala jste dlouho?
2: Čekala jsem přesně 5 měsíců, ale už jsem měla zvýšenou urgenci, protože už jsem opravdu nebyla v dobrém stavu.
1: Dceři bylo tehdy kolik let?
2: Dcera tehdy byla předškolačka ve školce, takže teď už končí 4. třídu. A byla malinká tenkrát ještě.
1: Jaká máte omezení po transplantaci?
2: Prakticky žiju úplně v pohodě život. Samozřejmě člověk si na sebe dává malinko víc pozor. Jizva přes celé břicho je jizva přes celé břicho po transplantaci jater. Ale jinak samozřejmě nesmíme určité potraviny, které se vážou k lékům, které bereme doživotně.
1: Co konkrétního třeba nesmíte, ať si dokáže člověk představit?
2: Syrové maso, jsem se vzdala suši.
1: Tatarák.
2: Plísňové sýry. Potom nesmíme ovoce, krep, pomelo a granátové jablko. To jsou věci, které reagují na imunosupresy, obsahují enzymy, které ji zvyšují nebo snižují. A nesmíme z bylinek třezálku. Na tyto věci si musíme dávat velký pozor.
1: Když my stojíme pod tou deskou s úctou a poděkováním dárcům orgánů, tam je celá řada jmen a informace vždycky je u toho, v kolika letech oni zemřeli, ale to dárcovství je anonymní, takže vy nevíte, jestli to je třeba Alexandr, jak tady vidím, nebo je to Renata, 29 let.
2: Nevíme. Samozřejmě dá se odhadnout, že třeba do mě by se asi velké mužské játra nevešly, takže odhad by byl, ale nikdo nic neví.
1: Jak to popsat? Je to vděk? Něco těžko sdělitelného?
2: No tak spousta z nás transplantovaných tady u té zdi potřebuje být sama, v klidu, trošku to tady rozdýchat, ale pokaždé je to takový ten vděk toho, že jsme tady a můžeme dál žít. A já si myslím, že skoro každý den vzpomenu na to, že mi někdo zachránil život a že díky němu tady jsem.
1: Popisuje paní Erika, která je po transplantaci jater. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Sloni bez klů, sloni bez hlav. Pytláci, zabijáci, pašeráci. Kdo ještě dnes kupuje slonovinu? Probereme to v dalším díle naší speciální série Kořist.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál 9 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Ukrajina by mohla spolupracovat s americkou firmou Lockheed Martin na výrobě zbraní. Česko čeká další vlna veder. V pátek má být až ke 40 stupňům. Novým trenérem francouzských fotbalistů je Zinedine Zidane. Po nehodě je opět průjezdná Kbelská ulice z Letňan na Černý most. A bude slunečno, teploty až 34 stupně.

0: Putin kromě toho vyrábí také zbraňové systémy Atakams, HIMARS a stíhačky F-16, které Ukrajina používá. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Vedení pražských Hřeb chce prosadit omezení nočních letů nad městskou částí. Výzvu pražskému letišti schválili zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí.
2: Velké letadla, které lítají v noci ve 2 hodiny ráno, vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
3: Říká pan Jaroslav z Hřeb. Tamní zastupitelé chtějí podle místostarosty Martina Benkoviče z Hnutí ANO, aby pražské letiště od příštího roku začalo každoročně postupně snižovat přelety letadel mezi 00:30 a 5:00 raní.
4: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou kvality života obyvatel.
3: Letiště Praha podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
5: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra je proto plánována až po zprovození paralelní dráhy.
3: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Zpěvačka Diana Ross vystoupí poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze 3, které letos v Evropě odehraje.
6: 82letá zpěvačka Diana Ross se už v 60. letech stala ikonou legendárního vydavatelství Motown. Právě pod ním vydala s kapelou The Supremes i písničky jako You Can't Hurt Love. Později se vydala na sólovou dráhu a s nově naaranžovanou verzí písně Ain't No Mountain High Enough se dostala na vrchol americké hitparády. Diana Ross měla také výrazný podíl na objevení skupiny Jackson 5, ve které začínal také pozdější král popu Michael Jackson. A jako sólová zpěvačka pak u posluchačů zabodovala také hity jako Upside Down nebo I'm Coming Out. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Sport. Francouzskou fotbalovou reprezentaci bude trénovat Zinedine Zidane. Držitel zlatého míče ve funkci nahradil Didiera Deschampa. Ten po 4. místě na uplynulém mistrovství světa po 14 letech skončil u národního týmu.
8: Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France.
9: Zidane povede Francouze minimálně do příštího světového šampionátu v roce 2030. Dosud trénoval jen Real Madrid. Ve 2 obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal s klubem 2 španělské tituly a 3 triumfy v Lize mistrů. Co by hráč Zidane s národním týmem vyhrál mistrovství světa i Evropy. Kariéru skončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Jeho předchůdce na lavičce Francie Deschamps vedl reprezentaci od roku 2012 a o 6 let později s ní slavil světový titul. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: V Praze je lepší situace ve Kbelské ulici směrem z Letňan na Černý most. Nehoda u Novopatské už nepřekáží a kolony z D8 od Zdib a také v opačném směru z Pražského okruhu od Běchovic se budou rozjíždět. To zdržení je ale poměrně výrazné. V Praze pak jsou ucpané také příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov. Na jižní spojce je to od sjezdu na Pankrác na 20 minut, ve Strakonické pak 15 minut naberete od Závodiště. Na jižní spojce pak komplikace i směr Černý most za Spořilovskou, tam stojí dodávka v prostředním pruhu, kolona od magistrály je na 10 až 15 minut. Kolony jsou pak i na příjezdech do Prahy, po D5 z Plzně od Rudné z 5. kilometru na Pražský okruh, na D6 z Varů kolona ze 3. kilometru k nehodě před okruhem na Pultem a na dálnici D7 ze Slaného před omezením u letiště fronta od Středokluk asi na 15 minut. A ještě aktuálně pozor, na D1 z Brna směrem do Prahy za Humpolcem na kilometru 76,5 hlásíte pohyb chodce v odstavném pruhu.
12: Je tam auto s defektem. Po dálnici se tam pohybují lidi, chtěli volat asi odtahovou službu nebo něco tam řešit a pán dej tapkal po dálnici směle.
11: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
13: Hostem radiožurnálu je Milan Jeglík, který se stal z potápěče a policisty. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Profesionálním ochranářem přírody a předsedou společnosti Justice for Nature.

0: Kepor Kaktimi. I ten jeho příběh sleduje téměř celá planeta. Co vy si o tom myslíte?
1: No, za prvý je to fakt jako srdcerivnej příběh. Je to nestandardní, protože keporkakové se v podstatě, nebo obecně velryby se v Baltu neobjevují. Tedy je to jakási zbloudilá velryba, která za mě osobně ukazuje celému světu problém, který tu máme v současné době, a to je ohrožení velrybých populací. Samozřejmě ten příběh jako osobně vnímám jako takovou zvláštní situaci, poněvadž na jednu stranu je to zvíře, které trpí, na druhou stranu v přírodě ten přirozený proces toho umírání úplně líbivý není a myslím si, že v tomhle ohledu si nikdo není jistý, jestli konáme dobře s tou záchranou, nebo jestli už překračujeme určitou mez našeho božství, kdy se snažíme zvrátit průběh událostí.
0: Přirozený běh věcí.
1: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Milan Jeglík, profesionální ochranář přírody. Vy jste říkal, že to není úplně obvyklé, že by se velryba objevila v Baltu. Máte proto nějaké vysvětlení, že velrybí mládě, tedy nebo mládě, dívejte, mladá není, velryba se dostane do Baltu?
1: Není to ani jejich migrační trasa a není to ani jejich krmeliště, ani jejich reprodukční zóna. To jsou takové tři základní jako body, takový magický trojúhelník, kdy reprodukční zóny, je jich na světě asi 6 velkých a několik desítek menších, kam vám ti keporkakové vlastně připlouvají za reprodukcí, tedy rozmnožováním, námluvami, rozením mláďat a tak dále. Pak máte tu migraci, která vlastně vám směřuje od té reprodukční zóny do těch míst, kde mají dostatek potravy, což je většinou někde u Antarktidy, nebo v tomhle případě na severu u Norska a tak dále. A ten Balt do toho nezapadá, takže je to pravděpodobně asi nějaký buď zoufalý omyl, a nebo teda součást nějakého špatného zdravotního stavu, který tu velrybu přivedl do Mělčin.
0: Což se asi dozví odborná nebo i laická veřejnost až bohužel po pitvě.
1: Tak to je.
0: Prý může být někdy příčina v otravě nějakými jedovatými mořskými řasami?
1: Můžou to způsobovat řasy, třeba u nás v Kostarice může být ten problém s takzvaným rudým přílivem, ale není to úplně obvyklé. Oni vám velryby dost často umírají nebo onemocní na základě parazitů, které jim napadají mozek, plíce. Je to otázka znečištění oceánu, protože přece jenom, co si budeme povídat, těch plastových odpadků, a když ta velryba vám vlastně filtruje plankton a ty odpady tam jsou, tak to do sebe dostává a z nějakého dlouhodobého hlediska hromaděním samozřejmě to té velrybě způsobí zdravotní problémy. Další obrovský klíčový prvek jsou vlastně podmořské výbuchy, těžba, což jim narušuje centrum rovnováhy, vlastně jim to ničí, když to řeknu laicky, jejich GPSku, a narušuje jim to, tak jako my máme střední ucho, vnitřní ucho, bubínek a tak dále, tak ty podmořské výbuchy jim to zničí a oni ztrácí orientaci. Může to být nemoc, bruceloza, to je veliký problém pro mořské savce. To je vlastně bakterie, která napadá hodně často hospodářská zvířata, léčí se to antibiotiky a vlastně vyvržení delfínu v ryby, pokud se jim udělá vlastně test nebo nějaký odběr třeba z mozku nebo z jater, tak dochází potom k tomu, že pokud se zjistí, že je to bruceloza, tak je to velice klíčový problém současnosti. Nevíme úplně přesně, jak se do moře dostalo, nebo do mořských savců, ale způsobuje to neplodnost a způsobuje to jakousi fatální únavu, kdy ta zvířata mohou reálně vlastně vám vyplout do mělčiny a vlastně si tam v uvozovkách odpočnout, což se jim nakonec stane osudným. Já si myslím, že uvíznutí velryby na pobřeží je málo kdy omyl. Že je to buď součást nějakého problému spojeného se zdravotním stavem a nebo potom nějaký jiný druh vyčerpání, únavy.
0: Ono to není nic nového, protože podle toho, co jsem četl, tak se velryby ocitaly někde na pláži už před stovkami, možná tisíci let.
1: Určitě.
0: Ale pořád se neví to přesné vysvětlení, proč to občas udělají.
1: My to nevidíme, protože většina těch uvíznutí se odehrává na nepřístupných pobřeží, že jo? Takže jako tady v Evropě s tím nemáme úplně nějakou velkou zkušenost. Ale ta příčina, pravděpodobně je to zdravotní stav. Já bych v tom neviděl úplně omyl.
0: Vy jste říkal u nás v Kostarice, tak tady bychom měli říct, že vy jste Kostarice jako doma, anebo skoro víc než doma, a monitorovali jste nebo monitorujete pořád právě keporkaky?
1: My vlastně třetím rokem monitorujeme už 6. migrační sezónu keporkaků dlouhoploutvých v zálivu. Já tomu rád říkám záliv velryb nebo velrybí porodnice, je to reprodukční zóna IMMA San Juan del Sur Papagayo Bay, což je jedna z nejvýznamnějších tichomorských vlastně reprodukčních zón keporkaků dlouhoploutvých. Je označená také číslem C3, což znamená, že se tam reprodukují velryby ze severní jižní polokoule, což je vlastně jediné dosud známé místo na světě. A my jsme se tam ocitli vědomně v roce 2022, kdy jsme zjistili, že tato oblast je součástí velkého průmyslového plánu na vybudování obrovského přístavu v rámci projektu Suchý kanál, který měl propojit vlastně karibskou a pacifickou část v rámci nějaké jako kdyby náhradního panamského průplavu a chtěli to dělat zrovna v té reprodukční zóně. No a tehdy jsme se spojili s lidmi z Národního parku z ACG Guanacaste, ti nám zhodou okolností dali kontakt na morského biologa Franka Garitu, který se přes 30 let věnuje morským savcům a je to kapacita v rámci Střední Ameriky. No a on nás uvítal jako terénní tým pro monitoring velryb, takže nás všechno učil. My jsme koupili loď, vybudovali jsme tam oceánské centrum a zaměřili jsme se vyloženě na keporkaky, morské savce v této oblasti, abychom vytvářeli i nějakou prevenci pro budoucnost, aby tam vlastně žádné průmyslové využívání vzniknout nemohlo, poněvadž to původní bylo zhozeno ze stolu kostarickou vládou jako environmentálně naprosto jako neúnosný projekt.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Hostem radiožurnálu je Milan Jeglík, profesionální ochránce přírody a předseda společnosti Justice for Nature. Vy jako potapěč jste byl někdy blízko ke Porkakovi?
1: Tohle byl asi můj nejkrásnější ponor v životě. Byl nejkratší a nejkrásnější, když jsem v Indonésii na Lomboku se svým synovcem a ještě se dvěma Indonézany šli na lokalitu Magnet Point na žraloky kladivouny. A já i tu lokalitu šel učit a teď si představte, že asi ve 40 metrech v docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporkak. Takže objevil se před námi, minul nás asi na nějakých 5-8 metrů. Podívali jsme se zhluboka do očí, on zmizel a my jsme v tom okamžiku se synovcem v podstatě, dalo by se, že jsme měli masky plný slz radosti, ukončili jsme ponor, kladivo, oni nám byli naprosto lhostejní, šli jsme nahoru, aby jsme se vyřvali z toho obrovského zážitku a to byl úžasný moment pod vodou.
0: Ti posluchači, kteří nás teď sledují přes web na kamerách, musí vidět, že vy máte úplně nadšení v očích, když na tu příhodu vzpomínáte. Proč jste se vynořili? Právě proto, že jste si chtěli jako podělit o ten zážitek?
1: Tam ta emoce nešla udržet. Tam prostě toto vidět keporkaka pod vodou, když to ještě nečekáte, není to naplánované, ještě k tomu v oblasti, kde se keporkakové vlastně nevyskytují, tak to byl takovej pozitivní šok, že nás to opravdu jako bezpečnou rychlostí vyhnalo na povrch, abychom si to mohli sdělit.
0: Jaká je to vlastně velryba, ten keporkak?
1: Dívejte, je to kosticovitá velryba, která není ozubená jako třeba vorvani. Živí se planktonem, má nějakých 15 metrů délky samci, samice kolem 13. Představte si, že je to zvíře, které v dospělosti může mít až nějakých 40 až 60 tun, když je to opravdu jako velký samec. A pro nás, jako kdyby ten život v blízkosti keporkaku, já bych se teďka ani nezabýval fyziologií, ale spíš nějakou energií, kterou ty zvířata vyzařují. Pro mě je to symbol dobra.
0: To znamená, že má něco jako duši.
1: No, určitě. víte, to je takový obr, a když jste v jeho blízkosti, tak vy víte, že vám to zvíře nemá absolutně žádnou snahu ublížit.
0: Má rád lidi?
1: Myslím si, že v některých ohledech ano, byť v té naší oblasti, nebo spíše zvědaví na nás lidi. Ale v té oblasti, kde my operujeme, tak oni jak tam vlastně rodí mláďata, tak jsou mnohem opatrnější ty samice. A ti keporkakové, jak jsou v tom rozmnožovacím cyklu, ti samci, tak vytváří konkurenční skupiny a doslova mezi sebou zápasí pod vodou a na hladině a tak dále. Takže nejsou úplně sdílní pro to, aby se s námi jako vyloženě kontaktovali. Ale my máme i povolení pro filmování keporkaků pod vodou, ale zatím se přiznám, že se nám to nepodařilo v té podobě, jaké bychom chtěli, poněvadž je tam trošku víc planktonu. Takže jako, aby tam byla úplně čistá voda, není úplně jednoznačně jisté, ale já teď mám vymyšlený takový speciální mega vychytávku, že budeme filmovat vlastně se zhazovanou kamerou z dronu, takže věřím tomu, že lidem už během tohoto léta přineseme úplně úžasné záběry ze života keporkaků pod vodou, bez toho, aniž by je člověk rušil.
0: Něco jako podvodní dron?
1: Ten máme taky, ale tohle je vyloženě dron, který bude zhazovat 360-kovou kameru ze vzduchu.
0: Fakt?
1: Na bojce, tak aby se to dostalo do blízkosti. A
0: to můžete ovládat na dálku, tu kameru?
1: Ne, to bude vyloženě. Ale ona ta 360 vám jede jako kolem dokola, takže se nemůžete splést, když to zhodíte dobře.
0: K čemu je dobré monitorovat keporkaky?
1: To je důležitá otázka, protože on ten výzkum v podstatě má veliký dosah na ochranu těch zvířat. Mnoho lidí, když slyší, zkoumáme velryby nebo děláme výzkum velryb, tak má takový pocit, že jim ubližujeme. Absolutně ani náhodou. Jde o to, že identifikujeme podle ocasních ploutví, že každý keporkak má jinou ocasní ploutev, jinou barvu, ale hlavně vroubkování na té ocasní ploutvi nahoře. Takže každý jedinečný, tak jako máme otisky prstů, tak vlastně oni mají ty ocasní a taky už hřbetní ploutve. I ty se dají rozlišit. A tím jsme schopni zjišťovat vlastně jejich migrační trasy, protože je spousta týmů po světě, který je fotografují a podle toho se to stotožňuje v rámci projektu, který se jmenuje Happy Whales, jako šťastné velryby. No a zároveň, když zjistíte ty migrační trasy, tak se z toho vytváří taková koncepce, která by měla přijít do rukou vlastně kapitánů, rejdařství a tak dále, aby věděli tito lidé, kde se vyskytují keporkakové, kde se zhromažďují, kde jsou jich reprodukční zóny, aby pokud teda přijmou tuhle výzvu na základě výzkumu, aby v těchto oblastech zpomalili, aby nedocházelo ke střetům s velrybami, posekání šrouby, což je strašně důležité, protože my se tady bavíme o jedné velrybě, o Timim, který je v kritické situaci, ale vezměme si, že třeba ročně umírá pod, nechci říct pod koli, ale pod lodními šrouby a pod srážkami lodí nějakých kolem 20 000 velryb. To je neuměrné číslo.
0: Je svým způsobem ten příběh Timiho pro velryby dobrý, protože se o nich mluví?
1: Obrovsky. Obrovsky je pozitivní. Ve své podstatě z toho Timiho se stává vyslanec velryb, kdy myslím si, že nebývalé velké množství lidí, což se teda podařilo i díky té medializaci, tak se dozvídá ten příběh a my, kteří děláme s velrybami v terénu, tak máme šanci se k těm lidem dostat blíže, aby ten alarm, který směřuje k tomu druhu, celému, ne k jedné velrybě, ale k celému druhu, aby ho ti lidé začali opět poslouchat.
0: Jak by se vám mohlo podařit výsledky vaší práce, tedy kde ty velryby mají trasy, vnutit těm rejdařstvím tak, aby kapitáni těch obrovských lodí to věděli?
1: Tohle je trošku taková jako politika, když to tak řeknu. Samozřejmě to o komunikaci s těmito majiteli těch rejdařství, ale s kapitány lodí. Já si myslím, víte, já sám jsem kapitán lodi a neznám jediného kapitána, který by chtěl srazit velrybu. Myslím, že to musí být obrovská tragédie nevědomně poškodit takového tvora nebo ho rozsekat šrouby a podobné věci. Většina těch kapitánů, pokud se jim to stane, tak je to neúmyslná věc. A zjistí to až vlastně poté. Z těch velkých lodí, hlavně z těch nákladních lodí, které připravují všechno to naše zboží, které my nakupujeme, oni nemají šanci vidět před tu loď tak, aby uhnuli a hlavně ty lodě nejsou tak manévrovatelné, aby uhnuli. Což znamená, že tam jediné, co může pomoci v těch kritických zónách zpomalit. Netvrdím, že to zachrání všechny ty sražené velryby, ale kdyby to bylo třeba 50%, tak je to úžasný výsledek.

0: Žurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Generál Roman Hyďha podle zjištění Radiožurnálu žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral po tom, co Hyďhu v září 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou pro to, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Z toho ho tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS po incidentu přesunula na odbor pro válečné veterány. Hyďha v pátek v armádě skončí. Proč přesně chce získat prověrku zpět, není jasné. Redakci i rozhlasu nezvedl telefon. Kvůli plánům na stavbu nového zdymadla na Labi a dalšímu zlepšení lodní dopravy se dnes v Děčíně sejdou ministři dopravy, životního prostředí i zemědělství z Česka a Saska. Projekt za 9 miliard korun má zajistit lepší probojení vodních cest. Jeho součástí bude i pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a rybí přechod. Policisté hledají 13-letého chlapce z Aše. Nikolas Ferko v úterý odjel se svým kamarádem do Chebu a od té doby se nikomu neozval. Chlapec je vysoký 160 cm, je hubené postavy, má hnědočerné rovné vlasy a hnědé oči. V době odchodu z domova měl na sobě modré kalhoty, tmavou bundu s kapucí a modré boty. Jakékoliv informace volejte prosím na linku 158. A v Brně se dnes lidé sejdou u dlouhého stolu. Pořadatelé sousedské akce ho postaví na Moravském náměstí od tramvajových kolejí na České až do parku k fontáně. Na akci není potřeba registrace. Zájemci si ke stolu můžou donést jakékoliv občerstvení, ale třeba i hudební nástroje, na které můžou zahrát. Sport. Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Španělku Marinu Basolosovou 6-2, 3-6 a 6-4. Dočkala se tak druhé výhry na okruhu WTA. Její soupeřkou v boji o první čtvrtfinále v kariéře bude bývalá světová trojka a vítězka US Open z roku 2017, Američanka Sloane Stephensová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Býteše a kolony před Prahou. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy vázne provoz na pomezí Jižní Moravy a Vysočiny u Velké Býteše na kilometru 162. Tam pracují silničáři, projíždí se aktuálně na Prahu pouze jedním pruhem a kolona je od 9 křížů z kilometru 168, je to asi na 20 minut. Hodně plné jsou stále i příjezdy do Prahy. Na dálnici D5 z Plzně kolona je od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, zdržení provozem asi 30 minut. Na dálnici D6 na příjezdu do metropole z Karlových Varů před nájezdem na Pražský okruh na 0,5 kilometru už auta po ranní nehodě odklidili, kolona se tam rozjíždí. Hodně zaplněná je i dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutova před omezením u letiště na 2. kilometru, kolona od Středokluk z 5. je to asi na 20 minut. A také příjezd do Prahy po dálnici D8, to je z Ústí nad Labem. Tam ta kolona začíná na 3. kilometru za sjezdem na Kralupy a krokem se pokračuje až do omezení ve Kbelské v Praze. Tam byla nehoda, ta už ale nepřekáží, takže zdržení se bude zkracovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27. Tolik zprávy. A teď už pokračuje repríza hosta Jana Pokorného.
3: Hostem Radiožurnálu je profesionální ochranář přírody Milan Jeglík. Když částečně probíráme příběh Keporkaka Timiho, tak se nedá nezeptat na to, jestli si myslíte, že si tím jeho příběhem pomáhají i lidé, kterým až tak o záchranu a ochranu velryb nejde.
4: Víte, to si myslím, že přináší každá takováhle událost, že máte opravdu organizace, které dlouhá léta velryby monitorují, sledují, chrání a tak dále. A pak máte takové, jak bych to nazval, rychlokvašky, které vám vlastně přicházejí s tou danou událostí a mohou v tom vidět nějaký rychlý krátkodobý zisk na základě obrovské mediální pozornosti. Takže já bych nikoho nechtěl v tomhle označit, ale třeba je vidět, že ty záchranné týmy v současné době v tom Baltu, že fakt jako hodně vaří z vody. Že tam byl první záchranný tým, který vlastně vyhodnotil to zvíře v nějakém kritickém stavu a že by se to mělo nechat nějakému přirozenému vývoji. což samozřejmě veřejnost spodnícená aktivisty environmentálními nepřijala a stává se z toho taková jako táhlá, dlouhodobá, čím dál tím kontraverznější vlastně situace, kdy až začínáme z toho mít pocit, že ve jménu té publicity anebo neústupnosti jsme schopni toho keporkaka vlastně až týrat. Jo. Uvidíme. Teď se chystá ta, vypadá to záchranná finální operace. Já se mohu přiznat, že jestli se jim to podaří a toho keporkaka vypustí a on opravdu vypluje do oceánu nebo do toho Severního moře, protože by měl mít GPSku na sobě, takže bychom se měli dozvědět, jaký jeho osud, jestli zemře, jestli to zvládne, utopí se, nebo jestli opravdu to bude mít pozitivní výsledek. Pokud se jim to podaří, tak smeknu. Ale pokud se to nepodaří, tak samozřejmě budou muset počítat s tím, že se na ně snese kritika.
3: Hostem Radiožurnálu je profesionální ochranář přírody Milan Jeglík, předseda společnosti Justice for Nature, její Štrčko. Má tady ve studiu Radiožurnál na sobě. Co to je Justice for Nature?
4: Justice for Nature je pro nás takový filozofický koncept. Příroda jako taková není právní subjekt v našem lidském společenství, byť bychom si dokázali představit, že by mohla. Ale my si myslíme, že tak jako si zaslouží spravedlnost člověk, tak stejně tak si zaslouží spravedlnost příroda.
3: Jak ji vymáháte?
4: My máme takovou zvláštní strategii, protože samozřejmě vymáhat právo přírody není legislativně vůbec jednoduché. A my jsme si za spoustu let činnosti v protipytláckých hlídkách a v tom terénním monitoringu uvědomili, jak je obrovsky důležité spolupracovat s legitimními úřady. V tomhle případě v Kostarice s rangery ze státní ochranou přírody SINAK, které vlastně podporujeme v terénu, děláme jim jakousi předsunutou hlídku pro odhalování pytláctví a pokud zjistíme nějaké ilegální činnosti, tak to řešíme s nimi, protože oni mají pravomoce. My jim můžeme pomoct technicky, s vybavením. Teďka chystáme třeba velikou akci na nákup neprůstřelných vest pro rangery ve dvou národních parcích v Kostarice, termovize. Vypadá to, že budeme mít termální dron na odhalování pytláctví v noci. Takže dokážeme jim pomoci, ale ta samotná, ta represivní část té ochrany přírody je na nich a k tomu musí být připravně vybaveni.
3: Jaká je to vlastně země, co do ochrany přírody, Kostarika? Je zaslíbená jak pytláctví, tak ochraně přírody?
4: Já si myslím, že zaslíbená ochraně přírody. Ale samozřejmě musíme si uvědomit, že tam, kde je divoká příroda, kde jsou zvířata, je i pytláctví. V tomhle nechci úplně mít nějakou kritickou notu, ale Kostarika v 70. letech udělala fakt obrovský kus práce pro přeměnu společnosti v zelenou společnost v ochraně přírody. Povedlo se jim to. Opravdu ta generace si myslím, že by si zasloužila sochu. Trošku usnuli na vavřínech a začali hodně jít cestou jako kdyby turistiky, což samozřejmě přináší zpoplatnění národních parků, přináší zisky, které jdou do státní pokladny, včetně státní ochrany přírody, takže je to důležité, je to nutné, ale malinko jako upozadili v posledních třeba 5 letech, upozadili rangery v terénní kontrole ochraně, kterých je málo. Takže díky tomu, že není dostatek rangerů a nemají v současné době třeba i moderní technologie na odhalování pytláctví, jako jsou zrovna termodrony a tak dále, tak dochází k tomu, že pytláctví narůstá. Také to je spojeno s ekonomickou situací. V Kostarice je docela draho na to, že je to Střední Amerika. Ne všichni ti místní lidé dosáhnou na nějaký ekonomický standard, a potom tyhle skupiny lidí loví. A pak jsou to pytláci, kteří loví pro trofeje, pro zábavu, tak jako jinde na světě, kde je to legální. V Kostarice si vezměte, že celostátně je zakázán lov zvířat.
3: Včetně velryb.
4: Samozřejmě. Akorát lov zvířat jako na souši, velryby jsou chráněné, chrání živočichové, morské želvy a tak dále, ale samozřejmě jako rybolov jako takový zakázaný není, ale nesmí se lovit v chráněných územích.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Nezvíc.

0: Hostem radiožurnálu je profesionální ochranář přírody Milan Jeglík. Viděl jste někdy lov velryby?
1: Viděl.
0: Jaké to je?
1: Strašné. Rok 2007, Alor, Vestice La Maléra, místní lidé, nebyl to průmyslový lov velryb, jako jsou harpuny výbušné a tak dále, ale byl to příběh lokální komunity, která do dneška vlastně má povoleno lovit vorvaně, a nejenom vorvaně, loví rejnoky, manta, loví kosatky. Jediné, koho neloví, jsou kosticovité velryby, takže žádní plejtvákovití. Ale byl jsem přímo u toho s kamerou v ruce, když ulovili vorvanici s dvěma mláďaty, a řeknu vám, že tehdy se ve mně něco zlomilo, uvědomil jsem si, že pácháme zlo v rámci přírody a že na to nemáme jako lidi právo.
0: A točil jste to?
1: Točil jsem to.
0: Co jste s tím pak udělal?
1: V podstatě nic. V podstatě pořád je v archivu a čekám na vhodný okamžik, abych to spojil s prací, kterou děláme dneska, kdy vlastně v jednom okamžiku jste u toho, když lidé zabíjejí velryby a jste tam jako kameraman a chcete záběry a pak najednou vám to úplně vás to rozbije a zjistíte, že tudy cesta nevede. Takže teď mám v rukou materiál, který je ještě na starší typ kamery a tak dále, že 2.7, ale je to neskutečně poutavý materiál, který by dokázal lidem ukázat tu hrůzu, která by měla být přetavena do jejich absolutní ochrany.
0: Hodí se vám při práci profesionálního ochranáře přírody to, že jste byl policista?
1: Určitě.
0: V čem třeba?
1: Určitě. Já jsem navíc sloužil jako kdyby u tajné policie, takže vlastně tu činnost, kterou dneska děláme, odhalování pytláctví, jejich monitoring, skrytými kamerami a tak dále, tak určité strategie se dají použít nejenom v rámci lidské společnosti, té kriminální části, ale samozřejmě tohle je environmentální kriminalita, takže jednoznačně z toho vycházím a vlastně i ta protistrana, když spolupracujeme s parkem a oni vědí, co jsem dělal, tak je to přijato v podstatě pozitivně.
0: Existují někde nějaká, řeknu to laicky, policejní oddělení, která by se zaměřovala pouze na envirokriminalitu?
1: Jednoznačně. A je toho spousta na světě. Dokonce i Slováci mají envirokriminálku. Jo, my jsme tady
0: v Čechách.
1: Ne, envirokriminálka máte v podstatě odbor environmentální policie, který řeší trestnou činnost páchanou proti přírodě. Takže pytláctví, znečišťování a další enviro problémy, které tu jsou, nelegální skládkování, že to všechno je envirokriminalita. No a Costa Rica má velice silnou environmentální kriminálku, OIE, je to součást OIE kriminálky. My s nimi i přímo spolupracujeme a řeknu vám, že je to něco, co nám tady v Česku obrovsky chybí, poněvadž třeba u nás envirokriminalitu řeší hospodářská kriminálka a nechci absolutně snížit práci těch kluků a těch ženských, jako bývalý policajt navíc, ale jednoznačně není to úplně jejich rank, není to jejich kompetence. Navíc hospodářská kriminalita v Čechách je obrovsky rozvětvená, takže to enviro by chtělo vyloženě profíky na enviro.
0: Podívejme, kam jsme se dostali od velryb.

0: Hostem radiožurnálu je Milan Jeglík, profesionální ochranář přírody. Vy jste svého času přichystal komplexní a funkční vzdělávací program o zemi, o zvířatech, etika země. Letos by měl být hotový. Jsem četl v roce 2026 a měli byste ho předat v Peru více než 70 zemím světa do používání do škol nebo národním parku.
1: Tohle se maličko změnilo, protože oni v Peru ten světový kongres rušili a on má být
0: tak
1: příští
0: to nemáte kde předat.
1: Argentíně.
0: Máte to hotové a nemáte to kde předat.
1: Ještě to nemám úplně hotové. My vlastně už od roku 2012 jedeme ve školách českých projekt Nejbohatší ekosystém planety Země, který má nějakých 25 filmových dílů, včetně teda osobních zkušeností. Ale na tomhle pracuji, sami asi víte dobře, je to zpracovávání videomateriálu za spoustu let, nějaká koncepce a já jsem hodně čekal ještě na jednu takovou vychytávku, kterou jsme až vlastně letos doladili a to je, že dokážeme přes AI provádět dabingy do cizích jazyků. Takže tohle mě teďka odstartovává, tady tenhle velký mezinárodní rozsah a do budoucna teda nás určitě čeká to předání. My jsme členy International Ranger Federation od roku vlastně 2018, takže přesto IRF-ko, které sdružuje obrovské množství zemí na světě, asi 160, tak bych strašně rád přesto IRF tenhle program dostal mezinárodně do světa.
0: Ještě jsme nemluvili o tom, že vy jste vlastně, vy a vaši kolegové, vy jste si pořídili v Kostarice kus toho pralesa, je to tak?
1: Je to tak, my tam máme dva projekty, jeden je oceánský, a druhý je pralesní, kde jsme vlastně vykoupili díky jednomu štědrému donorovi tady z Prahy. Já to můžu říct asi panu Rybáčkovi, protože opravdu to je fenomén, ten člověk. A ten nám tehdy umožnil vlastně vykoupit nějakých 156 hektarů pralesa, vybudovat nádhernou pralesní rezervaci na hranicích s Národním parkem Tapanty, kde taktéž teda v okolí naší rezervace rozkryvám pytláctví a spolupracujeme s Národním parkem.
0: Který druh z toho vašeho pralesa je nejohroženější momentálně?
1: Jak to myslíte?
0: No, kterému hrozí třeba, že by se jeho počty zmenšovaly a zmenšovaly? Po kterých ti pytláci jdou?
1: Takhle, my teď operujeme vlastně ve dvou významných ekosystémech. Je to horský tropický prales v pohoří Talamanca Cordillera v centrálu Kostariky, kde si myslím, že jako hrozba pro prales není kromě pytláctví. Ale na severu, tam, kde vlastně jsme u toho oceánu, tak tam je poslední, opravdu reálně poslední fenomenální zbytek ekosystému tropického suchého pralesa na severní polokouli amerického kontinentu. A tam, teďka jak se tady bavíme a posluchači nás tady poslouchají, o čem hovoříme, tak tam teď hoří. A opravdu jako ve velkých plochách hoří i část Národního parku Isidro Guanacaste, Národní park Palo Verde a jsou to obrovské ztráty na biodiverzitě, které ovšem vychází nejenom od farmářů a zemědělství při rozšiřování pastvin pro hospodářská zvířata, zejména krávy, kdy vlastně ten oheň vám přeskočí z těch soukromých pozemků až do národních parků, ale veliký problém zase je v tomhle pytláctví, kdy pytláci buď teda nechají ohniště v tom pralese a ono se to v období sucha potom vznítí a rozhoří. Musíme vzít úvahu, že tam třeba 4 měsíce neprší vůbec v tom suchém tropickém lese, teď je období sucha. A nebo jsou to úmysly vyloženě, že tím nahání zvířata nebo se jim mstí národnímu parku za nějakou protiakci. Není to úplně jednoduchá práce pro ty rangery, je to nebezpečné, i proto používají třeba neprůstřelné vesty a tak dále. Hodně tam pytlačí třeba Nikaragujci, to je asi 30 kilometrů po moři. A v tomhle ohledu ten suchý tropický les je mnohem větším ohrožení, než třeba ten prales jako takový v Kostarice, ten deštný.
0: Kdy se tam vracíte?
1: Už se nemůžu dočkat. 8. června. 8. června hnedka jdeme rovnýma dohama do protipytláckých hlídek a od července začíná antarktická populace velaryb.
0: Profesionální ochranář přírody Milan Jeglík byl hostem radiožurnálu. Díky za to a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuju.

0: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Caussidisová a zprávy.
1: Česko čekají další vedra, stoupat bude i riziko požárů. Americký senát posunul dál zákon o tvrdších sankcích vůči Rusku. Hokejisté Vítkovic už před svou novou sezónou trénují na ledě. Nepojízdné auto komplikuje provoz na dálnici D10 na výjezdu z Mladé Boleslavy do Prahy. A počasí bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vedro může výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celém Česku riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšším stupni. Před požáry varuje i Krkonošský národní park. A to nejenom v lesích, ale na loukách. Podle mluvčího parku Radka Drahného by lidé nikde v přírodě neměli rozdělávat oheň.
3: Nemohou při přenocování používat ani vlastně žádné vařiče, plynové, lihové, dřívkové, benzínové, to všechno je vlastně považováno za otevřený oheň, ale tomu, že většina území Národního parku jsou lesy, tak podle lesního zákona není možné ani vlastně v lesích kouřit.
1: Informace o případných požárech anebo i podezřelém kouři mají turisté volat přímo hasičům na linku 150, případně i na krizovou linku parku.

0: stínovou flotilu tankerů. Proti postupu zákona hlasovalo 12 senátorů napříč oběma stranami. Zákon teď čekají další legislativní kroky. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Začíná filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne stovku filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry českých i zahraničních snímků, včetně například nového seriálu České televize Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Festival doplní besedy s tvůrci programu pro děti. Podle filmového producenta a pořadatele Ondřeje Trojana byl loňský přesun festivalu z jihočeských Slavonic do Litomyšle správný krok.
2: Tady je o nás tak jako hezky postaráno a máme strašnou radost, jak se o nás to město přijalo. A vlastně, jak se k nám i letos chová, tak jako vstřícně a opravdu nám se snaží být ve všem jako nápomocný.
3: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. A vítkovičtí hokejisté tento týden začali pod dohledem hlavního trenéra Jurika Trejleho v tréninky na ledě. Ten hrál ve Vítkovicích jako útočník už v letech 2008 až 2010 a naposledy koučoval Servette Geneva a francouzskou reprezentaci.
4: Yeah, I think it's life and destiny.
5: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
4: To be a head coach for next season is a big honor and big responsibility.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Komplikace na D10 v Mladé Boleslavi a omezení na D1 u Bíteše. Na dálnici D10 hlásíte komplikace na výjezdu z Mladé Boleslavi směrem do Prahy. Za sjezdem na Boleslav centrum na kilometru 42,5 zasahují hasiči u úniku provozních kapalin.
8: V tuhle chvíli je tam to průjezdně levým pruhem, do kterého se to tam svádí a hasiči se tam dosypávají vapexem.
7: Provoz byl na chvíli zcela zastavený, teď je zdržení z kilometru 44, 10 až 15 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy čekejte pomalejší provoz u Velké Bíteše. Na kilometru 162 pracují silničáři, průjezdní stále pouze jeden pruh a do kolony se brzdí před sjezdem na 9 křížů na kilometru 168, pak je to asi na 15 minut. A stále hodně zaplněná je dálnice D7, jak na příjezdu, tak také na výjezdu z Prahy do Chomutova. Je to kvůli omezení u letiště. Kolona na Prahu je od Středokluk z 5. kilometru na 20 minut a směrem z Prahy je kolona od konce okruhu od Evropské ulice asi na 20 minut až do omezení na cestě k letišti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 27, na horách většinou kolem 23, na Šumově taky až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
9: Dobré dopoledne, 5:05, tady je Radiožurnál a my se v úvodních minutách dopoledního vysílání vrátíme k případu generála Romana Hydži. Ten po napadení vojákem přišel o bezpečnostní prověrku a teď ji chce zpátky. Generál proto žaluje Národní bezpečnostní úřad, jak zjistil server i rozhlas.cz. A tak v úvodu dopoledního Radiožurnálu připomeneme, co se stalo. Vítejte a dobrý den.
6: Dopolední Radiožurnál
10: a Jiří Chum.

0: Posloucháte Radiožurnál. Generál Roman Hyďha chce podle zjištění našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz zpátky bezpečnostní prověrku. Redakci to potvrdil městský soud v Praze. Hyďha o ní přišel potom, co ho nožem napadl jiný voják. Teď podává žalobu na Národní bezpečnostní úřad a chce, aby mu prověrku vrátil. Detaily teď probereme s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Marku, dobrý den.
1: Dobrý den. Bývalý ředitel sekce zpravodajského zabezpečení Hyďha zažaloval Národní bezpečnostní úřad minulý měsíc. Prověrka mu umožňovala přístup k nejcitlivějším informacím týkajícím se obrany a bezpečnosti státu. To přitom bylo nutnou podmínkou k tomu, aby mohl zůstat na postu ředitele zpravodajské sekce armády. I rozhlas připomíná, že vzhledem k Hyďhově věku, generál je totiž ročník 1978, se navíc očekávalo, že bude v hierarchii generálního štábu dál stoupat. Potom, co o prověrku přišel, ho tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS přesunula na pozici ředitele odboru pro válečné veterány a válečné hroby. Definitivně v armádě končí v pátek.
0: Proč Hyďha o tu prověrku žádá, když v ozbrojeném sboru končí?
1: To v tenhle okamžik není jasné. Podle i rozhlasu je možné, že po jejím případném znovu nabití chce znovu na nějaké pozici pracovat pro stát. Může ale jít i o věc osobní cti. Generál nicméně nezvedal telefon, takže jeho vyjádření neznáme a jeho právní zástupce navíc řekl, že nebudou v jeho soukromých záležitostech poskytovat médiím jakékoliv informace ani odpovídat na položené otázky.
0: Připomeň ještě ten incident, po kterém Hyďha o post i prověrku přišel.
1: Ta roztržka se odehrála v noci loni v září v brněnském klubu Alterna. Tam Hyďhu napadl nožem jiný voják Martin Schejbal. Co vedlo k vyhrocení té situace, není jasné. Schejbal Hyďhovi pořezal dlaň. Sám si prý útok nepamatuje. Po útěku z podniku nasedl do auta, za chvíli ho zastavila policejní hlídka. Dechovou zkoušku a odběr krve tehdy odmítl. Po zadržení vojenskou policií krevní rozbor v 10:30 dopoledne ukázal 1,32 promile. Schejbal v červnu šel od soudu s 3letou podmínkou. Současně musí generálu Hyďhovi uhradit bolestné a nemajetkovou újmu 500 000 korun. Pro Schejbala znamená pravomocný rozsudek za úmyslné delikty konec armádní služby.
0: Marek Sedláček z domácí redakce, píšeme o tom na irozhlas.cz ještě víc. Marku, díky a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Čechomor, Lenka Dusilová a Proměny. Poslouchali jste ve 10:45. Tady je středeční dopolední radiožurnál. Tisíce zaměstnanců v náročných profesích si neřekli o příspěvek na důchod a přicházejí tak o tisíce korun každý rok. Vyplývá to z průzkumu mezi zaměstnavateli a detaily nabídne ještě Biznis do 10:30.

0: Skoro 120 tisíc lidí v Česku má od začátku letošního roku nárok na to, aby jim zaměstnavatel přispíval 4% hrubé mzdy na penzijní spoření. Mnoho z nich to ale nevyužívá. V průzkumu mezi 180 firmami, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost, necelá čtvrtina zaměstnavatelů odpověděla, že o příspěvek polovina zaměstnanců ve třetí kategorii rizikových prací doteď nepožádala. Ekonomický redaktor Vít Anderle se mnou ve studiu dopoledního Radiožurnálu. Vítku, vítej.
1: Dobrý den.
0: Proč tak velká část zaměstnanců příspěvek ještě nedostává?
1: Těch důvodů je víc, hlavní je na straně zaměstnavatelů. V průzkumu si velká část z nich stěžovala na poměrně vysokou administrativní náročnost. Nárok totiž nemají úplně všichni zaměstnanci, kteří spadají do třetí kategorie rizikových prací, ale jenom ti, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží nebo vibracemi a odpracují v takových podmínkách aspoň 3 směny za měsíc a ještě to musí být převážná část té směny. To zaměstnavatelům dost komplikuje život, říká Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů.
2: Z hlediska firem je zpětnou vazbou to, že ten systém je administrativně náročný, že je nejasný, že tam je několik podmínek, že se i špatně vysvětluje těm zaměstnancům.
1: Firmy mají povinnost zaměstnance, kterých se to týká, informovat o novém nároku na příspěvek. Podle Horeckého to dělají, překvapivě často ale narážejí na nezájem.
2: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku, sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
1: Podle Horeckého by proto firmy potřebovaly, aby se zpřesnila pravidla pro příspěvek a zjednodušila administrativa. Zároveň ale také musí víc a lépe vlastním lidem vysvětlovat, proč mají o příspěvek žádat a jak to mají dělat.
0: No a je to opravdu tak složité?
1: Není. Zaměstnanec, který má na příspěvek nárok, musí mít především založené doplňkové penzijní spoření, aby bylo kam peníze posílat. Pokud ho ještě nemá, tak je jeho založení podle generálního ředitele KB penzijní společnosti Jiřího Šperla jednoduché.
3: Buď to může udělat plně digitálně, pak lidé preferuje spíš fyzický kontakt, tak navštíví jedno z obchodních míst. Ten proces trvá relativně krátkou dobu, 10 až 20 minut v průměru.
1: A potom už musí jenom požádat zaměstnavatele o příspěvek. Zaměstnanci přitom stačí dávat z vlastního úplné minimum, třeba jenom 100 korun. A zaměstnavatel mu poté přispěje násobně víc. Například při hrubé mzdě necelých 38 tisíc korun je to podle Šperla 1500 korun měsíčně.
0: A to už jsou docela příjemné peníze. Vít Anderle, ekonomický redaktor Radiožurnálu. Vítku, díky za návštěvu.
1: Naslyšenou.
0: 9 minut a bude 10:30 a dopolední Radiožurnál už pro vás teď vysílá, tedy připravuje k vysílání další zpravodajský servis. Předpověď počasí. Samozřejmě aktuální dopravní informace. Nenechte si to ujít už za malou chvíli, do té doby třeba Eliša Kara nebo No Doubt.

0: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl stoupnout o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčata vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o sociální podpoře, o které dnes jednají senátoři. Někteří chtějí do novely přidat i automatickou valorizaci. Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích zatím nepožádali své firmy o příspěvek na penzijní spoření. Ukázal to průzkum Unie zaměstnavatelských svazů. Od začátku roku přitom společnosti v některých provozech, kde je například nadměrné horko anebo chlad a vibrace, musí tento příspěvek poskytovat povinně, a to ve výši nejméně 4% hrubé mzdy. Pracovníci, kteří si o vyplácení neřekli, tak přicházejí o tisíce korun ročně. Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí, oznámila to tamní premiérka. Záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm po otřesech zřejmě vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Zemětřesení o síle přes 7 stupňů zasáhlo jihozápad Japonska včera odpoledne místního času. Projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského uzavře dnes večer letní filmovou školu v Uherském Hradišti. Ještě předtím představitelka hlavní role Aňa Geislerová převezme výroční cenu Asociace českých filmových klubů, a to za přínos české kinematografii.
3: Sport.
2: České basketbalisty do 18 let dnes čeká poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B. Na šampionátu zatím neztratili ani bod a postup do čtvrtfinále už tak mají zajištěný. Pro udržení naděje na návrat do elitní divize A v něm musí zvítězit.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na D7 Boleslavy a kolona na D1 u Bíteše. Na dálnici D10 stále čekejte komplikace na výjezdu z Mladé Boleslavy do Prahy. Za sjezdem na Boleslav centrum na kilometru 42,5 stále zasahují hasiči u úniku provozních kapalin. Projíždí se jedním pruhem a kolona je tam asi na 15 minut. Na dálnici D8 velmi pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Provoz komplikují dlouhodobé opravy k Belské ulici, to se projíždí vždy pouze jedním pruhem a kolona kamionů začíná před Prahou už na 9. kilometru.
5: Kvůli opravě k Belské a ta kolona se táhne už od Odolené vody, je stojící kolona od EMV, pak je kus přerušeno a už od sjezdu na Kralupy v pravém pruhu stojí kamiony, souvislá kolona kamionů.
4: V opačném směru pak stojí kolony v Praze od Běchovic přes Černý most až do Belské. Na dálnici D1 z Brna směr Praha kolony mezi 9. kříží a Velkou Bíteší zpomaluje se už na kilometru 170 a pomalu se pokračuje do omezení na kilometr 162. Čekejte 20 minut navíc. A ještě dálnice D7 výjezd a příjezd do Prahy z Chomutova před omezením u letiště, je to vždy na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude skoro jasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 27. Tolik zprávy. Dál pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: 3 minuty po půl jedenácté přejeme dobré dopoledne. Premiér Andrej Babiš a s ním také koaliční SPD chtějí zrušit 9. třídy základních škol. Opozice, ale i odborná veřejnost jsou vesměs proti. Jak si poradí ministr školství z hnutí ANO? Zeptá se o Tomáš Pancíř v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Hostem bude ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Poslouchejte po zprávách v 17 hodin.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách. Oh,

6 minut po půl jedenácté, tady je dopolední radiožurnál. My pro vás máme samozřejmě i další téma ve vysílání už brzy. Připomínám, že dnešní den je středeční s datem 9. července roku 2026. No a v našem vysílání i z hudební nabídky za chvíli je Benson Boone, anebo taky italský zpěvák Nek.

0: Možná se vám to stalo, po koupání v rybníce vás začala svědět kůže a možná jste si říkali, jestli za to můžou synice. Možná byla příčina ale úplně jiná. Svědivou vyrážku po koupání v přírodních vodách často způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitů přímo ve vodě. No a první výsledky z terénního testování už naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA, to je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je pumpička na kolo.
1: A původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
4: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
2: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Radiožurnál.

Slíbený Benson Boone ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Co se asi stane, když se v jedné školní tělocvičně potkají čtyři naprosto rozdílní otcové, jejichž synové jsou podezřelí z držení zakázané látky? Tak přesně tohle se dozvíte v nové komedii Miroslava Ondruše, ta se jmenuje 6 gramů a už brzy vstoupí do kin. Tak vám ji představíme ještě do 11.

0: Čtyři otcové, jedna školní tělocvična a podezření, že jejich synové mají u sebe zakázanou látku. Tohle je výchozí situace nové komedie 6 gramů režiséra a scenáristy Miroslava Ondruše. Z nenápadného setkání se rychle stává sled vyhrocených hádek, nečekaných zvratů a humoru, který si servítky rozhodně nebere. Tenhle nový film se natáčel ve východních Čechách a tvůrci ho proto úplně poprvé představili divákům v Pardubicích.
1: Nevíte, proč se scházíme tady?
2: No, jak to mám asi tak vědět?
3: Někdy nastanou situace, kdy se člověk jako musí potkat s lidma, s kterýma by se nikdy nepotkal. A to je většinou třeba ve škole. A z toho jsem vlastně vycházel.
4: Říká režisér Miroslav Ondruš. Ve školní tělocvičně se potkávají čtyři naprosto rozdílní otcové. Toho nejmladšího hraje Jiří Mádl.
5: A je to jediný z těch postav, která těch ostatních vidí to dobrý.
6: Co vás na tom filmu bavilo?
5: Mě bavil ten scénář hodně, protože někdy žijeme v takovým tom světě algoritmů, kde nám to dává všechno to, co chceme a očekáváme, tak jak si to nastavíme, tak tady to vám na to úplně kašle.
7: Co to povídáte, já mám syna?
2: Možná, že někde máš malýho syna, ale určitě ne na téhle škole.
7: Pane, prosím.
2: No tak když se na něj podívejte, nemůže mít syna na střední.
7: Pane, naši synové jsou spolužáci a kamarádi se. Pokud toho nenecháte, půjdete za dveře.
4: Divák na plátně sleduje rychlé zvraty plné vyhrocených hádek a také velmi svébytný humor. Popisuje ho Jiří Mádl.
5: Ty lidi jsou ostrý vůči sobě a ta jejich rozdílnost ještě vyhnaná do extrému tím, že jsou v jedné místnosti, takže ten problém se tý jejich jinakosti se jako kondenzuje strašně.
6: Byl jste někdy zavřený v jedné místnosti s lidmi, se kterými jste si absolutně neměl co říct?
5: Jo, to bylo v tomhle filmu. Si myslím, že se potkali dva světy, jo. Civilizovaní herci a David Novotný s Ondrou Matkým. A... Prostě já jsem se snažil jít podle scénáře, kluci jeli, si hráli jako jiný film, ale dalo se to sestříhat, jakoby, takže dobrý.
6: Jakému publiku je vlastně tahle komedie určena? Tak pane režisér.
3: Já myslím, že všem vlastně, každý tam najde něco svýho, protože občas si každý dostane do situace, kdy se setká s někým, s kým si nemá moc co říct, ale musí situaci vyřešit.
5: Já bych řekl, že to není všem, já bych řekl, že to je všem, který už štve tenhle šablonovitej, předpřipravený, jako předvídatelný svět, tak pro ty to určitě je.
4: Film zamíří do kin už 6. srpna. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Caucidisová a zprávy.
1: Stát by měl mít větší kontrolu nad společností ČEZ, myslí si 3/5 Čechů. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na šéfa aplikace Telegram. Začínají mládežnické šampionáty v házené. Dorostence čeká euro, dívky, mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz v Praze na Barandovském mostě směr Smíchov. A bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek zřejmě stoupne od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, o které dnes rozhodují senátoři. Někteří z nich se nejspíš pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Senátor výboru pro sociální politiku Tomáš Navrátil z klubu ANO si ale myslí, že případná valorizace musí být předem pečlivě připravená. Senát by tak podle něj neměl valorizaci do novely přidávat už dnes, do budoucna ji ale nezavrhuje.
3: V žádném případě ne, v této chvíli se s ní ale v rozpočtu nepočítá a potřebuje se, aby se zkrátka technicky velmi dobře připravila, tak ať je to pro všechny spravedlivé.
1: 3/5 Čechů souhlasí, že by měl mít stát větší kontrolu nad společností ČEZ. Většina z nich si myslí, že to posílí energetickou soběstačnost země. Vyplývá to z výzkumu agentury Ipsos z přelomu června a července. Opačný názor zastává 27% dotázaných. Že by zestátnění firmy vedlo k nižším cenám energií, si myslí 39% lidí. Zhruba stejná část ale věří, že by se ceny výrazně nezměnily. Stát už teď vlastní 70% akcií ČEZu. Vykoupení zbylého podílu má v programu vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Průzkumu odpovídalo přes 1000 lidí. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram. Pavla Durova viní z napomáhání terorismu. Podle Moskvy jeho platforma neodpovídala.

0: korun má být pohyblivý jez i plavební komora.
1: Sport. České dorostenecké reprezentace v házené před sebou mají vrchol sezony. Chlapecký výběr do 18 let čeká Euro v Srbsku. Stejně staré dívky se v Rumunsku pokusí vylepšit 9. příčku z minulého světového šampionátu. Dorostenky ve skupině nastoupí proti Mexiku, Jižní Koreji a Dánsku. Cíle týmu popisuje plzeňská křídelnice Barbora Hanzlíková.
2: Na začátku bychom určitě chtěli postoupit ze základní skupiny a nejlépe se potom umístit mezi 8 nejlepších týmů. S Dánskem už jsme na podzim hráli, oba dva zápasy jsme vyhráli, takže doufáme, že výsledek zopakujeme a na Mexiko a Koreu jsme zvědaví, protože vlastně nevíme, co od nich čekat a těšíme se na to.
1: Úvodní zápas mezi Českem a Mexikem začne v rumunské Krajově v 17:30. O půl hodiny dřív budou hrát chlapci proti Portugalskům. V bělehradské skupině je pak čeká ještě Izrael a Chorvatsko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Bíteše a v Praze nehoda na Barandovském mostě. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je pomalý provoz u Velké Bíteše na kilometru 162. Pracují silničáři, průjezdný je pouze jeden pruh a kolona je nesouvislá. Poprvé se do ní brzdí za Ostrovačicemi na kilometru 174. Zdržení pro osobní auta pak asi 20 minut. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna kolony na dvou místech za Hustopečemi na 22. kilometru je zúžení, fronta na 10 minut, další kolona na 15 minut je pak i na příjezdu do Brna kvůli omezení u D1, popojíždí se ze 3. kilometru. V Praze jsou komplikace na Barandovském mostě, směr Smíchov, v polovině mostu tam řeší nehodu osobního auta s motorkou, kolona je tak od sjezdu na Pankrác z jižní spojky na 20 minut. Plní se pak spojky také směr Černý most a pak i dál do Kbelské, do omezení, pomalu se jede už z Lanového mostu, tam ty kolony jsou nesouvislé. Ještě dálnice D7, výjezd a také příjezd do Prahy z Chomutova. Před omezením u letiště je to vždy na 15 minut a 20 minut se popojíždí i po Pražském okruhu obou směrně před Ořechem, od Lochkovského tunelu i plzeňské D5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude skoro jasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji, naměříme kolem 27 a na horách většinou kolem 23 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Nasazení českých a slovenských zdravotnických záchranářů za hranicemi obou států stále není možné. Dojednává se konkrétní podoba vzájemné spolupráce. Zjišťovali jsme detaily, které nabídne dopolední radiožurnál ve středu 29. července už do 11:15, tedy za pár minut po 11. hodině. Vám za celý tým přeju dobré dopoledne.
3: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Čeští a slovenští zdravotničtí záchranáři zatím nemůžou zasahovat za společnou hranicí. A to přesto, že už v dubnu oba státy schválili dohodu, která takové zásahy umožňuje. Obě strany ale stále vyjednávají konkrétní podmínky, za kterých můžou sanitky společné hranice přejet. Detaily nabídne reportérka Tereza Chrastinová. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Terezo, proč ještě záchranáři nemůžou zasahovat? Co je ještě potřeba dojednat?
1: Na to jsem se ptala ministerstva zdravotnictví jak České, tak Slovenské republiky. Podle vyjádření obou institucí je ještě potřeba dořešit a uzavřít takzvané dílčí dohody. Upřesnila to ředitelka tiskového oddělení Slovenského ministerstva zdravotnictví Veronika Daničová.
2: Ide predovšetkým o nastavenie konkrétnych operačných mechanizmov potrebných na praktickú implementáciu rámcovej zmluvy, komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia, taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia.
1: Konkrétní termín, kdyby záchranáři z obou zemí mohli přejet společné hranice, tak stále zatím není známý. Podle Českého ministerstva zdravotnictví vyjednáváním podmínek se za Česko zabývají konkrétní kraje, a to kraj Zlínský, Moravskoslezský a Jihomoravský. Ty zaslali už v květnu slovenské straně konkrétní připomínky. Revidovanou verzi dostali od slovenských kolegů zpátky začátkem července a teď je kraje znovu vyhodnocují. Záchranáři ve Zlínském kraji jsou přitom už na zásahy na slovenském území podle mluvčí Veroniky Slaměnové. Nové už teď technicky i personálně připravení.
0: V jakých případech a kde budou čeští a slovenští zdravotníci na území druhého státu zasahovat?
1: Na české straně hranice jde hlavně o hůř dostupné horské oblasti v Bílých Karpatech. V rámci Zlínského kraje je to třeba okolí Brumova Bylnice, Valašských Klobouk na Zlínsku nebo Starého Hrozenkova či Bojkovic na Uhersko-Hradišťsku. Na místo se v případě nějaké zdravotní komplikace pacienta vydá posádka, která bude nejblíž, a to bez ohledu na státní hranici. Pomoc se týká zejména akutních kritických stavů, například infarktu, mrtvice, vážných úrazů, případně hromadných nehod. Zasahovat by takto mohli sanitky, ale i vrtulníky. To je třeba pro Zlínský kraj klíčové, v regionu totiž není žádná vrtulníková základna a s jejím zřízením se ani do budoucna nepočítá. Záchranářské vrtulníky by tak mohly létat ze slovenského Trenčína.
0: Budeme dál sledovat. Reportérka Tereza Chrastinová v dopoledním Radiožurnálu. Terezo, díky.
1: Děkuju moc krát, hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Posloucháte nás ve čtvrt na 12, tady je Radiožurnál a půjdeme i do Peru. Peru má novou prezidentku, první ve svých dějinách. Její dcera bývalého autoritářského prezidenta Alberta Fujimoriho Keiko. Co se od ní dá čekat? Řekneme ještě do půl dvanácté.

0: Jihoamerická republika Peru má první prezidentku. Její Keiko Fujimoriová, pokračovatelka jedné z vlivných politických dynastií v této zemi. Jejím otcem byl bývalý prezident Alberto Fujimori, který v zemi vládl 10 let na konci 20. století. Byl známý autoritářskými sklony a někteří jeho kritici dokonce mluvili o diktatuře. Co se tedy dá čekat od nové peruánské prezidentky? Přišel do studia dopoledního radiožurnálu říct Pavel Novák ze zahraniční redakce. Pavle, dobrý den.
1: Dneska dopoledne.
0: Jakou perspektivu tedy slibuje nová peruánská prezidentka svým občanům?
1: Ona slibuje hlavně klid a stabilitu, protože za posledních 10 let je to už 10. hlava státu. To znamená, že ti před ní nezůstali ve funkci celých 5 let mandátu. Stejně jako její předchůdci, i ona přísahala s rukou na Bibli, že bude věrně vykonávat úřad 5 let, tedy do roku 2031. Ona chce nastolit pořádek a národní usmíření. Podle ní jsou to 2 cíle, které jdou zcela v ruku v ruce. Prohlásila, že Peruánci musí mít odvahu podívat se realitě do očí bez příkras a bez polopravd. A vidí také velký prostor pro spolupráci jednak v bezpečnostní oblasti se Spojenými státy a s prezidentem Donaldem Trumpem. Chce se mimo jiné připojit do takového regionálního uskupení pro boj proti přeshraničnímu zločinu na severu i jihu kontinentu, kterýmu se říká Štít obou Amerik. Ale asi nepůjde jenom o spolupráci v bezpečnostní oblasti, ale třeba také v hospodářské, protože Spojené státy vidí v Peru jeden ze zdrojů mědi třeba nebo vzácných zemin a chtěli by tam omezit vliv Číny v této americké zemi. Ne všichni Peruánci, ale jsou také ze zvolení Fujimoriové nadšení proti jejímu nástupu do úřadu. V Limě protestovalo několik set lidí a ti se obávají, že ona by mohla jít ve stopách svého autoritářského otce.
0: Proč si otec dnešní prezidentky Alberto Fujimori vysloužil označení autoritářského politika?
1: No, nejenom to označení, že to byl autoritář, ale jeho styl vládnutí dokonce je definovaný jako fujimorismus. On hodně propagoval sám sebe, vytvářel kolem sebe vlastně kult, jako to i dnes někteří dělají. Zastával neoliberální ekonomiku, zastával také velice konzervativní hodnoty. Za jeho vlády 1990 až do roku 2000 se hodně rozbujela politická korupce, docházelo k porušování lidských práv a kritici mu také kladli za vinu, že tam byly i nějaké mimosoudní likvidace jeho politických oponentů. Dokonce potom skončil ve vězení, když chtěl ještě vládnout 3. volební období, tak potom uprchl do Japonska, toho tady nevydalo, ale když byl jednou v Chile, tak tam ho zatkli a potom ho odsoudili na 25 let za zločiny proti lidskosti. Byl tedy předčasně propuštěný na základě milosti jednoho z jeho následovníků, pana prezidenta, aniž by si odpytkal celý ten trest a zemřel v roce 2024.
0: Peru má novou prezidentku, mluvili jsme o ní i o jejím otci s Pavlem Novákem ze zahraniční redakce. Pavle, díky za to a naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: 8 minut zbývá do 11:30 a dalších dopoledních zpráv pro vás.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
3: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Radiožurnál 11:30. Zprávy s Kateřinou Causidisovou.
2: Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požáru kvůli nadcházejícím vysokým teplotám. Návštěvníky proto vyzývají, aby v Krkonoších nerozdělávali otevřený oheň, nekouřili a netábořili v lese ani ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Šéf agentury Czech Tourism František Reismiller končí ve funkci. O rezignaci dopoledne informovala ČTK. Podle mluvčí agentury Kateřiny Beránkové ředitel post opouští kvůli přesvědčení, že je cestovní ruch v Česku nedoceněný. Reismiller se k tomu podrobněji Radiožurnálu odmítl vyjádřit. Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jay Claytona, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odbor demokratů. Ti kritizovali například to, že Clayton během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby v roce 2020. Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech 30. srpna a 27. září. Resort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Ten zveřejní podrobné informace o rezervacích a organizaci v nejbližších dnech.
0: Sport.
2: Basketbalistka Eliška Hamzová přispěla k prodloužení vítězné série Minnesota ve Women NBA 4 body. Tým v čele se 24-letou českou reprezentantkou vyhrál nad Torontem 193 a je dál nejlepším celkem soutěže. Hamzová se střelecky prosadila po 4 duelech bez bodu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a uzavřená 53 u Pohořelic. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále silný provoz před zúžením u Velké Býteše na kilometru 162 pracují silničáři, průjezdní pouze jeden pruh a pomalu se jede už z kilometru 175. Jsou to od sjezdu na Domašov převážně kamiony, osobní auta projíždí rychleji. A silný transitní provoz je pak na D1 i na příjezdu do Brna od Prahy, a to od Kývalky až do omezení u sjezdu na Bratislavu. V Praze jsou stále komplikace na Barandovském mostě směr Smíchov. V polovině mostu řeší dřívější nehodu osobního auta s motorkou, navíc tam nově překáží i nepojízdný kamion. Kolona je tak ze spojky od sjezdu na Pankrác na 20 minut. Ucpává se dálnice D7, a to na výjezdu a také na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště tam je dlouhodobé omezení a kolony jsou jak od karlovarské D6 směrem z Prahy, tak také od Chomutova od Středokluk, je to asi na 20 minut obousměrně. Zdržení je pak i na D6 z Karlových Varů směr Praha u Jenči na 4. kilometru práce údržby, kolona ze 6. na 10 minut. A na Brněnsku je uzavřená silnice 53. Za výjezdem z Pohořelic do Znojma před Branišovicemi po nehodě objíždí se to přes Vlasatice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno až skoro jasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 27. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: A jsou 3 minuty po půl 12. Dobré středeční dopoledne.
0: Radiožurnál.
4: Každý den.

Televizní neděli už desítky let patří kalendárium a s ním taky Saskia Burešová, která právě dnes slaví 80. narozeniny. Její televizní začátky i chvíle, které se zapsaly do historie vysílání, vám v dopoledním radiožurnálu ještě připomeneme.

0: Některé věci se v čase prostě nemění. Třeba hlas a hlavně účes Saskie Burešové, který neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v Kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá přímo výročí i na ní. Protože právě dnes slaví Saskie Burešová 80. narozeniny.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhla i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
6: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Dobrý den, posloucháte Radiožurnál. Na předměstí anglického Blackpoolu začne už zítra poslední z pěti golfových turnajů kategorie Major, slavné British Open. Chybět na něm nebude nejlepší Češka, Sára Kousková, kterou taky za chvíli uslyšíte.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Česká golfová jednička Sára Kousková zítra vstoupí do britského Women's Open. Na tomto turnaji elitní kategorie Major hrála poprvé loni a skončila mezi posledními. Letos je ale na tamní podmínky připravená mnohem lépe, což potvrdila dobrým výsledkem na generálce ve Skotsku.
1: Ta hra ve větru se jako obrovsky zlepšila a posílám velkou pochvalu celému svému týmu, protože jsme na tom opravdu zamakali. Musím říct, že jsem pyšná docela i na sebe, protože to byl fakt skvělý výkon.
2: Pochvalovala si Sára Kousková hru na Scottish Open. Na turnaji, který se koná pod záštitou evropské túry, ale i elitní světové LPGA, se oproti minulým rokům podstatně zlepšila a po dvou kolech prošla takzvaným katem do víkendových bojů.
1: Měla jsem radost, že jsem se zahrála 4 kola, protože pro mě asi je nejhodnotnější trénovat to v turnaji a v tom turnovém tlaku, takže to vlastně vyšlo úplně nejlíp. A byť jsme se třeba nechtěli úplně tolik koncentrovat na výsledek před začátkem toho turnaje, tak z toho vyšel moc hezký výsledek.
2: Konkrétně dělené 31. místo v největší světové konkurenci. Elita severoamerického i asijského golfu totiž Scottish Open bere jako poslední přípravu na britský major Women's Open. A tam je příprava důležitá. Takzvaná linksová hřiště, typická pro britské ostrovy, se vyznačují silným větrem, vysokou trávou mimo fairwaye a specifickými písečnými překážkami. Sára Kousková podle svých slov na tato hřiště našla recept.
1: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet toho jako správného plánu, jak ty jamky odehrát, a myslím si, že to bude třeba souvislet i s tímto týdnem tady v Lidhem na The Open.
2: Cílem pro Kouskovou při druhé účasti na Women's Open by tak mohl být postup do víkendových kol, tak jak se jí to poprvé na majoru povedlo před 3 týdny ve francouzském Evianu. 27letá absolventka Texaské univerzity se ale spíš než na výsledek soustředí na taktickou kázeň.
1: Primárně to, abych se udržela té své strategie a toho svého plánu, jak chci hrát, abych hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
2: Nejvýznamnější turnaj v sezóně, britské Women's Open na hřišti Royal Lithem a St. Anne's, začne Sára Kousková ve čtvrtek po 11:30 odpoledne. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: James Blunt, 5 minut zbývá do 12. hodiny, tady už je Věra Štechrová, pozvánka k polední publicistice, tak tě vítám.
1: Dobrý den.
0: Co chystáš, Věro?
1: No, prezident Zelenský oznámil, že Donald Trump přislíbil Ukrajině licenci na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriota, to je pro Ukrajinu hodně důležité. Mě bude zajímat, jestli se to dá brát opravdu jako konečné rozhodnutí amerického prezidenta, jestli jde o obrat v jeho politice a jestli ho Zelenský dokázal přesvědčit, že může vyhrát válku s Ruskem. Ústavní soud dopoledne vydal rozhodnutí, vyhověl stížnosti advokátky ve sporu o odměnu zahájení práv obětí týrání. A mě bude zajímat, jaký dopad může mít tohle rozhodnutí, tenhle rozsudek na budoucí rozhodování soudu a taky na ochotu vůbec zastupovat oběť týrání v budoucnu, protože to zastupování je bezplatné a pak ho hradí advokátům stát. No a Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje prodat 20% podíl z komerčních práv na mistrovství světa žen, mužů i klubů soukromým investorům. Proti tomu se ale ostře postavila Evropská fotbalová unie. Vypadá to na ostrý spor. Já se zeptám, co jí konkrétně vadí a kdo může mít v celém tohle sporu navrch.
0: Poslechněte si publicistiku, která začíná ve 12.10. Po dalších hlavních zprávách těší se na vás Věra Štechrová. To byla pozvánka. Věro, díky za ní. Dobrý
1: den. Naslyšenou.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Alexandr Šupenič přepsal dějiny českého šermu. V Hongkongu se stal prvním Čechem, který vybojoval titul mistra světa. Co rozhodlo o tom životním výkonu? Jaké emoce prožíval po historickém vítězství? A jak se pro něj ziskem titulu mění sportovní život? Poslouchejte rozhovor s čerstvým mistrem světa Alexandrem Šupeničem na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport dnes po 13. hodině.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Do Česka se vrací tropické teploty. Dnes má být 34, v pátek až 39 stupňů.
4: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci, dbát na dodržování pitného režimu a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
3: Senát rozhoduje o zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 a jeho pravidelné valorizaci.
5: Stav, kdy se příspěvek zvyšuje nepravidelně, skokově a podle momentální politické ochoty, není dobrý.
3: Trenérem fotbalové reprezentace by mohl být podle deníku AS Španěl Denia. Nehoda blokuje provoz na silnici z Pohořelic směrem do Znojma. Je středa 29. července a posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Teploty na většině území odpoledne překročí 30 stupňů. Zítra má být až 36, v pátek až 39 stupňů. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před mimořádnou zátěží na organismus. Na vedra se připravují i záchranáři na jihu Moravy. Na jejich základně v Brně je teď reportérka Hana Novotná.
6: Záchranáři v kraji zatím dnes evidují lehce přes 130 událostí. Počítají ale s tím, že výjezdů zejména kvůli horku přibude teď kolem poledne a taky odpoledne. Průměrný počet výjezdů je kolem 300 za 24 hodin. Ve vedrech se ale výrazně navyšuje. Na následující dny proto záchranáři posilují jak dispečing, tak i posádky ve výjezdu. Zároveň upozorňují, že nejohroženějšími skupinami jsou seniori a chronicky nemocní. Hana Novotná, Radiožurnál.
3: Kvůli vysokým teplotám taky stouplo riziko vzniku požáru. Varují předtím i správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak neměli tábořit mimo vyhrazená místa a případný požár hned nahlásit. Horko zasáhlo také jihozápad Evropy. Komplikuje hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Teploty můžou místy vyšplhat až k 41 stupňům. Z plameny stále bojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů.
7: Na několika místech se znovu rozhořel oheň a museli jsme zasahovat. Dnešek bude komplikovaný a rozhodující.
8: Popsal televizi BFM hasič Matěj Žomá. Požár už spálil přes 40 000 hektarů. Hasičům se stále nedaří ho dostat pod kontrolu. Dnes navíc hašení komplikují teploty kolem 40 stupňů a nárazy suchého větru. Plameny se znovu objevily například u obce Tompl, kde v uplynulých dnech zasahovali i čeští hasiči. Oheň ohrožoval taky vojenskou základnu nedaleko Bordeaux. Ministr průmyslu Sebastian Martin potvrdil odvoz nebezpečného materiálu ze zbrojovky Dassault a vesmírné společnosti Ariane. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Senátoři projednávají zvýšení rodičovského

0: tak, aby byla zachována reálná hodnota rodičovského příspěvku v čase.
1: Pokud Senát novelu schválí ve znění, které přišlo ze sněmovny, dostane ji k podpisu prezident. Ze Senátu Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Při tomto postupu může být přijetí zákonu rychlejší, neprocházejí ale připomínkovým řízením. V tom se k návrhu vyjadřují odborníci, profesní komory a další úřady.
3: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
4: Prostě je vidět, že tomu nebyla věnována taková péče.
3: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
5: Byla využívána už v předcházejícím období.
3: Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Tendence obcházet legislativní proces potvrzuje ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
6: A myslím, že jsou docela nebezpečné.
3: Připouští ale, že připomínkové řízení může být zdlouhavé. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
2: Americký senát udělal první krok ke schválení tvrdších sankcí proti Rusku. Hlasování přišlo těsně po pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl hlavním autorem návrhu. Schválení sledoval z galerie i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten se krátce předtím sešel se senátory kvůli žádosti o další vojenskou pomoc.
9: Zelenský novinářům senátu řekl, že ukrajinské továrny umějí vyrobit cokoliv, co zničí iránské či ruské drony, a nabídl to prezidentu Trumpovi. Senátoři poté nadstranickou většinou 86 hlasů posunuli zákon senátora Lindseyho Grahama o sankcích vůči Rusku a Íránu. Ten počítá se 100% cly na země, které dál nakupují ruskou ropu a plyn, a má tvrději postihnout i takzvanou stínovou flotilu tankerů. Proti postupu zákona hlasovalo 12 senátorů napříč oběma stranami. Zákon teď čekají další legislativní kroky. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Evropská fotbalová unie UEFA zvažuje bojkot následujících světových šampionátů. Informují o tom televizní stanice Sky, ESPN a agentura Bloomberg. Vedení evropského fotbalu protestuje proti plánu Mezinárodní federace FIFA prodat část komerčních práv mistrovství světa soukromým investorům.
10: Mezi ty patří i bratr zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, Josh Kushner. Soukromníci by mohli skrz menšinový podíl ovlivňovat reklamy, vysílací práva, sponzory nebo cenovou politiku jednotlivých turnajů. FIFA počítá s výdělkem v přepočtu asi 90 miliard korun za 4 roky. UEFA to kritizuje a plánuje svolat mimořádné zasedání, kde by její členové mohli řešit i možný bojkot světových šampionátů.
11: Tím se překračuje hranice, kterou vedoucí fotbalové instituce nikdy nesmějí překročit. Nikdo z nás vlastní fotbal, není na FIFA, aby ho prodávala.
10: Napsalo vedení evropského fotbalu na sociálních sítích. FIFA chce zisk údajně investovat zpět do fotbalu a ponechat si kontrolu nad všemi sportovními rozhodnutími. František Typovský, Radiožurnál.
2: A tématu se budeme věnovat taky za chvíli po zprávách. Do kin vstupuje nový Spider-Man, tentokrát s podtitulem Zbrusu nový den. Kromě záhadného nepřítele se bude hrdina tradičně potýkat i s osobními problémy.
12: Oblíbený superhrdina se vrací do kin po 5 letech. Ve filmu s podtitulem Zbrusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
13: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
12: Stejně jako v posledních 3 filmech stvární Petra Parkera alias Spidermana britský herec Tom Holland. Vrací se také Zendaya v roli MJ, romantické známosti hlavního hrdiny. Obsazení doplní Sadie Sink, kterou mohou znát především diváci seriálu Stranger Things. Filip Svoboda, Radiožurnál.
2: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia. Informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu.
14: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS 2-letý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf Fatscher David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska, se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích do

0: 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před 2 lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů světa a Evropy Luisem de la Fuentem. Naposledy trénoval v Kataru tým Aš Šahánia. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A v Praze jsou komplikace na Barandovském mostě směr Smíchov. V první polovině mostu odklízí nehodu a zdržení je skoro půl hodiny. Podle zpravodajky se kolona skoro nehýbe.
3: Směr na Smíchov, tam je nehoda na kraji Barandě, to je jedno velký parkoviště. Teď jsou na úrovni krče, prostě to stojí ve všech pruzích.
2: A uzavřená je silnice 53. Za výjezdem z Pohořelic směrem do Znojma před Braničovicemi srazila se tam 2 osobní auta. Objízdná trasa vede přes Vlasatice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až skoro jasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 27. Tolik zprávy. Teď už posloucháte publicistiku s Věrou Štechrovou.
5: Podařilo se Volodymyru Zelenskému přesvědčit Donalda Trumpa, že Kyjev může vyhrát válku s Ruskem? Změní se po rozhodnutí ústavního soudu odměňování zmocněnců obětí trestných činů? A co by pro fotbal znamenalo, kdyby FIFA prodala podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům? O tom všem budeme mluvit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl po návštěvě Bílého domu, že Donald Trump slíbil jeho zemi licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Ukrajina je naléhavě potřebuje k obraně proti ruským raketovým útokům na civilní cíle. Trump na své síti True Social označil setkání za velmi dobré. Zelenský zároveň v televizi Fox News prohlásil, že iniciativa už není v rukou Vladimira Putina. Zelenský řekl, že od začátku války, kdy Putin prohlásil, že jeho zemi obsadí během 2-3 dnů, se Ukrajincům podařilo vybudovat skvělý vojenský průmysl a že Rusko měsíčně přichází o 30 tisíc vojáků. Dodal také, že teď je čas zaměřit se na diplomacii a obnovit mírové rozhovory s Ruskem. My jsme teď ve spojení s Michálem Smetanou, bezpečnostním expertem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ředitelem Pražského centra pro výzkum míru. Dobrý den.
6: Hezký den a děkuji za pozvání.
5: Tak podle zpráv a komentářů to vypadá, že tahle návštěva Zelenského měla naprosto jiný ráz než ta nechvalně proslulá schůzka v Bílém domě loni v zimě, kdy ukrajinský prezident zažil peskování od Trumpa i jeho viceprezidenta v přímém přenosu. Dá se ale považovat za potvrzené, že Ukrajinci skutečně dostanou od USA ty licence na výrobu střel do systému Patriot?
6: Máte naprostou pravdu, že ta schůzka se podle všeho odehrávala ve zcela jiné atmosféře a obecně to, jak o ní mluví americká média i ukrajinská média, samozřejmě také naznačuje, že jsme se v tomto vztahu mezi lídry Spojených států a Ukrajiny významně posunuli o té nechvalně proslulé schůzky v oválné pracovně. Každopádně na to, na co se ptáte, to znamená ta licence do systému Patriot, to není úplná novinka, vlastně ten slib padnul už na summitu NATO v Ankaře. Předpokládám, že na této schůzce to bylo opět znovu retoricky potvrzeno, samozřejmě ale nevíme v tuto chvíli, jakým zda došlo už nějakým jako konkrétnějším substantivnějším krokům, které by celou tu záležitost posunuli významně dále a pořád tam potřeba zdůraznit to, že samotná tato licence, i pokud proběhne ten celý proces, neznamená, že Ukrajina bude schopna tyto rakety do systému protivzdušné obrany vyrábět velmi rychle. Rozhodně nemůžeme očekávat, že v těch příštích měsících nebo dokonce v té nadcházející zimě, která může být potenciálně pro Ukrajinu velmi nebezpečná, velmi krutá, takže Ukrajina bude mít tyto rakety budoucí k dispozici.
5: A je tedy jasné, co to získání licence konkrétně obnáší? Co tedy Ukrajina prakticky získá? Má třeba prostředky právě vyrábět tyto střely na svém území, nebo by se musela dohodnout, tuším, z Lockheed Martin, který je vyrábí?
6: No, mluvíte o tom, že samozřejmě nejdřív se musí dohodnout, to znamená, musí získat tu licenci, aby je mohla vyrábět a poté na základě těch podmínek, které si obě dvě strany dohodnou, bude moct manufakturovat tyto prostředky, ať už na svém území, nebo se řeší potenciálně, že by to mohlo být nějaké spojenecké území. Každopádně asi ta priorita v tomto smyslu je vyrábět tyto rakety na svém území. Ale opět to je nějaký jakoby první krok, to znamená to licenční ujednání mezi oběma stranami a poté vlastně naplnění řešení praktické této licence tak, aby Ukrajina vlastně získala veškeré nutné komponenty a byla schopna to produkovat. Jenom pro představu, pokud se nepletu, v roce 2022 podobnou licenci získalo Německo, ale zatím bez ohledu na to, že tuto licenci už vlastně jako má, takže tam ten proces licenční proběhl, tak stále ještě není schopno tyto rakety v praxi produkovat a nasazovat. Takže ten proces ještě může být poměrně dlouhý od té chvíle, kdy vlastně padl ten politický slib až do toho momentu, kdy skutečně Ukrajina bude mít tyto systémy k dispozici, aby mohla chránit svá města proti ruským vzdušným útokům.
5: Ukrajinský prezident jednal taky za zavřenými dveřmi se členy amerického senátu, demokraty i republikány. Senát ve stejný den taky velkým rozdílem hlasů podpořil rozšíření sankcí na země nakupující ruskou ropu. Dá se tohle všechno chápat tak, že Zelenský dokázal přesvědčit Trumpa a další přední americké politiky, že Kyjev může válku s Ruskem vyhrát nebo minimálně uhrát ve svůj prospěch?
6: To jsou vlastně dvě věci, které spolu samozřejmě souvisí, ale nemusí nutně souviset zas tak jako přímo. To, že vidíme tento posun v tom legislativním procesu, je dobrá zpráva. Zároveň byl to vlastně první jako procedurální hlasování a ještě nadále se bude v Senátu hlasovat a poté ten návrh zákona ještě bude putovat do sněmovny reprezentantů. Takže ta cesta ještě může být relativně dlouhá opět. Není to tímto hlasováním nějak zatím definitivně vyřešeno, jakkoliv to, že ten zákon vlastně minimálně v této fázi získává podporu od obou stran, je dobrá zpráva, ale to, co vlastně říkáte vy, je také pravda. Minimálně vidíme, že vlastně ten posun té situace na bojišti, který je pro Ukrajinu mnohem více optimistický, než jaký byl v předchozím roce, tak samozřejmě zvyšuje povědomí i na americké straně, že toto není pro Ukrajinu ztracená válka, což byl nějaký ten narrativ, který tam občas zazníval, a že skutečně Ukrajina je schopna pomocí svých útoků do hlouby ruského území, ale i do schopnosti bránit se ruským pozemním útokům, se posunula dále a že skutečně může nyní mluvit do určité míry z nějaké pozice síly. Což podle všeho i mění do nějaké míry pohled Donalda Trumpa na tento konflikt, což se pak může projevit v nějakých pozitivních politických iniciativách.
5: A zvyšuje tohle všechno podle vás pravděpodobnost, že Putin bude ochotnější zasednout k jednacímu stolu? Zelenský znovu zmínil, že teď je čas na diplomacii a mírová jednání.
6: No, já bych zatím neměl velká očekávání od toho v tomto směru. Samozřejmě ta širší strategická logika je naprosto správná a dává smysl, to znamená, pokud by se zvyšoval tlak na Moskvu, ať už skrze ten tvrdší sankční režim, mimo jiné ze strany Spojených států, které skutečně teda, jak říká Donald Trump, mají v ruce ty důležité karty, tak skrze to, že by se zvýšila podpora Kyjevu, tak to dlouhodobě může samozřejmě vést k tomu, že pro Rusko ta válka bude nákladnější a může dojít k nějakému posunu. Nicméně pořád tato vize je asi ještě poměrně daleko. Mluvíme pořád o tom, že pro Rusko v tuto chvíli i třeba tu válku zastavit bez toho, aby vlastně dosáhlo nějakého velmi přesvědčivého vítězství, může být velmi riskantní. Když si představíme, že nyní by se vlastně ty 100 tisíce mužů, které Rusko vyslalo na frontu, vrátilo rychle do společnosti bez toho, aby pro Kreml to bylo nějaké jako velké vítězství. Tam celá řada rizik pro vnitřní stabilitu ruského režimu a mimo jiné toto je jeden z mnoha faktorů, které mohou vlastně tlačit ruského prezidenta k tomu, aby v té válce nadále pokračoval, i když je mnohem nákladnější a i když ty přínosy třeba té pozemní operace jsou vlastně velmi limitované. Rusko sice postupuje, ale za cenu obrovských ztrát a velmi, velmi pomalu, i výrazně pomalej, než tomu bylo v uplynulém roce. Takže byl bych zatím jako opatrný. Rozhodně neočekávám, že Rusko by nyní třeba v příštích měsících slevovalo z těch svých maximalistických požadavků. Rusko říká, že je ochotno k jednáním, ale vůbec nenaznačuje to, že by nějakým způsobem z těch požadavků, které zaznívají od roku 2022, slevovalo a tím pádem asi v tomto ohledu neuvidíme nějaký dramatický posun zatím rychle.
5: Michal Smetana, bezpečnostní expert z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Děkuji, naslyšenou.
6: Děkuji za pozvání, hezký den.
5: Ústavní soud rozhodl o stížnosti ve sporu o odměnu za zastupování zvláště zranitelné oběti v kauze týrání. Podala ji advokátka Lucie Hrdá, která zastupovala jako zmocněnkyně oběť v kauze týrání. Justice jí ale nepřiznala odměnu a náhradu výdajů v požadované výši. Ve sporu jde o to, jak stanovit tarifní hodnotu pro výpočet odměny. Ústavní soud vyhověl stížnosti advokátky a v nálezu řekl, že doslovný výklad advokátního tarifu představuje formalistický a úzkoprstý přístup k aplikaci práva. A o tarifní hodnotě musí znovu rozhodovat okresní soud Praha Východ. A právě advokátka Lucie Hrdá, která stížnost podala, je teď ve vysílání. Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Tak co konkrétně to rozhodnutí ústavního soudu znamená pro váš spor?
7: Pro mě osobně to znamená, že bych měla dostat asi dvakrát víc peněz, než jsem nakonec dostala, tedy se té do té doby, tak jak jsem je chtěla. Ale pro mě je důležitější, co to znamená pro ostatní spory ostatních advokátů, protože tento nález je samozřejmě aplikovatelný i v jiných kauzách. A my se velmi často s tímto přepjetým formalismem soudu při vykládání advokátního tarifu setkáváme. Vlastně v podstatě se velmi často setkáváme s tím, že soudy využívají úplně každou formalistickou větu, kterou můžou říct, jen proto, aby přiznali zmocněnce zvlášť zranitelné oběti co nejméně peněz.
5: No, ústavní soudkyně zpravodajka řekla, že soud se tentokrát zabýval jen konkrétním případem, nikoli obecnější situací. Může přesto tedy tenhle rozsudek znamenat něco pro budoucí určování výše odměny při zastupování právě zvlášť zranitelných obětí u soudu? Může nějak ovlivnit ty budoucí?
7: Já doufám, že ano, protože ten problém je prostě systémový. Já jsem na něj upozorňovala v mnoha jiných případech, které ústavní soud odmítla, se to prostě z jeho pohledu nebylo tak excesivní jako tento případ, ale my se s tím prostě opravdu setkáváme tak často, že to vede mnoha advokátů k tomu, že prostě přestane ty právní služby obětem poskytovat, tak jako jsem to udělala já. Já už prostě neposkytuji právní služby proplácené státem obětem, protože je to prostě ekonomická prostě nerentabilní. A to potom znamená, že oběti nemají advokáty a to potom na druhou stranu znamená, že je potom zvyšována i sekundární viktimizace v průběhu toho řízení, anebo že prostě nenahlašují.
5: Oni možná jsou lidé, kteří v tuhle chvíli slyší vůbec poprvé o tom, že za určitých podmínek mají oběti nárok na bezplatné zastupování advokátem, které hradí stát. Můžete říct, kdo určuje, jestli ta daná osoba spadá pod zvlášť zranitelnou oběť a kde lze o tenhle status třeba požádat?
7: Tak některé jsou přímo ze zákona, to je například u dětí mladších 18 let nebo právě u kauz domácího sexualizovaného násilí. A potom jsou to kauzy, kdy o tom rozhoduje soud. Čímž já teda nesouhlasím, já se domnívám, že i tak to vyplývá ze zákona, nicméně máme rozhodnutí, které říkají, že se o to oběť musí požádat. A to je zejména tam, kde je buď to stará, to znamená, je to pro lidi, kteří mají určitý věk a kvůli tomu je pro ně třeba těžké se účastnit úkonu trestního řízení nebo ho chápat. A nebo pro případy, kdy je například vztah mezi pachatelem a obětí důvodem k tomu, že se ta oběť bojí toho pachatele, nebo třeba protože ten trestný čin byl hodně násilný, nebo kvůli povaze toho trestného činu jako takového.
5: Vy jste říkala, že se to stává častěji. Proč podle vás justice nebo soudy mají takový problém s tím určit ten tarif pro advokáty a často je tedy, jak vy říkáte, nedostatečný?
7: No, protože nemají peníze. Aspoň mi to tak říkají. Kdybych vám přiznal všechno, tak mi vyčerpáte objem pro všechny ostatní advokáty na letošní rok.
5: To znamená,
7: mají peníze to za prvé a za druhé mají pocit, že zmocněnec prostě nevykonává tu práci, že tam není tak nutný, že není důležitý. A přitom ty oběti mi říkají, kdybych vás stejně neměl, tak já tam nejdu. Já to neřeknu, já to nenahlásím.
5: Ten důvod u vás byl daný tím, že vy jste navrhovala, aby ta částka pro vás byla vypočtená z toho, co ten odsouzený ještě dobrovolně zaplatil jako náhradu újmy ještě před tím samotným rozsudkem a na to právě soudy nepřistoupily. Ty ostatní případy jsou podobné, nebo ty důvody, proč ty nároky advokátů a potom to, co dostanou, se liší, jsou různé?
7: No, to je otázka, abych se jako ráda dozvěděla, jestli je to prostě pro ten systém jako schválnost, že jako ten systém nechce, aby ty lidi měli advokáty, my jsme nedělali prostě problémy, anebo jestli je to omyl. A tady v tomto případě prostě ten soud říká, advokát nemůže stavět svoje zájmy ekonomické před zájmy klienta a já jsem nemohla říct, tady moje klientka nepřijme ty peníze před vynesením rozsudku, protože to by jí samozřejmě uškodilo, že? Každá oběť potřebuje ty peníze co nejdřív. A kdybych čekala až na rozsudek kvůli tomu, abych dostala víc peněz, a jak ten soud, jak si ty soudy, proti kterým já jsem podávala tu stížnost, aplikovaly, tak by to bylo z mé strany neetické.
5: Poškodila byste svoji klientku.
7: Ano.
5: Lucie Hrdá, advokátka, právnička, byla ve vysílání. Děkuji za váš čas.
7: Naslyšenou. Děkuji, naschledanou.
5: Mezinárodní fotbalová federace FIFA má plán, jak získat přes 4 miliardy dolarů. Chce prodat 20% podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen a klubů soukromým investorům. To se ale hodně nelíbí Evropské fotbalové unii. Její vedení uvedlo, že duše a vedení fotbalu nejsou zbožím a už vůbec ne při naprosté netransparentnosti v tom, kdo bude z tohoto kroku finančně profitovat. UEFA zvažuje dokonce bojkot příštího mistrovství světa mužů, které má být ve Španělsku, Portugalsku a Maroku. FIFA kontruje prohlášením, že veškerý zisk hodlá investovat zpět do fotbalu a kontrolu nad řízením fotbalu, soutěžemi a kalendářem zápasu si ponechá. My teď rozebereme celý tenhle spor s reportérem radiožurnálu Sport Františemkem Typovským, který byl právě na mistrovství světa v Americe. Dobrý den.
8: Hezké odpoledne.
5: Tak je tenhle plán FIFA pro fotbalovou veřejnost novinkou, nebo už se o něm třeba mluvilo dřív? A proč vůbec s něčím takovým FIFA teď přichází?
8: Novinka to ze strany FIFA zcela jednoznačně je, byť zřejmě asi nějakou dobu připravovaná. Svědčí o tom i ta briskní reakce UEFA, která asi taky byla překvapená. A navíc UEFA něco podobného řešila na klubové úrovni s nakonec zamítnutým projektem Superligy, do kterého se měli jakožto jakési protiváhy k lize mistrů zapojit ty top evropské kluby. Oficiálně chce FIFA, Mezinárodní federace, využít fotbalu jako nejpopulárnějšího sportu světa. Šéf FIFA Gianni Infantino napsal, teď budu citovat, fotbal je lidským i společenským hybatelem a popularita se projevuje i skrz komerční hodnotu. Cílem je tedy prý zajistit celosvětový růst a vývoj fotbalu a zlepšování podmínek v každém koutu planety. To jsou ty oficiální důvody, ty neoficiální. Za rok má FIFA prezidentské volby. Infantino bude obhajovat mandát a už oznámil, že část zisku půjde i mezi členské země. Každá by měla dostat v přepočtu asi 500 milionů korun ročně a to hlavně pro ty menší státy může být opravdu hodně výrazný bonus a samozřejmě nabízí se i obava, jestli si tím náhodou Gianni Infantino nekupuje hlasy pro své znovu zvolení.
5: No a tohle se nelíbí Evropské fotbalové unii. Říká, že to je netransparentní, ten případný prodej toho 20% podílu. Co je na něm podle UEFA netransparentního? Vždyť ty evropské kluby by také mohly mít prospěch z toho, kdyby ve fotbalu bylo víc peněz.
8: Něco takového se děje poprvé v historii, nikdy předtím nebyl fotbal, řekněme, na prodej. UEFA tvrdí, že FIFA se snaží prodat duši fotbalu, ale nutno podotknout, že vztah mezi oběma asociacemi je dlouhodobě napjatý. Ozývají se už i politické špičky, třeba britský premiér Andy Burnham, mimochodem fanoušek fotbalu liverpoolského klubu Everton. Netransparentní je plán na přerozdělování financí a ani není jasné, kdo vlastně tím investorem bude. FIFA sice napsala, že si ponechá kontrolu nad sportovními rozhodnutími, ale papír snese lecos. Je zřejmé, že ti soukromníci budou tlačit na maximalizaci svého zisku, aby bylo co nejvíc zápasů, turnajů, účastnických zemí. Konec konců bylo to hmatatelné i na tom turnaji letním, kde jsem byl. Výrazně šla nahoru cena lístků, služeb, televizních práv. Zavedly se ty hydratační komerční pauzy uprostřed zápasů a když jsem se bavil třeba v zámoří s fanoušky, tak ti prakticky unisono kritizovali, jak drahý ten turnaj je. Nejčastěji jsem slýchával to slůvko greed, tedy chamtivost a potíže samozřejmě můžou přijít i na té hráčské úrovni, protože ti nejlepší fotbalisti světa teď odehrají za sezonu nějakých 70 zápasů a mezi jednotlivými ročníky prakticky nemají volno.
5: No a jak by ten vstup soukromého kapitálu, ty už si to tady teď popsal, změnil ten fotbal jako takový, ty už si popsal některé aspekty, které by to způsobilo, ale nemohlo by to na druhou stranu přinést opravdu třeba rozvoj fotbalu právě v těch menších, neúplně teď fotbalových zemích?
8: To samozřejmě ano, otázkou je, jakým způsobem by to FIFA dokázala kontrolovat nebo ukazovat světu. Ona samozřejmě staví hřiště, staví zázemí, třeba v Mladé Boleslavi je teď i vlastně FIFA areál oficiální, ale opravdu ty výroční zprávy FIFA jsou k dispozici, dají se dohledat, ale samozřejmě takhle by vznikla soukromá nebo dceřiná společnost, kde by to bylo trošičku náročnější s tím podílem soukromníků. A jak by se změnil fotbal, dost by záleželo na tom, kdo tím investorem bude. Zájem má banka JP Morgan, na plánu se podílí taky investiční společnost Thrive Capital, založená Joshem Kushnerem, bratrem zeti amerického prezidenta Donalda Trumpa, takže kritici už teď upozorňují na jakýsi možný nepotismus. Co by ten chystaný krok způsobil, není jasné, UEFA je proti, ale ostatní kontinenty zatím mlčí. Afrika, Asie, Severní a Jižní Amerika zatím takzvaně rádiové ticho a právě na těchto kontinentech má Infantino největší podporu i kvůli tomu, že bojuje za navýšování počtu účastníků na jednotlivých šampionátech a samozřejmě pokud by si členské státy UEFA odhlasovali bojkot, bude to pro fotbal obrovský problém. Mistrovství světa by rázem jako největší sportovní akce světa prakticky přestávalo dávat smysl. Bez Evropy by to vlastně nebylo ani mistrovství světa.
4: No a navíc se má pořádat ve Španělsku a Portugalsku, a tedy Maroku.
8: Přesně tak, takže to by byla další potíž vzhledem k tomu chystanému šampionátu. Navíc by tam právě ty evropské země nestartovaly. Nebyly by tam domácí země, navíc i Anglie, Španělsko, Francie, Německo, ty top fotbalové velmoci, ale samozřejmě to věštíme z křišťálové koule, těžko odhadovat, jak se vlastně UEFA na tom online jednání rozhodne v těch následujících dnech a jaký bude ten vývoj dále do budoucnosti. Každopádně to může být opravdu výrazná potíž pro fotbal.
4: A i František Typovský, reportér Radiožurnálu Sport, to bude dál sledovat. Díky, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
4: Teď už jsou tu zprávy.
9: Radiožurnál je půl jedné. Kateřina Caussidisová a zprávy.
4: Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích zatím nepožádali své firmy o příspěvek na penzijní spoření. Ukázal to průzkum Unie zaměstnavatelských svazů. Od začátku roku přitom společnosti v některých provozech, kde je například nadměrné horko, chlad nebo vibrace, musí tento příspěvek poskytovat povinně, a to ve výši nejméně 4% hrubé mzdy. Pracovníci, kteří si o vyplácení neřekli, tak přicházejí o tisíce korun ročně. Ukrajina v noci na Rusko vyslala přes 300 útočných dronů. Zasáhly mimo jiné další velkosklady největšího ruského internetového prodejce a také ropnou rafinérii v Ryazani. Další drony zničily anebo poškodily základnu vojenských člunů na anektovaném Krymu a také radarovou stanici v Bryanské oblasti. Potvrdil to ukrajinský generální štáb. Počet obětí včerejšího zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupnul na 18. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v troskách budov. V jedné z nich po otřesech nejspíše vybuchl unikající plyn. Informovali o tom vládní zdroje. U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně pak navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum už loni. Samotná výstavba obchvatu má začít příští rok. Sport. Čtyřnásobný šampion basketbalové NBA Draymond Green nakonec zůstane v týmu Golden State Warriors. S klubem ho čeká už 14. sezóna. Green původně nabídku odmítl, aby Warriors dostali finanční prostor ucházet se o LeBrona Jamese. Po Jamesově angažmá ve Filadelfii ale podepsal Green novou smlouvu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 na Brněnsku a nehoda na Barandovském mostě v Praze. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále vázne doprava u Velké Bíteše na kilometru 162. Pracují silničáři a pomalu se tak jede od Brna od Ostrovačic kilometru 173. Jsou to převážně kamiony, v pravém pruhu osobní auta projíždí rychleji, ale i pro ně zdržení celkově asi 25 minut. Pomalý provoz je na D1 tradičně i na příjezdu do Brna z Prahy před omezením na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu. Se pomaleji jede od Kývalky. Na Brněnsku je pak neprůjezdná silnice 53 za výjezdem z Pohořelic směrem do Znojma u Branišovic. Tam uklízí silnici po nehodě dvou aut, objízdná trasa vede přes Vlasatice. V Praze jsou stále komplikace na Barandovském mostě směr Smíchov. V první polovině mostu řeší nehodu osobního auta s motorkou, navíc tam překáží i nepojízdný kamion. Kolona je tak od sjezdu na Pankrác, je to asi na 20 minut. Doprava pak brzdí také omezení ve Kbelské obousměrně. Kolony jsou ale hlavně směrem k dálnici D8 na sever, kolony jsou teď z Lanového na Černý most a pokračují pak i v Novopatské. A zdržení je i na pražském okruhu z letiště na D1 od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech, čekejte 15 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dál odpoledne bude polojasno až skoro jasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Na horách většinou naměříme kolem 23 stupňů. Kolik zprávy? Dál posloucháte odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
9: V srpnu nás čeká zatmění slunce. Z České republiky bude pozorovatelné jako částečné. Úplné zatmění ale bude pozorovatelné třeba ze Španělska. A my o něm budeme mluvit už za chvíli v odpolední soutěžní reportáži. O co hrajeme? Podívejte se na web radiožurnál.cz a soutěžte s námi už za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: za 100 let.
1: Když se 12. srpna večer podíváte na nebe, tak uvidíte netradiční astronomický úkaz, a to částečné zatmění slunce. Měsíc zakryje asi 85% slunce a zatmění je taky příležitost pro brněnské vědce. Tým z Vysokého učení technického, který už víc než 20 let cestuje po světě za úplnými zatměními slunce, letos zamíří na Island a taky do Španělska. Právě odtud bude 12. srpna při úplném zatmění pořizovat snímky sluneční koróny, které pomáhají vědcům zkoumat slunce i sluneční vítr.
2: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční koróny. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
3: Oficiální expedice je to 16.
2: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
3: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptylené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
2: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
3: To je ta jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze Země bez úplného zatmění.
2: Výprava s sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
3: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem ten jeden filtr stojí $8,000 a musí být vyroben speciálně pro nás.
2: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Václav Široký z VSI VUT a studentského fotoklubu Technika.
4: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem, objektiv 300 mm, na jehož konci je úzkopásmový filtr.
2: Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniya ve Konstantino z Havajské univerzity.
5: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
2: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
3: Dívat se očima do slunce je extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné.
2: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensl, Radiožurnál.
1: Hrát budeme za chvíli o poukaz od internetového portálu spa.cz a nebo nové letní knížky. Soutěžte s námi, telefon 221 552 255.

0: Jiří z Prahy nám volá do soutěže odpoledního rádia žurnálu. Dobrý den.
1: Haló,
0: slyšíme se, dobrý den.
1: No, slyšíme, Jirka, dobrý den.
0: Dobrý den, Jiří, za 3 správné odpovědi dnes na Radiožurnálu máme dárkový poukaz na wellness pobyt od internetového portálu spa.cz. Nabízí přes 5000 wellness a lázeňských pobytů v Česku a okolních zemích, takže si můžete vybrat, jak wellness pobyt s termály a saunami pro rodiče, anebo bazény pro děti, pobyt v lázeňském městě nebo v přírodě, nebo nějakou kombinaci aktivní dovolené a relaxu na horách a v přírodě. Za 2 správné odpovědi je to pak sada knížek pro letní čtení, právě vyšlý krimi román Všeho do času, taky nová knížka ve jménu Spravedlnosti, která má podtitul Detektivní příběhy z Českého království, ale i novinka od Vlastimila Vondrušky Tajemná postava. Za 1 správnou odpověď cena útěchy od Radiožurnálu jako překvapení. Jiří, znáte pravidla soutěže?
1: Jo, poslouchám skoro pravidelně.
0: Dobře, tak tady jsou 3 soutěžní otázky, 5 vteřin na odpověď, tady je první z nich, můžeme-li začít, řekněte ano.
1: Ano.
0: Na kolikátou expedici za úplným zatměním slunce vědci vyrážejí?
1: Já myslím, že to byla 20.
0: Správná odpověď je 16. Otázka 2. Jak se jmenuje zářící obal slunce, který je vidět při úplném zatmění?
1: To je plazmatická obálka, ne?
0: Zářící
1: obal slunce. Ne, sluneční korona, takhle.
0: Korona, ano, správná odpověď a první v pořadí. No a do třetice, kolik procent slunce zakryje měsíc při částečném zatmění pozorovaném z Česka?
1: 85%.
0: Je to tak, i 84 až 87 by byla uznatelná odpověď. Tolik tedy dnešní soutěž a 2 správné odpovědi a knížky pro Jiřího. Tak posíláme, děkujeme a mějte se hezky.
1: Taky děkuju,
0: naschle. Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tady je odpolední radiožurnál ve středu 29. července. Podle španělského deníku AS je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace rozhodnuto. Fotbalová asociace je zatím jen potvrzuje intenzivní jednání o novém kouči. Pokud by skutečně platila verze 1, povede národní tým premiérově cizinec Španěl Santi Denia. Ve studiu Mirko Vasič. Mirko, pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak asi si nejdřív zopakujeme ty události posledních hodin.
1: No, bylo to docela hektické. Ten španělský deník přišel s tím, že dokonce už Santi Denia podepsal smlouvu, že bude mít dvouletý kontrakt. Ale z Česka se dostala jediná odezva od těch zodpovědných z fotbalové asociace na síti X. Šéf David Trunda napsal, že probíhají intenzivní jednání o novém kouči a že snad budou moc v nejbližší době něco zveřejnit, ale zatím nic nepotvrdili. Jenom řekněme, že Španěl Denia má velké mládežnické úspěchy, respektive s mládežnickými týmy, a že hledání trenéra české fotbalové reprezentace bylo v poslední době hodně náročné. Od konce Jaroslava Šilhavého v listopadu 2023 byli Ivan Hašek a Miroslav Koubek, ale oba dva poměrně rychle skončili.
0: Santi Denia byl skutečně ve Španělsku úspěšným mládežnickým trenérem národních týmů, tak rozeber ty úspěchy trochu víc.
1: No, bylo jich opravdu hodně. On po konci kariéry úplně kratěnce působil v Atlétiku Madrid, kde také hrál. No a potom začal s mládežnickými reprezentacemi Španělska vyhrávat mistrovství Evropy, ať do 17 let nebo do 19 let. Před 2 lety dovedl tým do 23 let k triumfu na olympijských hrách, takže s mládeží pracovat umí určitě výborně. A nutné je podotknout, že on vždycky střídal Luise de la Fuenteho, a to si připomeňme, to je teď hlavní trenér dospělé španělské reprezentace, se kterou vyhrál mistrovství Evropy i mistrovství světa. Pak to krátce tedy Santi Denia zkoušel v Kataru v týmu až Šahánia.
0: No a co by měl případně přinést české fotbalové reprezentaci a v čem by mohl lidově řečeno narazit?
1: Začnu tou první. Mohl by přinést celkovou koncepci, protože on si určitě bude chtít vybírat hráče, kteří mu sedí do toho jeho systému. On je ze Španělska zvyklý na krátké přihrávky, hodně pohybu, teď trochu víc přímočarosti v posledních letech, ale Španělé to mají zažité od dětských let, takhle tam funguje celý ten fotbal. No a tím se dostávám k tomu, v čem by mohl narazit. Tady ten hráčský materiál asi není na té nejvyšší úrovni rovný s tím španělským. To znamená, že on možná bude muset trochu přizpůsobit celý ten systém kvalitě hráčů, ale nutno říct, že i pro mládežnický fotbal, který on určitě bude sledovat, pokud se stane trenérem české fotbalové reprezentace, tak by mohl přinést pohled zvenku a koncepci španělského fotbalu.
0: Bude to premiérově cizinec Španěl Santi Denia. Podle španělského deníku AS je rozhodnuto. Tak budeme to sledovat. V tuto chvíli pro odpolední radiožurnál Mirko Vasič. Mirko, děkuju.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut Radiožurnálu.
1: Premiér Andrej Babiš a s ním také koaliční SPD chtějí zrušit 9. třídy základních škol. Opozice, ale i odborná veřejnost jsou vesměs proti. Jak si poradí ministr školství z hnutí ANO? Tomáš Pancíř se zeptá ministra školství Roberta Plagy.
2: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Je 13 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: Rodičovský příspěvek stoupne od ledna o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Počet obětí po zemětřesení v Japonsku stoupl na 18. Golfistku Kouskovou čeká start na elitním turnaji. V Praze komplikuje dopravu nepojízdný kamion na Barandovském mostě a bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl stoupnout o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
3: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
1: Novela teď míří k podpisu prezidenta Petra Pavla. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kjúšú stoupl na 18 a v nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kašima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
4: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 tisíc lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Městský úřad v Šumperku obnovil běžný provoz. Na začátku týdne se stal terčem kybernetického útoku hackerů a fungoval v omezeném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila to tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
6: Sport. Golfistku Sáru Kouskovou čeká už druhý start na turnaj elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí už zítra do Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená lépe než při loňském debutu na turnaji.
7: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet té své strategie a toho svého plánu, jak chci hrát, abych hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
6: Kouskovou čeká první odpal na Women's Open po 11:30.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Bíteše a v Praze nepojízdný kamion na Barandovském mostě.

0: jede krokem a už od sjezdu na Vídeňskou ulici a zdržíte se asi 40 minut. Ucpaná je tam i Modřanská ulice před nájezdem na Barandovský most. V Praze kolony taky na okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte 15 až 20 minut před sjezdem na Ořech. A na okruhu čekejte kolony taky na Černém mostě směrem do omezení ve Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Pro polojasno až skoro jasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 27, na horách naměříme většinou kolem 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už nabízíme speciálního hosta Radiožurnálu. Slovo má Jan Pokorný.
3: Dobrý den. Jako nedávno v případě wimbledonské vítězky Lindy Noskové, tak i dnes je důvod upravit program Radiožurnálu. Do České republiky se totiž vrátil nový mistr světa v šermu Alexander Šupenič. Teď má čas a je tu. Dobrý den, jsem rád,
4: krásný,
3: že jste přišel.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: A je tu s medailí, kterou má položenou na stole. Ta září novotou, září zlatem. Jak je těžká?
4: Je docela těžká, je vlastně jako taková bytelná, kvalitní, takže jako super, jsem spokojený, je velmi hezká a mám z ní radost.
3: Vidíte v ní těch 23 let neuvěřitelného úsilí, práce?
4: Není to tak, že to vidím v medaili, ale cítím to jako v sobě a vlastně... Je to tak, že spousta lidí právě vidí finálový zápas nebo vidí to, že nějaký titulek, že jsem vyhrál mistrovství světa, nebo přesně vidí tu medaili, ale já jsem si to jako prožil a ty moji nejbližší si to taky se mnou prožili vlastně tu dlouhou cestu a vždycky byl mým snem se pokusit o to stát se nejlepším na světě a vlastně musím říct, že teď se mi to povedlo, protože nejenom, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale vlastně jsem se stal světovou jedničkou a i jsem vyhrál to celkový hodnocení světového poháru. A vlastně i to finále, já jsem perfekcionista vlastně a mám pocit, že se to blížilo jako z mýho pohledu dokonalosti. A bylo to skvělý a vlastně mě to jako dojímá doteď.
3: Alexi, ano, dojímá, teď jste řekl to slovo. Je někdo z vašich nejbližších, kdo po tom finále nebrečel?
4: No, myslím si, že moc takových lidí není vlastně. Celý můj tým, vlastně můj trenér, fyzioterapeut Patrik, předseda svazu pan Kubišta, všichni moji blízcí, jako všichni jsme brečeli. A pak mě to jako dojímalo i jako druhý den a tak, takže já si nemyslím, že to je špatně, já si myslím, že to prostě jako ty emoce k tomu patří a vlastně kvůli těm emocím to člověk nakonec vlastně dělá.
3: Váš trenér před tím prvním soubojem vám prý řekl, musíš si to celé prožít. Co to vlastně znamená?
4: No, já jsem to pochopil v tu chvíli tak, že ono často jako ten tlak je obrovský na to mistrovství světa a vlastně, když jsem šel na první zápas, tak jsem byl hodně nervózní, i ten zápas jako nebyl úplně ideální, ale podařilo se mi ho vyhrát. A potom, když jsme vycházeli z toho kórumu, tak on mě řekl, abych si to prožil, abych vlastně si to zažil tu situaci, protože to je to, proč to děláme. Všechny ty tréninky, všechny to cestování, to kam jdeme, je vlastně kvůli tomu přijít na tu největší stage a vlastně ten pocit tam si užívat, prožívat ho. Neužívat si to v tom smyslu, já jako znám tisíc jiných věcí, které jsou lepší na užívání, ale prožít si to, vlastně být přítomnej tomu a být komfortní v té dané situaci. A myslím, že se mi to povedlo a pak každý ten zápas jsem se vlastně na něho těšil. A i mě bylo dobře v tom zápase, takže to bylo super.
3: To znamená, i to finále byla taková show? Přece nemáte čas myslet na to, abyste šermoval pro lidi.
4: Finále rozhodně nebyla show, finále byla jako dokonalá disciplína z mé strany, jo. Protože já jsem vlastně našel skulinu a do té skuliny jsem prostě sázal jeden zásah za druhým a dařilo se mi vlastně mít nějakým způsobem vzdálenost, tempo, ale byl jsem velmi disciplinovaný, protože... Často se stává, i mně se to stává, že když člověk třeba vede 6-1 nebo 6-0, to je jedno, tak chce udělat něco, že trošku se dostane, jakoby to ego dostane takový boost, že má chuť udělat nějakou parádu nebo něco a já jsem tady vůbec takový pocity nezažíval a jenom jsem opravdu pracoval na každý ten jeden zásah. Vždycky nahlas jsem si pod maskou říkal, vybojuj tuhle akci, další sekvenci, absolutně naplno. A pak jsem už ani nevěděl, jaký je stav a jenom jsem, jsme tam byli, tak já tam...
3: 15-2 to bylo, víte to.
4: To vím, ale jako kdyby to bylo do 30, tak v tu chvíli jsem měl pocit, že takhle můžu jet prostě nekonečno.
3: Váš finálový soupeř to nesl těžce, jak to? Je to profík, ne? Taky má něco za sebou.
4: Má toho za sebou hodně, je to aktuálně, nebo

0: Byl světová čtyřka, vlastně je to stříbrný z Paříže, z olympiády, 2 měsíce zpátky vyhrál světový pohár. Je to jeden z nejlepších šermířů světa, ale tohle se asi vlastně nikdy ve finále mistrovství světa nestalo. A i ty dva zásahy, co dal, tak byly ne po jeho nějaký aktivitě, ale po mý malý chybě jako technický, takže si myslím, že to bylo nepříjemný a je těžký jako to v tu chvíli přijmout, ale on mě druhý den napsal, že se jako omlouvá za to, že ta jeho reakce jako nebyla úplně sportovní, ale že vlastně, že jsem si zasloužil vyhrát a že mi gratuluje a že pro něj byla čest se mnou v tom finále být.
1: Na rozdíl od čtvrtfinále, kde jste prohrával, ale prý jste v jednu chvíli říkal trenérovi, ať nemá obavy, že vy víte, co má dělat, co máte vy dělat. Nemá to říkat spíš trenér vám?
0: Ne, no, jako on mě to samozřejmě taky říkal a on byl velmi celý den velmi jako sterilní v tom smyslu, že i za toho třeba, když ještě se vrátím do toho finále, za toho stavu 13-1, kdy byla pauza, tak dalo by se říct, že to je opravdu skoro vyhraný zápas a ta rada od trenéra by mohla být, já nevím, běž si užít poslední 2 body, prostě to, ale jeho rady vlastně byly velmi, jako přesně co mám dělat, jakože mi radil, jak kdyby ten stav byl 7-7, jo, jakože vůbec nebral ohled na to, že to je 13-1. No a tam v tom zápase, já ještě, když trošku odbočím, já jsem měsíc zpátky začal opravdu když jsem jako cokoliv jsem dělal, tak jsem se snažil jako hledat pozitivní věci na tom. I když se mi nepovedl trénink, když prostě byla nějaká věc, tak jsem se vždycky jako úkol jsem měl si napsat pozitivní věci. A myslím si, že se to projevilo tak, že v tom čtvrtfinále, i když vlastně to působilo negativně, že to bylo 9-4 v můj neprospěch, tak já jsem pořád jako nestrácel víru a pořád jsem hledal ty pozitivní věci. Já jsem jako vlastně neřešil to skóre, ale snažil jsem se. Byl jsem kuriózní najít, jak vyřešit tady tuhle hádanku, jak toho soupeře porazit. A vlastně pak jsem snížil na 9-6, pak byla nějaká pauza a já jsem vlastně v té pauze trenérovi říkal, hele, to dáme, to prostě bude dobrý. No a pak jsem najednou ucítil, že on se o ten výsledek začíná bát. No a to vám samozřejmě vlije benzínek do žil a už toho soupeře, už máte pocit, že už ho máte jako na lopatě, no.
1: Alexander Šupeněč, mistr světa v šermu, je hostem radiožurnálu i radiožurnálu Sport, prvním českým mistrem světa. A když se teď, Alexi, podíváte dopředu, vidíte tam změny, které tenhle titul přinese?
0: No to je zajímavý. To je právě takový, že ten mozek, ta hlava vás pouští, nebo mě aspoň, já nevím jak vás, ale mě, já jsem si představoval jednoho dne.
1: Já jsem nic nevyhrál.
0: No ne, ale jako když si jako představujete nějaký hezký věci v životě, tak já jsem si tam krom ostatních hezkých věcí představoval, že jednoho dne se stanu třeba světovou jedničkou nebo vyhraju nějaký takový jako velký turnaj mistrovství světa a vlastně nic dál jsem jako tam v té hlavě jako zatím neměl. A teď jsem se vlastně ocitl v takovém meziprostoru, že něco dál si tam musím vytvořit. A myslím si, že to nějakou dobu bude trvat. A je v pořádku, si myslím, nějakým způsobem si to prožít, ty emoce teďka jsou takový, že já ještě pořád, vy jste říkal, že vypadám dobře, že vypadám vyspaně, já si myslím, že jedu jako dost na adrenalinu ještě, ale určitě pak přijde nějaký spát, nějaký pád jako v tom smyslu, že emocionálním. A tam si člověk musí vytvořit další ty mety, protože já se snažím žít v životě podle takového mota, že to nejlepší nás ještě čeká. A ono v případě, kdy vyhrajete mistrovství světa a stanete se nejlepším, já stále v to věřím, že to nejlepší nás čeká. Takže uvidíme, co bude a teďka jenom bych rád jako na sebe nechal působit to, co jsem dokázal a to, co jsme s týmem dokázali a nějakým způsobem si to prožít.
1: Možná jsem trochu taky mířil tou otázkou tam, jestli technicky se pro vás něco mění. Jestli v tom vašem sportu mistr světa má nějaké jiné zacházení, má třeba jinou šatnu nebo jiné nasazení tak, jako do turnaje.
0: Jo, tak nasazený budu jako první do příštího turnaje, věřím, že i do druhého a mění se to, že mám jistotu toho, že budu jít první zápas co nejdřívější, což je dost velká nevýhoda, já to nemám rád moc, ale zacházení určitě. Ty soupeři to začnou vnímat jinak. Jo, i s každým jako tím výsledkem ty soupeři k vám dávají nějaký příběh a teďka u mě je příběh, že jsem mistr světa a vlastně to je něco, co je na celý život. To nemizí, takže v očích mých soupeřů určitě budu ten, koho oni budou chtít porazit.
1: Jaký je vlastně tým mistra světa Alexandra Šupeniče?
0: Úplně skvělý. Součástí toho jsou úplně skvělí lidé, kteří jsou v první řadě opravdu jako skvělí, jak jsem říkal, lidé, ale i skvělí profesionálové v tom, co dělají. Takže já bych jako určitě chtěl poděkovat svým trenérovi, který je naprostý genius, Giovanni Bortolazzo, pak moje kondiční trenérka, taky Italka Analýza Kltorty, můj fyzioterapeut Patrik Grossman, předseda svazu, který je skvělý, pan Kubišta, Veronika, která mě zase jako pomáhá jako z té mentální části. A samozřejmě moje rodina, která mě jako bezmezně miluje a podporuje a přeje mi všechno jako nejlepší, protože oni, to jsou lidi, kteří opravdu jako prožili jako velkou část té mý kariéry a oni ví, co všechno zatím je, kolik je zatím práce. Takže jim jako opravdu od srdce děkuju.
1: Co když nás poslouchá Bára?
0: Tak já jsem mluvil o rodině.
1: To už je rodinu, Bára už je vnímám
0: jako rodinu a jako velmi blízký.
1: Tady jenom mluvíme o partnerce Alexandra Šupeniče, plavkyni, výborné plavkyni, Barboře Sémanové. V tom vašem týmu jsou tedy dva Italové. Mm-hmm. Hodilo se to v tom finále?
0: No, očividně ano, ale myslím si, že jako nejenom ve finále, ono se to hodí jako celkově, že jsou fakt jako dobří v tom, co dělají. Ten trenér je úžasný a kondiční trenérka taky. A myslím, že i pro ně je to takový jako trénujou proti Italovi, jo, takže je tam takový trošku spicy ten, že to jako chtějí dokázat proti Italové. Bylo krásně, když jsem nastupoval, ten komentátor říkal, Alexander Šupinič může dokázat první zlato pro historii, pro Českou republiku, anebo Filippo Macchi může se postavit k těm stovkám mistrů světa, co oni mají, takže v tom, jako my jsme opravdu malá země a historicky jako se nám nic takového zatím do té doby nepovedlo a těm Italům se velmi jako daří v tom sportu.
1: Ono by se chtělo říct, abyste se s tím trenérem hledali, protože na první pohled je to taky perfekcionista. On jde oslavit, ale pak ještě do 6 do rána sleduje analýzy těch zápasů.
0: To je blázen úplně blázen, jako já Giovanniho miluji v tomhle. On fakt, my jsme přišli z večeře z oslavy ve 3 ráno, šel jsem spát a v 5 ráno mě bliká SMSka od Giovanniho. Koukám na ty zápasy, bylo to skvělý, tady sdělal to. Já říkám, Giovanni, nech mě bejt, jako super, já jsem spokojený, já chvilku mě nech. A on říká, jo, máš pravdu, ale já se na to dívám, protože nechci, aby ten den skončil, protože vlastně ty emoce z toho jsou tak velký, ten sport přináší tak jako, díky tomu, co člověk jako prožije za tu kariéru, tak je to pak strašně hezký.
1: Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport je mistr světa v šermu, nejlepší šermíř minimálně tohoto roku, Alexander Šupenič. A teď pojďme dolů. Příští týden máte kemp s dětmi. Znovu.
0: Je to od soboty vlastně. Ano.
1: Je to od soboty. No. Už je vyprodáno?
0: Jo, to už bylo dávno, ale...
1: Nerozšíříte to teď?
0: Nejde to. Já se, jako už i tak, jako ta kapacita je jako na hraně a já se snažím, abych fakt ten kemp dělal tak, abych se všema těma lidma měl nějaký kontakt. Ale samozřejmě máme skvělý trenérský zázemí a skvělý manažerský zázemí a už to začíná v sobotu, je to vlastně od soboty do pátku. Já musím trošku ještě doléčit, protože mám lehce tady natržený biceps, ale vlastně byl jsem už u doktorky a nějakým způsobem se to hojí. Ale těším se na to moc, je to hodně jako práce, hodně jako velký záhul pro mě, ale zároveň je to něco, co mě extrémně baví, naplňuje a věřím, že i tento výsledek, který jsem měl, tak ty děti bude motivovat k tomu více pracovat na sobě a třeba se něco nového naučit. No a pak to samozřejmě vrcholí příští pátek na Jakubském náměstí v 7 večer v Brně, no v 7:30, kde vlastně nejenom oslavíme mistrovskou medaili a titul mistra světa, ale bude tam exibice výběru světa proti výběru Česka. Já budu šermovat samozřejmě na české straně a diváci můžou přijít, dát si pivko, pobavit se, vyfotit se z medailí se mnou a zažít zábavu.
1: Člověk občas vydává, řekněme, tenisové exibice nebo exibice v jiných sportech. Co je půvabného na šermířské exibici?
0: Je to úplně udělaný jinak. My postavíme na Jakubském náměstí stage, která bude jako dost zajímavá, interaktivní, zároveň celý ten zápas bude zhudebněn, jo? Že tam bude hudební podkres, nebude to tak sterilní, bude to jako zajímavý. Každý tým bude mít svého kapitána. Myslím, že kapitán českého mužstva bude Viktor Pulpán, vlastně brněnský basketbalista kapitán. Takže ty kapitáni mají mikrofony, mluví do toho, je to velmi interaktivní. Lidi z davu si můžou zašermovat o velkou cenu, což je jako zajímavý. Přijdete v pátek jako na pivko na Jakubák a najednou máte možnost prostě se objevit na stage a dělat sport, který jste nikdy nedělali, o nějakou velkou cenu. Takže myslím si, že to bude zábava. Všichni zvu, dorazte, bude to skvělý.
1: Takže 7. srpna,
0: Jakubské náměstí v Brně.
1: Tak 19:30, když přijdete dřív, vůbec nic se nestane. Vy, Alexe, máte tady sebou tu zlatou medaili ze světového šampionátu. Co bude s tím fleretem, kterým jste
0: Já ani nevím vlastně, který to je. Já jsem,
1: nevíte, který to
0: ne,
1: je?
0: Ne, já jich mám pět a vlastně pro mě si nepamatuju, který z nich to přesně byl. Takže můžeme to hrát na to, že to byly všechny a všechny můžou mít svůj highlight.
1: Podle čeho vy si vlastně vybíráte fléret? Jaký musí být, aby vám...
0: Já se snažím mít všechny jako dost podobný, dost podobně, jako jsem na to velký pedant, tam každý milimetr řeším jako toho výhybu, nebo jak je to vyhlí ta čepela, tak. Takže flarety mám dost podobný a i tu tvrdost těch čepelí mám trošku měkčí, protože vlastně jsem měl zraněný předloktí a nebo zápěstí, takže potřebuji ty čepele měkčí. A teď vzhledem jako k situaci, která je ve světě a že se všude válčí a tak dále, tak jako není tolik materiálu, aby se vyráběli. Tak doufám, že ještě jako to začnou zase vyrábět, no.
1: Kolik je tak potřeba toho materiálu, té oceli?
0: No to já nevím, ale jelikož k tomu, co se ve světě děje, tak asi z toho materiálu se vyrábí něco, co dokážou prodat dráž. A tím pádem těch čepelí je méně, no.
1: Z čeho ono to vlastně je? To není normální ocel. Pružná ocel. Jo, kdo to vyrábí? Němci, Francouzi?
0: To opravdu nevím. Jako těch firm je hodně, který to vyrábí, ale vlastně kde se to vyrábí, podle mě se to vyrábí jako všechno v Číně. No. Těžko říct. Já nevím. Já fakt nevím.
1: Tak tam budou asi možná jiné zbraně, jako sečné, než fleret, ne?
0: Nevím.
1: A to nevadí. Ten fleret musí být nějak speciálně vyvážený, ne? Tak aby to dobře drželo.
0: Jo, přesně tak, jako já jsem fakt na to říkám pedant, aby to bylo jako dobrý, aby ta špička byla jako lehčí, aby ta veškerá váha byla jako zase u té ruky a tak dále, aby ta čepa se přesně ohýbala a tak, takže, ale každý to má jinak, jsou lidi, kteří to vůbec neřeší, jsou naopak lidi, co chtějí tvrdý čepele, to pak dostáváte taky rány tady na hrudník, že
1: to jako fakt bolí.
0: To fakt bolí, no, že máte, jako když dostanete tam klíční kost, tak tady máte modráka, tady vidíte, jsem dostal tady, taky mám modráka. A, no, aha. Takže to jsou jako nepříjemné rány, ale každý to má jinak. I ten výhyb jako tý čepele, to je jak u hokejek, někdo to má víc, někdo míň.
1: Aleksandr Šupeněč, mistr světa v šermu, je hostem Radiožurnálu. Byl jste na prvních letních olympijských hrách ve 22 letech? Byl
0: vám je to tak? Je to přesně 10 let zpátky, no.
1: Kam vás ta zkušenost nasměrovala? Byla to pro vás nějaká změna?
0: No, to bylo jako skvělá zkušenost, jako já jsem za to strašně rád, já jsem byl na 3 olympiádách a každá mě posunula jako někam dál, ta první byla samozřejmě o tom se rozkoukat a vlastně jako zažít, jaká ta velká akce je a taky mě nastavila to, co já potřebuju. Já jsem v průběhu těch let pochopil, že já třeba nemůžu, v Riu jsme tehdy přijeli si týden předtím, vlastně možná i 10 dní předtím, strašně dlouhá doba. Já jsem teďka jel do Hongkongu v podstatě 3 noci jenom před tím turnajem. Samozřejmě je to risk vůči jetlagu a tak, vůči tomu recovery, ale já potřebuju, pro mě začíná turnaj ve chvíli, kdy vyjdu z domu. A já to nedokážu udržet po dobu 10 dní. Já potřebuji být pořád stimulovaný a vlastně soustředěný. A to soustředění člověk nemůže udržet tak dlouhou dobu. Takže já se snažím vyjet co nejblíž před turnajem. Proto miluji turnaje v Evropě, kde můžu vyjet den předem a vlastně je to v pohodě. Ale jako ty zkušenosti z těch olympiád byly velmi zásadní a určitě mi pomohly.
1: Je tohle nastavení dobrá dispozice pro partnerský život?
0: Jako,
1: když vyjdete z toho domu a už nevidíte, neslyšíte, respektive vidíte jenom ten cíl, za kterým jdete.
0: To nastavení, jako je samozřejmě, že člověk vidí ten cíl, ale spíš bylo to, že je velmi jako, že už se naladí na ten turnaj, že už jako cítí prostě tady takový jako motýlky v břiše, že už je ten turnaj a ve chvíli, kdy tam na tom místě je dlouho, tak vlastně toto se ztrácí. Toto už mu to přijde normální, už je na tom turnaji, už to jako, a já potřebuji, aby mě to stimulovalo. Ale pro partnerský život jsem jako furt jako pořádně jako dobrý, podle mě, takže i jako 3 dny, i
1: týden. Vy jste dobrý turnajem. V tom sportu, jo. Tak já na vás hledám nějakou mouchu a ta nepřilétá.
0: Jo, no tak určitě jako těch věcí je spousta, ale snažím se být dobrým partnerem. Kdykoliv.
1: Už jsme o tom mluvili, že jste vyhrál celkové hodnocení světového poháru, což jsou všechny závody za ten celý rok. Co se to stalo? Něco jste změnil? Vyzrál jste?
0: Tak určitě se stalo to, že dříve jsem měl, pořád jsem jezdil do zahraničí, zlepšoval jsem se, pořád jsem jezdil, byl jsem schopen jet 1000 kilometrů autem, abych přijel za nějakým trenérem a na něco se ho zeptal. Jo. Pořád jsem se snažil zlepšovat a určitě mě formovaly i ty 3 olympiády, všechny ty turnaje, nějakým způsobem jsem dostal ty zkušenosti. No a poslední 2 roky tady mám trenéra Giovanniho Bortolaza, který je přímo v Praze a ty podmínky máme takový, že tady můžeme trénovat. Hodně tady času jako trávíme, samozřejmě jezdíme pořád na soustředění za těma lidma a tak dále, jezdíme po turnajích po celém světě, ale už hodně času trávím tady a vlastně se to ustálilo nějakým způsobem, se mi ustálil i život a ten trenér je opravdu skvělý a minulý rok jsme měli do té doby nejlepší sezónu, ale nepovedlo se nám mistrovství světa a tenhle, a poučili jsme se z toho a tenhle rok jsme ještě k tomu, k těm světovým pohárům přidali ještě to mistrovství světa.
1: A řekněte mi, co stálo za tím rozhodnutím vzít ten sportovní život do vlastních rukou? Nebýt pod nějakou agenturou nebo pod nějakou společností, která by vás zastupovala?
0: Myslím si, že člověk v mém případě aspoň, tak já vím sám, co nejvíc chci a sám dokážu jako za sebe nejvíc bojovat, protože, nebo aspoň minimálně i ty lidi kolem mě, ale když člověk sám jako nejvíc, já jsem si prošel opravdu tím životem v podstatě hodně sám v tom, že jsem od 15 jezdil do zahraničí a pořád jsem hledal, jak vystoupit z té komfortní zóny, kde najít ty lepší trenéry, ty sparring partnery, kde se dozvědět o tom, jak trénujete, proč jste dobří. Já jsem nikdy v životě neměl pocit, že bych si řekl, jo, tam to mají takhle, škoda, že to tady tak nemám. Pro mě to vždycky bylo, tam to mají takhle, proč, co dělají, pojedu tam, zjistím to a chci to taky tak mít. Jako vlastně jsem se těch lidí ptal, já jsem přišel za mistrem světa a ptal jsem se ho, proč jsi mistr světa, proč, jako, jak jsi to udělal, jak co děláš, co trénuješ, co jíš, jak spíš. Jo, jako velmi jsem vždycky se snažil dozvědět o těch lidech, no a to všechno se jako nakumulovalo a vlastně teďka se to vyplatilo, no.
1: Co je vlastně na vašem sportu, pokud si musíte nebo musíte, chcete sám hledat i sponzory a nějakou marketingovou spolupráci, co je pro ten biznis zajímavé?
0: Tak jako je to bojový sport, je velmi atraktivní, je velmi rozšířený v zahraničí, jako dělá ho strašně moc lidí jako po celém světě, strašně moc zemí a je vizuálně velmi krásný, je to gentlemanský, to férový sport, což si myslím, že se trošku z naší společnosti vytrácí ale pořád je to ta kombinace toho, že to je bojový sport a zároveň je to nějaký to gentlemanství a nějaká ta férovost tom je, takže si myslím, že to je krásný sport, všichni by se ho měli vyzkoušet, aby ho poznali a říkám, je vizuálně velmi, velmi atraktivní.
1: Zdražil jste po mistrovství světa?
0: To asi nechám
1: bez komentáře. Já se omluvám za tu otázku. Ale jsou další, které se nabízejí po takovémhle úspěchu českého sportovce, který vyvolává tu hrdost ve fanoušcích, nejenom sportovních. Co potřebuje český šerm?
0: Potřebuje v první řadě zájem společnosti, potřebuje trenéry, který budou profesionální a který budou se o ty děti starat, protože já vnímám sport jako extrémně důležitou věc společnosti, že ten člověk, který sportuje, nemusí být mistr světa, ale má přesah do jiný práce, může ty hodnoty, které se naučí v tom sportu a ty principy a návyky, tak mu pak můžou posloužit v biznisu, v čemkoliv vlastně dělá. Samozřejmě je to zdravotní benefit, ne v mém případě už, to je zdravotní nebenefit, ale v případě jako mladých lidí, kteří sportují, je to velmi jako zdravotní benefit. Takže a je potřeba, aby ale ty lidi, kteří se o ty děcka starají, byli profesionálové. Takže si myslím, že investovat do trenérů, do kvalitních trenérů, do edukace trenérů je strašně důležitý. No a pak samozřejmě zázemí mít jako kde ten sport dělat, ale v první řadě bych řekl, že musíte mít s kým ten sport dělat a musí vás ho někdo naučit.
1: Alexander Šupinič už říkal v tomhle speciálním rozhovoru Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, co ho čeká v příštích dnech, je to tedy ten tradiční kemp v Brně, potom oslavy spojené nejenom s tím kempem, ale i se ziskem titulu 7. srpna. A pak jedete do Paříže na mistrovství Evropy v plavání?
0: Pak jedu do Paříže, sezona pokračuje, sezona naší rodiny nekončí a my dál jako držíme soustředění a těším se na to, že budu v roli fanouška a podporovatele.
1: V jakém rozpoložení je teď vaše partnerka Bára Semanová?
0: To byste si museli zeptat jí, můžete jí zavolat, ale já si myslím, že ve skvělém... Určitě ne. A připravuje se souprávě z reprezentací na soustředí v Šamoríně a mají tréninkový kemp, takže myslím si, že dělá maximum pro to, aby byla co nejlépe připravená.
1: Jste dva sportovci vedle sebe, to znamená, že chcete vyhrávat, máte touhu po vítězství. Myslíte si, že vaše vítězství bude i motivací pro Báru?
0: Pevně v to věřím, protože pro mě by to tak bylo. Takže pro mě jako výsledky a celkově jako Bára jako mě velmi jako inspiruje a motivuje to, jaký má přístup, protože my jsme velmi jako v něčem podobní a zase v něčem jiný, takže se jako od sebe jako navzájem učíme a ona je skvělá sportovkyně a věřím, že ona se učí ode mě, inspiruje se mnou a stejně tak já to mám vůči ní.
1: ať vám to takhle vyjde třeba na celý život.
0: Děkuju moc.
1: Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport byl nejlepší šermíč tohoto roku, mistr světa z Hongkongu, Alexander Šupenič. Celý záznam můžete potom vidět v aplikaci Můj rozhlas.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Dobré odpoledne, teď je 13.30. A zprávy Radiožurnálu má Kateřina Sousedisová.
4: V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard, informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Záchranáři ho podle policie ošetřili přímo na místě nehody. Krátce na to ale zemřel. Hansard s Češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. Rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027 budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje z 350 na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Senátoři vyzvali vládu, aby připravila automatickou valorizaci podpory. Novelu, která vedle rodičovské upravuje i takzvanou superdávku, teď dostane k podpisu prezident. 24 tisíc lidí se může v madridském regionu po několika dnech evakuace kvůli požáru vrátit do svých domovů. Pro dalších 20 tisíc lidí také přestalo platit omezení pohybu. Hasiči na sociální síti X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Země ale očekává další vedra. Ta by měla podle španělské meteorologické služby trvat až do neděle. Sport. Česká fotbalová reprezentace by mohla mít poprvé v historii zahraničního trenéra. Podle španělského deníku AS podepsal smlouvu na 2 roky Santidenia, který tamní národní tým dovedl ke zlaté medaili na olympijských hrách před 2 lety. Předseda České fotbalové asociace David Trunda k tomu na síti X napsal, že jednání ještě pokračují.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 u Humpolce a komplikace v Praze na Barandovském mostě. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozor před Humpolcem. Na kilometru 96 uklízejí silničáři kusy pneumatiky na vozovce. Pohybují se v jízdních pruzích, tak pozor na to. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždí kolony před Velkou Bíteší. Omezení na 163. kilometru je pryč, volné 2 pruhy. Brzdí se na 177. kilometru, tak vydržte, za chvilku to pojede. Na D1 popojíždějí kolony i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Je to nesouvislá fronta, hlavně kamionů od kilometru 178 až do omezení na 196. V Praze se pozor, uspává se taky dálnice D2 na příjezdu do Brna a z Bratislavy, opět hlavně kamiony v pravém pruhu od 10. kilometru až do Brna. V Praze se vyhněte jižní spojce směrem na Smíchov. Na Barandovském mostě stojí nepojízdný kamion, blokuje 2 jízdní pruhy a zdržíte se přes 30 minut od sjezdu na Vídeňskou. V Praze kolony taky na okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte asi 20 minut před sjezdem na Ořech. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dál odpoledne bude většinou polojasno až skoro jasno a teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě naměříme kolem 27. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a je s vámi Vojtěch Bidrman.
3: Velmi zajímavý rozhovor s mistrem světa v šermu Alexandrem Šupeničem je za námi. Kdykoliv se k němu můžete vrátit, taky v audioportálu Můj rozhlas a v průběhu odpoledne se jeho přepis určitě objeví taky na iRozhlasu nebo na facebookovém profilu Radiožurnálu. Naše odpolední vysílání ale pokračuje dál, teď konkrétně písní americké zpěvačky Colby Kaye. Tak dobrý poslech.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Hostem dalšího dílu série Kořist, to je speciál našeho podcastu Vinohradská 12, je Artur Sněgoň, přírodovědec a zakladatel organizace Safe Elephants, který působí jako ochránce slonů v Africe. Kdo ještě dnes kupuje slonovinu, kolik stojí a jak slony chrání včely a psy? Celý pořad je k poslechu v každé podcastové aplikaci, stačí vyhledat Vinohradskou 12.

0: dát. 13:40 v odpoledním radiožurnálu pro vás teď máme další díl letní autoškoly. Redaktor Zelené vlny Václav Drážek se tentokrát věnuje tomu, jak se prázdninový provoz na silnicích liší od zbytku roku.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Není žádným překvapením, že se prázdninový provoz od toho ve zbytku roku v některých parametrech liší, ať už jde o dlouhé cesty na dovolenou nebo třeba o výlety do méně frekventovaných lokalit. Zkuste odpovědět na otázku, v čem je o prázdninách nejmarkantnější rozdíl oproti zbytku roku a na co být tím pádem připravený. Vše důležité zmiňuje plukovník Jan Straka.
3: Řidiči by se obecně měli připravit na to, že se na té komunikaci na silnici budou velmi často pohybovat skupiny, se kterými se třeba v průběhu roku vůbec nesetkají. Teď mám na mysli cyklisty, mám na mysli chodce, mám na mysli motorkáře, a to zejména v nějakých turistických lokalitách. Je vždycky důležité si to uvědomit a přizpůsobit tomu tou svoji jízdu.
2: Dřív nebo později se s cyklistou na vozovce setká každý a v takové chvíli byste měli vědět, jak ho správně předjet.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: A na závěr má plukovník Jan Straka také apel na samotné cyklisty.
3: Alkohol za řidítky je úplně stejný jako alkohol za volantem. Cyklista je řidič, tentokrát je řidič nemotorového vozidla a platí pro něj úplně stejná pravidla, nejenom co se týče klasického ježdění, ale i toho, co se týče požívání alkoholických nápojů. To znamená, nesmí řídit pod vlivem alkoholu.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

vysílání radiožurnálu už víte, že v 56 letech zemřel irský zpěvák a hudebník Glenn Hansard. Podle serveru Irish Independent zahynul při dopravní nehodě, když dnes ráno havaroval se svou motorkou v Dublinu. Hansard se svou někdejší partnerkou, češkou Markétou Irglovou, získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve snímku Once. No a právě touhle skladbou si teď Glenna Hansarda připomeneme taky v odpoledním radiožurnálu.

0: Tak to byla vzpomínka na irského zpěváka Glena Hansarda, který zemřel v 56 letech. Tady je odpolední radiožurnál a vlastně i následující téma z britských ostrovů. Vláda v Británii nastartovala reformu systému sociální péče. Desátý den v premiérské funkci to oznámil Andy Burnham. Nový systém by měl být podle něj spravedlivější a finančně udržitelný.
1: Nikdo neví, jak dlouho ve funkci budu. Dokud ale jsem předsedou vlády, budu se snažit najít řešení. Nikdy bych si neodpustil, kdybych to neskusil.
0: Řekl nový předseda britské vlády. Na reformě systému sociální péče bude vláda spolupracovat i s opozičními stranami. První jednání začala už dnes. A podrobnosti k tomu doplní Jaromír Marek z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
0: Jak vlastně vypadá ten systém sociální péče dnes a jak by měl vypadat na novo?
2: No, já začnu tím, že to, co nastínil britský předseda vlády, protože ono to bude chvíli trvat, než celý ten systém se vydesignuje, ale na tom konci by měl být spravedlivější, dostupnější pro běžné lidi. Dnes je to tak, že většina těch domovů důchodců a pečovatelských domů v Británii je provozována soukromými společnostmi a vláda podle té své nové koncepce chce vytvořit něco jako národní pečovatelskou službu po vzoru britské NHS, tedy toho státního zdravotnického systému, tak aby ty peníze daňových poplatníků neutíkaly do soukromých firem a bylo to celé dostupnější. Nakonec on to zmiňoval Andy Burnham několikrát, má s tím osobní zkušenost, protože jeho otec je teď právě v nějakém pečovatelském domě. No ale, jak jsme řekli, je to veliký úkol, ta koncepce bude vznikat zhruba rok, ale důležité je to, jak si řekl, že se na tom budou podílet nejenom vládní labouristé, ale i opozice, konkrétně konzervativní strana a liberální demokraté.
0: Andy Burnham je tedy ve funkci teprve 10 dnů, ale už toho stihl docela dost. Můžeš připomenout ty nejzásadnější jeho kroky?
2: Je to opravdu smršť. Britská vláda zrušila DPH na elektřinu pro domácnosti, zastropovala jízdné v autobusech, vyhlásila program podpory technického vzdělávání, teď tedy spustila reformu sociálního systému a všechny ty kroky mají podle nového předsedy vlády vést ke snížení životních nákladů. To se týká té domácí politiky a pokud jde o zahraniční politiku, tak včera se setkal Burnham s prezidentem Zelenským, kterého ujistil o další podpoře. On je opravdu velmi aktivní a možná je to náhoda, možná ne, ale včera vyšel po týdnu ve funkci, vyšly tři nezávislé průzkumy politických preferencí a ze všech vyplývá, že po dlouhé době není v čele strana Reform UK Nigela Farage, ale dostali se tam labouristé, je to možná jenom jakési okouzlení z těch prvních dní, možná je to trend.
0: Nová britská vláda tedy nastartovala reformu systému sociální péče a teď jste o tom na radiožurnálu slyšeli od našeho redaktora Jaromíra Marka. Děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Je potřeba zjistit, co Cimerman dělal v tu noc, kdy došlo k vraždě.
2: Neodpovídala jeho preferenci, dle jeho psychologického profilu.
3: Vy jste toho Uchyla viděla.
4: Mám tip. Na tu sledku někoho se ženem.
5: Co bych za to dal dělat na vraždě?
3: Co se na té zpáteční cestě stalo?
4: Pachatel musí mít místo, kde ty svoje oběti drží.
6: A je jednoznačně na naše síly.
7: Kriminální minisérie.
4: Já na tom budu dál dělat sama.
7: Docent. V neděli večer na ČT 1 a v i vysílání.
8: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
9: Zemřel irský hudebník Glenn Hansard. Resort průmyslu zřídí novou agenturu pro podporu podnikání Czech Business. Jiřího Lehečku čeká první zápas pod novým trenérem. Praze komplikuje provoz nehoda na Barrandovském mostě a bude skoro jasno a teploty až 34 stupňů.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard. Informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Záchranáři ho podle policie ošetřili přímo na místě nehody. Krátce na to ale zemřel. Hansard s Češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara. A to za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Podporu exportu, investic a startupů od srpna zastřeší nová agentura Czech Business. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort se rozhodl sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i zahraničí doteď řešily. Ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
11: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
9: Czech Trade dnes pomáhá hlavně vývozcům. Czech Invest láká investory do země. Slučování bude postupné, naplno má nová agentura fungovat od příštího roku. Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Teď zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a ty jim už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
12: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že, jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
9: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu.
13: Sport. Tenista Jiří Lehečka se hraje dnes večer první zápas pod novým trenérem Francouzem Frédéricem Fontangem.
14: Fotang po Wimbledonu ukončil 9letou spolupráci s Kanaďanem Ožerem Aliasimem, současnou světovou čtyřkou, které pomohlo k 9 titulům na okruhu ATP. V minulosti vedl také Francouzku Garciovou nebo Kanaďana s českými kořeny Vaška Pospíšila. Léčka dosud spolupracoval 8 let s Michalem Navrátilem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
13: Duel Lehečky proti Číňanovi Wongovi začne v mexickém Los Cabos dnes po 19. hodině českého času. V osmifinále se představí taky další český tenista Dalibor Svrčina. Ten se střetne s druhým nasazeným Italem Lucianem Darderim.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 u Brna, v Praze nehoda na Barrandovském mostě. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy vázne provoz. Nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu se sune od kilometru 173 až k omezení v Brně. Osobním autem v levém pruhu zastavíte jen místy. V Praze je ucpaná jižní spojka před Barrandovským mostem. Přímo na mostě směrem na Smíchov stojí kamion. Srazil se s osobním autem a při nehodě se mu posunul. posunul náklad, ten poničil kabinu i návěs a budou ho muset přeložit a odtáhnout. Blokované dva jízdní pruhy a kolona na spojce tak jede velmi pomalu. Už od sjezdu na Vídeňskou zdržíte se přes 40 minut. Ucpaná je tam taky Modřanská ulice před nájezdem na Barandovský most. V Praze kolony taky na okruhu ve

0: Říká se, že předpověď počasí je v rozhlasových zprávách tou nejposlouchanější částí a není se co divit, hlavně v těchto tropických letních dnech. Zítra a pozítří se opravdu musíme připravit na teploty blížící se 40. Čemu se vyhnout, abyste tropy zvládli a jaká omezení konkrétně hrozí, o tom všem ještě v odpoledním radiožurnálu budeme mluvit podrobněji. I teď 5,5 minuty po 14. vám tedy přeju pohodový poslech.
1: Odpolední radiožurnál
2: a Vojtěch Bidrman.

0: Připravte se na to, že v Česku bude v pátek až 39 stupňů Celsia. Vrací se tak tropické počasí, které jsme naposledy zažili koncem června. Meteorologové proto vydali hned několik výstrah, které pečlivě prostudoval i redaktor Krištof Jiřík. A teď doplní podrobnosti. Vítám tě.
1: Dobré odpoledne. Tropické teploty můžeme čekat ve všech regionech. Podle výstrahy hrozí nejvyšší teploty hlavně v části Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje. Nejen tam by lidi měli v těchto dnech hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou zátěž. V žádném případě by neměli nechávat zvířata a děti v zaparkovaných autech. Na jihu Moravy a v Plzeňském kraji teď platí taky výstraha před vznikem požáru, to znamená nerozdělávat oheň, neodhazovat nedopalky, nepoužívat v přírodě vařiče a nevypalovat trávu. Před požáry varuje ale třeba i Krkonošský národní park. Jeho správci návštěvníky vyzývají, aby hlásili jakýkoliv, třeba i zárodek možného ohně hasičům. A varování vydali i České dráhy. Cestujícím doporučují, aby využívali spoje mimo nejteplejší části dne, vzali si dost pití a sledovali aktuální dopravní informace třeba v aplikaci Můj vlak anebo na síti X.
0: Říká Krištof Jiřík z naší domácí redakce. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
0: Ale třeba jihomoravští záchranáři kvůli počasí, které nás čeká, očekávají větší nápor a nárůst počtu výjezdů.

0: U jejich základny je reportérka Hana Novotná, taky ona má i podrobnosti. Hano, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Dnes posádky vyjížděly už k víc než 170 událostem. Záchranáři ale očekávají, že ten počet výrazně naroste teď odpoledne a taky v těch následujících dnech. Průměrný počet událostí za 24 hodin je kolem 300 v celém kraji. Při horkých dnech je to ale mnohem víc. Větší nápor vnímají záchranáři už od přelomu června a července a ani teď se situace výrazně nelepší. I dnes, když jsme se byli s mluvčí podívat v garáži, tak tam kromě jednoho vozu pro lékaře nikdo nebyl, protože všechny ostatní sanitky byly na výjezdech. Pokud lidé volají kvůli potížím z horka, většinou popisují vyčerpání, slabost, malátnost, nevolnost, mžitky před očima nebo zhoršení chronických potíží. Záchranáři doporučují nepřeceňovat síly, pít hodně vody a omezit alkohol, protože ten může být v horkých dnech ještě nebezpečnější než obvykle. Nejohroženější jsou seniori a chronicky nemocní, potíže se ale nevyhýbají ani mladým.
0: I reportérce Haně Novotné děkujeme, do Brna. Hano, zvládněme ta vedra společně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Příštích dnech sice bude velké vedro, ale stejně vás na Radiožurnálu pozveme na pár zajímavých výletů. Nejznámější památky sužuje overturismus a tak se datový tým Českého rozhlasu vydal opačným směrem. Spočítal třeba, kde doopravdy leží nejhlubší les u nás a zjistil, že ten z básně Josefa Václava Sládka to není. Kromě toho nabízí dalších více než 450 originálních výletů po Česku. Trasy si můžete prohlédnout na mapách i stáhnout do navigace. Tak se určitě podívejte na zpravodajský server i rozhlas.cz.

0: Saúdská Arábie se poprvé přímo zapojila do vojenského konfliktu s Íránem. Společně s Američany bombardovala iránské spojence v Iráku. Teherán ve stejný den odpálil balistické rakety na americké jednotky v regionu. Nový rozměr konfliktu teď probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou, která je teď ale hostem tady v pražském studiu odpoledního radiožurnálu. Vítám tě.
1: Hezký den.
0: Co přesně se tedy v noci stalo?
1: To, co se stalo, je, že americká a saúdská bojová letadla společně, a to je to výjimečné, zaútočila na cíle ve východním Iráku. Podle amerického velení centrálního velitelství šlo o logistická centra a sklady zbraní skupin, které jsou napojené na Irán. Zahynulo 8 členů iráckých jednotek, další 4 jsou zraněni a podle Američanů to byla odpověď na víc než 30 pokusů o dronové útoky, které za poslední 3 dny mířily na americké jednotky a právě také na saúdskou energetickou infrastrukturu.
0: Musíme doplnit, že doposud se Saúdská Arábie vojenským zásahům proti iránským spojencům víceméně vyhýbala, co jí tedy přimělo přidat se včera přímo ke Spojeným státům.
1: Je to pravda, Riad byl od začátku války v únoru terčem opakovaných iránských raketových útoků, mimo jiné právě na ropné rafinerie, a přesto vojensky nereagoval. Saudové se totiž dlouho snažili udržet si roli země, která s Iránem sice obchoduje a jedná, ale neválčí. Tahle trpělivost jim evidentně došla ve chvíli, kdy se útoky začaly systematicky opakovat a kdy začaly mířit přímo na to nejcitlivější, tedy na ropnou infrastrukturu, a to si řekněme, ta je pro saudskou ekonomiku zcela existenční. 30 dronů za 3 dny, to už prostě byla překročená hranice, na kterou Saudové mohli nereagovat, ale zároveň taky je to politický signál Washingtonu, který ukazuje, Riad je spolehlivý spojenec.
0: Souběžně Irán tedy údajně odpálil balistické rakety na americké jednotky, které se podařilo sestřelit. Vysvětlil proč?
1: Oficiální zdůvodnění Irán nedodal. Víme, že iránské revoluční gardy odpálily rakety na americkou základnu v Jordánsku, že byly všechny zachyceny, že nikdo nezahynul, a víme také, že Irán to prezentuje jako odvetu. Nicméně to načasování je poměrně výmluvné. Ten útok přišel asi 2 hodiny poté, co skončilo jednání izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a s Donaldem Trumpem v Bílém domě. No a jenom připomínám, že stejná základna už byla terčem 17. července a tehdy zemřeli 3 američtí vojáci.
0: Saúdská Arábie a Spojené státy tedy v noci bombardovaly iránské spojence. Riad se do války proti Iránu zapojil vůbec poprvé. Jaká je teď situace kolem Hormuzského průlivu, jak pokročila vyjednávání o konfliktu v této oblasti? To shrnula naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Mimochodem, Jano, kdy se vracíš do Spojených států?
1: Asi za 2 týdny, tak se ještě uslyšíme.
0: Ale to tedy bude už teď do Washingtonu, odkud se budeš hlásit. Přesně. Těšíme se na rozhovory s tebou a samozřejmě i na reportáže, třeba do zápisníku, tak zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 14 hodin a 21 minut, s vámi je i dál odpolední radiožurnál.

0: Radiožurnál je 14.30. Kateřina Sausidisová doplní zprávy.
1: V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun více, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard více, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky anebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem. Spojené státy se Saúdskou Arábií udeřily proti Íránem podporovaným milicím v Iráku. Šlo o reakci na útok na saúdsko-arabská ropná zařízení. Riád iráckým šítským milicím připisuje 30 dronových útoků v posledních 72 hodinách. Podle koalice polovojenských skupin zemřelo nejméně 8 jejich vojáků. Lidé můžou dnes od 17 hodin zasednout k dlouhému stolu na Moravském náměstí v Brně. Stůl pořadatelé prostřou na ploše od tramvajových kolejí na České až k fontáně. Na akci není potřeba žádná registrace. Zájemci si ke stolu můžou donést jakékoliv občerstvení anebo tam zahrát na hudební nástroje. Sport. Dalibor Svrčina vyhrál noční zápas na tenisovém turnaji v Los Cabos, Mexiku. Australana Adama Voltna udolal 6-7, 7-6 a 6-3. Svrčina v osmifinále doplnil dalšího Čecha Jiřího Lehečku a čeká ho druhý nasazený Ital Luciano Darderi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda v Praze na jižní spojce a kolony na plzeňské dálnici před Prahou. V Praze čekejte kolony na jižní spojce ve směru na Barrandovský most. Nejdříve nehoda za Lanovým mostem. Těsně za mostem se v pravém pruhu srazil kamion a osobní auto. Blokují částečně i prostřední a kolona od Průmyslové zabere asi 15 minut. Na jižní spojce pak ještě jedna dlouhá a pomalá kolona po pojíždí před Barrandovským mostem. Přímo na mostě stále odklízejí následky nehody auta a kamionu. Kamion nepojízdní, blokují dva jízdní pruhy a spojka je ucpaná už od sjezdu na Vídeňskou na Krče. Zdržíte se asi 45 minut. Ucpává se kvůli tomu i Modřanská na příjezdu k Barrandovskému mostu. Na dálnici D10 dejte pozor za Prahou směrem na Mladou Boleslav. Na 14. kilometru se prudce brzdí.
4: Jak je sjezd stará Boleslav Brandej, probíhá sekání trávy středový svodidla. Je to svedený do pravého jízdního pruhu a začíná se, brzdí se do kolony, do svá zvostra.
3: Na dálnici D5 silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, brzdí se na 5. kilometru a pomalu pojedete až na okruh ke sjezdu na Ořech. A ještě dálnice D8, příjezd do Prahy z Ústí nad Labem, nesouvislá kolona od 4. kilometru až do omezení ve Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti, ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vysoké 32 až 36 stupňů, v nížinách kolem 38. Na horách většinou o něco chladněji kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: A ještě připomínka našeho reportážního seriálu pro tento týden. Erice Bělikové z Benešovska selhala po onemocnění COVID-19 játra. Na nový orgán čekala 5 měsíců a svému dárci symbolicky děkuje při každé kontrole v nemocnici. Játra jsou po ledvinách nejčastěji nahrazovaný orgán v Česku. O životě po transplantacích je náš pětidílný seriál Nový život. A všechny odvysílané díly najdete už teď na webu radiožurnál.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Dnes ráno při tragické nehodě na motocyklu zemřel v Dublinu irský zpěvák, kytarista a držitel Oscara Glenn Hansard. Bylo mu 56 let. Čeští fanoušci ho dobře znali nejen díky společné písni s Markétou Irglovou Falling Slowly z filmu Once, za který v roce 2008 získali Oscara v kategorii nejlepší původní píseň, ale taky z mnoha živých vystoupení. Naposledy hrál a zpíval před měsícem na festivalu Slunovrat v Opavě. Do vysílání Radiožurnálu jsme si proto pozvali ředitele a zakladatele tohoto festivalu Václava Millera. Přeju vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pane Millere, kdy a kde vás ta zpráva o úmrtí Glenna Hansarda zasáhla?
1: No, já jsem teď v Dubrovníku na dovolené a dozvěděl jsem se to vlastně od vás ze zprávy, jestli může zavolat Český rozhlas, a je to teda obrovský šok a to dobré odpoledne se mi vyslovovalo velmi špatně teda.
0: Za to se vám samozřejmě svým způsobem omlouvám, ale pojďme zavzpomínat na Glenna Hansarda a začněme třeba právě tím vystoupením na vašem festivalu v Opavě před měsícem. Jaké bylo?
1: Ono bylo světové, jako opravdu něco, co se vám si řeknete, že tohle už se nebude opakovat, protože Glenn byl výjimečný muzikant, bohužel byl, musíme použít v tom, že prostě to se děly věci, které se prostě jinde nedějí. Já bych se dokonce dostal i k tomu, jak k tomu do vystoupení došlo, protože to, myslím si, Glenna Hansarda dobře charakterizuje. My jsme jej měli vlastně minulý podzim, někdy v listopadu, na akci, které říkáme Večery se slunovratem, a hrál s Markétou Irglovou v nádherném chrámu svatého Václava. A potom jsme dlouze kecali vlastně v backstage, v zákulisí, a on byl velký fanda, evidentně měl velké znalosti o českém samizdatu a dizentu. A kolega z týmu Ivo Mudek je chartista a on o něm viděl hrozně moc, kdy podepsal chartu a kdy se to dělo všechno, a Ivo mu slíbil, že pokud přiletí zpátky za námi do Opavy, takže mu předá originál výtisk škoreckého prima sezóny. Jo. Vlastně ještě v samizdatu. No a asi měsíc před festivalem jsme se dozvěděli, že Glenn opravdu přiletí, a přiletěl. Vlastně skoro neplánovaně na festival.
0: Cítím, že máte těch historek s Glennem Hansardem celou řadu. Pojďte si zkusit vzpomenout ještě na nějakou.
1: Určitě, ono, my vlastně tady v tomhletom je krásně vidět, že on byl nesmírně lidský, že opravdu, my se bavíme o člověku, který měl takový ten dár těch velkých hudebních hvězd, jo, světových, že když vlastně vzal do ruky kytaru, si věděl, že se něco děje, to má pár lidí opravdu. A on byl, ale napřed tomu byl to opravdu jako chlap, s kterým chcete prostě jít na to pivo, jo, když to řeknu velmi zjednodušeně, který vlastně po svém koncertě říkal, že by rád našel, že by šel někde rád na pivo někam, kde už to všichni vzdali, kde chodíš ti, co to vzdali. A máme takové historky, že třeba on byl trošku nemocný před tím koncertem, a tak jsme si říkali, že by se měl jít rozespívat někde, kde bude sám. On říkal, ne, já zůstane tady v tomhle stanu úplně normálně. A hned po tom skvělém koncertu šel na koncert kapely Ignoise a další festivalové, která u nás hrála, koupil si jí CDčku a pozorně poslouchal, což opravdu jako je vlastně docela výjimečné. A celý ten koncert vlastně tady tímhle svým přístupem změnil na něco úplně výjimečného, protože my jsme mu opravdu předávali ten samizdat. A on se na nás najednou zeptal, jestli je někdo v týmu u nás, kdo hraje na trubku. Tak jsme řekli, že jo, že Krištof Kamrádek, že kolega, který má na starosti velkou stage a dělá tam stage manažera. No a on řekl, tak si pojď, tak on si se mnou půjde zahrát. No, takže jsme Krištofovi řekli, hele, za hodinu hraješ s Glennem Hansardem na hlavním pódiu, což nám nevěřil, a nakonec to byl krásný koncert.
0: On vlastně začínal svou kariéru baskingem v Dublinu, takže možná proto měl tak blízko k různým improvizacím.
1: Určitě. Já si myslím, že ono to vůbec je nějaké takové, by to přišlo takové irské. A vlastně on i na konci toho koncertu, myslím, že ještě skupinu Bazooka se přímo na té hlavní stage, nebo na to areál té hlavní stage, který tam je svůj autobus, takový žlutý školní autobus, a oni na ní byli vlastně. A on té skupině nadálku předal ty akordy, vlastně jim předal přímo tu píseň, jo? Což bylo vlastně takové symbolické zakončení tohoto koncertu, a říkám si, že to je vlastně krásný takový jako vzpomínka i na konec toho koncertu, že předal někomu tu píseň, bylo to nádherné. No.
0: Jsou interpreti, kteří během koncertu vlastně nepromluví s publikem, odjedou ten svůj set a skončí, odejdou zase do backstage. Předpokládám, že Glenn Hansard takový nebyl. O čem mluvil s lidmi mezi písničkami nejčastěji třeba?
1: On tam třeba právě mluvil o tom českém samizdatu, o tom dizentu, jo, že děkoval tomu Ivovi a podobně, že lidem, kteří tohle to dělali. A on vlastně i během toho koncertu, před ním hrála u nás kapela Pulp, taková estonská kapela, dva pánové ve fracích, kteří ovšem nejsou ani trochu, je to spíš takové divoké teda velmi, a mu se to hrozně líbilo, a najednou on je pozval a řekl, že na památku toho, co se u nás dělo, těch odvážných lidí, zahrali spolu písničku, kterou u nás hráli Plastici, a nějaká písnička od Velvet Underground. A já jsem teda hrozně rád, že třeba tenhle koncert máme všichni na našem YouTube, na našem festivalovém YouTube kanále, protože si říkám, že aspoň tuhle tu vzpomínku, jestli to určitě mnohokrát pustím v nejbližších dnech.
0: Tím děkujeme samozřejmě za tip i my, včetně všech našich posluchačů. Nicméně v Opavě v rámci vystoupení Glena Hansarda na Slunovratu prý vznikl murál a někteří lidé mu tam čas od času nosí takzvaně svačinu. Vysvětlete nám to, prosím.
1: No ano, Vojta Král, takový jako tady street arter opavský, najednou nám zavolal, že by chtěl někde udělat Glena. Jo? Takže on to opravdu to udělal na zastávce na Hradecké ulici. Chce se tam podívat. A my jsme vlastně mu ten samizdat jsme mu předávali přímo na té zastávce u toho jeho murálu. Byl z toho nadšený, říkal, že ještě nikde žádný murál jeho není. Moc se to Vojtovi povedlo, je to krásný, ten murál opravdu. A ano, lidé k tomu chodí, bude to pěkná vzpomínka na Glena Hansarda v centru slovenského města. No, v podstatě to mi přijde vlastně takové stylové, protože jak byl Glen opravdu takový vlastně byl takový jako lidský, nebo takový, takže to vlastně k tomu sedí jako taková podsta, že to je takový neokázalý pomník.
0: Umím si představit, že tenhle murál už je teď v obležení, že tam lidé budou nosit květiny nebo třeba právě svačiny. Taky si to myslíte?
1: Myslím si, že ano. A navíc v té Opavě opravdu, vlastně spoustu lidí se s ním potom fotilo, pak bylo spoustu fotek vylezlo někde na sociálních sítích, protože ten Glen to byl opravdu, byl tady vlastně s námi, jakoby, nebyl to prostě hvězda, která přijela na vystoupení a zase odjela. Jo? Byl to prostě člověk, který si to vlastně tak nějak užil ten festival i z toho návštěvnického hlediska a vlastně, takže si myslím, že ta vzpomínka bude velmi živá.
0: A ve vysílání radiožurnálu na Glena Hansarda zavzpomínal zakladatel a ředitel festivalu Slunovrat v Opavě Václav Miller. Omlouvám se vám. Tak pokud možno hezký zbytek dovolené, pane Millera, díky za váš čas, který jste nám věnoval. Naslyšenou.
1: A puste si Glena Hansarda.
0: Teď ho máme i pro posluchače radiožurnálu.

0: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Pro normu hlasovalo 64 ze 76 přítomných senátorů. A nás zajímají i podrobnosti, které nachystala do vysílání reportérka Jana Čermáková. Jano, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Zvýšení rodičovské zdůvodnil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO snížením dopadů inflace a zlepšením situace rodin s dětmi. Novela předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče náhradní rodiny po 1. lednu 2027.
0: Někteří senátoři původně chtěli přidat do novely návrh na to, aby rodičovský příspěvek už v budoucnu nerostl skokově, ale valorizoval se automaticky. Jak to dopadlo?
1: Nakonec se o takovém návrhu vůbec nehlasovalo. Převážil názor, že by se to muselo nejdřív důkladně prodiskutovat. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
2: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
1: Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má ale automatickou valorizaci smysl aplikovat jen na dlouhá období, jako jsou například starobní důchody.
3: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
1: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel.
0: Norma počítá i s částečnou úpravou takzvané superdávky. Jakou konkrétně, Jano?
1: Mimo jiné s tím, že podpora na bydlení v superdávce by se měla od letošního října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště, vysvětluje předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.
4: Dneska je to vlastně ve třech stupních, to znamená Praha, Brno je zvlášť potom do 70 tisíc a všechny ostatní obce a města jsou v té třetí kategorii. Tenhle ten návrh to posouvá na úroveň okresu.
1: A mezi zranitelné skupiny by měly nově patřit samoživitelky a samoživitelé s dětmi do 15 let věku, místo do 7.
0: Uzavírá z našeho senátního studia reporterka Jana Čermáková. Díky, Jano, naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
0: 14.51, tady je stále středeční odpolední radiožurnál.

0: Před 15. hodinou na Radiožurnálu ještě ke sportu. Fotbalisty Hradce Králové čeká odveta druhého předkola Evropské ligy. V Malšovické aréně nastoupí proti norskému Tromsø, odkud si před týdnem přivezli východočeši nečekanou výhru 1-0. V Hradci Králové začne za chvíli předzápasový trénink, na který se chystá i náš reportér Tomáš Borovec. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne všem posluchačům Radiožurnálu.
0: Už to zaznělo, ta výhra v Norsku byla opravdu nečekaná a byl to velmi příjemný bonus před tou odvetou, která nás teď čeká. Znamená to, že se změnila role favorita pro postupující tým, protože doposud to bylo Tromsø?
1: Rozhodně, a na to se také na tiskové konferenci ptal jeden z norských novinářů, který spíše konstatoval, před prvním zápasem bylo Tromsø favoritem a před druhým už je to Hradec. Tak s tímhle s tím trenér hradeckého týmu David Horejš úplně nesouhlasil, protože on si je vědom toho, jakou sílu má norský tým, jakou měl převahu v tom prvním zápase, a zmínil, že rozhodně na domácím hřišti bude Hradec muset předvést trochu jiný výkon, být víc na míči, a rozhodně se nepovažuje jako favorit, že by se ta role otočila. Sice tam je to jednogólové vedení z hřiště soupeře, ale trenér Horeš očekává, že se to moc nemění, protože Norové budou hrát velmi aktivně a prostě budou chtět jít pro vítězství a pro postup. Stejně samozřejmě jako Hradec.
0: Hradec Králové čekal na zápas pohárové Evropě dlouhých 30 let. Čekal bych, že Malšovická arena bude pro odvetu zcela vyprodaná. Bude?
1: S největší pravděpodobností ano, máme tady letní období, což je tedy trochu slabší z pohledu návštěvnosti všeobecně, ale co jsem se díval, tak zbývá do prodeje pár stovek vstupenek, takže vedení klubu očekává, že by vyprodáno mohlo být, no a trenér týmu i kapitán Vladimír Darida mluvili o tom, že právě to domácí prostředí by mohlo hodně pomoci hradeckému týmu v tom, aby ten postup vybojoval, a také zmiňovali takové drobnosti, jako například teplota, která tady bude kolem 33-35 stupňů podle předpovědi, a na severu za polárním kruhem samozřejmě tam bylo o nějakých 20 méně. To by všechno mohlo hrát lehce do karet domácímu týmu, ale všichni na tiskovce z hradecké kabiny mluvili o tom, že především bude záležet na tom, co předvedou na hřišti, jaký fotbal a jak si za tím postupem půjdou.
0: Zítra samozřejmě Hradci Králové v pohárové Evropě budeme držet palce i s Tomášem Borovcem, naším reportérem. Díky, Tomáši, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Dnes v noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 20 až 16 stupňů Celsia, ale zítra už se připravte na tropické počasí. Podrobněji o něm taky ve zprávách Radiožurnálu.
1: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Radiožurnál, 15 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
3: Do Česka dorazily tropy, v pátek bude až 39 stupňů, hrozí i požáry. Ukrajinci zasáhli další velkoslavy v Rusku. Začínají mládežnické šampionáty v házené, dorostence čeká euro, dívky mistrovství světa. V Praze komplikuje dopravu nehoda na Barandovském mostě.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Do Česka se vrací tropické teploty. Dnes bude až 34 stupňů Celsia. V pátek může být až 39. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jeho západu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit. Na začátku příštího týdne pak teploty zase porostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus. Varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
4: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů. Vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno. A samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
3: Na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a taky Zlínském kraji platí varování před vznikem požárů. Tato výstraha se ještě může rozšiřovat. Ukrajina v noci na Rusko vyslala přes 300 útočných dronů. Zasáhly mimo jiné další velkosklady největšího ruského internetového prodejce a také ropnou rafinérii v Ryazani.
5: Obyvatelé Ryazaně velký ukrajinský dronový útok probudil nad ránem. Podle záběrů z tamních sociálních sítí se v okolí oblastního města ozvalo asi 15 velkých explozí. Sklady Wildberries, otevřené před 3 lety, byly přímo zasaženy a začaly hořet. Distribuční centrum disponovalo plochou 175 tisíc čtverečních metrů. Plameny byly vidět také v ryazaňské ropné rafinérii. Další rafinérii patřící společnosti Lukoil Ukrajinci zasáhli u města Perm. Drony zničily nebo poškodily základnu vojenských člunů na anektovaném Krymu a také radarovou stanici v Brjanské oblasti, potvrdil ukrajinský generální štáb. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Při dopravní nehodě dnes zemřel irský hudebník Glenn Hansard, informovala o tom irská média. Podle serveru Irish Independent 56-letý zpěvák a kytarista havaroval brzy ráno na motorce v dublinské čtvrti Lukn. When you climb the hill of vision,
6: as above, so it was below. Glenn Hansard začínal v 80. letech jako pouliční muzikant. V roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která o rok později vydala debutové album a rychle se prosadila na irské hudební scéně. V roce 2008 se pak spolu s hudebnicí Markétou Irglovou proslavili písní Falling Slowly z filmu Once, za kterou dostali i Oscara. Českou zpěvačkou se před rokem opět umělecky setkal a oživil s ní kapelu The Swell Season, kterou pojmenoval po jedné z knih Josefa Škvoreckého. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: Sport.
7: České dorostenecké reprezentace v házené před sebou mají vrchol sezóny. Chlapecký výběr do 18 let čeká Euro v Srbsku. Stejně staré dívky se v Rumunsku pokusí vylepšit 9. příčku z minulého světového šampionátu. Dorostenky ve skupině nastoupí proti Mexiku, Jižní Koreji a Dánsku. Cíle týmu popisuje plzeňská křídelnice Barbora Hanzlíková.
8: Na začátku bychom určitě chtěli postoupit ze základní skupiny a nejlépe se potom umístit mezi 8 nejlepších týmů. S Dánskem už jsme na podzim hráli, oba dva zápasy jsme vyhráli, takže doufáme, že výsledek zopakujeme. A na Mexiko a Koreu jsme zvědaví, protože vlastně nevíme, co od nich čekat a těšíme se na to.
7: Úvodní zápas mezi Českem a Mexikem začne v rumunské Krajově v 17:30. Už o půl hodiny dřív budou hrát chlapci proti Portugalcům. V bělehradské skupině pak čeká ještě Izrael a Chorvatsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 v Brně a v Praze nehoda na Barandovském mostě. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony. Brzdí se už na 182. kilometru a nesouvislá fronta je až do Brna k omezení na 196. Osobním zastavíte jen místy, to zdržení pro osobní je asi na 25 minut. Ucpaná je i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Do kolony hlavně kamionů v pravém pruhu se dojíždí na 11. kilometru u sjezdu na Blučinu. Silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova je ucpaná mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Hned na dvou místech tam opravují vozovku a zdržíte se přes 20 minut. V Praze čekejte kolony na jižní spojce směr Barandovský most, a to na dvou místech. Nejdříve nehoda za Lanovým mostem. Kamion a

0: Při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo boušky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. V nížinách naměříme kolem 38. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
1: Celou řadu událostí si připomínáme právě 29. července. Dnes je to ku příkladu rovných 68 let od založení Národního úřadu pro letectví a vesmír, tedy NASA. No a přesně před 26 lety měli svatbu hollywoodské herecké hvězdy Jennifer Aniston a Brad Pitt, kterým ale nakonec manželství vydrželo jen 4,5 roku. Delší výdrž a dobrý poslech vám na radiožurnálu přeju 6,5 minuty po 15.
2: Odpolední radiožurnál
3: a Vojtěch Bydrman.

0: Mluvíme o tom prakticky v každých zprávách radiožurnálu. Do Česka se vrací tropy. Teploty aktuálně místy překračují 30 stupňů Celsia. I proto lidé hledají osvěžení na koupalištích, u rybníků nebo v zatopených lomech. Jeden takový je i na Třebíčsku, u Nové Vsi, kam zajel i náš reportér Daniel Zach. A teď nám popíše, jak to na místě vypadá. Danieli, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já jsem si vybral lom, který je mimo takové ty hlavní cesty, což mi dalo příležitost vidět třeba, jak to vypadá na cyklostezkách nebo na lesních stezkách. A je už tam, vidíte, jak cenným nemateriálním statkem teď je stín. Cyklisté se vyskytovali tam, kde třeba mohli odpočívat mimo ve stínu, tam, kde to bylo hodně slunečně exponované, tam jich tolik nebylo. I tady, když jsem sem dorazil, tak bylo hned vidět, že ti

0: kteří mohli, tak si třeba dorazili už dopoledne, tráví tady celý den a uloupili si takzvaně místo ve stínu. Teď jsme v takové nějaké etapě střídání směn, kdy odjíždí ti dopolední, ale čeká se nápor lidí, kteří dorazí z Třebíče, nedaleké Třebíče po práci, a opět těch míst ve stínu tady není tolik, takže si budu svoje místo tady hájit. Tak jak voda v kombinaci s horkem sem láká lidi, tak zároveň je pro tenhle lom něčím nepříjemným nebezpečím tahle kombinace, protože jak je dlouhodobé sucho, tak vody ubývá. Před chvílí tady zkoušeli si provozovatelé nedalekého občerstvení kropit skálu nad lomem, tak aby jednak to byla taková atrakce pro děti, ale potom byl i ten dlouhodobější efekt, že ta voda se dostane do lomu, trochu pomůže vyrovnat nebo i zvýšit hladinu.
1: Mimochodem, jakou teplotu může mít voda v lomu u Nové Vsi? Vyzkoušel jsi si ji už?
0: Vyzkoušel jsem, tak prozradím, že bylo mi řečeno, že to je 22 stupňů. Já tedy budu potvrzovat, že to je 22 stupňů. Je to taková ta... Neznám to, neskoušel jsem to, ale je to taková ta míra, kdy není chladná, ale není teplá. Myslím, že pro osvěžení vynikající.
1: No v tomhle vedru každopádně. A jaký je podle meteorologů výhled na další dny? Budou ta vedra pokračovat?
0: Budou podle Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra ty teploty můžou překonat 35 stupňů, nejteplejším dnem týdne. Potom má být pátek, kdy možná místy by se mohly opět teploty dostat i přes těch 40 stupňů Celsia, ale je to opravdu odhad, že někde a místy spojené jsou s tím mnohé výstrahy. Například na východ od nás, na Moravě, tak od zítřka pro čtvrtek a pátek zesílí výstraha, řekněme zdravotní, před silnou, nebo v tu chvíli už velmi silnou zátěží na organismus, je tam velké riziko přehřátí a dehydratace. Tady u nás na Vysočině a zase i na Moravě potom platí výstrahy před požáry. A s tou zdravotní výstrahou je spojené také upozornění, které se, myslím, hodí nejen na té Moravě, kde může být nejteplej, a to je odkládat ty fyzicky náročné aktivity spíše na ty chladnější, buď ranní, anebo potom večerní hodiny.
1: Teploty v Česku se totiž znovu přiblíží 40, i proto jsme se vydali schladit k malému zatopenému lomu na Třebíčku. Snad vám ty informace reportéra Daniela Zacha aspoň trochu pomohly. Dane, díky, naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Ve středečním odpoledním biznisu Radiožurnálu vám prozradíme, proč se slučují státní agentury CzechTrade a CzechInvest. Zajímalo nás i to, co na to říkají sami firmy. Ani ne za 3 minuty uslyšíte víc, tak dobré odpoledne. What's the

0: Státní agentury CzechTrade a CzechInvest se od 1. srpna spojí do jedné organizace s názvem Czech Business. Sloučení má přinést mimo jiné efektivnější podporu exportu, investic i startupů. Ředitelem nové agentury bude Rudolf Klepáček, který dosud stojí v čele CzechTrade. Dnes to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO a podrobnosti k tomu připravila redaktorka Tereza Chlubná. Vítám tě ve studiu.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaké jsou další důvody pro sloučení těch agentur?
1: Podle ministra Havlíčka sami podnikatelé vlastně požadují mít služby na jednom místě a zároveň stát ušetří.
2: Bude jedno vedení, bude jeden back office, jedno zázemí, nepotřebujeme mít dva týmy finančníků, dva týmy marketingových pracovníků, dva týmy personalistů a tak dále. Bude to jednodušší i na řízení, na rozpočtování a vše, co je s tím spojeno. Budeme poskytovat flexibilnější služby v zahraničí.
1: Agentury se podobně spojují třeba i ve Finsku nebo ve Švédsku. Do budoucna podle Havlíčka existuje i možnost, že se působnost Czech Business ještě rozšíří, a to třeba o podporu vývoje a inovací, výzkumu nebo i cestovního ruchu.
0: Když se tedy sloučí dvě organizace pod jednu, znamená to, že se bude propouštět?
1: Ano, bude. Ministr Havlíček připouští, že někteří zaměstnanci přijdou o práci.
2: Ano, bude se redukovat počet zaměstnanců, nikoli tedy těch, kteří jsou v úzovkách v terénu a slouží podnikatelům, ale těch, kteří vytvářeli to zázemí. S tím už se počítalo, ti pracovníci o tom věděli a ano, dochází k redukci řídících pracovníků a administrativních pracovníků.
1: Jak už jsme řekli, tak ředitelem Czech Business bude Rudolf Klepáček a ten popsal, že někteří pracovníci, jejichž pozice by mohly zaniknout, by se mohli zaměřit na podporu startupů.
3: Startupová agenda doposud byla zajišťována z převážné části projektově, to znamená z evropských projektů a podobně. Nyní chceme mít vlastně ve vlastním agentuře nohu, která bude vlastní naše a která bude obsluhovat dlouhodobě a nejen z projektu do projektu startupovou komunitu. Souvisí to třeba i se vznikem startupového zákona, protože agentura má být tím implementátorem startupového zákona.
1: Podle Klepáčka sloučení agentur pomůže třeba i získávání zahraničních investic v Česku.
0: Terezo, a jak hodnotí sloučení agentur samy firmy?
1: Viceprezident hospodářské komory Jan Mraček řekl, že komora podporuje jakékoliv kroky, které povedou k nějakému zjednodušení státních služeb pro firmy, tedy že vše bude řešit jedna organizace. Rozhodující bude podle něj, ale až co ukáže praxe.
4: Podnikatelé očekávají, že reorganizace nezpůsobí nějaké výpadky služeb ani oslabení odborníků. Naopak chceme vyšší kvalitu, rychlejší vyřizování a také jednodušší přístup ke službám v regionech i v zahraničí. Jen tak sloučení přinese firmám skutečnou úsporu času a také jejich administrativy.
1: Dodám, že CzechTrade pomáhá hlavně vývozcům, CzechInvest láká investory do Česka. To slučování bude postupné, naplno má nová agentura fungovat od příštího roku.
0: Odpolední Business Radiožurnálu a Tereza Chlubná, děkujeme.
1: Já taky, hezký den.

0: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
1: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota a Inoji.
3: Dobré odpoledne, je 15:30. Kateřina Causidisová a zprávy Radiožurnálu.
4: Rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027 budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje z 350 na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Senátoři vyzvali vládu, aby připravila automatickou valorizaci podpory. Novelu, která vedle rodičovské upravuje i takzvanou superdávku, teď dostane k podpisu prezident. 24 tisíc lidí se může v madridském regionu po několika dnech evakuace kvůli požáru vrátit do svých domovů. Pro dalších 20 tisíc lidí také přestalo platit omezení pohybu. Hasiči na sociální síti X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Země ale očekává další vedra. Ta by měla podle španělské meteorologické služby trvat až do neděle. Výrobce vozů BMW plánuje v Německu do konce příštího roku zrušit 8 tisíc pracovních míst. Informuje o tom agentura AFP. Snižování počtu zaměstnanců má být formou programu dobrovolného odchodu. Nabídku už od října dostala necelá polovina z více než 84 tisíc stálých pracovníků. Výrobci automobilů se v Německu potýkají s problémy, jako jsou nižší marže u elektromobilů, americká cla a silná konkurence z Číny. Městský úřad v Šumperku obnovil běžný provoz. Na začátku týdne se stal terčem kybernetického útoku hackerů a fungoval v omezeném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno.
5: Sport.
4: Tenistu Jiřího Lehečku čeká osmifinále turnaje v mexickém Los Cabos. Jeho soupeřem bude hráč druhé stovky žebříčku Wong z Hongkongu. Druhý český zástupce Dalibor Svrčina se pak o čtvrtfinále utká s Italem Darderim.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna, v Praze nehoda na Barandovském mostě. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Úsek od Kývalky 182. kilometru až k omezení na 196. pojedete osobním autem asi půl hodiny, kamionem delší dobu. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy zbystřete u nájezdu z Břeclavy. Na kilometru 48,5 pneumatika.
7: Pravém pruhu zbytek pneumatiky od kamionu, když mu se mu roztrhla, tak je to docela nebezpečné.
6: Na dálnici D7 pozor, pokud přijíždíte do Chomutova směrem z Prahy. U sjezdu na Spořice na 78. kilometru se pohybuje pes, chodí v jízdních pruzích a policisté jedou na místo. V Praze se vyhněte jižní spojce směr Barandovský most. Nejdříve nehoda za Lanovým mostem, tam je kolona ze Štěrboholské spojky, asi na 20 minut. A pak je jižní spojka velmi ucpaná před Barandovským mostem. Přímo na mostě likvidují následky nehody auta a kamionu. Kamion je neprůjezdný, musí ho přeložit a blokují dva jízdní pruhy. Kolona jede krokem od sjezdu na Krče, je to na dlouho. Hodně ucpaná je tam i Modřanská a Podolské nábřeží před nájezdem na Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 20 až 16 stupňů, zítra jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Vysoké teploty 32 až 36 stupňů a v nížinách můžeme zítra naměřit i kolem 38. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál Vojtěchem Bidrmanem.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a s ním taky koaliční SPD chtějí zrušit 9. třídy základních škol. Opozice, ale i odborná veřejnost jsou vesměs proti. Jak si poradí ministr školství z hnutí ANO Robert Plaga? V dnešních 20 minutách Radiožurnálu se ho na to zeptáme. Tak poslouchejte i po 17. hodině.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Anglická zpěvačka Adele v odpoledním radiožurnálu. Ještě pro vás v příštích minutách máme třeba Adama Ďuricu, JC'ho Stewarta nebo hned teď Kela Maskota. Na radiožurnálu vám tedy i dál přejeme dobrý poslech.

0: Litomyšl se ode dneška mění ve filmové město. Festival Litomyšl Fest se tam loni přestěhoval po 11 ročnících ve Slavonicích. A to zásluhou svého zakladatele, režiséra a producenta Ondřeje Trojana. Až do první srpnové neděle tak renesanční město zaplní filmaři, festivaloví hosté i diváci, kteří dávají přednost komornější atmosféře bez červených koberců. Dění na festivalu bude po celou dobu sledovat naše reportérka Naďa Kubínková. Naďo, přiznám se, že mám tak trochu deja vu, protože jsme si spolu v den zahájení Litomyšl Festu povídali touhle dobou i loni, ale za ten rok určitě přibylo nějakých nových zajímavých informací. Tak vám do Litomyšle přeju dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, určitě nějaké novinky budou. Je to tak, Litomyšl se už podruhé stává filmovým městem. My tady ve východočeském, východních Čechách máme opravdu z toho velkou radost. Pořadatelé si Litomyšl vybrali hlavně proto, že nabízí velmi specifickou atmosféru. Promítat se bude v 7 sálech, které jsou blízko u sebe, v podstatě podél řeky Loučné. Lidé tak mohou mezi sály volně procházet. Město není velké, v centru se tak můžou neustále potkávat, sdílet zážitky z filmu, ale také z koncertů. Hudba je totiž podstatnou součástí toho festivalu. Když si někdo dá třeba dva filmy za sebou, pak může relaxovat na louce na odpoledním koncertě v zámeckých zahradách. Večer se může vyřádit na hlavní velkým koncertě a ráno už může zase jít do kina. Jinak těch koncertů bude během 5 dnů celkem 12.
0: A jakým způsobem se diváci na filmy dostanou?
1: Tak návštěvníci mají dvě možnosti. Princip vysvětluje pořadatelka festivalu Barbara Trojanová.
2: Buď mít tedy akreditaci, buď na celý festival, nebo na pouze na jeden den. A diváci s akreditacemi potom do těch kin mají přednostní přístup, ale 10 minut před začátkem každé projekce tenhle přístup přednostní končí a potom si diváci bez akreditací prostě v kině koupí lístek na ten vybraný film a jdou do sálu.
1: A ještě jedna novinka, letos by měly mít všechny promítací sály klimatizaci, což při těch očekávaných vedrech je určitě dobrá zpráva.
0: Naďo, jaký program je připravený hned na to dnešní slavnostní zahájení?
1: Tak tady se to všechno chystá, už za pár okamžiků v 16 hodin v Zámeckém parku bude takový happening, zahraje výtvarník a hudebník Petr Nikl, který s přítomnými společně namaluje návrhy na cenu diváku Litomyšl Festu 2026 pro nejlepší film. O 7:30 nás čeká zahajovací film v Zámecké jízdárně, tím je americký taneční opus z konce 70. let All That Jazz a v 21 hodin zahraje na nádvoří kapela Vltava. A takovou tradicí je i to, že pořadatelé vyhlašují dress code, lidé mohou přijít v oblečení, v kostýmu ze 70. let, ale není to samozřejmě žádná povinnost, je to jenom zábava.
0: Tak se dobře bavte vy i třeba všichni naši posluchači, kteří na Litomyšl Fest pro letošek dorazí. To byla reportérka Naďa Kubínková, těšíme se na slyšenou.
1: Krásný den a na slyšenou.

Před 16. hodinou ještě na Radiožurnálu uslyšíte jeden krásný sportovní příběh. Tereza Pištěková má blízko ke splnění dětského snu. Byla draftovaná do ženské zámořské hokejové ligy. Jak vážně bere zájem Otavy, to vám ještě sama poví za malou chvíli.

0: S hokejem začínala Tereza Pištěková v Milevsku. Má za sebou velké světové turnaje, vybojovala bronz na mistrovství světa, zahrála si ve Finsku nebo Švédsku, ale teď míří do Kanady, do nejlepší ženské hokejové ligy na celém světě.
1: Na motoru. Začala jsem v přípravce a moc mě to nebavilo, protože už jsem chtěla hrát s hokejkou a s pukem a ne bruslit.
2: Popisuje Tereza Pištěková první kručky na ledě. Vzorem pro ní byl starší bratr.
1: Prostě chtěla jsem být jako on.
2: Narodila se v Táboře a v Jihočeském kraji hokejově vyrůstala.
1: Jsem vlastně žila v Milevsku ještě s rodičema a s rodinou. Jsme se stěhovali do Budějc.
2: Zajímavou odpověď Tereza Pištěková nabídne na otázku, který klub ji vychoval.
1: Samozřejmě HC Red Bull, to je jasný. Tam jsem vyrůstala na stadionu u Pouzara a to je pro mě asi celý začátek hokejové
3: kariéry. Jaké tam jsou vlastně podmínky pro výchovu dětí?
1: Já bych řekla, že super. Teď sama tam trénuju, protože Renda Vydarený mi dal tu příležitost jim pomáhat takhle v létě, když se vrátím. Takže ty děti trénuju, naplňuje mě to, baví mě to a myslím si, že mají úplně super trenéry a dobrý zázemí.
3: Jaká je ta práce s malými hokejisty? Jsou tam i hokejistky?
1: Jo, pár jich tam je. Je to náročný občas, musím říct, ale je to super vidět, jak rostou, jak se posouvají, protože já se vždycky vrátím o rok díl a vidíte ten posun, takže to je super.
2: Tereza Pištěková se vrací domů po sezóně ze zahraničního angažmá.
1: Bylo tam Finsko 2 roky, v Turku a pak v Hamenlině. Pak jsem šla do Švédska taky 2 roky, hrála jsem v Djurgårdenu ve Stockholmu a teď jsem byla v SDE taky ve Stockholmu.
2: Útočnice by v příští sezóně mohla hrát v zámořské hokejové lize. Českou reprezentantku draftovala Ottawa, která si ji ve 3. kole vybrala jako celkově 35. hráčku. Pištěková byla v letošním roce na draftu jedinou Češkou. Úspěch ji lehce zaskočil.
1: No tak byla jsem překvapená, jen nečekala jsem 3. kolo, to určitě ne. Jsem příjemně překvapená. Tak samozřejmě je to zase krok dál a zatím je to všechno v procesu.
3: V Ottawě je krásná arena, dá se třeba říct, že by to bylo splnění vašeho dívčího snu zahrát si v Kanadě.
1: Koukala jsem na to a ta arena je krásná, my bychom právě hráli na té NHL aréně, kde hrajou i prostě chlapy, takže to by bylo něco neskutečného, no, určitě splněný sen.
2: Dodala česká hokejová reprezentantka Tereza Pištěková z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ne, že se mi v té Vídni ztratíte. Žádnou ostudí.
2: Mě zajímalo, kde je ten fízl.
3: Čest práci. Zpátky nejedu.
4: Ty z toho nějak na mě kolejzo. To?
5: Tušíte vůbec, co se tady děje?
6: To, co se teď kolem nás děje, je pro nás skutečně důležité.
7: Filmová retrosérie Volha.
8: Nikdy jsme se neviděli, jasný? Teď se tady budou dít věci.
7: Zítra večer na ČT 1 a v iVysílání.
9: Dobrý den, je 16 hodin. Radiožurnál nabízí zprávy.
10: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Horko a suchý vítr komplikují hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Trenérem fotbalové reprezentace by mohl být podle deníku AS Španěl Denia. V Praze komplikuje dopravu nehoda na Barrandovském mostě. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty až 36 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě poroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky vyzval vládu, aby připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhodobých období, jako třeba u starobních důchodů.
12: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
10: Novela počítá i s úpravou tzv. Superdávky. Podpora na bydlení by se měla od letošního října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. A mezi zranitelné skupiny by měly nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Další vlna veder komplikuje hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Teploty můžou místy vyšplhat až na 41 stupňů. S plameny stále bojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů.
13: Na několika místech se znovu rozhořel oheň a museli jsme zasahovat. Dnešek bude komplikovaný a rozhodující.
14: Popsal televizi BFM hasič Mathieu Joma. Požár už spálil přes 40 tisíc hektarů. Hasičům se stále nedaří ho dostat pod kontrolu. Dnes navíc hašení komplikují teploty kolem 40 stupňů a nárazy suchého větru. Plameny se znovu objevily například u obce Temple, kde v uplynulých dnech zasahovali i čeští hasiči. Oheň ohrožoval taky vojenskou základnu nedaleko Bordeaux. Ministr průmyslu Sebastian Martin potvrdil odvoz nebezpečného materiálu ze zbrojovky Dassault a vesmírné společnosti Ariane. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
10: Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje tisková mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Naničová.
15: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
16: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia. Informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu.
17: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS dvouletý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf Fatscher David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska, se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích do 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před 2 lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů světa a Evropy Luisem de la Fuentem. Naposledy trénoval v Kataru tým AS Šahánia. Mirko Vasič, Radiožurnál.
11: Zelená vlna známe lepší cestu.
2: Ucpaná D1 u Brna, Praze nehoda na Barandovském mostě. Na D1 velmi silný provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Úsek od 180. kilometru k omezení na 196. pojedete osobním autem přes půl hodiny, kamionem ještě o něco déle. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor u Koberovic. Na 76. kilometru na mostě přes Želivku stojí silničáři v levém pruhu. Něco opravují a dojíždí se do kratší kolony. V Praze se vyhněte jižní spojce před Barandovským mostem. Přímo na mostě překládají kamion po nehodě a ve směru na Smíchov zabírají dva jízdní pruhy. Kolona tak jede krokem, často stojí a zdržíte se asi 50 minut od sjezdu na Krč. Hodně ucpaná je tam i Modřanská ulice před nájezdem na Barandovský most. Kolony čekejte i na Pražském okruhu, hlavně ve směru z letiště na D1. Tam je kolona od plzeňské dálnice až ke sjezdu na Ořech na 25 minut. Ucpává se kvůli tomu i D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam jsou hlavně kamiony v pravém pruhu od 6. kilometru. Provoz v Praze komplikuje taky omezení ve Kbelské ulici. Kolony čekejte v Cínovecké, v Liberecké, taky v Novopatské. Vše směr Kbelská ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večere na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty až 36 stupňů, v nížinách můžeme naměřit i kolem 38. Tolik zprávy.

0: Ani první písničku odpoledního radiožurnálu dohrát nestačíme. Už je tady mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A máme hlášený požár na dálnici D1. Na D1 ve směru z Přerova do Brna teď čekáme komplikace u sjezdu na Němčice nad Hanou. Na kilometru 244 hoří auto.
3: Tam odstavený auto a už je celý v plamenech. Zatím tam není žádná kolona, ale auta rychle brzdějí. Oheň se
2: šíří i na okolní keře a uschlou trávu, tak opatrně projíždějte. Na místo se snaží dostat hasiči, uvolněte uličku v koloně. A dá se sjet na kilometru 244, oběd to přes Němčice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Děkujeme za další užitečnou informaci do zelené vlny. Teď už avizované téma odpoledního radiožurnálu. Evropu zasáhla další vlna veder, která komplikuje hašení požárů na jihu Francie a ve Španělsku. Meteorologové předpovídají teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Práci hasičům stěžuje taky silný vítr. Požáry ve francouzském departmánu Gironde spálily od minulého týdne oblast větší, než je rozloha Prahy. Situaci sleduje také Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne, Jiří.
4: Dobré odpoledne.
0: Daří se hasičům dostat lesní požáry pod kontrolou?
4: Tak zatím se zdá, že daří. Podle prefektky žironského departmánu Sofie Brokasové byla ta noc klidná a dalšímu rozšiřování požáru se tedy zatím daří zabraňovat. Zasažená plocha se tak vlastně přes noc nerozšířila, nezvětšovala, ale ona doslova řekla, že to je boj o každý strom. Hasiči na jihu Francie podle ní používají veškeré možné prostředky.
5: Lesníci ve spolupráci s hasiči pokračují v taktických výsecích stromů, aby se plameny nemohly dál šířit lesem.
4: Brokasová ale naznačila taky další možnou velkou hrozbu a tou je vlastně znovu vzplanutí už těch uhašených míst a to hlavně kvůli těm vysokým okolním teplotám a silnému větru. Hasiči z požáry v okolí města Bordeaux bojují už déle než týden. Za tu dobu jich v nemocnicích muselo skončit už 126. Francouzům s ohněm pomáhají taky kolegové z jiných evropských zemí, včetně tedy Slovenska a Česka, a ti se společně Slováci a Češi přesunuli z oblasti Bordeaux do oblasti sever. Od Marseille.
0: Už několik dní informujeme o tom, že plameny sužují i okolí španělské metropole Madridu. Jaká je teď situace tam?
4: Tam v Madridu a v celém Španělsku vlastně požáry spálily už přes 80 tisíc hektarů půdy, ale podle ministra vnitra, španělského ministra vnitra Fernanda Grande Marlasky, se zatím zdá, že i Španělům se daří plameny držet pod kontrolou. To ostatně před malou chvíli potvrdil i španělský premiér Pedro Sánchez.
6: La evolución continúa siendo favorable.
7: Situace se

0: Zatím vyvíjí příznivě, postupujeme s maximální opatrností, nejvyšší obezřetností a uplatňujeme všechna možná preventivní opatření. V tuto chvíli se naše snahy soustředí mimo jiné na lokalizaci ohnisek požáru a ochlazování postižených oblastí tak, aby se zabránilo případnému opětovnému vzplanutí.
1: Lesní požár v oblasti Castilla y León i tak vlastně zůstává tím největším požárem v novodobé historii Španělska. V celé oblasti, v celé zemi vlastně nadále platí celostátní stav nouze. Situace se ale ještě může dál výrazně komplikovat, už právě kvůli těm zmíněným vysokým teplotám. Navíc, když to porovnáme s loňským s rokem 2025, tak ty největší a nejničivější požáry ve Španělsku udeřily až v srpnu.
2: U mikrofonu byl Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte radiožurnál. Oscar za píseň z filmu Once, frontman kapely D-Frames a hudebník, který si zamiloval Česko. Život irského písničkáře Glena Hansarda, který dnes zemřel při nehodě na motocyklu, si připomeneme už za chvíli.
1: Rád bych si koupil cukrovou

0: Posloucháte odpolední radiožurnál. České publikum umí naslouchat jako žádné jiné. Tak to jsou slova zpěváka Glena Hansarda, který dnes ve věku 56 let zemřel při dopravní nehodě ráno v dublinské čtvrti Lucan. Irský písničkář se proslavil hlavně svým filmem Once. Za hudbu k němu v roce 2008 získal dokonce Oscara, konkrétně cenu za nejlepší filmovou píseň, kterou byla Falling Slowly. A o tvorbě i životě Glena Hansarda nám přišel říct více redaktor Krištof Jiřík. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Glen Hansard vyrůstal v chudé dělnické čtvrti v Dublinu. Hudba ho provázela od dětství, zpívala mu jí maminka a hrát na kytaru ho inspiroval strýc. Ve 13 letech odešel ze školy a začal si vydělávat hraním na ulicích, kde postupně přešel od irských tradicionálů k vlastním písním. Sám Glen o tom podrobněji mluvil v rozhovoru pro radiožurnál před 10 lety.
2: Já jsem začal v roce 1994, když mi bylo 14 let, Irsko bylo v obrovské recesi a já jsem prostě vzal kytaru a šel jsem na ulici. Vydělával jsem málo peněz, ale vydělával jsem nějaké peníze. A navíc jsem je získával za věc, kterou jsem měl ze všeho nejradši na světě. Nelíbí se mi příliš privatizování veřejného prostoru. Ta krása pouličního hraní si myslím, že je úžasná.
1: V roce 1990 založil kapelu The Frames, díky albu For the Birds se kapela prosadila nejen v Irsku, ale i za jeho hranicemi. Hansard si později zahrál třeba i se svými vzory Bobem Dylanem a Vanem Morrisonem.
0: Už jsme mluvili o tom, že on měl silnou vazbu i na Českou republiku.
1: Je to tak, do Česka poprvé Glen Hansard přijel v roce 2001. Právě tehdy se na festivalu Valašský špalíček seznámil s Markétou Irglovou. Jejich spolupráce vyústila v projekt The Swell Season a především ve zmíněný Oscarový film Once, který oba proslavil po celém světě. Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Obdivoval českou kulturu, hlavně knihy Josefa Škvoreckého, o kterém mluvil před měsícem s naší redaktorkou na festivalu Slunovrat v Opavě.
3: Jsem velký fanoušek Škvoreckého. S Markétou jsme ho navštívili v Torontu. Udělal nám kafe, popovídali jsme si a podepsal spoustu knížek.
1: Na jednu z jeho návštěv v Česku vzpomínal třeba i Matěj Kolář, jeden z organizátorů festivalu Prázdniny v Telči, kde Hansard několikrát hrál a dokonce pomohl založit tamní baskerskou scénu.
4: Když jsem přijel, tak vlastně nám pomohl založit tu scénu u lodiček, protože před koncertem ještě vůbec nešel zvučit, tak si vzal kytaru a šel hrát právě na tu hráz toho rybníka k tomu molu u těch lodiček a kolem něj se prostě udělal dav lidí, kteří ho samozřejmě poslouchali.
1: V Česku se naposledy Hansard představil letos v červnu na festivalech Slunovrat v Opavě a Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí.
0: Krištof Jiřík, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A tahle písnička se jmenuje The Answer is Yes. Je to Markéta Irglová a Glen Hansard z června 2023.

0: 16:30. Zprávy a Ondřej Látal.
1: Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadaly jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Šéf agentury Czech Tourism František Reismiller končí ve funkci. O rezignaci dopoledne informovala Česká tisková kancelář. Podle mluvčí agentury Kateřiny Baránkové ředitel post opouští kvůli přesvědčení, že je cestovní ruch v Česku nedoceněný. Počet obětí včerejšího zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupnul na 18. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v troskách budov. Informovali o tom vládní zdroje. U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně pak navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum už loni. Samotná výstavba obchvatu má začít příští rok. Sport. 20-letý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů Richard Žemlička nebude pokračovat v zámoří. Po půl roce v celku Youngstown se stěhuje zpátky do Evropy, kde bude nastupovat ve Finsku, zase za tým Saipa Lappeenranta. S vedením se domluvil na ročním kontraktu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Divišovem a v Praze kolony. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za Divišovem. Na kilometru 46 hlásíte stojící kamion ve stoupacím pruhu.
4: Praskla pneumatika kamionu a je to rozhádaný v pravém stoupacím pruhu. Kamion se popravil do toho stoupacího pruhu a nedá se projet, kamiony vypočujou.
3: Na D1 ve směru z Prahy do Brna připomínáme taky kolony na příjezdu do Brna. Od 178. kilometru se táhnou až k omezení na 196. a pro osobní auta je to asi na půl hodiny. A ještě jednou D1 ve směru z Přerova do Brna popojíždí kratší kolona u sjezdu na Němčice nad Hanou. Na kilometru 244 schořelo auto. Na místě hasiči průjezdný pouze levý pruh. A teď do Prahy. Dobrá zpráva z Barandovského mostu. Nehoda, která celé odpoledne komplikovala průjezd směr Smíchov, je pryč. Kolona na jižní spojce od magistrály se tak začíná pomalu rozjíždět. Větší kolony i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Jak od letiště, tak i směrem z D1 se zdržíte okolo 20 minut. No v Praze velmi silný provoz kolony i v centru města a nebo třeba v oblasti Palmovky a Vysočan. Spojovací ulice ta stojí v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude jasno anebo skoro jasno, teploty klesnou na 20 až 16 stupňů, zítra pak čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky anebo i bouřky. Teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách většinou kolem 28. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, je s vámi Jan Pokorný.
5: 16:33. Dobré odpoledne, tak nám to utíká. Co nám? Hlavně jim, dětem, odjíždějí na tábory, vracejí se z nich, tráví dovolenou u prarodičů, na venkově, s rodiči u moře. Mrzuté ale je, když do toho prázdninového cvrkutu zasáhne nemoc. A plány jsou pak fuč. Pokud se tak stalo, ať to není nic vážného a život se zase naplno zajede v prázdninových kolejích. Ony jsou sice prázdniny v polovině, to znamená, že do jejich konce polovina ještě zbývá. Tohle vidění poloplné sklenice není vůbec špatné.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Některé ženy v Černé Hoře si budou moci v práci 2 dny v měsíci vybrat placené takzvané menstruační volno. Vyplývá to z novely zákona o zdravotním pojištění, kterou schválili tamní poslanci. Nárok budou mít ženy, které mají velké bolesti, diagnostikované gynekologem. Černá Hora je tak první zemí na Balkáně a jednou z mála v Evropě, která přijala podobné opatření. Víc nám k tomu řekne Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Matěj, kterých žen by se ten zákon měl týkat?
1: Ta novela zákona se bude vztahovat na ženy s lékařským potvrzením o tom, že trpí gynekologickým onemocněním, které jim způsobuje silné menstruační křeče. Dotkne se to tak například zaměstnankyň s endometriózou, děložními myomy nebo polypy děložní sliznice. Ženy, které si o 2 dny menstruačního volna chtějí zažádat, ještě budou muset každý rok absolvovat zdravotní prohlídku. Potvrzení od lékaře pak musí dát zaměstnavateli.
0: A mění ta novela zákona ještě něco?
1: Upravuje taky náhradu mzdy. Černohorské zákony během nemocenské zaručují vyplacení minimálně 70% mzdy. V případě silných menstruačních bolestí to má být celých 100%. To se ovšem netýká jen zaměstnankyň s těmito problémy. Právo na to budou mít nově taky těhotné ženy s komplikovaným těhotenstvím nebo lidé, kteří se potýkají s následky epilepsie, cystické fibrozy, HIV nebo některých duševních onemocnění.
0: Jaké reakce to tam vyvolává?
1: Například černohorská organizace Center za ženská práva to podle serveru Balkan Insight označil za důležitý krok kupředu v uznání zdravotních potřeb žen na pracovišti. Změny mají ale i své kritiky, a to i v zahraničí. Například podle poslance Borislava Antonieviče ze sousedního Srbska by Bělehrad podobné opatření přijmout nemohl. Srbskému deníku Danas řekl, že by se kvůli tomu, že nám snížili příjmy až o 40%, a navíc by během toho volna nemohli opustit bydliště. Podobné opatření ale přitom už 3 roky bez větších komplikací platí ve Španělsku. Právo na menstruační volno mají taky ženy v Indonésii, na Tchajvanu nebo v Zambii. Například v Japonsku platí už od roku 1947. O zavedení menstruačního volna aktuálně žádá i petice v Česku. Tu od minulého měsíce podepsalo už přes 33 tisíc lidí. Bolestivými menstruačními křečemi totiž podle amerických vědců trpí 50 až 90% žen, včetně těch českých.
0: Matěj Kolář, díky, naslyšenou.
1: Já děkuju, naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktualita z Prahy. V Praze další nehoda na jižní spojce. Ve směru na Černý most se za Lanovým mostem srazilo auto s motorkou. Blokovaný levý pruh, taky krajnice a na místo míří sanitka. Kolona se natáhla už od Spořilovské ulice a to zdržení je tam asi na 45 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tady je Radiožurnál. Jablonecké fotbalisty čeká zítra odveta druhého předkola konferenční ligy proti chorvatskému Varaždinu. Severočeši první zápas prohráli 2-3. Tým má teď trénink a prvních 15 minut viděl taky reportér Radiožurnálu Pavel Petr. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Pavle, novináři mají možnost vidět při tréninku ve většině případů takovou tu úvodní čtvrt hodinu. Dá se z těch 15 minut něco vypozorovat?
1: No, popravdě řečeno moc ne, protože vlastně se jedná spíše o takové rozcvičení. Jen zmíním, že Jablonec netrénuje na hlavním hřišti, ale v nedalekých Vrkoslavicích. Spíše šlo tedy o klasickou rozcvičku a když už nějaké cvičení proběhlo, většinou na vzdálenější straně hrací plochy. Pokud ale třeba o náladu týmu, určitě dobrá, hráči si věří. Hlavně po nedělním ligovém utkání s Olomoucí, které svěřenci trenéra Luboše Kozla po obráce vyhráli 2-1. Možná právě větší rozehranost by mohla být pro jablonecké výhodou. Pro Varaždin totiž chorvatská liga startuje až o víkendu.
0: A můžeš z Vrkoslavic představit soupeře jabloneckých fotbalistů? V čem jsou největší přednosti Varaždinu?
1: Ano, pochopitelně můžu, ty přednosti ukázal už první vzájemný zápas, který Chorvaté vyhráli 3-2. V tom utkání byli extrémně efektivní, dá se říct, že ze tří největších šancí dokázali vstřelit 3 góly a do Jablonce si přivezli jednobrankový náskok. Tým spolehá na vysoké a hbité hráče uprostřed pole a rychlá křídla, které si jablonečtí musí pohlídat. Zmínil bych také čtveřici ofenzivních hráčů, kteří tvoří osu týmu, Tavareš, Mamič, Mamut a Latkovič. No a z jablonecké kabiny ale zní jasné přesvědčení, že je to soupeř k poražení a že Jablonec by měl mít šanci postoupit do další fáze kvalifikace konferenční ligy.
0: A jaký je v Jablonci o tenhle pohárový zápas zájem?
1: Jablonecký stadion pojme do svých útrob něco málo přes 6 tisíc fanoušků. Na ligový zápas Olomoucí přišla zhruba polovina příznivců z tohoto počtu. Dá se ale předpokládat, že o pohár bude přeci jen o něco větší zájem, už jen proto, že v Evropě si jablonečtí naposledy zahráli před 4 roky. Samozřejmě jsem se ptal domácích funkcionářů na zájem. Očekává se minimálně 4000 návštěva. Dobré znamení pro ty, kteří by ještě chtěli dorazit. Vstupenky tedy na zítřejší pohárové utkání v Jablonci jsou ještě k mání.
0: Pavel Petr, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Premiér Andrej Babiš a s ním také koaliční SPD chtějí zrušit 9. třídy základních škol. Opozice, ale i odborná veřejnost jsou vesměs proti. Jak si poradí ministr školství z hnutí ANO? Tomáš Pancíř se zeptá ministra školství Roberta Plagy.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Je 17 hodin. Radiožurnál a zprávy.
2: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Americký prezident Trump po iránských útocích v Jordánsku pohrozil odvetou. Královéhradečtí fotbalisté se chystají na domácí odvetu kvalifikace Evropské ligy z Tromsø. V Praze komplikuje dopravu nehoda na jižní spojce. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty až 38 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lenka Mlinková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
3: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
2: Novela teď míří k podpisu prezidenta Petra Pavla. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa odpoví na noční iránské útoky na americké vojenské základny silou. Šéf Bílého domu to nastínil stanici Fox News. Potvrdil, že protizdušná obrana zneškodnila balistické rakety mířící na základny Spojených států v Jordánsku. Trump taky tvrdí, že noční americko-saudské údery na proiránské milice v Iráku byly koordinované s vládou v Bagdádu. Úřad iráckého prezidenta ale tyto útoky odsoudil jako zjevné narušení suverenity země. Ve Friedlandu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice, stát bude 108 milionů korun. Teď zdravotníci ve Friedlandu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a ty jim už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
4: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že, jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
2: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Plavební stupeň v Děčíně by se podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD mohl začít stavět v roce 2029. Jeho součástí má být malá vodní elektrárna, tři rybí přechody, pohyblivý jez nebo plavební komora. Doplňuje ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený.
5: Samotný jez pomůže tomu okolí neskutečně. Když se podíváte na data již zpracované EI Přelouče 2, tak jednoznačně vidíte, co to udělá se spodní vodou. A spodní voda je důležitá.
2: Celková hodnota výstavby má být téměř 9 miliard korun.
0: Sport.
6: Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce mají před sebou odvety kvalifikace evropských pohárů. Východočeši nastoupí zítra ve druhém předkole Evropské ligy proti Tromsø od 19:00. Z prvního zápasu v Norsku si přivezli výhru 1:0, kterou vybojovali za polárním kruhem i za nízkých teplot na umělém trávníku. Na východě Čech se očekávají třicítky a podle kapitána Vladimíra Daridy by to spolu s odlišným povrchem hřiště mohla být drobná výhoda.
7: Tyhle drobnosti jdou malinko na naší stranu, asi v tomhle tom bude mít malinko větší výhodu, že samozřejmě jsme tady přes léto díl, ale stejně tak asi, jak jsme to brali my v Norsku, že se na to nemůžeme vymlouvat, tak stejně tak Tromsø se na ten zápas bude připravovat tak, aby se na tyhle ty věci nachystali.
6: Jablonečtí fotbalisté se budou pokoušet otočit dvojutkání s Varaždínem. Po porážce 2-3 v Chorvatsku ho budou hostit zítra také v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, a to od 18 hodin.
0: Zelená vlna.
8: známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna a v Praze nehoda na jižní spojce. Na dálnici D1 vázne provoz v Brně v obou směrech. Větší kolony čekejte na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se v obou pruzích na kilometru 179 a nesouvislá kolona místy v levém pruhu se táhne až do Brna k omezení. Pro osobní auta čekejte až půl hodiny navíc. V Praze ten velmi silný odpolední provoz se brzdí nehoda na jižní spojce. Ve směru na Hradec Králové se za Lanovým mostem srazilo auto s motorkou. Průjezdný pomalu pouze jeden pruh a kolona je dlouhá. Od nájezdu ze Spořilovské ulice postojíte asi 40 minut. Větší kolony v Praze, mimo jiné i na okruhu, na Pražském okruhu, popojíždějí před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech, jak od D1, tak od letiště čekejte kolony asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude jasno, anebo skoro jasno, teploty klesnou na 20 až 16 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách až 38, na horách nejčastěji kolem 28 stupňů Celsia. To byly zprávy. A teď už začíná 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře.
10: Jak se postaví vládní koalice k nápadu zrušit 9. třídy základních škol? Kolik by se tím ušetřilo a jaké by to mělo souvislosti? A proč předložil ministr školství návrh na plošný zákaz mobilů ve školách, když ještě v březnu podobný návrh opozičních poslanců ostře kritizoval? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
11: Dobrý den a díky za pozvání.
10: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme před 15. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. V polovině července navrhl předseda poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura, aby se zrušily 9. třídy na základních školách. Řekl, že to přinese rozpočtu 50 miliard korun ročně. Vy jste na Instagram

0: tím, že něco zrušíme, sice vypadá líbivě, ale v reálu nefunguje. Když se podíváte na to, co tím sleduje Tomio Okamura na základě studie Petra Macha, který ji předložil.
1: Náměstka ministra financí z SPD.
0: Přesně tak. Tak, už teď můžu říct, že i ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté house numero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo. A vůbec to nehraje s tím, co by se ve skutečnosti stalo. Tak si to teďka pojďme ve zkratce říct, protože pokud bychom převáděli studenty z 8. a 9. třídy v jednom roce, máte zdvojený ročník, který musí proputovat středním školstvím. Jedno dítě ve středním školství stojí 90 tisíc korun zhruba normativně, na základní škole 70 tisíc. Takže minimálně 3 roky po sobě v této komponentě to bude o 30% dražší a ne, že se ušetří 50 miliard korun. A to se vůbec nebavím o kvalitě výuky, nebavím se o tom, že nám nenasedají všeobecné vzdělání, nám v tuto chvíli nenasedá na základní školy, to je ta inovace oborové soustavy, kterou minulá vláda prohlásila za dokončenou a ona není hotová. Zároveň tady připravujeme modernizaci obsahu vzdělávání a základní školy pracují na tom, aby to, co po nich chceme jako stát a co se stále navyšuje, co chceme po školách, zvládli v 9 letech. Takže ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
1: Když jste tohle včera řekl panu premiérovi, vzal to? Přesvědčil jste ho?
0: Myslím si, že ten závěr je, že to není na pořadu dne, protože jsme si vysvětlili, že to, co bylo deklarováno, že to přinese nějaké okamžité úspory, je prostě slepá ulička a navíc nepravdivá informace. Zároveň, a to jsem deklaroval rovnou, když jsem reagoval na Tomia Okamuru, já jsem připraven se bavit o tom, jestli máme mít 2 povinné roky předškolního vzdělávání v mateřských školách. Jestli má být 8. a 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu, to znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání. Té debatě se nebráním, ale to, co tady vypadá jak letní bouře, že by se jako okamžitě rozhodlo o tom, že se bude všechno, jako všechno vylejt a všechno znova, tak to můžu všechny uklidnit i na základě jednání s premiérem, že takhle není. To znamená, je to za mě jako okurková sezóna a nějaká světlice Tomia Okamury a ano,
1: To znamená, že teď to vůbec jako vláda nebudete řešit, ten nápad?
0: Já předpokládám, že se o tom klidně budeme bavit, ale já vám můžu říct, že vládní programové prohlášení v tuto chvíli o tom to nehovoří a já mám dost argumentů na to, abych koaličním partnerům vysvětlil, že to, co letí mediálním prostorem, tak je fikce a ne realita. Takže můžu uklidnit rodiče a školy, že rozhodně od 1.9.26 nebo 27 se toto nestane.
1: Tam mělo být 29, jestli jsem dobře vnímal pana předsedu poslanecké sněmovny, takže ani 29 se to nestane 1. září?
0: Myslím si, že ne. Na 99%.
1: Na 99%.
0: Vždycky si musíte nechat nějaké procento, ale prostě jako, když se podíváte i na stanovisko ministerstva financí, i na to moje, tak to se nedělá v tuto chvíli, nedělá se to z důvodu úspor. Pojďme se bavit o tom, aby jsme měli co nejvzdělanější společnost, jestli z toho vypadne 8 tříd základní školy, tak klidně, ale ne, že jako uspořím peníze nějakým tupým škrtem, a ještě jsou tam falešná čísla. To je studie Petra Macha.
1: To znamená, že ani ministerstvo financí není pro tu změnu?
0: Když se podívá, to je důležité oddělit, přestože Petr Mach je náměstkem ministryně financí, tak to není oficiální materiál ministerstva financí.
1: Dobře, ale ministryně financí podle slov Andreje Babiše nějaké své stanovisko předložila, alespoň tak to říkal pan premiér v pondělí. Tak to stanovisko je proti tomu nápadu?
0: Stanovisko, které jsem dostal já z ministerstva financí jako oficiální stanovisko ministerstva financí, tak nepodporuje tento návrh a uvádí dost podobné argumenty, které jsem vám před chvilkou uváděl já.
1: Vy říkáte, že 50 miliard je nesmysl, že k tomu se dostat nedá. Na druhé straně pan premiér v pondělí řekl, že selským rozumem podle něj v případě zrušení 9. tříd ušetří stát, ušetří školy, ušetří rodiče. Tak ušetří někdo? Máte to spočítané, kolik by se tím dalo ušetřit?
0: Znovu, já jsem ochoten se bavit, a to neutíkám z odpovědi, jenom se to snažím vysvětlit i posluchačům tak, aby to bylo jasné. A pokud se chcete dívat na školství tupými škrty, tak škrtněte celou kapitolu ministerstva školství, máte 300 miliard a nemusí chodit do školy nikdo. Jo? Jsem bytostně přesvědčen, že...
1: Jenom 284 miliard, ale budíš.
0: Já pevně doufám, že 300. Pro rok 27. Každopádně... úspory, tím, že něco škrtnu, já musím vědět, čeho chci dosáhnout. Mým cílem jako ministra školství je, aby jsme měli co nejprovzdělanější společnost, která přináší celospolečensky nejvyšší přidanou hodnotu. Co tím chci říct, aby jsme byli bohatá společnost, protože máme chytré lidi. Škrtnutím jednoho roku, to účetně vypadá na úsporu, kterou třeba

0: Paní Tykač vyčíslilo i hospodářská komora, i paní Zajíčková na 27,1 miliardy korun, pan Mach na 50 miliard korun, ale pokud vám neprojdou ty lidi, kteří budou uplatniteli na trhu práce, tak vám žádné úspory z toho, že dřív půjdou na trh práce, nevznikají, respektive úspory. Nezískáte nic s tím, že půjdou dřív na trh práce. Cílem mě jako ministra školství, a pevně věřím, že všech rozumných lidí v České republice je, aby jsme byli co nejchytřejší a měli co nejvyšší platy, což souvisí s kvalitou vzdělání a jeho efektivností, ne s tím, že škrtnu rok.
1: Ještě jednou v téhle souvislosti budu citovat pana premiéra. On v pondělí řekl, že třeba ministrině financí Alena Schillerová z Hnutí ANO také neabsolvovala 9. ročník základní školy a že je živým příkladem toho, že to může fungovat. Máte opravdu pocit, že ta 9. třída je výrazným přínosem pro vzdělávání v Česku?
0: Myslím si, že tak, jak je koncipováno to, co po školách chceme, tak svůj význam má. Když se podíváte na to, že ty studie říkají, že děti se mají rozhodovat o té své specializaci, o dalším směřování co nejpozději, tím neříkám ve 20 letech, tak mi ten rok 9. třídy a rozhodování se v 15 letech, kam půjdu dál, když nemáme další 2 roky všeobecného vzdělání v tuto chvíli, nebo 3 roky všeobecného vzdělání, ale máme tam tu specializaci, tak mi přijde rozumný. Samozřejmě, že vnímám to, že někdo řekne, ale oni už po přijímačkách jakoby nic nedělají. To znamená, ten rok může být naplněn školu od školy, učitel od učitele různým způsobem, takže určitě najdete anekdoty a příběhy rodičů, které budou říkat, že 9. rok byl ztracený, případně žáků, stejně jako najdete x případů, když se budete hledat, že ten 9. rok dává smysl. Za mě smysl dává a hlavně se bavíme o tom, že chodí další a další lidé, naučte ve škole ještě ty děti toto, naučte je prevenci s mobilními technologiemi, se sociálními sítěmi a dalšími věcmi, které na ně působí v tom dnešním moderním světě a zároveň řeknete, tak dobrý, já máte na to jenom 8 let. Klidně, tu debatu veďme, ale pak redukujme to, co chceme po základní škole, aby děti naučila. To je to, po čem volám. Bavme se o celém systému, o tom, aby byl efektivní. Jestli z toho vypadne doporučení odborníku, že to má být 8 let, já ho budu jako ministr respektovat, ale ne, že někdo spočítá house number, že se ušetří, anebo anekdoticky, a to pro mě není verná mince, já jsem také šel z 8. třídy, když byl zrovna ten přechodový rok, tak jsem šel z 8. třídy a přecházelo se na 9, ale nebudu na základě svojí zkušenosti soudit celý systém.
1: Rozumíte tomu, proč se ten nápad ze strany Tomia Okamury objevil právě teď?
0: Protože ta studie Petra Macha má červnové datum, takže předpokládám, že ji předložil předsedovi sněmovny, jelikož je tam také za SPD a Tomio Okamura tuto informaci měl, tak ji prostě vypustil do éteru. Nehledal bych v tom nějakou jako větší konspirační teorii, než je. Je to Okamova břitva, prostě dostal do ruky materiál a při nejbližší příležitosti to řekl. Vyšlo to na prázdniny.
1: Když předseda koaliční strany přijde s takovýmto nápadem, když potom se k němu vyjadřuje předseda vlády a předseda hnutí ANO, tak jak se vyjadřoval v těch posledních dnech, jak to na vás jako na ministra školství působí?
0: Tak když se podíváte, tak rozhodně bych byl samozřejmě radši, nebudu lhát, aby předseda sněmovny jako napřed kontaktoval třeba mě, nechal si k tomu dát oponentské stanovisko a nevystřelil to. Na druhou stranu mediální svět a politický svět nějak funguje, takže já to beru, jak to je. Mou povinností je, nebo já to tak aspoň beru, k tomu dát věcné argumenty, data, to jsem dal. Legitimní je, když premiér řekne, OK, je tady koaliční partner, přišel s nápadem, mně to přijde zajímavé, tak mi k tomu dodejte informace, takže to teďka dělám. Myslím si, že ale bude platit to, co jsem řekl hned v první reakci, protože zatím se ukazuje i ve stanovisku MF, i ve stanovisku ministerstva školství, že ty argumenty, které jsem kladl na stůl hned na začátku, tak jsou relevantní a na rozdíl od těch argumentů a čísel Petra Macha, tak jsou založena na faktických číslech.
1: Neměl by být premiér v takových situacích zdrženlivější? Neměl by dříve, než se k tomu veřejně bude vyjadřovat, to třeba konzultovat se svým rezortním ministrem, notabene, pokud reprezentuje stejné hnutí?
0: Byl bych radši, kdyby tam bylo napřed to období, kdy já bych k tomu dal tu pozici, ale nebudu kritizovat premiéra, prostě beru to, jak to je. Rozhodně bych byl ale šťastnější, kdyby jsme si to napřed řekli a on si k tomu potom zaujal tu pozici, protože i ten náš dnešní rozhovor je důkazem toho, že v tom mediálním prostoru si to žije nějakým životem, zatímco v tom reálu jsem dostal ten úkol, a tím připravím pro a proti hnedka na začátku. Takže to, co mediálně jak vypadá v reálu, je, tak mi k tomu zpracujte pozici, pane ministře.
1: Vás čeká samozřejmě vyjednávání o rozpočtu. Nevrátí se vám to, neuslyšíte, tak tady mohly být nějaké úspory, vy je odmítáte, tak v tom případě nedostanete tolik, kolik chcete?
0: Bez pochyby se to může v té retorice mezi koaličními stranami vrátit, proto jsem tady rovnou řekl, a deklaroval na jasných číslech, že i kdyby to nastalo, tak první úspora fiktivní a ještě ne 50 miliard korun nastane až poté, co ten ročník zvýšený, zdvojený ročník proputuje středním a vysokým školstvím. No a bavíme se o tom, že tento krok rozhodně by se projevil nejdřív v roce 34 částečně a plně třeba v roce 39.
1: Vy jste při předávání vysvědčení na konci června řekl, že budete chtít, aby příští rozpočet myslel na školství víc než ten letošní, že byste chtěl o desítky miliard víc. Před chvílí jste řekl, že počítáte s částkou 300 miliard, to znamená, to, co chcete navíc, je těch 16 miliard, tak abyste se dostal na 300, nebo chcete ještě víc?
0: To bylo jenom tak, aby z toho nebyl ten titulek, že Plaga chce 300 miliard. Já si myslím, že ten nárok, když ho dopočítáte podle vládního programu prohlášení hospodářské strategie, je samozřejmě vyšší a já bych...
1: O kolik vyšší?
0: To přesné číslo vám neřeknu, budeme o tom jednat v srpnu, ale samozřejmě jsou to desítky miliard korun, jo, protože to hold efektivní kvalitní školství něco stojí. Každopádně ten rozpočet trojkou začínat musí, ale neberte mě za slovo, já jsem jenom jako chtěl deklarovat, že to trojkou má začínat, to znamená 300 miliard, ale bych rád, kdyby to bylo více. Konkrétní číslo vám neřeknu. Pokud by neměl být ten nárůst plně v souladu s tím vládním programovým prohlášením, respektive bude v souladu, že tam jsou milníky až pro rok 29, ale já bych chtěl, aby bylo vidět i ze střednědobých výdajových rámců, že tam směřujeme. To znamená, jako nepotřebuju to, co byla v té první žádosti pro rok 27, ale musí celý terén vidět, že tato vláda to splní nejpozději v roce 29. To je moje strategie do vyjednávání.
1: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy z hnutí ANO Robert Plaga je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Minulý týden vláda schválila návrh poslanecké novely školského zákona, kterou jste předložil vy spolu s premiérem Andrejem Babišem a která plošně zakazuje používání mobilních telefonů v mateřských školách, na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií. Přitom v březnu jste se proti podobnému návrhu opozičních poslanců ostře vymezil. Na tiskové konferenci po jednání vlády 9. března jste doslova řekl, že ze strany opozičních poslanců je to snaha svést se na vlně aktuálního tématu, že snahou autorů je opanovat mediální prostor, že jde o tupý zákaz a že vaše vláda naopak postupuje zodpovědně a nabízíte školám metodickou podporu. Proč jste změnil názor?
0: Věcně chronologicky. Na únorové tiskové konferenci jsem představil metodiku do škol jako nejrychlejší nástroj, který je rozhodně rychlejší, když si ředitelé v rámci novely z roku 2021 upraví školní řád, tak to může nabídnout od 1.9.2026. Zároveň, když si dohledáte tu tiskovou konferenci, jsem říkal, že si sejmu situaci ve školách, to znamená, podívám se, jestli to doporučení metodické zafungovalo, jaký vlastně stav ve školách je a jsem připraven, a to na té tiskové konferenci v únoru zaznělo, v případě, že to nebude dostačující, sáhnu k legislativnímu řešení. V březnu ten lidovecký návrh, když ho srovnáte s tím návrhem, který jsem dal společně s premiérem jako poslanecký, tak opravdu to je nebe a dudy. Ten náš návrh jako je promyšlený, můžeme se o tom dále bavit. Ten lidovecký byl opravdu jenom jako mediálně zakazujeme, ale nebyl vůbec dotažený, co se týká toho, jak na co všechno se to vztahuje, byly tam velké díry. To znamená, byl to legislativní paskl, což jsem myslím tehdy řekl a stojím si za tím. V květnu jsme sebrali data ze škol, tam se ukázalo, což je argumentace dětského ombudsmana, že 93% škol má upraveno nakládání z mobily tak, jak jsme umožnili v roce 2021. Ale ta podstatnější je v té tabulce číslo 2, pouze polovina těch prvních stupňů, to má omezeno o přestávkách. A ty školy, kde to funguje, kde je dobré klima, tak to mají omezeno. Takže jestli se ptáte, proč k tomu došlo, protože se ukázalo, že ta regulace nepoužívejte to v hodinách, respektive nevyrušujte s tím v hodinách, sice na školách je, ale o přestávkách, tam ten scroll time prostě je a není tam ta aktivní škola, kterou bychom tam rádi viděli.
1: To znamená, jinými slovy, myslíte si, že ředitelé se nerozhodují dobře a proto jste to teď navrhli udělat plošně?
0: Myslím si, že ředitelé se většinově, v případě asi první stupně to 55%, takže většinově dobře rozhodují, ale z různých důvodů, nebudu to hodnotit, nenaplňují ten cíl, který tam byl.
1: A z vašeho pohledu cíl je, aby ani o přestávkách tedy mobilní telefony nebyly k dispozici?
0: Jelikož jsem si v mezidobí nechal samozřejmě od odborníku z Národního ústavu duševního zdraví dát dohromady materiál, který jako toto hodnotí, to znamená odborný podklad, tak z něj se skutečně ukazuje, že a plus jsem se věnoval tomu, že jsem ty školy, které to mají zakázáno, tak jsem s nimi byl v kontaktu a moji kolegové taky. To znamená, ukázalo se, že to funguje. A ano, za mě je chtěné a velmi chtěné, aby ty děti místo mobilu o přestávce byli u těch pingpongových stolů, u těch školních fotbálků, nebo skákali toho panáka, nebo hráli venku fotbal. To je ten koncept aktivní školy. A školy, které zakázaly o přestávkách mobily, možná měly 2-3 měsíce problém, protože tam probíhal standardní detox, ale když tam nabídli dětem využití, zároveň ve školách probíhá prevence a komunikace s dětmi a s rodiči, což jsme všechno dali do té metodiky a budeme to dál podporovat, tak to funguje. Takže ano, cíl je, aby na prvním stupni nebyla škola, kde o přestávkách děti koukají do mobilu. Je to tak.
1: Vy říkáte, že škola má nabídnout něco alternativního. To jste ostatně říkal i na té březnové tiskové konferenci. Tehdy s odvoláním na mezinárodní studie jste řekl, že pokud regulujete mobilní telefony o přestávkách, musíte dětem nabídnout aktivní vyžití, aktivní program. To ale v té novele není.
0: Ale zase jsme u toho program Aktivní škola, který rozvíjíme, kde máme ambasadora Lukáše Krpálka, kde jsme a děláme soutěž o to, jako jak zviditelnit ty aktivní školy, které to dělají. Tak není o tom, že napíšete do zákona, musí být v každé škole dva fotbálky. Ale tohle je ta pozitivní motivace, toto opravdu není nadzákonný předpis, to si asi nemusíme vysvětlovat, ale je to na tom, že to je chtěná aktivita a že podporujeme ty školy a zviditelňujeme ty školy, které to dělají. A byl bych rád, aby v rámci svých možností ty školy to udělali. Co se týká ale zákazu těch mobilních telefonů, tak tam, jelikož ta čísla ukazují, že to polovina škol nedělá, tak si myslím, proto jsem to předložil, že ten zákaz je na místě.
1: Ten zákaz se týká i deváťáků, vlastně týká se po celou dobu povinné školní docházky. Deváťákům v současné době je 15 nebo 16 let, v takovém věku mohou mít partnery nebo partnerky, mají a mohou mít spoustu mimoškolních aktivit. Není nepřiměřené takto starým žákům zakazovat, aby o přestávce nebo v jídelně nebo po obědě při čekání na odpolední vyučování mohli něco vyřídit z mobilu?
0: Není. Pokud budete hledat arbitrární číslo, tak když řekneme, že to je 15 let věku, budeme to s něčím kalibrovat, pak mě řeknete, že brigáda je možná o 14 let věku.
1: Ale jenom o prázdninách.
0: Jasně, jo, ale mimochodem to je zajímavý point zaměstnávání 14 letých i ve vztahu k rušení 9. tříd, což jsem tady nezmínil, když to mám propojit ta dvě témata. Každopádně je samozřejmě jasné, že někde ta hranice musela být. Ta hranice je v tuto chvíli na základní škole, střední školy to dále upravují podle školního řádu a svých možností. A mohlo byste mě nachytat na tom, na střední škole bude věkově mladší dítě než v dobíjající 9. třídě. Máte pravdu, někde tu hranici jsme udělat museli, udělali jsme ji na konci základní školy. Určitě jsou tam děti, které by si v tom věku již s tím sami poradili, ale snažíme se chránit tu populaci, musíme nějak systémově, je to takto.
1: Já mířím k tomu, jestli ta pravidla pro prvňáka a pro deváťáka by přece jenom neměla být odlišná, jestli je to úplně to samé.
0: Já, když se podíváte na moje výroky z nějakého období, třeba podzim minulého roku nebo nástupu do funkce, tak já jsem si myslel, že ta doporučení těch odborníků budou pro první stupeň jiná než pro druhý. Našel bych minimálně 2-3 rozhovory, kde jsem s touto hypotézou do toho vstupoval, ale v tom doporučení, které máme od toho NUDZu, tak případně ten screening těch jednotlivých dalších zemí, tak vlastně neodstupňuje a bere tu věkovou kohortu až do těch 15 let pod stejnou úrovní ochrany nebo zákazu, chcete-li.
1: Mimochodem Národní ústav duševního zdraví opravdu doporučil i přestávky, i pauzy na oběd, protože když jsem v ČTK četl v červnu vyjádření ředitele tohoto ústavu, tak on mluvil o zákazu během vyučování.
0: Když bavíme se během výuky, nebo se bavíme během celé jako školní docházky, během toho celého systému. Za mě a ta podkladová studie a zahraniční data hovoří o tom, že to klíčové je ochránit ty děti během těch přestávek a když si zajdete do školy, která má zakázané mobily o těch přestávkách a je tam to aktivní výžití, tak vám každý řekne, že ty děti se spolu začaly bavit, že se znají jmény třeba a že tam probíhá reálný život a reálný pohyb. Já si za tím návrhem stojím.
1: Vy jste říkal, že na rozdíl od té původní opoziční novely, tak vy jste si dali záležet s definicí toho, na jaká zařízení se to má vztahovat. Ten návrh totiž nezakazuje jenom mobily, ale také jiná elektronická komunikační zařízení. Podle důvodové zprávy se tím myslí třeba i chytré hodinky nebo další zařízení s připojením k internetu. Znamená to, že bude zakázáno do školy nosit, respektive ve školách používat třeba i elektronické čtečky knih?
0: Myslím si, že čtečka knih tam nepatří jako jiné elektronické zařízení.
1: Pokud je připojená na internet, tak
0: ano.
1: Ano.
0: Máte pravdu, zase takhle to můžeme rozebrat celé. Ten princip, že vám vysvětlím, je jednoduchý. To znamená cokoliv, kde vás to může během té výuky vyrušovat, cokoliv, kde se můžete připojit na sociální sítě během té přestávky, tak je tam zahrnuto. Nikdy to nebude dokonalé, samozřejmě další výhrady budou. A co, když se ty technologie budou vyvíjet? Jistě mohou. Myslím si, že ten návrh není tupým zákazem, když jsem něco pojmenoval tupým zákazem, když se podíváte, standardní výhrady, zdravotní důvody jsou ošetřeny. Další výhrada je, chcete, aby děti byly hloupé, nemůžou používat mobilní telefony. Mohou, na pokyn učitelé mohou používat ty mobilní telefony. To znamená, aplikace Kahoot, ChatGPT, jakékoliv AI, může běžet té výuce, ale řízeně, aby to byl dobrý sluha, zlý pán, aby to byla řízená výuka. Zároveň chceme, aby tam byla ta prevence, aby školy vysvětlovaly v rámci té komunikace těm žákům, proč, kde je to nebezpečí sociálních sítí a tak dále. To znamená, není to izolovaný výstřel do tmy, je to řekl bych, promyšlený způsob, jak pomoci, a je to nedostatečný samozřejmě i s ohledem na to, že návyky vznikají v rodinách. To tady si řekněme rovnou, a i proto teďka třeba přes léto mám na sociálních sítích kampaň, která je cílena na rodiče, protože ta škola může pomoct, ale situaci nezachrání. To si taky uvědomuje. Nemyslím si, že to spasí doba od 18 do 14.00.
1: Ten zákaz má platit od začátku školního roku 2027-28, tedy za rok a měsíc. Neuvažovali jste o nějakém přechodném období? Mysleli jste třeba na sedmáky, současné sedmáky, kteří jsou zvyklí na mobily o přestávkách, teď ze dne na den jim to vlastně zakážete? Nezhorší to jejich duševní stav?
0: Když se na to podívám, tak já jsem, a doufám, že to sněmovna nezmění, já jsem zastánce toho, aby to začínalo s novým školním rokem. I kdyby to sněmovna projednala, tak já bych nerad, aby to začínalo třeba 3. března. To znamená, proto je tam ten začátek školního roku. Jak už jsem vám tady jednou řekl, tak ty školy, které to zakázaly, tak také tam neměly přechodné období, ale měly období 2 až 3 měsíců, kdy ty děti samozřejmě se s tím srovnávaly, že to tam není. Na druhou stranu, když se podíváte, tak i ty děti na těch školách vám řeknou, že jsou za to vlastně rády. Neříkám, že všechny, ale není to úplně černobílé. To znamená, neuvažuji o přechodném období. Myslím si, že dobré je zavést to s novým školním rokem a po nějakém nepříliš dlouhém čase se si to na těch školách pevně věřím sedne.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Naslyšenou, díky za pozvání ještě jednou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: 17 hodin 30 minut. Zprávy a Ondřej Látal.
4: V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. Je to zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Do Česka se vrací tropické teploty. Dnes je až 34 stupňů Celsia. V pátek může být až 39 stupňů. Na naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit, na začátku příštího týdne pak teploty zase vzrostou. Maďarská jaderná elektrárna Paks odstavuje jeden ze 4 reaktorů kvůli rekordně nízké hladině Dunaje. Vodu z řeky používá pro chlazení, informoval o tom provozovatel zařízení. Za současný pokles hladiny v druhé nejdelší řece Evropy může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Při dopravní nehodě dnes zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. V roce 2008 získal Oscara za píseň Fallin' Slowly z filmu Once, kterou naspíval společně s Markétou Irglovou. Do Česka se často vracel, naposledy vystoupil před měsícem na festivalu Slunovrat v Opavě. Sport. České basketbalisty do 18 let už za půl hodiny čeká poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B. V chorvatské Rijece se střetnou s Azerbajdžánem. Na šampionátu zatím čeští mladíci nestratili ani bod a postup do čtvrtfinále už tak mají jistý. Nicméně pro udržení naděje na návrat do elitní divize A musí zvítězit.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 v Brně a taky v Praze kolony. Na dálnici D1 čekejte kolony na průjezdu Brnem a delší ve směru z Prahy na Ostravu. Poprvé se brzdí v obou průzích na 180. kilometru a fronty se táhnou až k omezení na 196. kilometru. Pak se ta kolona na chvilku rozjede a opět zastaví u Slatiny, u sjezdu na letiště. Tam na 202. kilometru teď zasahují hasiči u nehody, hlásí náš zpravodaj.
5: Na kilometru 202,5 ve směru na Vyškov je nehoda kamionu s osobním autem, čili pravý pruh je neprůjezdný, zpomaluje se tam do zastavení.
4: A kolona se prodlužuje, celkově se ve směru z Prahy na Ostravu v Brně zdržíte přes půl hodiny. V Praze silná odpolední špička komplikovaná nehodami na jižní spojce ve směru na Hradec Králové se za Lanovým mostem zrazilo auto s motorkou. Průjezdný pouze levý pruh a kolona zabere asi 40 minut od Spořilovské ulice. Dlouhá kolona na spojce i ve směru na Barandovský most. Od magistrály pojedete pomalu až k tunelu Mrázovka. Regulují vjezdy do tunelu. A ucpaný je i Pražský okruh před sjezdem na Ořech v obou směrech. Jak od letiště, tak i z dálnice D1 počítejte asi 25 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky anebo i bouřky. Teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách nejčastěji kolem 28. To byly zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jan Pokorný.
3: 17 hodin 34 minuty, tak leckde jsou teploty prý jenom kolem 31 stupňů Celsia. No dnes v noci ještě možná otevřeným oknem do ložnice doproudí méně horký vzduch, ale na ty další noci se bude dobré připravit. Takže přes den nevětrat, nechat zatažené závěsy, žaluzie a prý pomáhají taky hliníkové folie na okna, když člověk není úplným stoupencem klimatizace. A hlavně zůstat ledově klidný.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Největší rekonstrukce vlády v zemi za poslední desítky let. Tak se mluví o změnách v kabinetu kancléře Friedricha Merce v Německu. Přitom se mění jenom trojice ministrů. I to vyvolává vření ve vládní straně CDU. Za chvíli podrobnosti.

0: A je tady další téma odpoledního radiožurnálu. Mluvilo se o tom nejméně týden a dnes se to stalo. Ve vládě spolkového kancléře Friedricha Merce se mění několik ministrů. Podobně rozsáhlou rekonstrukci vlády Německo nepamatuje prý od Adenauerovy éry v 50. letech. Taky to ale může nadělat dost zlé krve ve vládní straně CDU. Víc si teď řekneme se zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, vlastně už je teď hotovo, vyměnila se trojice ministrů, jsou to ministři dopravy, zdravotnictví a taky ministr pro kancléřský úřad. I to je v Německu vládní funkce, ale částečně jsou to takové rošády, třeba ministrině Nina Warkenová, dosud ministrině zdravotnictví, ta si dnes od prezidenta Franka Waltra Steinmeiera převzala odvolání z toho rezortu ministerstva zdravotnictví, ale zároveň převzala jmenování právě do čela toho ministerstva pro kancléřský úřad a z něj naopak odešel Thorsten Frey, kterého potom odpoledne poslanci CDU zvolili do čela frakce svojí v Bundestagu. Thorsten Frey tak nahradí Jense Spahna, který před dvěma týdny rezignoval. Tlak poté, co Jens Spahn zveřejnil, že si s partnerem, novinářem Danielem Funkem, nechali odnosit syna náhradní matku ve Spojených státech, byl přece jenom příliš silný, protože takzvané surogátní mateřství v Německu není legální a i křesťanská demokracie se stará o to, aby se legálním nestalo.
0: U Jense Spahna je to tak nějak jasné, ten se jako křesťanský gej vyjadřoval proti možnosti pronajmout si cizí dělohu a pak to sám udělal. Co ale ti další? Jak vysvětluje kancléř Merz změny ve vládě?
1: To je právě ten problém, protože nějaké obsáhlejší vyjádření, kromě toho, že Friedrich Merz chce, aby ten kabinet zůstal tak jako reformně naladěný, vlastně nezaznělo a novináři, ale i politici z různých stran spektra se pochybují o tom, jak má vlastně celá ta rekonstrukce smysl. Třeba deník Süddeutsche Zeitung tvrdí, že se jedná o jakýsi pokus využít Spahnova odchodu k rozsáhlejším změnám, navodit jakýsi restart vlády, i třeba vylepšit její obrázek na veřejnosti, který není nejlepší, ale třeba server Spiegel si myslí, že Friedrich Merz by vlastně udělal mnohem lépe, kdyby zůstalo jenom uhledání náhrady za Jense Spahna a ty změny na ministerstvech se nedělaly. Takhle je to z hlediska kancléře, alespoň podle serveru Spiegel, spíš zmařená nebo promarněná příležitost vylepšit ten veřejný obrázek Merzova kabinetu.
0: A proč vlastně přicházejí snad na ty ministerské posty méně kompetentní lidé?
1: To bych si tak úplně netroufil tvrdit, ale spíš jde o to, jakým způsobem Friedrich Merz ty změny dělá. Například podle serveru Politico to ukazuje, že má přece jenom určité mezery v jednání s lidmi. Třeba ministr dopravy Patrik Schnieder, který tedy dnes nebo jeho nástupce byl jmenován, tak ten o víkendu radši sám odstoupil, protože čekat na odvolání, o kterém se už předtím mluvilo, víceméně veřejně mu přišlo nedůstojné. A teď vlastně Friedrich Merz proti sobě poštval třeba křesťanské demokraty z Porýní Falce, protože tam jim vládne bratr tohoto odstoupivšího ministra dopravy Gordon Schnieder, ale nejde jen o tento region. Z více míst zaznívá, že stranu nelze řídit jako firmu, čili i strana CDU začíná být s Friedrichem Merzem nespokojená a ta rekonstrukce vlády může způsobit ztrátu autority i uvnitř jeho vlastní strany.
0: Tolik náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Jihlavský tým malých fotbalistů Mongagua začíná druhý rok své existence. Trenéři i většina hráčů jsou Romové. Na prvním tréninku po víc než měsíční pauze nabírali nováčky. Už od 5 let.
1: Furt jsem v práci, že jo, tohle, takže není tolik toho času s něma furt chodit, takže jsem obvykle i na dvoře a takhle hrajem pořád. Kopeme si spolu a myslím si, že jsou šikovní jako kluci.
2: Martin přivedl svého syna a švagra. Oba ale patří do té kategorie těch úplně nejmladších kluků.
1: No, mám tak malýho švagra právě.
3: Ondro, Daník, jako my hrajeme fotbal a baví nám to.
2: Co tě baví víc, dávat góly nebo bránit?
3: Dávat góly. Bránit.
2: Prozradím, vy máte jeden dres Barcelony, druhý dres Realu, takže to bude docela jako...
1: Mezi sebou, chovat se slušně.
4: Čau, krásný.
1: A i venku.
3: A poslouchat.
1: 2, 4, 5, 6 dětí nových.
2: Trenéra Miroslava Gunara těší příchod nováčků, hlavně těch úplně nejmladších.
1: My máme to otevřené i pro všechny. Romy, Češi, Japonci, pro všechny to máme otevřené, Ukrajinci.
5: Posune a tyči. Jasný? A střílej, jo, ne, střílej to.
2: Už tak s klukama se hraný tady?
3: Ano, jo, jsme hodně. Ano. Se těším na zápas.
6: Tady jsme od 12.
3: Do Prahy.
2: Těší se Roman.
7: To je ta Barca.
2: Mongagua týmu jsou v celém Česku 2 desítky. První vznikl v Ústí nad Labem. Zakladatel Lukáš Pulko doufá, že se podaří kluky zabavit, ve fotbalu jim dát smysl. A může tak být třeba prevencí před setkání s drogami v pozdějším věku. Z Jihlavy, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: U druhého mikrofonu odpoledního radiožurnálu je Věra Štechrová. Dobrý den, Věro.
1: Dobrý den.
0: Co uslyšíme po 18. hodině?
1: Tak ministerstvo dopravy a životního prostředí obnovuje plány na splavnění Labe, a to od Ústí až k německým hranicím. Ten plavební stupeň by se tam měl podle ministrů začít stavit už v roce 2029. A mě bude zajímat, jestli jde stále o ekonomicky zajímavý projekt a jak se vlastně ministerstvo životního prostředí staví k námitkám ekologických organizací, jestli je podporuje, nebo už má za to, že jsou vyřešené. Já se na to budu ptát ministra životního prostředí Igora Červeného. Ráno tragicky zahynul muzikant Glenn Hansard. On spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly. Tím se taky proslavil, tak si připomeneme jeho hudbu. No a budeme mluvit i o tom, že ministerstvo kultury vyhlásilo dva bezplatné dny pro návštěvu českých státních hradů a zámků. Půjde o 30. srpna a 27. září. A já se zeptám na to, jak budou tyhle dny vypadat v Lednici. Proč právě v Lednici? Protože jde o nejnavštěvovanější český zámek. My se spojíme s jeho kastelánkou.
0: Téma Lednice se v těchto dnech bezesporu hodí. Těšíme se na rozhovory Věry Štechrové s jejími hosty po 18. hodině. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Sloni bez klů, sloni bez hlav. Pytláci, zabijáci, pašeráci. Kdo ještě dnes kupuje slonovinu? Probereme to v dalším díle naší speciální série Kořist.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 9:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska.
6: Miluji tě.
5: Souboje na život a na smrt.
7: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
5: A nostalgie dávných časů.
8: Musíme bojovat!
5: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
9: Na té lodi je malajský tygr.
5: Dva závěrečné díly ve čtvrtek večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.
10: Je 18 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
11: Senátoři podpořili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 000 korun.
12: Rodiny s malými dětmi se často ocitají v situaci, kdy se jejich příjmy propadají, zatímco výdaje rostou.
11: Při dopravní nehodě zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Santi Denia bude podle španělského deníku AS novým trenérem českých fotbalistů. Na D1 v Brně brzdí provoz nehoda směrem na Vyškov. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 38 stupňů. Je středa 29. července. Dobrý podvečer u hlavních zpráv a vám přeje Ondřej Látal.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst by měl o 50 000 korun na 400 000, v případě dvojčat a vícerčat na 800 000 korun. Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident.
13: Senátoři taky vyzvali vládu, aby připravila automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU-ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
12: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
13: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
14: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
13: Novela počítá i s úpravou superdávky. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Jana Čermáková, Radiožurnál.
11: Minister školství Robert Plaga za Hnutí ANO odmítá návrhy na zrušení 9. tříd základních škol. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
15: Podle Okamury by zrušení 9. tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
16: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
15: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
17: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
15: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
11: Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka asi tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení. Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty. Ty dosahují skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit 100 000 lidí. Požáry od začátku letošního roku jen ve Francii sežehly přes 116 000 hektarů porostu.
6: Požár v departmánu Gironde je podle serveru Le Monde nejrozsáhlejším od roku 1975. Hasičům se daří bránit jeho dalšímu rozšiřování, popisuje prefektka departmánu Sophie Brokasová. V boji hasičům pomáhají i lesníci, vojáci a taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně Česka a Slovenska. Práci jim komplikují hlavně suchý vítr a vysoké teploty. S lesními požáry bojují i ve Španělsku, Turecku nebo v Řecku. Při hašení požáru na Krétě zemřeli dva hasiči. Úřady tam kvůli plamenům nařídili evakuaci 5 vesnic. Jiří Chábera, Radiožurnál.
11: A před vysokými teplotami varuje taky Český hydrometeorologický ústav. Na naše území totiž proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. Zítra tak může teplota stoupnout na 36, v pátek až na 39 stupňů. Horká tak znamenají zvýšenou zátěž pro lidský organismus. Tropické teploty už dnes přilákaly lidi taky na přírodní koupaliště. Pláž obsadili třeba u bývalého lomu v Nové Vsi na Třebíčsku.
18: Kdo by to vydržel v paneláku anebo na zahradě, že jo, když bazén není, tak...
19: Vlastně měl Rousek s dětmi, dorazil z Třebíče.
20: Ten lom má vlastně 3 prameny, jenže ty teď ve velkých suchách jsou vyschlí.
19: Popisujeme si u vodou skrápěné skály s majitelem Liborem Novotným.
20: Tak jsem právě mám tady nevyužitý vrt, tím budeme i dopouštět čistou pitnou vodu.
19: Vodopádky stají kvůli dalším horkým dnům. Podle Českého hydrometeorologického ústavu má nejtepleji být v pátek. Z Nové Vsi na Třebíčsku, Daniel Zach, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
11: V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. Je to zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky anebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem. Německý kancléř Friedrich Merz obměnil v koaliční vládě ministry ze své strany CDU. Výměna 3 ministrů a několika náměstků je nejrozsáhlejší rekonstrukcí kabinetu v Německu za posledních 70 let. Nové členy vlády uvedl do funkce spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.
21: Prezident Steinmeier prohlásil při jmenování nových ministrů dopravy, zdravotnictví a kancléřského úřadu, že Německo potřebuje odvahu k reformám. Strana CDU má taky nového šéfa poslanců v Bundestagu. Thorsten Frey nahradil Jense Spána, který před 2 týdny odstoupil poté, co si s partnerem zaplatili ve Spojených státech náhradní matku na odnošení dítěte. V Německu je surogátní mateřství i díky křesťanským demokratům nelegální. Vládní výměny vyvolaly i odpor uvnitř vládní strany CDU. Podle některých jejich členů se kancléř Merz snaží řídit stranu jako firmu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
11: Zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Písničkář havaroval dnes ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan. Hansard pravidelně vystupoval taky v Česku.
22: O Glennu Hansardovi svět poprvé slyšel v roce 1990, kdy založil kapelu The Frames. V roce 2001 pak s kapelou přijel do Česka, kde se seznámil s Markétou Irglovou. Společně natočili film Once. Za duet Falling Slowly, který pro film složili, získali v roce 2008 Oscara. Hansard

0: nešťastnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Z Norska si Východočeši přivezli náskok 1-0, to ale podle kapitána Vladimíra Daridy neznamená, že jsou favority na postup.
1: Já vnímám pořád stejně, protože první zápas byl velmi silný, kvalitní a tohle to nás čeká i zítra, takže nebude to rozhodně nic lehkého, to, že jsme tam vyhráli, za to jsme rádi, že si vezeme náskok, ale do favorita bych nás nepovažoval, myslím si, že to bude velmi vyrovnané a musíme dát všechno, co v nás je do té odvety, aby jsme to zvládli.
0: Jablonec po porážce 2-3 ve Varaždínu zítra přivítá ve druhém předkole konferenční ligy chorvatského soupeře od 18:00. Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 v Brně a v Praze nehody. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně směrem na Ostravu. Na 202. kilometru likvidují následky nehody. Teď už jsou průjezdné opět dva jízdní pruhy. Nesouvislá kolona se táhne od 183. kilometru a zdržíte se okolo půl hodiny směrem na Ostravu. A taky v Praze silný provoz komplikují nehody. Na Strakonické směrem z centra se u Hornbachu srazila dvě auta, blokují jeden průh a kolona se natáhla až na Barandovský most. Popojíždět budete přes 20 minut. Nehoda i na Štěrboholské spojce směr Barandovský most. Za nájezdem z Běchovic dvě auta v levém pruhu a kolona už z Černého mostu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů. Tolik hlavní zprávy. A nabízíme taky publicistiku s Věrou Štechrobou.
5: Jaké má česká vláda záruky, že řeka Labe bude po vybudování plavebního stupně v Ústí splavná i na německé straně? Jak důležité bylo pro irského hudebníka Glena Hansarda setkání s Markétou Irglovou? A jak se lednici na Jižní Moravě připravují na dva dny bezplatných vstupů? I o tom budeme mluvit. Plavební stupeň Děčín, který se plánuje už od 90. let 20. století, by se měl začít stavět v roce 2029. Má podle vlády zajistit celoroční splavnost Labe v úseku z Ústí nad Labem po hranice s Německem. Součástí stavby má být i vodní elektrárna. Náklady na stavbu se pohybují mezi 6 a 8 miliardami korun. Z toho čtvrtina je určena na opatření, která mají kompenzovat dopady na životní prostředí. Příprava podkladů už vyšla na 600 milionů. O plánu na vybudování plavebního stupně v Děčíně dnes jednal se saskými ministry také ministr životního prostředí Igor Červený za Motoristy sobě a právě ten je teď naším hostem. Dobrý den.
6: Dobrý den i vašim posluchačům.
5: Ty náklady na splavnění Labe až po hranici jsou vysoké. Pane ministře, vy jste dnes jednali se zástupci Saska a ti řekli, že je to pro ně překvapení, že ty práce budou pokračovat. Je zajištěné, že ta řeka bude splavná i na té německé straně, protože tam žádné jezy nejsou a v posledních letech tam byla velmi nízká hladina vody.
6: My už jsme o tom vlastně mluvili s panem ministrem dopravy přímo na místě, a kde jsme vlastně vám médiím řekli, že ono je to jinak. Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo právě okolo toho Děčína spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní. A pokud se bavíme o celé vlastně té délce až do Hamburku, pokud Německo vůbec nic neudělalo, tak se bavíme o nějakých 200 dní. Nicméně my jsme tam jasně s panem ministrem řekli důležitou informaci. Před 35 lety se česká strana zavázala, že plavební komoru dokončí a že zvedne tu hladinu pro tu plavbu na 1,4 metrů. A Německo i z úst pana vlastně ministra životního prostředí a zemědělství České republiky na to reagovalo velmi pozitivně. Oni opravdu nečekali, že se to nějakým způsobem začne hýbat, ale naše vláda si myslím jasně dokazuje, že když se něco dá do vládního prohlášení, tak si zatím stojí a pracuje na tom.
5: A řekli vám dnes, němečtí kolegové nebo saští kolegové, jestli budou na té německé straně v těch 500 kilometrech toho úseku Labe, kde nejsou žádné jezy, nějak splavňovat to Labe i oni nějak zasahovat?
6: On tam přímo dneska řekl pan ministr dopravy, že asi cirka před necelým měsícem jednal s paní ministryní dopravy Saské republiky a že to právě i oni velmi kvitovali a že když uvidí, že se to u nás hýbe, tak se do toho v uvozovkách

0: také puští. To znamená, na německé straně není potřeba stavět jezy, pokud jsem to pochopil správně. U nich se jedná spíš o vyčištění některých jakoby částí na tom Labi, aby zvýšili tu kapacitu z těch 200 cirka dní. Ale pořád opakuji, to Labe na německé straně je splavné většinu nebo více než polovinu roku. To u nás máme bohužel situaci, kde v tento moment je to necelých 90, v některých lepších případech 100 dní. To znamená, ten hlavní špunt celé té přepravy je ne na německé straně, ale bohužel na té české. A už to tady vlastně řešíme 35 let.
1: Vy jste mluvili o tom, že chcete, aby to Labe bylo splavné, tedy alespoň 200 dní v roce. V posledních letech ale ubývá srážek. Pokud ale není v řece voda, tak nepomůže k té splavnosti ani jez. Dá se tedy s jistotou říct, že Labe bude po výstavbě toho děčínského stupně sjízdné i v období sucha, alespoň těch třeba 200 dnů?
0: O tom právě mluvil i sám pan ministr dopravy a já jsem to okomentoval také. Vy si musíte uvědomit jednu věc, ta jezová varianta má výhodu v tom, a my už to vidíme třeba z provedené studie EI v případě plavební komory Přelouč 2, která má vlastně dotáhnout to Labe na opačné straně vlastně k ekonomické a průmyslové zóně kolem vlastně Pardubice, Pardubického kraje, tak my jasně vidíme, že nejenom je to zadržování vody v krajině, což je mimochodem potřeba, z toho důvodu, že se nám klima skutečně mění a my na to musíme racionálně reagovat, ale zároveň vám to například zvedá spodní vody. A sám pan ministr životního prostředí České republiky říkal, když jsme se s ním bavili vlastně při té prezentaci, že i on sám vlastně kvituje to, že se ta voda bude zadržovat. Předchozí totiž strategie, a nejenom jakoby našich německých sousedů, ale třeba i Evropské unie, totiž byla taková, že ať ta voda u vozovkách co nejrychleji oteče do moře. A to je nesmysl.
1: Se na to podíváme, já tomu rozumím. Vy mluvíte o zadržování vody. Ano, to je jeden přínos toho. Ale já jsem se ptala, jestli bude ta řeka splavná ve chvíli, kdy bude období sucha, ano. Protože když tam žádná voda nebude, nemá jez co zadržovat.
0: No právě, že když si vezmete z pohledu celoroční kulminace vody, tak když tam ten jez bude, tak my tam vlastně tu vodu udržíme. A my pak jsme schopni to, co momentálně nemůžeme už dělat, i dokonce poslat část vody celá běžně tak, jak se posílá do Německa, takzvanými vlnami. To znamená, vy si můžete naplánovat to, co děláme třeba dneska v rámci české části, že ta kaskáda upustí část vody pro tu vlnu, která vlastně potom pomáhá těm lodím se po té řece vlastně posouvat dál. A tohle my vlastně nemůžeme udělat, protože ta část toho ústí, která vlastně vede kolem Děčína až vlastně k pohraničí, tak tam by to ničemu nepomáhalo v tento moment. Když tam ta kaskáda právě v podobě vlastně té jezové varianty vznikne, tak my tohle schopni budeme schopni s tou vodou pracovat, říká se tomu water management. A samozřejmě není to jenom pro tu lodní dopravu, kde vlastně ulehčíme celému kraji, ale protože nejenom tomu konkrétnímu kraji, ale třeba i ostatním, protože mnoho těch nákladů se potom buď v Hamburku nebo na německé straně vlastně překládá zpátky na kamiony nebo na vlaky a tu je to vlastně k nám a těmi kamiony právě zatěžujeme například ten Ústecký kraj, kdy se ti lidé vlastně snaží dopravovat ten náklad sem do České republiky.
1: Když mluvíte tedy o té dopravě, tak vy počítáte s tím, že to splavnění Labe po větší část roku přinese nebo přenese tu nákladní dopravu ze silnice na vodní cestu. Ale přes Ústecký kraj jde i železnice a má tam být dokonce i vysokorychlostní železnice do Německa. Tak proč by měly dát firmy přednost té nejisté lodní dopravě? Sám jste mluvil o tom, že to může být třeba jen 200 dnů v roce. Před jistou železniční nebo silniční dopravou.
0: Já nechci říkat, jestli silniční nebo vlaková doprava je jistá nebo nejistá. Já jsem kolikrát zažil, že vlaková doprava moc jistá není.
1: Ale nečekáme třeba 3 měsíce na to, až bude voda, že?
0: No nemusíte, ne. Samozřejmě, tak já věřím tomu, že rejdeři jsou schopné společnosti, které mají zkušenosti a pokud vám to bude zrovna vycházet na ten čas, kdy víte, že té vody je tam zhodou okolností málo, tak asi použijete samozřejmě tu vlakovou nebo nákladní. Nicméně zhodou okolností se bavíme například o velkých cen nádržích, které se vyrábí v Děčíně a oni je nemohou posílat vlakem nebo zrovna nákladní lodní dopravou. Máme i výrobce v České republice, kteří kompletují velká bateriálová úložiště a například na německé straně už jasně českým firmám říkají, že s tím mají problémy kvůli zátěži, ať už na vlakovou, nebo právě třeba na tu automobilovou jakoby dopravu, že jim to vlastně ničí jako tu jejich infrastrukturu. A dneska řekl pan ministr velmi důležitou věc. Stavět vlastně silniční a vlakové koridory je otázka desítek, ne-li stovek miliard korun. tahle ta stavba, která pomůže nemalé části vlastně odklonit právě na tu lodní dopravu, tak zde se bavíme v rozpětí 6 až 8 miliard korun. A to jsou úplně jiné peníze, úplně jiný čas, protože jak jste zmiňovala ve své reportáži, tak my v tento moment vlastně připravujeme malou a velkou EU i v kooperaci vlastně se Českou republikou, která
1: ano, a na to, je na to je moje straně. Další otázka, na to jsem se právě chtěla zeptat. Vy jako ministr životního prostředí, a jak slyším, tak vy ten projekt podporujete. Tak když uvedu některé, řekněme, námitky ekologů, že to vybudování jezu by zničilo ty labské biotopy a bahnité náplavy a jejich zánik už nelze kompenzovat. Tak vy jako ministr životního prostředí jste s tím projektem tak, jak je teď spokojený?
0: Naprosto, protože za prvé ta varianta se zmenšila, je to opravdu malá plavební komora s jezem s jednoznačnou kompenzací například pro ryby, to znamená, bude tam ne jeden, ale tři rybí přechody a to dokonce i opačným směrem pro úhoře, to znamená pro tu migraci ryb, to za prvé. Za druhé, AOPK, naše agentura ochrany životního prostředí a krajiny, se jednoznačně zabývá i tím, že bychom ty dva biotopy, které jste se zmenovala, to znamená s číslem 3270 a 3260, že by se vlastně přesunuli na jiné místo. Já bych rád totiž vaše posluchači upozornil na jednu věc. Koryto řeky Labe je za posledních 200 let nepřekvapivě v rámci lidské urbanizace a činnosti neustále uměle upravováno.
1: Ano, už od 19. století, ale ty zvířata a ty biotopy tam jsou a ty živočichové tam žijí.
0: No ale ty tam vznikly. Ano, a my je jenom přesuneme. My víme, že většina těch kompenzací se dá vyřešit. Jedno to řešení bylo se týkalo například ty vzácných stromů, takže AOPK našlo způsob, kam se dají přesunout jiným směrem. A to stejné se týká například těch biotopů 3260 a 3270, na kterých teďka právě AOPK intenzivně pracuje. Tak,
1: a vaším plánem je tedy je přesunout. Ministr životního prostředí Igor Červený za Motoristy byl naším hostem. Děkuji vám za to, naslyšenou.
0: Mějte se pěkně, nashledanou.
1: Byla to světová hvězda, když vzal do ruky kytaru, člověk věděl, že se něco děje. Tak dnes na Radiožurnálu vzpomínal na irského hudebníka Glena Hansarda ředitel opavského festivalu Slunovrat Václav Miller. Hansard, který dnes ráno zemřel v Dublinu při nehodě na motorce, v Opavě vystoupil před měsícem a jednu z písní věnoval české skupině Plastic People of the Universe.

0: Tak tohle byla skladba od skupiny Velvet Underground, kterou, jak Glenn Hansard připomněl, hrávali i čeští Plastic People. K Česku měl 56-letý hudebník blízko, a to nejen kvůli Markétě Irglové, se kterou v roce 2008 získal Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly z filmu Once. A ve vysílání je teď Jaroslav Špulák, hudební publicista a kritik, vedoucí kulturního oddělení deníku Právo. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdy jste Glenna Hansarda poprvé zaznamenal vy? Bylo to až v souvislosti s Oscarem nebo už mnohem dřív?
1: Bylo to už, když vznikla skupina Frames v roce 1990. Několik měsíců poté Glenn Hansard dostal roli v jednom irském muzikálu, uspěl, stal se velkou hvězdou a díky tomu, že on se stal hvězdou, tak se hvězdou stala i skupina Frames. Vydala první desku rok poté a pak už to šlo ráz na ráz, protože my Češi máme k irské hudbě blízko, mám pocit, že ji hodně cítíme a rezonovala ta deska vlastně i u nás.
0: No pro představu, jak zněly The Frames, tady je ukázka písně Star Star.

0: Ono podobně zní i ta Oscarová Falling Slowly. Tak byla tenhle typ balady pro Hansarda něco typického?
1: Bylo to velmi typické. Glenn Hansard totiž měl začátek na ulici. On když začínal s muzikou, tak byl pouliční muzikant. Miloval Boba Dylana, miloval Leonarda Cohena, Van Morrisona, to byly jeho tři hlavní hrdinové. Chtěl se jim přiblížit a tak na ulici hrával nejen jejich písničky, ale i tradicionály. No a na těch ulicích velmi dobře fungují baladické, smutné, táhlé věci. Takže odtud on vyšel a tuhle muziku měl rád.
0: A byla třeba právě ta improvizace s jinými muzikanty, což se často děje právě na ulici, jeho typický styl, měl to rád?
1: Já si myslím, že to velmi zafungovalo i v momentě, kdy se sešel s Markétou Erglovou a začali hrát, protože tam byl generační rozdíl mezi nimi. Markéta Erglová v době, to bylo v roce 2001, kdy se poznali, tak byla začátečnice, dáma, která byla nesmírně talentovaná,
0: s krásným
1: byla
0: hlasem.
1: Na startu s krásným hlasem. Glenn Hansard pochopil, že to spojení nebude marné a stalo se, a myslím si, že to byl on, kdo ji dovedl do té první ligy na písničkářské scéně světové.
0: No a zpětně, jak důležité bylo tohle setkání pro oba z nich? O Markétě Erglové už jste mluvil, tak byla i ona něčím důležitá právě pro Glenna Hansarda?
1: Já si myslím, že to bylo důležité i pro Glenna Hansarda, přesně tak, jak říkáte, protože vlastně tím, že k tomu setkání došlo v České republice, tak mohlo dojít k tomu, že v roce 2005 dostal Glenn Hansard nabídku, aby společně s Markétou Erglovou, teď Češkou, udělali hudbu k filmu Kráska v nesnázích. No a tam vlastně začala ta velká sláva, protože už pro ten film vznikla písnička Falling Slowly.
0: No a Glenn Hansard se tedy narodil i zemřel v Dublinu. On mimo jiné hrál třeba na pohřbu slavného zpěváka Shane McGowena ze skupiny The Pogues. Tak dá se o něm už dnes mluvit jako o světové, nejen irské hvězdě?
1: Já jsem vždycky poměrně dost opatrný, ale myslím si, že ano. A pro mě to potvrdilo následující spojení. V roce 2022 se právě Glenn Hansard spojil s Bonovoxem a také s Markétou Erglovou a společně naspívali písničku pro Ukrajinu. Samozřejmě, jsou to Irové, rozumí si, mají se rádi, fandí si, ale myslím si, že Bonosy rozhodně vedle sebe nebere lidi, kteří by byli horší.
0: Tak ten světový hit Falling Slowly zná asi každý, ale kdybyste měl teď tomu, kdo si chce poslechnout něco zajímavého od Glenna Hansarda doporučit, tak co by to bylo?
1: Hovořili jsme už o písničkách skupiny The Frames, ale já osobně bych doporučil jeho solové desky, protože Glenn Hansard byl jenom členem The Frames nebo The Swell Season, což je kapela, kterou tvořil s Markétou Erglovou, ale dělal i solové písničky. No a potom i třeba ta písnička pro Ukrajinu z roku 2022 stojí za to.
0: O Glennu Hansardovi, který ráno tragicky zemřel, jsme mluvili s Jaroslavem Špulákem, hudebním publicistou a kritikem, vedoucím kulturního oddělení Deníku Právo. Děkuji, že jste přišel. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ministerstvo kultury otevře letos na dva dny skoro všechny státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Půjde o 30. srpna a 27. září. Bezplatné vstupy se budou vztahovat na základní prohlídkové okruhy a další trasy podle nabídky jednotlivých památek. Kapacita návštěvnických skupin bude omezená. Podrobné informace bude možné najít na stránkách Národního památkového ústavu. Jednou z nejnavštěvovanějších památek v Česku je zámek Lednice. No a celý lednicko-valtický areál je zapsaný do seznamu světového dědictví UNESCO. A kastelánka sídla Lednice Ivana Holásková je teď v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Vy už na těch svých stránkách píšete, že si lidé mají rezervovat na 30. srpna a 27. září vstupenky zdarma. Znamená to, že jste o tomhle plánu už věděli s předstihem?
2: My jsme se o tom dozvěděli asi před 14 dny a začali jsme se na to samozřejmě připravovat, protože očekáváme, že o návštěvu zámku zdarma bude velký zájem.
0: No a už lidé začali s rezervacemi, dívali jste se?
2: Ano, dneska jsem se dívala a ty rezervace už začínají běžet, takže opravdu už je to v podvědomí veřejnosti.
0: Znamená pro vás takováhle akce víc návštěvníků než obvykle, a nebo je ta kapacita zámku prostě daná a i množství návštěvníků bude v těchto dnech stejné?
2: Kapacita zámku je daná, my nemůžeme provést víc lidí, než provázíme běžným způsobem, to znamená za plné vstupné. Nejvyšší počet, jaký u nás provedeme, tak je zhruba 3000 lidí denně a přesto se nemůžeme dostat.
0: Takže v podstatě nejde přidat nějaké další prohlídky, aby ten zámek mohlo navštívit v ty volné dny víc lidí?
2: To bohužel nejde, protože jsme také omezeni počtem zaměstnanců, provozní dobou a ten zámek si opravdu musí chvíli odpočinout, musí se udělat důkladný úklid, takže ta provozní doba od 9 do 17 hodin zůstane stejná.
0: Ani ty prohlídky zdarma pro vás ale také znamenají dvoudenní výpadek příjmu ze vstupného. Jak zásadní je to pro vás problém?
2: To je trošičku problém, protože my se samozřejmě snažíme co nejvíc příjmu získat, protože část z toho se potom promítne do oprav, do nákupu, do provozu, takže ty peníze nám zřejmě chybět trošku budou, ale předpokládám, že Ministerstvo kultury má nějaký plán, jak to potom kompenzovat.
0: A zatím nemáte podrobnější informace, jak by ta kompenzace nebo jestli ta kompenzace bude?
2: To bohužel nemáme. Já doufám, že se to promítne v nějakém navýšení našeho rozpočtu.
0: Kromě toho výpadku příjmu znamená pro vás tahle akce, tedy ty dva dny zdarma, nějakou změnu v tom denním chodu toho zámku?
2: Změnu to žádnou asi nepřinese. My budeme provázet běžným způsobem, tak jak jsme zvyklí. Otevřeny budou všechny prohlídkové okruhy, skleník a vyhlídková věž minaret. Jediné, co nemůžeme zprovoznit, tak jsou sály na minaretu, kde je opravdu to omezení návštěvníků velmi důležité, protože se jedná o velmi hodnotné prostory s mozaikovou podlahou, takže tam jsme se rozhodli, že tento okruh zpřístupněn nebude.
0: Lednici loni navštívilo skoro 330 tisíc lidí. Tak jaká je ta návštěvnost zatím letos? Myslíte, že jich bude ještě víc?
2: Víc jich nebude. My jsme do konce června zaznamenali malý pokles návštěvnosti. Je to zhruba necelých 8% a zřejmě je to způsobeno horkem, kdy lidé raději vyhledávají koupání než návštěvu památek.
0: Ono to možná pro tu samotnou památku je dobře, že těch lidí bude méně.
2: To určitě ano. Ta zátěž v Lednici při tom, když jsme měli návštěvnost třeba 400 tisíc lidí ročně, tak ta je pro ten objekt opravdu trošku devastující.
0: Říká kastelánka státního zámku Lednice Ivana Holásková. I vám děkuji za váš čas, hezký podvečer.
2: Děkuji vám také, hezký večer.
0: To už je vše z podvečerní publicistiky. Vy se k rozhovorům a komentářům hlavních zpráv můžete vrátit i v podcastové aplikaci Můj rozhlas.cz i ve všech dalších podcastových aplikacích. Věra Štechrová přeje příjemný podvečer. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
3: Hodin 30 minut. Ondřej Látal a zprávy.
4: Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Řečtí hasiči bojují s lesním požárem na ostrově Kréta. Úřady nařídily evakuaci 5 vesnic v okolí. Informuje o tom server Ekatemiríny s tím, že při zásahu 2 hasiči zemřeli. Požáry sužují taky další části země, kde jejich šíření přispívá silný vítr. Rozhořely se třeba na ostrově Lesbos anebo na Peloponézu. Do Česka se vrátily tropy. Zítra má být až 36, v pátek až 39 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před mimořádnou zátěží na organismus. Lidi by měli zůstat ve stínu, dostatečně pít a omezit alkohol. Dál platí taky výstraha před vznikem požárů, zatím na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a taky Zlínském kraji. A zpěvačka Diana Ross vystoupí dnes večer poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje. Sport. 20-letý kanadský hokejový útočník a někdejší jednička draftu NHL McLynn Celebrini podepsal se San Jose rekordní smlouvu. Díky novému 5letému kontraktu si od sezóny 2027 až 2028 vydělá skoro 19 milionů dolarů za rok, tedy v přepočtu přes 400 milionů korun.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kolony v Praze na Černém mostě a nehoda v Brně na D1. V Praze čekejte kolony mimo jiné na okruhu na Černém mostě ve směru na Ústí nad Labem a Mladou Boleslav. Je to kvůli zúžení ve Kbelské ulici. Zastavíte už na Štěrboholské spojce kousek za Průmyslovou, za Europarkem a popojíždí to až do Kbelské ulice. Na Štěrboholské spojce se ucpává i opačný směr na Lanový most. U nájezdu z Běchovic je první nehoda v pravém pruhu a o kousek dálu stavby okruhu ještě jedna nehoda v levém pruhu. Kolona se táhne od Hradecké dálnice. Pražský okruh je ucpaný i před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší je kolona ve směru z D1 na letiště, tam musí občas i regulovat vjezdy do tunelu a brzdí se u sjezdu na Vestec. Lepší zprávy máme z Brna, na D1 se rozjíždí kolona směrem na Ostravu. Na kilometru 202 po nehodě už neprůjezdná pouze Krajnice. To zdržení přes Brno na D1 v tuto chvíli pro osobní asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnešní noc bude jasná, anebo skoro jasná, teploty 20 až 16 stupňů. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách většinou kolem 28. Tolik zprávy. Posloucháte teď už večerní radiožurnál, dál je s vámi Jan Pokorný.
7: Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré, třeba tahle horka, člověk jim horko těžko unikne. Je sucho, řeky vysychají, no a pak se může stát, že rekordně nízká hladina Dunaje v severním Bulharsku odhalí kosterní pozůstatky tvora, o němž se odborníci domnívají, že je to mamut. Tak to byla další informace, tentokrát už večerního radiožurnálu. Přejeme dobrý poslech a to ve chvíli, kdy hodiny ukazují 18.34.

filmová hudba, podcast Strašidla nebo Buchty Live. To jsou jenom některé body z dnešního doprovodného programu, které na letní filmové škole v Uherském Hradišti nabídl Stan Českého rozhlasu. Pod jeho plachtu se podíváme už za chvíli.

0: Tady je Radiožurnál. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes pokračoval doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech byly pro návštěvníky připravené živé pořady, debaty i setkání s tvůrci.
1: Peter Parker, obyčejný kluk, kterého jednoho dne kousne pavouk a změní mu život. Stan Lee a Steve Ditko vytvořili Spider-mana pro vydavatelství Marvel v roce 1962. Dnes patří mezi nejoblíbenější komiksové superhrdiny. V hraných filmech stvárnili pavoučího muže od roku 2002 postupně tři herci. Tobey Maguire, Andrew Garfield a Tom Holland. Všichni si zahráli také v zatím posledním snímku Spider-man bez domova. Po pěti letech se hrdina do kin opět vrací. Ve filmu s podtitulem Zbrusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
2: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Spider-man ale není jenom Peter Parker. Od roku 2011 se houpe nad ulicemi New Yorku také Miles Morales. Ten se stal hlavní postavou animovaných filmů Spider-man Paralelní světy a Napříč paralelními světy. Trilogie se zakončí příští rok. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Spider-Man se před chvílí na letní filmovou školu dostal omylem zřejmě způsobený tím horkem. Stalo se to, že moderátor se o jeden den opuzdil. Za chvíli se podíváme, co chce udělat vedení pražských Řep, a tím se srovnáme nejenom s časem, ale i s datem.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Vedení pražských Řep chce, aby od příštího roku létalo v noci nad touhle městskou částí méně letadel. A od roku 2032, aby ustal noční provoz úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším městským částem, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj prý stěžují.
1: Velké letadla, které lítají 777 a tak dále v noci ve 2 hodiny ráno vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
2: Říká pan Jaroslav z Hřeb. Noční přelety těsně nad domy vadí i paní Marcele.
3: Musíme mít zavřený okna a když je venku horko, tak se nedá vůbec větrat. Nebo když jsou otevřený okna, letí letadlo, neslyšíme televizi, takže to je jako velký problém teda.
2: Zastupitelé pražských Hřeb chtějí, aby letiště Praha od příštího roku začalo každoročně snižovat přelety letadla mezi půlnocí a 5 hodinou raní alespoň o 20%, říká místostarosta městské části Martin Benkovič z Hnutí ANO.
4: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
2: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
5: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra od půlnoci do 5:30 hodin je proto plánována až po zprovoznění paralelní dráhy.
2: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Omezit noční provoz chce kromě pražských Hřeb také třeba 6. městská část. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: Dron neznámého původu zasáhl americký tanker na přepravu plynu v egyptském přístavu Damietta u Středozemního moře. Další zprávy Radiožurnálu už za 5 minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: 19 hodin. Radiožurnál přináší zprávy. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Firma BMW chce do konce roku 2027 propustit 8 000 zaměstnanců v Německu. Bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová se zapojila jako asistentka do přípravy českých hokejistek. V Praze teď brzdí provoz nehoda na Štěrboholské spojce. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 38 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Rodičovský příspěvek od příštího roku pravděpodobně vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
5: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
3: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90 a celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Kvůli projektu se muselo investovat přes 80 milionů korun do výrobních linek a dalšího vybavení.
6: První vozidlo vyrobené v obce vyjede někdy v prvním kvartálu nebo na začátku roku 2027. Dohromady je jich přes 250. Tady v Šenově uděláme kolem 220 kusů vozidel.
3: Výrobce vozů BMW plánuje v Německu do konce příštího roku zrušit 8 000 pracovních míst. Informuje o tom agentura AFP. Snižování počtu zaměstnanců má být formou programu dobrovolného odchodu. Nabídku už od října dostala necelá polovina z více než 84 000 stálých pracovníků. Výrobce automobilů se v Německu potýkají s problémy, jako jsou nižší marže u elektromobilů, americká cla a taky silná konkurence z Číny. Snaží se proto snížit výdaje. V Litomyšli začal filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Projekce doplní besedy s tvůrci i program pro děti.
7: Festival začal happeningem pod vedením výtvarníka a hudebníka Petra Nikla. Ten společně s přítomnými diváky namaluje návrhy na cenu diváků, která se jako jediná na tomto festivalu uděluje.
8: Samozřejmě bych si přál, aby přijelo hodně lidí.
7: Říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan. Diváci uvidí až do neděle skoro stovku filmů v 7 promítacích sálech.
8: Má to tady tu výhodu, že to město není velký, jednotlivý ty sály jsou blízko vedle sebe a vzniká tady spoustu nových přátelství, protože ty lidi se o těch filmech pak baví.
7: Na filmy se můžou dostat pomocí festivalové akreditace.
9: Tím, že máme opravdu veliké sály, takže se opravdu nebojíme, že do těch velkých sálů by se na filmy nedostali i diváci na jednotlivé vstupenky.
7: Dodává pořadatelka Barbara Trojanová. Z Litomyšle Naděja Kubínková, Radiožurnál.
4: Sport.
10: České hokejistky odstartovaly v Chomutově přípravu na novou sezónu. Poprvé je u národního týmu jako asistentka amerického trenéra Briana Idalského bývalá rychlobruslařka a držitelka bronzu z olympijských her Karolina Erbanová. Její náplní práce ale bruslařská cvičení nejsou.
11: Tady na té úrovni už víceméně chce každou minutu využít hodně v těch herních situacích. Máme před sebou hodně systémů, který se potřebujeme naučit a zase potřebujeme holky, aby udělali co nejvíc opakování. Takže tady úplně ten prostor jsme na to nehledali. Jsem poprvé s Ačkem, nový realizák, nový přístup, takže hodně novýho, co si můžu vzít a pokoukat. Se snažím všechno nasát jako houba.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 v Brně, taky v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 další nehoda teď brzdí provoz v Brně směrem na Vyškov. Už na výjezdu z Brna u Rohlenky se na 208. kilometru srazila dvě auta. Blokují jeden pruh a je tam kratší kolona asi na 10 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned dvě nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolony od Hradecké dálnice na 10 až 15 minut. A pozor, Štěrboholská spojka je ucpaná i v opačném směru na Mladou Boleslav a Ústí nad Labem. Je to kvůli nehodě na Novopatské ve směru na Kbelskou. U sjezdu na Satalice blokují jeden pruh. Brzdí se u sjezdu na Běchovice a zdržíte se přes 20 minut. A ještě jednou pražský okruh, kolona stále ve směru z D1 na letiště. Po pojíždí před sjezdem na Ořech od sjezdu na Lochkov. Ucpává se kvůli tomu taky ulice k Barandovu směrem z centra před sjezdem na pražský okruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Janem Pokorným.
12: 19 hodin a 6 minut, další den se přiblížil k večeru, města začnou vydávat to, co přes den naakumulovala, další vedra začala. Doma to nějak vydržíme, horší to mají ti, kdož pracují třeba na výstavbě silnic a dálnic. Taková práce kousek od toho stroje s vroucím asfaltem je ocenění hodná. Tak díky za ni.
13: Večerní radiožurnál.
4: Večerní radiožurnál.

0: Odsouzení z liberecké věznice v těchto dnech pomáhají v obci Višňová s protipovodními opatřeními. Vlastně kdy jindy. Desítka vězňů čistí koryto potoka, odkud teče voda do řeky Smědá. A právě ta často obec zaplavuje. Naposledy před 2 lety, kdy byla Višňová několik dní úplně odříznutá od zbytku světa. Těžká manuální práce je prospěšná nejenom pro obec, ale taky pro vězně, pro které je výjezd vítanou změnou.
1: Je to něco jiného, můžeme být na čerstvém vzduchu. Je to vlastně pro nás za odměnu.
2: Říkáme jeden z vězňů, který stojí po kotníky ve vodě. Odsouzení jezdí pomáhat několikrát do roka s různými manuálními pracemi a třeba i za dobré chování.
1: My jsme na speciálním oddíle, který je zaměřený na osoby s duševní poruchou, způsobenou vlivem užívání návykových látek. Takže se zabýváme tím, aby jsme do budoucna nepáchali násilnou trestnou činnost. Bych měl být brzo doma, takže se těším. Mám venku malou dceru, takže se na ní těším ven.
2: Podle jejich vychovatelky Štěpánky Frelichové jsou vězni za takovou práci vděční.
3: Pracuje se s nima ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax. A pro mě je to strašně dobrá jako informace o tom, jak jsou schopni fungovat ve skupině, venku, v jiném prostředí, jak reagují na pokyny, jak se dokážou zapojit do toho kolektivu.
2: Jak je pro obec tahle ta pomoc důležitá?
4: Velmi důležitá, protože chlapi tady čistě nánosy jakoby dřevin, travin, a aby voda volně protékala, nehrozilo jakoby rozlití při nějaký zvýšení jakoby hladině.
2: Popisuje technik z obce Višňová Václav Machek. Naposledy byla vesnice zatopená před 2 lety a předtím při ničivých povodních v roce 2010.
4: Máme tady protipovodňovou hráz, za pětí máme i přičerpávající stanice.
2: Vězni jezdí několikrát do roka také třeba sekat louky nebo stěhovat školy. Z Višňové Johana Tománková, Radiožurnál.

0: seriálu radiožurnálu Nový život za chvíli uslyšíte o transplantaci jater a o tom, jaká omezení musí pacient po operaci dodržovat.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Česku se nejčastěji transplantují ledviny, játra a srdce. Darovaná játra zachránila život třeba Erice z Benešovska. Právě jí věnujeme další díl seriálu radiožurnálu Nový život. Na svého dárce myslí Erika každý den a symbolicky mu děkuje i její dcera.
1: U vstupu do pražského IKEMu je zeď života. Cituji, je symbolickým pietním místem za všechny dárce orgánů v České republice. Jsou tady svíčky, andělíčci, je tady jedno takové keramické velké srdíčko a dívá se na něj teď Erika. Tam je strašně dojemný vzkaz, můžete ho přečíst, on se vás týká.
2: Děkuji ti, andílku, za moji maminku Marička.
1: Je tam 13. říjen 2021 a ta maminka jste vy?
2: Maminka jsem já, ano. Marička je moje dcera.
1: Vy jste po transplantaci jater.
2: Ano.
1: Ten dárce byl nežijící.
2: Mhm, ano.
1: A vy tady pravidelně chodíte do zařízení na kontroly a zastavujete se tady u toho vašeho srdíčka?
2: Každou kontrolu, co jdu, tak hned ráno, než jdu na odběry a na kontrolu, tak zapálím svíčku a podívám se, jestli je tady všechno v pořádku. Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 2021.
1: To je i na tom srdíčku. Jsou desítky andělíčků, je tady květináč se čtyřkou, asi někdo ve 4 letech byl operovaný, je tady vzkaz dědovi, tady jsou nakreslené na kamínku plíce a iniciály. Jak vy jste se dozvěděla, že potřebujete nová játra?
2: Tak já jsem onemocněla, 10 let mě udržovali v IKEMu v super stavu a potom přišel covid. A ten zaútočil na moji nejslabší část mého těla, a to byly játra, a bohužel mě úplně zničil.
1: Čekala jste dlouho?
2: Čekala jsem přesně 5 měsíců, ale už jsem měla zvýšenou urgenci, protože už jsem opravdu nebyla v dobrém stavu.
1: Dceři bylo tehdy kolik let?
2: Dcera tehdy byla předškolačka ve školce, takže teď už končí 4. třídu. A byla malinká tenkrát ještě.
1: Jaká máte omezení po transplantaci?
2: Prakticky žiju úplně v pohodě život. Samozřejmě člověk si na sebe dává malinko víc pozor. Jizva přes celé břicho je jizva přes celé břicho po transplantaci jater. Ale jinak samozřejmě nesmíme určité potraviny, které se vážou k lékům, které bereme doživotně.
1: Co konkrétního třeba nesmíte, ať si dokáže člověk představit?
2: Syrové maso, jsem se vzdala suši.
1: Tatarák.
2: Plísňové sýry. Potom nesmíme ovoce, grep, pomelo a granátové jablko. To jsou věci, které reagují na imunosupresy, obsahují enzymy, které ji zvyšují nebo snižují. A nesmíme z bylinek třezálku. Na tyto věci si musíme dávat velký pozor.
1: Když my stojíme pod tou deskou s úctou a poděkováním dárcům orgánů, tam je celá řada jmen a informace vždycky je u toho, v kolika letech oni zemřeli, ale to dárcovství je anonymní, takže vy nevíte, jestli to je třeba Alexandr, jak tady vidím, nebo je to Renata, 29 let.
2: Nevíme. Samozřejmě dá se odhadnout, že třeba do mě by se asi velké mužské játra nevešly, takže odhad by byl, ale nikdo nic neví.
1: Jak to popsat? Je to vděk? Něco těžko sdělitelného?
2: No tak spousta nás transplantovaných tady u té zdi potřebuje být sama, v klidu, trošku to tady rozdýchat, ale pokaždé je to takový ten vděk toho, že jsme tady a můžeme dál žít. A já si myslím, že skoro každý den vzpomenu na to, že mi někdo zachránil život a že díky němu tady jsem.
1: Popisuje paní Erika, která je po transplantaci jater. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Posloucháte večerní radiožurnál, blíží se 19. hodina a 30. minuta a to je i při našem večerním vysílání čas pro zprávy.
1: Zažijte kouzlo hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: 19 hodin 30 minut. Zprávy a Ondřej Látal.
2: Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka asi tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chyběl. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Potvrdil to Elizejský palác. Zelenský na síti X napsal, že spolu mluvili třeba o přípravách Ukrajiny na zimu, včetně dodávek k posílení protivzdušné obrany a energetické podpory. Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech 30. srpna a 27. září. Resort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu.
3: Sport.
2: Tenistu Jiřího Lehečku čeká osmifinále turnaje v mexickém Los Cabos. Jeho soupeřem bude hráč druhé stovky žebříčku Wong z Hongkongu. Druhý český zástupce Dalibor Svrčina se pak o čtvrtfinále utká s Italem Darderim.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nehoda na D1 v Brně a kolony v Praze na Černém mostě. Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207,5 se v levém pruhu srazila dvě auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned dvě nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolona od Hradecké dálnice a je to opět na 10 až 15 minut. Pozor, Štěrboholská spojka se ucpává i v opačném směru na Mladou Boleslav a Ústí nad Labem. Tam je to kvůli nehodě na Novopatské ve směru na Kbelskou. U sjezdu na Satalice blokuje jeden pruh. Brzdí se u nájezdu z Hradecké dálnice a je to kolona asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnešní noc se bude jasná nebo skoro jasná, teploty klesnou na 20 až 16 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách naměří většinou kolem 28. To byly zprávy. Ve večerním radiožurnálu se vrací Jan Pokorný.
0: A děkujeme, že posloucháte radiožurnál 19 hodin 33 minut.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Situace s lesními požáry ve Španělsku se postupně začíná zlepšovat. Na 25 tisíc evakuovaných lidí se mohlo vrátit do svých domovů. Vyhráno ale ještě není. Kde je situace nejhorší, řekneme si už za chvíli.

0: Olomoučtí hokejisté v pondělí poprvé trénovali na ledě a to znamená zapojení hráčů, kteří se dosud připravovali individuálně, což platí i pro Zeka Senišina, který je teprve čtvrtým Kanaďanem v historii klubu. Přesunul se tam po nepříliš vydařené sezóně v Německu a krátkém angažmá v Žilině.
1: Beru to jako skvělý nový začátek. Jsem tu asi týden a půl s manželkou a naším psem. Nebudu přehánět, když řeknu, že Olomouc je jedno z nejhezčích měst, ve kterých jsem byl. Jediné, co mi tady chybí, je moje rodina v Otavě. Nejvíc možná můj malý synovec, ale samozřejmě rodiče, moje sestra, švagr, všichni. Na druhou stranu rozhodně mi nechybí kanadské počasí.
2: Usmívá se Kanaďan Zek Senišin, který si dost možná na zimu vzpomene o Vánocích, když na stařičkém olomouckém stadionu klesnou teploty.
1: To je v pohodě, mám rád, když je na ledě zima. Myslím, že hraju mnohem líp, když je mi chladno. Takže si rozhodně na zimu na stadionu nebudu stěžovat. Podle mě jsem si vybral ideální místo.
2: Dodal 29-letý forward, který je teprve čtvrtým Kanaďanem v olomoucké extraligové historii. Poslední 3 roky strávil v německé nejvyšší soutěži, takže s evropským stylem hokeje už se zžil.
1: Věřím ve své schopnosti a doufám, že co nejdřív začnu dávat góly a tím týmu co nejvíc pomůžu. A taky spoléhám na svou rychlost. Vždycky jsem býval tím, který toho najezdí nejvíc a bruslí nejrychleji. V tomhle aspektu můžu udělat největší rozdíl, pořádně to rozhýbat třeba při přečíslení nebo v protiakcích. Vím, že v české extralize se hodně brání, takže budu muset využít své rychlosti a dovedností, abych byl platný i v defenzivě.
2: O těchto schopnostech dobře věděli v Bostonu, který si ho v roce 2016 vybral v prvním kole draftu jako 15. v pořadí. Až za ním přišli na řadu budoucí hvězdy NHL Barzal, Connor nebo Konechny. Oproti tomu Senišin odehrál v NHL pouhých 16 zápasů a bývá označován jako jeden z nejhorších výběrů v historii Bruins.
1: V Bostonu jsme měli skvělý tým, který došel až do finále Stanley Cupu. Soupiska byla nabušená k prasknutí. No a když vás 7 let v řadě z kempu pošlou zase dolů, je strašně těžké se prosadit. A postupem času začnou vytahovat zpátky nahoru mladší hráče než jste vy. Prostě se to celé nesešlo. Asi vedení nakonec hledalo někoho jiného, než jsem byl já.
2: Vypráví se Senišin, který ale žádné výčitky ohledně své kariéry nemá.
1: Rozhodně ničeho nelituju. Opravdu jsem dělal všechno, co jsem mohl. Pracoval jsem na 100%. A když jsem hrál v AHL, snažil jsem se být co nejlepším mentorem mladším klukům, kteří přicházeli. Jsem pyšný na to, co se mi povedlo. Zahrál jsem si nejlepší ligu světa a nakonec jsem měl možnost hrát i za klub v mém domovském městě v Otavě. Být draftován tak vysoko a odehrát nějaké ty zápasy je podle mě i tak neuvěřitelný úspěch. Snažím se na to dívat pozitivně a to mi pomáhá se posouvat.
2: Líčí jedna z letních posil hokejové Olomouce, útočník Zek Senišin. Tomu ještě v zámoří o Česku vyprávěli jeho bývalí parťáci z Bostonu Jakubové Zbořil a Lauko. Před 2 lety dal v německé lize 27 gólů a na to by rád Nahané navázal. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Sloni bez klů, sloni bez hlav. Pytláci, zabijáci, pašeráci. Kdo ještě dnes kupuje slonovinu? Probereme to v dalším díle naší speciální série Kořist.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 20 hodin, dobrý večer. Ondřej Látal má zprávy.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd, úspory podle něj nejsou reálné. Hasičům na západě a jihu Evropy komplikují práci vysoké teploty a silný vítr. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce se připravují na domácí odvety kvalifikace evropských pohárů. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 38 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
3: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
4: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
3: Ministr Plaga má ale návrh za nekoncepční.
5: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
3: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty. Ty dosahují skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit statisíce lidí. Požáry od začátku letošního roku jen ve Francii sežehly přes 116 tisíc hektarů porostu.
6: Požár v departmánu Gironde je podle serveru Le Monde nejrozsáhlejším od roku 1975. Hasičům se daří bránit jeho dalšímu rozšiřování, popisuje prefektka departmánu Sophie Brokasová. V boji hasičům pomáhají i lesníci, vojáci a taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně Česka a Slovenska. Práci jim komplikují hlavně suchý vítr a vysoké teploty. S lesními požáry bojují i ve Španělsku, Turecku nebo v Řecku. Při hašení požáru na Krétě zemřeli dva hasiči. Úřady tam kvůli plamenům nařídili evakuaci pěti vesnic. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Ve věku 56 let zemřel zpěvák Glenn Hansard. Písničkář získal společně s Markétou Irglovou taky Oscara, a to za baladu Falling Slowly z filmu Once. Společně s Glennem Hansardem si zaspíval také Tomáš Maček, který vystupuje pod jménem Tom Artway.
7: Já jsem díky němu začal hrát na ulici, takže já jsem to fakt měl jako ty písničky sobě. Těch jako vystoupení jeho, ta energie, ten je všechno. Smutek, radost, byl to takový trubadur. Když jsem ho potkal i třeba jako na koncertě nebo backstage, tak si vždycky pamatoval jako mě a kde jsme se viděli, tak jako měl takový zájem o ty lidi, prostě o všechny. No. Takže takový jako vlastavý člověk.
8: Sport. Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem. Týmu podle něj hodně pomohla ligová výhra po obratu nad Olomoucí.
9: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout.
8: Hradec Králové v zítřejší odvětě druhého předkola Evropské ligy přivítá po výhře v Norsku 1-0 Tromsø před vlastními fanoušky od 19 hodin. A také tento duel budete moct poslouchat celý v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na D10 u Mladé Boleslavy a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D10 z Prahy do Hradce Králové do Turnova za sjezdem na Bezděčín před Mladou Boleslaví. Pozor, mezi kilometry 42 až 44 jede po dálnici cyklista. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Ivanovice na Hané je hlášená překážka na vozovce. Kilometr 237 v levém pruhu plachta. Opatrně. Na Pražském okruhu východní části směr dálnice do Mladé Boleslavy havarovalo několik osobních aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most 59. kilometru. A pozor, auta blokují levý jízdní pruh. Kolona se tam teď netvoří, čekejte hustší provoz. A v Praze stále hustý provoz, kolona v Novopatské ulici směr k Belská Ústí nad Labem v úseku překáží. Následky nehody zdržíte se 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách většinou kolem 28. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už je s vámi Jiří Štefl.
11: 20 hodin 5 a půl minuty, přeju vám dobrý večer. Ten dnešní je v Česku velmi horký, na mnoha místech ještě teploty neklesly pod 30 stupňů. No a naši reportéři proto pro vás hledají místa, kde se můžete v těchto vedrech schladit. Detaily a tipy na výlet najdete na našem webu radiožurnál.cz.
2: Večerní radiožurnál
12: a Jiří Štefl.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu, za chvíli bude 8:45. Průseky pod vedením vysokého napětí můžou sloužit jako biokoridory pro rostliny a živočichy. V Klikově na Třeboňsku proto energetici upustili od plošné intenzivní údržby vegetace. Spolu s ochranáři tam vytvářejí různé typy stanovišť a podporují druhovou rozmanitost.
1: Abyste jej viděli, tak se musíte opravdu sklonit a opravdu hledat.
2: Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky si kleká na zem a hledá nějakou zřejmě velmi malou rostlinu.
1: Drobíšek nejmenší, to jsou tady tyhle ty drobné rostlinky. Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly relativně často, v současnosti kriticky ohrožený, takže to je jeden z takových významných druhů, jemuž připravujeme písčité, mírně vlhké biotopy.
2: Koridory pod vedením velmi vysokého napětí se stávají útočištěm celé řady cenných druhů rostlin a živočichů. Dřív tomu tak ale nebylo.
1: Kdybyste tady byli před 2 lety, tak žádná louka tady nebyla. Byly to vysoké křoviny ostružin, nálet krušiny, a v nich samozřejmě potom větší náletové dřeviny.
3: Jedná se o nový způsob, který EGD zavádí v posledních letech.
2: Říká Kateřina Zemanová-Máchalová, specialistka na ekologickou údržbu ochranných pásem společnosti EGD.
3: K těm lokalitám, kde to dává smysl, se snažíme přistupovat ekologičtějším způsobem.
2: Základem ekologické údržby pod elektrickým vedením je přitom jednoduchá myšlenka. A to nezasahovat víc, než je nutné.
3: Upouštíme od plošné intenzivní údržby a naopak se snažíme zasahovat tak, abychom podpořili právě druhovou rozmanitost, pestrou krajinu.
2: Klikov ale není jedinou lokalitou, kde společnost EGD tímto způsobem postupuje. Vyjmenovává Lubomír Budný, mluvčí společnosti EGD.
4: Větřní na Českokrumlovsku, Podlučí na Lipensku, Tůni u Špačku na Českobudějovicku nebo okolí Chýnovské jeskyně na Táborsku. Potom jsou třeba lokality na Moravě, například na Kroměřížsku nebo v Bystřici pod Hostýnem.
2: Na těchto lokalitách byly zaznamenány například rosnatka okrouhlolistá, prha arnika, orlíček obecný a nebo chlupáček oranžový. Střeboňská Eva Marvanová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Když si v neděli dopoledne zapnete televizi, vyskočí na vás a někdy díky televizním trikům doslova. Moderátorka Nejen kalendária Saskia Burešová dnes slaví 80. a my si proto její televizní začátky připomeneme za pár minut.

0: rozhodl zpěvák Sombr, který už za dva týdny vystoupí na maďarském festivalu Sziget. Některé věci se v čase nemění, třeba hlas a účes Saskie Burešové, který neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v Kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá přímo výročí i na hlasatelku, protože právě dnes slaví Saskia Burešová 80. Gratulujeme, přejeme vše dobré.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhla i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
5: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Česká tenistka Linda Nosková vyhrála letošní Wimbledon. Krátce na to přišla do studia radiožurnálu. Je fakt, že vítěznou trofej zapomněla v autě, ale za chvíli byla i ta mezi námi. Mluvili jsme o finále dvou českých hráček, kamarádek, o tom, jak Linda Nosková při hře schovává své emoce, aby soupeřka ani z její mimiky nic nepoznala. A jaký tenhle úspěch změnil sportovní život.
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu
0: poslouchejte zítra po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.

0: 20 hodin 30 minut. Ve studiu Ondřej Látal, tady jsou zprávy.
1: V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky anebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Do Česka se vrátily tropické teploty. V pátek může být až 39 stupňů Celsia. Na Česko podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit, na začátku příštího týdne pak teploty zase vzrostou. Maďarská jaderná elektrárna Paks odstavuje jeden ze čtyř reaktorů kvůli rekordně nízké hladině Dunaje. Vodu z řeky používá pro chlazení, informoval o tom provozovatel zařízení. Za současný pokles hladiny v druhé nejdelší řece Evropy může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a taky letní vlny veder. U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně pak navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum už loni. Samotná výstavba obchvatu má začít příští rok. Sport. Belgický cyklista Wout van Aert, který kvůli zranění lokte vynechal Tour de France, ovládl úvodní etapu závodu kolem Dánska. V boji o prvenství porazil ve finiši Slováka Lukáše Kubiše a domácího Henrika Pedersena. S osmičlenou vedoucí skupinou dorazil do cíle i český reprezentant Tomáš Kopecký a skončil sedmý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na Pražském okruhu a komplikace na dálnici D1 na odpočívce na 19. kilometru. Na Pražském okruhu východní části směr dálnice do Mladé Boleslavy havarovalo několik osobních aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most 59. kilometru. Jedno z aut blokuje levý pruh, další jsou na krajnici, místem projedete plynule. Dálnice teď i jinde bez kolon, na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov komplikace. Na odpočívce na 19. kilometru uvízlo nákladní auto a blokuje jízdní pruh. Na odpočívku se nedá vjet. Na silnici 35 z Liberce do Hrádku nad Nisou je na vozovce olej. Kluskou vozovku čekejte u Bílého kostela. Má to být úsek dlouhý zhruba 100 metrů. A v Ostravě ve Výškovické ulici havaroval cyklista. Nehodu taky zásah záchranářů čekejte na křížení s Pavlovovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou na 20 až 16 stupňů, zítra pak čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů a na horách většinou kolem 28. To byly zprávy. A teď uslyšíte letní speciál našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 s názvem Kořist. Třetí díl ze série se zaměří na slony.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sloni bez klů, sloni bez hlav, pytláci, zabijáci. Kdo ještě dnes kupuje slonovinu, kolik stojí a jak chrání slony, včely a psy? Poví v dalším díle série Kořist Artur Sněgon, přírodovědec a zakladatel organizace Safe Elephants, který působí jako ochránce slonů v Africe. Dnes je středa, 29. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
5: Já zdravím vás i posluchače.
4: Pro nás je to čest, přeci jenom v Česku zas tak často nebýváte, takže já jsem rád, že tu teď můžete být spolu se mnou. Budeme se bavit ale o věcech, které hezké nejsou. Já jimi rovnou začnu. Bezhlavá sloní těla nacházejí v posledních letech ochránci přírody v Malajsii. Před pár měsíci o tom psal i americký deník New York Times. Jde o slony indické bornejské. Ti jsou velmi vzácní. Jak moc?
5: Na severu ostrova Borneo, konkrétně v té malajské části Sabah a v přilehlých oblastech žijí tito indičtí sloni, kteří jsou rozměrově nejmenší ze všech.
4: Takový trpasličí sloni.
5: Tak říká se jim anglicky pygmy elephants, když Nadále není úplně vyjasněn jejich původ. Jo. Jsou teorie, že tam kdesi v 18. století vysadil jistý sultán, ale podle genetických analýz to vypadá, že opravdu je to spíš reliktní populace toho Sunského souostroví. Nicméně jich zbývá dohromady asi 1000.
4: Jenom 1000?
5: A žijí na poměrně dneska už velmi fragmentované ploše tady té malajské části ostrova, který je sužován mimo jiné pěstováním palmy olejné a fragmentace toho prostředí. Nicméně tito sloni i přes tady ty lidmi indukované změny mají šanci na přežití, pakliže se podaří zastavit pytláctví, které tady pořád existuje.
4: A je kruté teda jako velmi, protože pytláci jim skutečně řežou hlavy. Proč?
5: No, oni jim řežou hlavy, protože se chtějí dostat ke klům. Jde o to získat kly, tvořené slonovinou, což je ceněná surovina i v dnešních dnech, něco, s čím se ilegálně obchoduje na mnohých světových trzích, a získat ten kel vyžaduje přibližně nižší desítky minut se sekerou, s motorovou pilou nebo s mačetou na místě. Na místě, kde toho slona zabijete.
4: Protože část toho klu je skutečně, že schovaná pod tou kůží.
5: Jsou to, představte si, přeměněné první řezáky, horní jedničky. Které neustále dorůstají a podobně jako naše zuby jsou ukotvené hodně hluboko v hlavě, řeknu laicky, tak u těch klů je to samozřejmě ještě násobně pevnější ukotvení, protože s tím klem umíte si představit dirie v zemi a kácí stromy. Tedy opravdu vyžaduje to fyzickou námahu a čas. A právě čas je to, co pytlákům na místě často chybí. A tady ten konkrétní případ, nebo spíš opakující se případy, díval jsem se na mapu, probíhají podél jedné silnice, kterou Malajzíci budují. A to modus operandi těchto pytláků, kteří pravděpodobně navíc patří k jednomu gengu, k jedné skupině, vypadá asi tak, že jedou v noci vozidlem po téhle cestě a slony střílejí opravdu napravo nalevo, jo, v rámci několika metrů, desítek, stovek metrů od silnice. Musí vždycky dojít k té střelbě, což přináší riziko odhalení, a čím déle tam na tom místě auto stojí, tím je větší šance být zachycen. Tedy místo, aby se tady párali s každým klem pravým a levým, tak useknou celou hlavu. Tím, že mají auto prostě za rohem, tak naloží celou hlavu.
4: Za kolik vlastně mohou ty kly potom prodat na černém trhu, když už je získají? Kolik jim vynesou?
5: No, opravdu záleží, o jaké úrovni těch překupníků se bavíme. Bývá pravidlem, že ten první pytlák, lomeno první překupník vlastně v řadě, toho získá jako marginální část té celkové ceny. Ale pak, když se bavíme o kilogramu surové slonoviny na těch asijských trzích, konkrétně třeba Čína, Japonsko, Vietnam, tak v dnešní době jsem se dočetl, že to může být mezi 600-700 dolary za kilo, což je pořád velmi hodně, nicméně dvakrát, třikrát méně, možná čtyřikrát méně, než byla nejvyšší cena, která kulminovala před, řekněme, 10-12 lety. Pořád je to ale velké lákadlo a ti pytláci z řad chudých lidí se rekrutují velmi snadno.
4: A ten asijský trh, na něj směřují ty kly nejčastěji?
5: Ano.
4: Tam jsou ti hlavní odběratele.
5: Je tomu tak, v posledních vyšších desítkách let od mezinárodních zákazů, kdy se v Evropě a ve Spojených státech opravdu definitivně zakázal obchod se slonovinou, ono to kolidovalo s naší sametovou revolucí 89-90, vstoupil ten zákaz CITES v platnost. Nicméně asijské země nejenom, že si ponechali tu možnost za určitých okolností se slonovinou obchodovat, tak ještě k tomu šli ekonomicky tady v těch posledních 30-40 letech velmi nahoru. Ať už je to případ právě Číny, Tajvanu, Filipín, Japonsko už bylo rozvinuté, ale takový Vietnam. Takže najednou je tady střední a bohatá třída, která je násobně silnější v té kupní síle, a ten ne zcela vymáhaný zákaz v těch minulých letech způsoboval, že tam šla 90x% slonoviny.
4: K čemu ta slonovina jim je? K čemu ji potřebují?
5: Řekl bych laicky, že úplně k ničemu. Jde o to, že slonovina je surovina, která se využívá k dekorativním ornamentálním předmětům. Jo? Lidé si často říkají, nebo koluje tady v českém prostoru, že se používá k tradiční medicíně. Tady to využití je de facto neexistující, ale slonovina je pěkný materiál. Ostatně víme o tom své, když se podíváte na různé církevní předměty nebo na šlechtické zámky, sídla, nebo biliardové koule, klapky klavíru.
4: Tak my sami
5: jsme tu slonovinu velmi využívali a nyní se to též děje v daleko větší míře právě v Asii. Konkrétně dneska největší stále legální trh se slonovinou je možná pro někoho překvapivě v Japonsku. Tady si stále vydržují nějakých 250 tun legální slonoviny z dřívějška, kterou postupně uvolňují do oběhu, a konkrétně v Japonsku se z ní mimo jiné vyrábějí takzvaná hanko. Hanko je razítko lomeno pečeť, kterou vlastní každá lepší rodina, každá větší firma, a opravdu jenom o ten otisk na tom papíru, ale jakýsi statusový symbol toho, že je to z pravé slonoviny, nadále lidi nutí si ji pořizovat.

0: Slony, které uloví pytláci v Africe, ne v Ázii, tak těm taky řežou hlavy a taky tykly míří, nebo ta slonovina z nich potom míří do Ázie?
1: Tykly ze slonoviny čeká de facto stejný osud jako asijskou. Opravdu to míří na druhý konec světa, většinou v tom surovém stavu, s tím, že pak asijští řemeslníci si už poradí a vytváří ten konečný produkt pro zájemce o slonovinové hůlky nebo třeba sošku Konfucia. Nicméně ten modus operandi těch afrických pytláků bývá zpravidla jiný. Už jenom proto, že na velkém procentu území, kde sloni žijí, mimo národní parky anebo mimo dobře chráněné národní parky, protože ne každá chráněná oblast znamená, že je opravdu reálně chráněna, tak ti pytláci se nemusí tolik bát postihu v tu chvíli, takže nesetkal jsem se s tím, že by odsekli celou hlavu. Mají často stížené logistické možnosti, ta Afrika je pořád daleko méně rozvinutá a prošpikována těmi silnicemi než Asie, ale ten scénář je stejný. Pytláci si vytipujou ideálně sloní stádo, aby těch obětí bylo v tu chvíli více a pak pálí hlava nehlava. Zatímco na starých historických snímcích vidíme ty 2 až 3 metrové kly, tak dneska
0: jsou menší?
1: Daleko menší.
0: Ale zase pořád jsou asi větší než u těch trpasličích slonů na Borneu, ne?
1: Řekl bych, že srovnatelné. Ne, že by v Africe nemohli dorůst do větších rozměrů, to ano, to bez pochyby. Ale dneska se cílí na samice, cílí se na sluňata. I moje opakovaná zkušenost to potvrzuje. A tuším, že průměrná velikost zabaveného klu na černém trhu v celosvětovém měřítku byla kolem 2 kilogramů. Což je ani ne loket, dlouhý kel.
0: I takto malý kel slonovi slouží k tomu, k čemu slouží ten velký, to znamená asi zejména pomoc při hledání potravy nebo při hrabání v zemi?
1: Ano, při získávání té potravy jde o to, že například sloni pralesní, kteří mají ty kly v ideálním případě klidně dlouhé a dolů směřující.
0: Můžou mít i třeba 3 metry klidně, že jo? Nebo mývali dřív.
1: Mývali. Ten tak. Maximum byl tuším 3 metry 24, jo. Ale to je 19. století, nějaká Angola dneska. Řekněme, že kolem těch 2 metrů to být nadále může. A ten slon využívá jako končetiny zkrátka. Mm. Může s nimi sloupávat kůru ze stromů, může ty stromy kácet, lámat větve. Je to pro něj nástroj, jak otvírat nebo si nějakým způsobem pomoci s plody a ořechy, vyrývat kořeny, rýt v zemi, anebo, a to je velký význam, je právě sociální aspekt. Ti sloni zkrátka kly mají z nějakých důvodů, a ať už samci využívají kly během soubojů, anebo při obraně. A to se týká samozřejmě v tu chvíli i samic, a je to jakýsi jejich sociální taky artefakt nebo pomůcka, která by asi měla na slonech zůstat, i když jsou známy případy, že určitě asijské populace a v poslední době dokonce i africké, které ty kly de facto kompletně postrádají.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, co když jste slon bez klu?
1: Když se ten slon narodí bez klu nebo s velmi malými kly, tak se zkrátka přizpůsobí.
0: A to se děje, to se děje. To jsou tu sloni bez klu.
1: Ano, dost často ty populace asijských, tedy indických slonů, u nich je to tak, že samice obecně kly nemají, nebo je mají opravdu velmi jako rudimentální. A i v té střední Africe, kde obyčejně sloní pralesní kly mají, tak jsme zaznamenali několik dospělých samců, jako velké tělesné hmoty a jako očividně dobré kondice, kteří kly postrádají.
0: Ach tak, tak to ono je to ve výsledku, pak je to evoluční výhoda, ale ne? Že na ně nemusí
1: do jisté míry ano.
0: A lidé útočit kvůli tomu.
1: Je to tak? A ono samozřejmě není to asi tak, že by tady vznikla ta mutace pro bezkelnatost jen tak, ale jsou známy případy a nejlépe je to zdokumentováno právě v Mozambiku. Není náhodou, že tam probíhala dlouho válka za nezávislost, poté asi 30 let dlouho trvající občanská válka a řekněme nějaké bezvládí po ní. Ti sloni byli ceněným zdrojem slonoviny k financování těch bojů, ať už vládní nebo protivládní strany konfliktu. A konkrétně v Národním parku Gorongosa a v okolí došlo k tomu, že se dneska rodí sloni převážně bez klů, protože ti, kteří prostě nesli gen těch velkých klů anebo měli možnost dorůst, tak padli rukou pytláka a rozmnožili se ti, kteří mají kly malé nebo žádné.
0: Pozorujete něco podobného i v Kongu nebo v Čadu, kde se pohybujete a ty země, stejně jako Mozambik, mají své zkušenosti s občanskou válkou?
1: Pozorujeme, nemám to nějak kvantifikováno, nebylo to předmětem našich výzkumů, ale opravdu i takzvaně jako okometricky vidíme, že z nějakého důvodu třeba ti sloni v Čadu, v Sahelu, sloni savanoví, kteří určitě historicky patří do oblasti, která byla zasažena do jisté míry tím transsaharským obchodem, mimo jiné určitě i se slonovinou, jo, nějakým tím arabským pronikáním od Súdánu, tak že tam dlouhodobě trpěli lidským tlakem a ti sloni jsou tělesně jako rozměrní, obrovští, krásní, ale ty jejich kly nedosahují těch velkých rozměrů. Myslíme si, že to pravděpodobně bude dáno tímto.
0: Kly jsou to jediné, pro co loví v Africe třeba právě konkrétně pytláci slony?
1: Řekl bych ano. Lovit slony pro sloninu, tedy pro to maso samotné, se dneska úplně nevyplatí. Zaprvé přináší toto riziko odhalení a často ten nedostatek nějaké logistiky to moci řešit. Zkrátka vede lidi, že si třeba vezmou pár kilo masa, typicky třeba useknout chobot a ten ještě na toho ruksaku naloží. Ale je nemyslitelné v těch podmínkách Afriky zkrátka řešit řezničinu někde v savaně a distribuovat to maso. Takže pokud lidé sloní maso jí, tak je to opravdu jako druhotný produkt, když vesničané zjistí, že jim pytláci zabili slona za humny, tak si ho rozeberou a samozřejmě ochotně sní. Ale neloví se proto. Ale pokud se vrátím k té otázce ještě z jiného úhlu, tak sloni jsou loveni kvůli, a teď nejenom klům, ale někdy i kvůli ochraně polí, pomstě nějaké, řekněme, nepřátelské koexistenci. Mm-hmm. A tady jde o to, že sloni jsou opravdu významný aktér toho života v krajině, která dost často už dneska není jako divočina, i když ta Afrika pořád je větší divočina než Asie, tak sloni dávno tím, jak jsou velcí, jak daleko chodí, a jak jsou významní pro ten ekosystém, narážejí do zájmu lidí a dost často právě skrze zemědělství a skrze to, že jak lidi, tak sloni mají rádi kukuřici a mango a cukrovou třtinu a banány.
0: Že chodí na krádeže sloni.
1: Chodí, no zkrátka chodí se najíst na pole.
0: Na pole.
1: A není to srnka, která vám tady ohlodá nějakou jo, natě.
0: Ten slon vám to zlikviduje celé.
1: Může. Je potenciál prostě zničit úrodu nějaké malé chudé rolnické rodiny, která je na té své polní ploše existenčně závislá. A to je velký problém. Tedy dějou se situace, kdy jsou sloni takhle cíleni, jakožto škodná de facto. Buď místní lidé ochotně spolupracují s pytláky a nějakým stylem jim pomáhají nebo informují, anebo vezmou opravdu spravedlnost do svých rukou a líčí na slony různé pasti. Dost často toho slona jako nezabijou hned, ale nějak ho zmrzačí a ten pak dlouho umírá. Ostatně před rokem jsme v Kongu řešili podobný případ, kdy byl nalezen dospělý slon, který teda chodil v tu chvíli krajinou ještě, ale na přední noze měl uvízlou drátěnou smyčku centimetrového ocelového lana. A myslíme si, že to mohla být právě jedna z metod, jak ochránit pole před jeho, řekněme, hodováním. A nám se naštěstí podařilo toho slona imobilizovat a odstranit mu tady to oko.
0: Kolik tak slonů zemře ročně rukou člověka? Dá se to kvantifikovat?
1: Dá.
0: Má to někdo spočítané?
1: Má, ale já konkrétně ne, takže budu citovat a upřímně tahle ta čísla nemám tolik rád, minimálně v těch absolutních hodnotách, protože bavit se o tom, jestli každý rok zemře 15 nebo 20 nebo 25 tisíc slonů, což je pravděpodobně ten, jako řekněme, letošní kvalifikovaný odhad. Je
0: letošní za loňský rok nebo už za ty...
1: Ono je právě otázka, jako když se bavíte. Jo? Ono těžko se to dá takhle přesně zjistit. Ono to, co je zajímavější a vlastně i hodnotnější údaj, je to relativní číslo. Kolik procent nebo jak rychle jdou ty populace dolů. Ve všech těch třech případech, tedy ti asijští a pak afričtí savanoví a afričtí pralesní sloni, je ta situace nedobrá, v případě pralesních slonů kritická, jsou kriticky ohrožení. V jejich případě to konkrétně znamená, že za posledních 30 let, sledovaných let, přišla ta jejich populace o 81%.
0: Wow, to je hodně.
1: Jo, to je hodně. Velké číslo a zbývají jich nějakých 100-130 tisíc napříč jako velkým a už taky fragmentovaným areálem střední a západní Afriky. A pak ještě jedno zajímavé číslo, kdy si já osobně nejlépe dokážu obrazně představit, jak je ta tragédie dalekosáhlá, když se v mnoha chráněných, ale i nechráněných plochách napříč Afrikou monitoruje pytláctví a nějak se evidují nálezy mršin, tak se samozřejmě snaží zhodnotit, jestli ten slon zemřel rukou pytláka nebo ne. A tady ten index, jaké procento těch celkových mršin k těm, kteří byli zabiti pytlákem, tak ve střední Africe v dnešní době třeba kolem 5 slonů z 10, ale ještě před těmi 10-15 lety to bylo až 9 slonů z 10, kteří vlastně zemřeli nepřirozenou smrtí.

0: Jak slony lépe chránit tedy? Já jsem někde četl, že jste zrovna vy konkrétně, jakožto ochranář slonů, povolal do služby psy a včely. Můžete mi vysvětlit, jak můžou včely nebo psy ochránit slony?
1: Můžou, protože lidi na to úplně sami nestačí. Slonovina má docela specifický zápach, znají ho tady všichni méně šťastní, kterému kdy vrtali zuba u zubaře. Takže ten dentin lze cítit a pes má výborný čich. Takže my jsme konkrétně v Kongu, Brazzaville, zakládali v roce 2014 první jednotku svého druhu v celém tom subregionu. Aha. Využívali jsme do určité míry i v Česku vycvičené psy.
0: Slídiče,
1: kteří nám pak pomáhali na checkpointech, ať už silničních, anebo přístavních, prohledávat autobusy, auta, kontejnery, batohy cestujících a hledala se tedy nejenom slonovina, ale do velké míry i bushmeat, což je takový obecný pojem pro maso z buše, tedy cokoliv, co je loveno za účelem konzumace. V případě střední Afriky je to opravdu všechno od velikosti krysy až po gorilu nebo třeba hrocha. A ti psi nadále v Kongu fungují. Ty jednotky se v těch minulých letech různě dělili, násobili, předávali. A v současné chvíli pokračuje v tom odkazu dále Institut Jane Goodall, naši partneři, kterým jsme tady to know-how předali a oni v tom velmi úspěšně pokračují.
0: Co ty včely?
1: Včely řeší, nebo snažíme se pomocí včel, ale i pomocí elektriky řešit ten konflikt ještě vůbec, než začne. Já už jsem tady zmínil, že sloni jsou považováni právem u velké části africké populace za škodnou, která jim ničí úrodu. A pak se úplně nelze divit, že ten chudý otec rodiny vezme pušku, anebo potřebuje se toho problému nějak zbavit. Takže my využíváme přirozené schopnosti těch afrických agresivních včel odehnat vlastně všechno živé kolem svých úlů. My kolem polí malozemědělců vytváříme bariéry ze včelých úlů, které jsou vzájemně propojeny.
0: Sloni se bojí včel?
1: Oni se bojí včel, sloni se bojí spousty.
0: Tlustou kůži, ne?
1: Sloni jako tlustokožci sice mají tlustou kůži, ale ona je i tak velmi citlivá a konkrétně na těch smyslových orgánech, jo, ať už to jsou oči, uši nebo ten chobot, je srovnatelná, řekněme, s tou lidskou citlivostí. A představte si totiž, že ty africké včely je něco úplně jiného než zkušenost s naším úlem. Jo, u nás horko těžko vás při otevření úlu někdo jako píchne jedno, dvě žihadla. Tady se vyřítí na toho, řekněme, vetřelce celý úl s cílem ho zabít. Jo? Takže ten slon dobře ví a historicky ty včely zná z divoké přírody, snaží se jim zkrátka vyhnout.
0: Takže psy a včely do zbraně. A co třeba přírodní rezervace? Co může udělat člověk?
1: Určitě je potřeba podpořit stávající národní parky a rezervace, které napříč Afrikou jsou.
0: Plné hlídačů teda asi předpokládám. No,
1: ideálně, aby nebyly jenom na papíře.
0: Rangerů.
1: Což je velký nešvar mnohých afrických států a státních úřadů, které nemají kapacitu, anebo vůli, nebo motivaci to úplně řešit. Takže různými směry podpořit tyto národní parky. Jeden z těch způsobů je navíc velmi příjemný, na snadě zkrátka jet tam, nechat tam nějaký ten peníz v rámci ekoturismu, ze kterého budou tyto rezervace moci fungovat a vlastně takhle udržitelně valorizovat to své přírodní bohatství, které tam mají. A doporučuji navštěvovat i méně navštěvované národní parky.
0: Co by bylo, kdyby nebyly sloni? Kdyby je člověk nakonec skutečně vybil?
1: Následky by byly dalekosáhlé a v té první fázi se lze zhodnout na tom, že by se dramaticky změnil ráz krajiny. A to jak v případě těch savan, které by začaly více zarůstat, což by teda preferovali jisté druhy, ale mnohé jiné, které spásají trávu, jo, by vlastně taky ubývaly, ať už to jsou ti spásači jako z řad antilop, gazel, pakoňů a tak dál. A to by se týkalo těch chráněných zón, kde ta zvířata nadále jsou v pralese. By došlo k ochuzení taky té druhové bohatosti. Jsou to dokonce některé druhy stromů, které potřebují pro zdárné klíčení svých semen průchod tím agresivním prostředím sloního trávícího traktu. A ta krajina by se proměňovala. Ta africká savana, pokud jste byl, nebo posluchačstvo bylo, tak je mimo jiné esteticky hrozně krásná v tom, že tam vidíte, že tam jsou různé druhy té vegetace a není to zkrátka jednolitý keřový porost. A právě tak by to s tím definitivním vybitím slonu dopadlo. Ta krajina by se takhle vlastně zahustila dřevinami, ale o to více by pak byla třeba náchylná zase požárům a jako destruktivním požárům. Protože ty periodické požáry do konkrétně africké savany jako patří, ale pokud by ta krajina fungovala bez slonů, tak by se ten požár vlastně nikde nezastavil a bylo by to velmi,
0: tak vidíte,
1: velmi nepříjemné.
0: Sloni jako preventivní hasiči. Tak bojujme za to, aby nezůstali jenom v naší paměti. Moc díky, že jste přišel a mluvili jsme o tom spolu.
1: A díky za podporu a za všechny otázky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska přírodovědec Artur Sněgon. Jsem rád, že jsem ho zrovna zastihl v Česku, jinak totiž působí velkou část roku v Africe jako ochránce slonů a je to taky zakladatel organizace Safe Elephants. My máme za sebou už třetí epizodu série Kořist o pytlácích a o pašerácích. V pěti epizodách dohromady tento týden mluvíme o pěti lovených zvířatech. Želva, luskoun, slon, tygr a outloň. Všechny díly Kořisti najdete u nás na webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
0: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
2: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
0: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Večerní zprávy má Ondřej Lázal. Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku. Německý kancléř Merz přebudoval vládu ve vlastní straně, ale sklízí neboli. Golfistku Kouskovou čeká start na elitním turnaji Women's Open. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty do 38 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst by měl o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident.
4: Senátoři taky vyzvali vládu, aby připravila automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU-ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
5: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
4: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
6: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
4: Novela počítá i s úpravou superdávky. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Jana Čermáková, Radiožurnál.
3: Německý kancléř Friedrich Merz obměnil v koaliční vládě ministry ze své strany CDU. Výměna 3 ministrů a několika náměstků je nejrozsáhlejší rekonstrukcí kabinetu v Německu za posledních 70 let. Nové členy vlády uvedl do funkce spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.
7: Prezident Steinmeier prohlásil při jmenování nových ministrů dopravy, zdravotnictví a kancléřského úřadu, že Německo potřebuje odvahu k reformám. Strana CDU má taky nového šéfa poslanců v Bundestagu. Thorsten Frey nahradil Jense Spána, který před 2 týdny odstoupil poté, co si s partnerem zaplatili ve Spojených státech náhradní matku na odnošení dítěte. V Německu je surogátní mateřství i díky křesťanským demokratům nelegální. Vládní výměny vyvolaly i odpor uvnitř vládní strany CDU. Podle některých jejich členů se kancléř Merz snaží řídit stranu jako firmu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
8: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
9: Sport. Golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaj elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí už zítra do Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená lépe než při loňském debutu na turnaj.
10: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet té své strategie a toho svého plánu, jak chce hrát, aby hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
9: První odpál čeká Kouskovou na Women's Open po 11:30 dopoledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na pražském okruhu a neprůjezdná silnice u Chebu. Na Pražském okruhu východní části směr dálnice do Mladé Boleslavy stojí auto po nehodě. U sjezdu na Černý most 59. kilometru blokuje levý pruh. Byla tam policie, odjela, dejte pozor, místo není dobře označené. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov zůstává zavřený vjezd k odpočívce na 19. kilometru. Průjezd blokuje porouchaný kamion, na místě je servis nebo odtahovka. V Praze na jižní spojce směr Barandovský most na půl kilometru za odbočkou na Průmyslovou ulici. Hustý provoz, kolona, vepředu řidiči hlásí omezení práce na silnici. Zdržení krátké do 5 minut. U Chebu je neprůjezdná silnice 214 ve Svatém kříži. Podle policie kruhový objezd u kasína Palas je převrácený vlek za traktorem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu republiky při zvětšené oblačnosti ojediněle s přehánkami, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách většinou kolem 28. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Jiřím Steflem.
12: 21 hodin 6 minut, přeju vám dobrý stále ještě středeční večer. Česko označoval za svůj druhý domov. Ostatně, když v roce 2008 získal Oscara, bylo to právě s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Za chvíli se v našem vysílání připomeneme Glena Hansarda, který dnes ráno zemřel po nehodě na motorce.
1: Večerní radiožurnál a Jiří Štefl.

ulice na Oscarové pódium. I takhle by se dal ve zkratce shrnout životní příběh irského písničkáře Glena Hansarda. Ten dnes zemřel po nehodě na motorce. Hudebníkovi bylo 56 let. Proslavil se hlavně filmem Once. Za hudbu k němu v roce 2008 získal společně s Markétou Irglovou Oscara. Abychom byli přesní, bylo to za píseň Falling Slowly.

0: příliš privatizování veřejného prostoru. Ta krása pouličního hraní si myslím, že je úžasná.
1: V roce 1990 pak založil kapelu The Frames. Díky albu For the Birds se kapela prosadila nejen v Irsku, ale i za jeho hranicemi. V roce 2001 pak Glenn Hansard s kapelou přijel do Česka, kde se seznámil s tehdy 13-letou Markétou Irglovou na festivalu Valašský špalíček. Jejich spolupráce o několik let později vyústila ve vznik dua The Swell Season a především ve zmíněný Oscarový film Once.
2: What's the check for the love?
3: Miluješ ho?
2: So, miluješ ho?
3: Tebe.
1: Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Obdivoval českou kulturu, hlavně knihy Josefa Škvoreckého, o kterém mluvil před měsícem s naší redaktorkou na festivalu Slunovrat v Opavě.
4: Jsem velký fanoušek Škvoreckého. S Markétou jsme ho navštívili v Torontu. Udělal nám kafe, popovídali jsme si a podepsal spoustu knížek.
1: Na jednu z jeho návštěv v Česku vzpomínal třeba i Matěj Kolář, jeden z organizátorů festivalu Prázdniny v Telči, kde Hansard několikrát hrál a dokonce pomohl založit tamní baskerskou scénu.
5: Když jsem přijel, tak vlastně nám pomohl založit tu scénu u Lodiček, protože před koncertem ještě vůbec nešel zvučit, tak si vzal kytaru a šel hrát právě na tu hráz toho rybníka k tomu molu u těch Lodiček a kolem něj se prostě udělal dav lidí, kteří ho samozřejmě poslouchali.
1: V Česku se naposledy Hansard představil letos v červnu na festivalech Slunovrat v Opavě a Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
6: No a vzpomínku na Glenna Hansarda najdete i na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Jestli jste viděli někdy koncert Glenna Hansarda, tak asi mi dáte za pravdu, že na pódiu byl vždycky velmi svižný, tak teď si připomeneme i jeho píseň. Tohle je Glenn Hansard a Lowly Deserter. Tady u nás ve vysílání večerního radiožurnálu. Za chvíli bude 9:45.

0: Podle španělského deníku AS převezme českou fotbalovou reprezentaci po Miroslavu Koupkovi tamní trenér Santi Denia. Detaily už pro nás má na úvod dnešního sportovního přehledu Jakub Kanta. Vítej.
1: Hezký večer. Sport. 52letý rodák z Albacete Denia slavil úspěchy s mládežnickými výběry Španělska a redaktoři AS píšou, že už měl dokonce podepsat i smlouvu.
2: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS dvouletý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf Fačer David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska, se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích do 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před 2 lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů světa a Evropy Luisem de la Fuentem. Naposledy trénoval v Kataru tým Aš Šahánia. Mirko Vasič, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Hradce Králové už zítra odehrají odvetu druhého předkola Evropské ligy proti norskému Tromsø. Východočeši si z úvodního zápasu v Norsku přivezli výhru 1-0. Jablonec bude naopak v odvetě druhého předkola konferenční ligy proti Varaždínu dohánět jednogólové manko po úvodní porážce 2-3. O tom, co by případný postup přes chorvatského soupeře znamenal z pohledu možného rozšíření a posílení kádru, mluvil v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport Zdeněk Koukal, ředitel Jablonce.
3: Zranění a červené karty a kádr se doplňuje nebo je poptávka po nějakém hráči. Kádr není uzavřený, víte, že nám odešly 2 křídla třeba, takže ano, díváme se po útočníkách.
1: Odvetné utkání na Jablonecké Střelnici začne zítra v 18 hodin. Zápas Hradce Králové s Tromsø o hodinu později. Radiožurnál Sport nabídne obě utkání v přímém přenosu. Na Radiožurnálu si z nich budete moct poslechnout aktuální vstupy. Český hokejový národní tým žen začal přípravu na listopadové mistrovství světa. Nový americký trenér Brian Idalsky se na kempu v Chomutově seznamuje s hráčkami. Mezi nimi nechybí ani opora Kristýna Kaltounková. Ta má po březnovém zranění speciální režim.
4: Teďka mám rekonvalescenci s kolenem, nechci nic uchvátat, mám to tak nařízený od našeho týmového doktora z Ameriky a jsem hrozně ráda, že to tady všichni respektují. Já to taky respektuju, protože si myslím, že kdybych to uchvátala, tak nebudu moc dobrá ani tady na reprezentaci, že nebudu moc jít žádný turnaje. Takže se tomu dávám teďka ten prostor, který koleno potřebuje, teď už se vracím zpátky do tréninku a jsem připravená zase do toho vlítnout.
1: Ukrajinský olympijský výbor uvedl na svém oficiálním webu, že se odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru zrušit suspendaci ruského olympijského výboru. MOV předběžně zrušil distanc pro Rusko 7. července a fakticky tak otevřel ruským sportovcům cestu na olympijské hry do Los Angeles 2028.
0: Dodává ve sportovním přehledu Jakub Kanta. Děkuju, hezký večer.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
6: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Večerního radiu žurnálu vás zdravíme taky na silnicem. Za chvíli aktualizace zelené vlny s Milanem Glistou. Na hodinách je 9:30. A ve studiu je taky Ondřej Látal.
1: 3/5 Čechů souhlasí, že by měl mít stát větší kontrolu nad společností ČEZ. Většina z nich si myslí, že to posílí energetickou soběstačnost země. Vyplývá to z výzkumu agentury Ipsos z přelomu června a července. Opačný názor zastává 27% dotázaných. Americká centrální banka znovu nechala základní úrokovou sazbu beze změny v rozmezí 3,5 až 3,75%. Fed tak podle agentury AP rozhodl i přes přetrvávající inflaci a nárůst cen energií, který způsobila válka s Íránem. Inflace se ve Spojených státech už více než 5 let drží nad 2% cílem. Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní syrský prezident Ahmed Chara přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky. Informuje o tom agentura SANA. Pivoňka od ledna 2025, tedy krátce po pádu režimu diktátora Bašara Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako chargé d'affaires. V Litomyšli začal filmový a hudební festival Litomyšl Fest. 5denní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Projekce doplní besedy s tvůrci i program pro děti. Sport. 20-letý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů Richard Žemlička nebude pokračovat s hraním hokeje v Zámoří. Po půl roce v celku Youngstown se stěhuje zpátky do Evropy, kde bude nastupovat ve Finsku. Zase za tým Saipa Lappeenranta. S vedením se syn stejnomenného bývalého kapitána pražské Sparty Richarda Žemličky domluvil na ročním kontraktu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na silnici 50 u Starého Hrozenkova a na Českobudějovicku. Na pražském okruhu východní části 59. kilometru směr dálnice do Mladé Boleslavy odklidili. Havarované osobní auto bylo v levém jízdním pruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov zůstává i teď zavřený vjezd k odpočívce na 19. kilometru. Průjezd blokoval porouchaný kamion, ten už je na straně, v jediném pruhu stojí, zřejmě je to servisní vozidlo. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko srazilo osobní auto Jelena. Následky havárie bez zranění osob zasahují do pruhu mezi odbočkou na obec Bzová a Starým Hrozenkovem. A na Českobudějovicku silnici 156 trase Nové Hrady Trohové Sviny narazila motorka do stromu. Nehoda je u odbočky na obec Žár, na místě záchranáři, policie hlásí 2 neprůjezdné pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a nebo bouřky, teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách až 38, na horách kolem 28 stupňů Celsia. To byly zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: A jestli vás zajímají další zprávy nebo podrobnosti, kliknete si na irozhlas.cz. 4:30.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Robotický pes panáčkuje, teenageři cestují virtuální realitou a natáčejí příběhy před zeleným plátnem. Takhle nějak to teď vypadá v Jihočeském vědecko-technickém parku v Českých Budějovicích. Na první ročník letního kempu pro nadané děti z Česka a Rakouska vás vezmeme ještě do 3/4 na 10.

0: 40 nadaných teenagerů z Jižních Čech a Rakouska se účastní Summer Talent Academy v Českých Budějovicích. Třídenní dvojjazyčný kemp pořádá Jihočeský vědecko-technický park ve spolupráci s organizací Menza. Účastníci se věnují vědě, moderním technologiím i kreativitě a pracují společně v mezinárodních týmech. Na akademii naváže další program Menzy pro české účastníky.
1: Uprostřed jedné učebny stojí účastník, na hlavě má něco mezi brýlema a helmou. Co se tady odehrává, popisuje
2: Martina Panoševa-Hucková. Zkoušíme virtuální realitu.
1: To, co vidíme na obrazovce, je to, co vidí to, ten co účastník vidí, v brýlích. Další skupina si zkouší pracovat v takzvané green screen místnosti.
3: Myslím, že právě sepisují scénáře toho, co chtějí nahrát.
4: My jsme měli cestování mezi dimenzemi a overconfident leader. Já jsem zapomněl, jak se to řekne v češtině, pardon.
1: Summer Talent Academy se odehrává v prostorách Jihočeského vědecko-technického parku, což dává účastníkům vlastně spoustu možností. Vyjmenovává Veronika Chrobočková.
3: Mohou vyzkoušet práci s robotickým psem, vibe coding, virtuální realitu, nějaké aplikace, i zábavné, i naučné.
1: Na kempu pro nadané děti spolupracuje park s Menzou, jeho českou, kterou vede Marta Fridrichová.
5: První tři dny vlastně organizuje Jihočeský vědecko-technický park a podařilo se vlastně zajistit spolupráci mezinárodní s rakouskou stranou.
6: I am Paula Hofer from Austria.
7: Já jsem Paula, přijala jsem z Rakouska. Tady jsme zažili spoustu různých zkušeností, zkoumali jsme vodu, elementy, virtuální laboratoř. Akademie se mi líbí, jsou tady fajn lidi.
6: So it's a cool experience.
5: A na tyto tři dny navazuje ryze český program, který už je teda pořádaný Menzou.
1: Jaký program vlastně dělá dobře talentovaným dětem?
5: A hlavně potřebují prostředí, kde se cítí bezpečně, kde mají kamarádi, se kterými si mají co říct, mají rády výzvy. Zajímají se o vhled do různých oborů.
1: Na kemp pro nadané teenagery přijelo 25 Jihočechů a 15 účastníků z Rakouska. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Radiožurnál. V

Alexandr Šupenič je český mistr světa v šermu. Co rozhodlo o životním výkonu a jaké emoce prožíval po historickém vítězství? Poslechněte si exkluzivní rozhovor Jana Pokorného právě s Alexandrem Šupeničem po zprávách ve 22 hodin.

0: Večerního radiožurnálu hlásíme čas, za 9 minut bude 22 hodin. Pohled ještě na teploty, na ty zítřejší až 38 stupňů Celsia. Detaily pro vás budeme mít za pár minut ve zprávách v 10. Teď ještě jedno téma. Germánské pohřebiště u Nezabilic na Chomotovsku vydalo další archeologické objevy. Letos tam vědci našli 11 žárových hrobů ze starší doby římské. Mezi nálezy jsou i bronzové předměty importované z Římské říše.
1: Klaudia kreslí pudory z kulové jamky a ještě k tomu profil. Takhle.
2: Takhle hluboké to bylo?
1: Jo. Mm-hmm. To je jedna, kolik tu máme kulových jamek?
3: Nějakých asi 17.
1: 17, tak to je ta poslední. Mm.
4: Archeologové Aněška a Marek Pulpánovi mi ukazují souvislou řadu půlkruhových, asi 20 cm hlubokých jamek.
5: Máme dvě teorie. Jedna je, že to je pozůstatek nějaký starší mohyly, pravěký, anebo případně je to nějaký ohrazení v rámci toho areálu ze starší doby římský.
4: Tady o kousek dál jsou další jámy, jde o žárové hroby ze starší doby římské. Neboštíci byli i smilodary uloženi v takzvaných popelnicích nebo keramických urnách. A jednu z nich odkrývá i student Damian Bienasz z Univerzity v polském Řešově.
6: Je to grub čelopalny, dokładnie popielnica.
4: Na dně nádoby mi Damian ukazuje na maličké ohořelé kousky kostí, mezi kterými jsou patrné i části bronzu a železa.
6: Oraz metale, které byly zmarně skladané do grobu.
2: Tam máte takové krásné nástroje.
5: Drobný špaktličky, štěteček, takový různý nabodeníčka, mikronářadí prostě.
4: Na pohřebiště vydalo i další zajímavé nálezy.
5: Máme kování picího rohu, to je velmi jako pěkný nález. A asi to nej jsou zlomky bronzových nádob, které jsou importované z Římské říše.
4: S ohledem na množství a zaměření artefaktů jde o pohřebiště germánských válečníků.
5: Jako neuvěřitelné množství jako vzácných předmětů a těch hlavně těch zbraní. To je jako ta koncentrace a to procento těch bojovnických hrobů je tady jako nevídaný.
4: Vysvětluje Marek Pulpán z Chomutovska, Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

0: 22 hodin. Zprávy připravil a čte Ondřej Látal.
1: Ministerstvo průmyslu zřídí novou agenturu pro podporu podnikání Czech Business. Americký senát posunul dál zákon o tvrdších sankcích vůči Rusku. Počítá se 100% cly na kupce ruské ropy a plynu. České hokejistky trénují v Chomutově pod novým trenérem Brianem Idalským. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty až 38 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Podporu exportu, investic a startupů od srpna zastřeší nová agentura Czech Business, oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rezort se rozhodl sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i zahraničí doteď řešily. Ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
3: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
1: Czech Trade dnes pomáhá hlavně vývozcům, Czech Invest láká investory do země. Slučování bude postupné, naplno má nová agentura fungovat od příštího roku. Americký senát udělal první krok ke schválení tvrdších sankcí proti Rusku. Hlasování přišlo těsně po pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl hlavním autorem návrhu. Schválení sledoval z galerie i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten se krátce předtím sešel se senátory kvůli žádosti o další vojenskou pomoc.
4: Zelenský novinářům senátu řekl, že ukrajinské továrny umějí vyrobit cokoliv, co zničí iránské či ruské drony, a nabídl to prezidentu Trumpovi. Senátoři poté nadstranickou většinou 86 hlasů posunuli zákon senátora Lindseyho Grahama o sankcích vůči Rusku a Iránu. Ten počítá se 100% cly na země, které dál nakupují ruskou ropu a plyn, a má tvrději postihnout i takzvanou stínovou flotilu tankerů. Proti postupu zákona hlasovalo 12 senátorů napříč oběma stranami. Zákon teď čekají další legislativní kroky. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Písničkář havaroval dnes ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan.
5: O Glennu Hansardovi svět poprvé slyšel v roce 1990, kdy založil kapelu The Frames. V roce 2001 pak s kapelou přijel do Česka, kde se seznámil s Markétou Irglovou. Společně natočili film Once. Za duet Falling Slowly, který pro film složili, získali v roce 2008 Oscara. Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Mluvil o tom v rozhovoru pro Radiožurnál před 10 lety.
6: Musím říct, že Češi jsou fantastiční, opravdu mě podporují, jsou takový trošku uzavřenější, oni hodně přemýšlejí.
5: Poslední koncert v Česku odehrál před měsícem. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: Sport.
1: České hokejistky mají v Chomutově první sraz v sezóně, ve které už v listopadu čeká světový šampionát. Do něj půjde národní tým pod vedením nového trenéra, Američana Briana Idalského, který se s širším kádrem teď hlavně poznává. Způsobení v zámoří Idalského dobře zná Tereza Vanišová.
7: Proti Brianovi nic nemám a myslím, že máme dobrý vztah. Já jsem byla jako spokojená ve Vancouveru, takže dobrý. Není až tak jako přísnej trenér, jak vypadá, a že spíš jako emocionálně i dost otevřený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody v Plzni a na Českobudějovicku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozorně od sjezdu na Lysou nad Labem mezi kilometry 18 až 8 po pojíždí v levém jízdním pruhu údržba. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem Benešov skončila uzavírka na vjezdu k odpočívce na 19. kilometru. Průjezd blokoval porouchaný kamion. V Plzni na průjezdu městem se srazila dvě osobní auta a následky zpomalují provoz na křižovatce ulic Ukrajinská u Prazdroje. Na silnici 50 z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova a na Slovensko srazilo osobní auto Jelena. Následky nehody čekejte kousek za odbočkou na Komňu. A na Českobudějovicku silnici 156 trase Nové Hrady Trhové Sviny narazila motorka do stromu. Nehoda je u odbočky na obec Žďár. Policie z místa hlásila dva neprůjezdné pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky anebo i bouřky. Teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách až 38, na horách kolem 28 stupňů. To byly zprávy. A teď vám nabízíme reprízu dnešního speciálního hosta Jana Pokorného.
9: Jako nedávno v případě wimbledonské vítězky Lindy Noskové, tak i dnes je důvod upravit program radiožurnálu. Do České republiky se totiž vrátil nový mistr světa v šermu Alexander Šupenič. Teď má čas a je tu. Dobrý den, jsem rád,
10: krásný, že jste přišel. Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: A je tu s medailí, kterou má položenou na stole. Ta září novotou, září zlatem. Jak je těžká?
10: Je docela těžká, je vlastně jako taková bytelná, kvalitní, takže jako super, jsem spokojený, je velmi hezká a mám z ní radost.
9: Vidíte v ní těch 23 let neuvěřitelného úsilí, práce?
10: Není to tak, že to vidím v medaili, ale cítím to jako v sobě a vlastně... Je to tak, že spousta lidí právě vidí finálový zápas nebo vidí to, že jsi nějaký titulek, že jsem vyhrál mistrovství světa, nebo přesně vidí tu medaili, ale já jsem si to jako prožil a ty moji nejbližší si to taky se mnou prožili vlastně tu dlouhou cestu a vždycky byl mým snem se pokusit o to stát se nejlepším na světě a vlastně musím říct, že teď se mi to povedlo, protože nevím, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale vlastně jsem se stal světovou jedničkou a i jsem vyhrál to celkový hodnocení světového poháru. A vlastně i to finále, já jsem perfekcionista vlastně a mám pocit, že se to blížilo jako z mýho pohledu dokonalosti. A bylo to skvělý a vlastně mě to jako dojímá doteď.
9: Alexi, ano, dojímá, teď jste řekl to slovo. Je někdo z vašich nejbližších, kdo po tom finále nebrečel?
10: No, myslím si, že moc takových lidí není vlastně. Celý můj tým, vlastně můj trenér, fyzioterapeut Patrik, předseda svazu pan Kubišta, všichni moji blízcí, jako všichni jsme brečeli. A pak mě to jako dojímalo i jako druhý den a tak, takže já si nemyslím, že to je špatně, já si myslím, že to prostě jako ty emoce k tomu patří a vlastně kvůli těm emocím to člověk nakonec vlastně dělá.
9: Váš trenér před tím prvním soubojem vám prý řekl, musíš si to celé prožít. Co to vlastně znamená?
10: No, já jsem to pochopil v tu chvíli tak, že ono často jako ten tlak je obrovský na to mistrovství světa a vlastně, když jsem šel na první zápas, tak jsem byl hodně nervózní, i ten zápas jako nebyl úplně ideální, ale podařilo se mi ho vyhrát a potom, když jsme vycházeli z toho kórumu, tak on mě řekl, abych si to prožil, abych vlastně si to zažil tu situaci, protože to je to, proč to děláme. Všechny ty tréninky, všechny to cestování, to kam jdeme, je vlastně kvůli tomu přijít na tu největší stage a vlastně ten pocit tam si užívat, prožívat ho. Neužívat si to v tom smyslu, já jako znám tisíc jiných věcí, které jsou lepší na užívání, ale prožít si to, vlastně být přítomnej tomu a být komfortní v té dané situaci. A myslím, že se mi to povedlo a pak každý ten zápas jsem se vlastně na něho těšil. A i mě bylo dobře v tom zápase, takže to bylo super.
9: To znamená, i to finále byla taková show? Přece nemáte čas myslet na to, abyste šermoval pro lidi.
10: Finále rozhodně nebyla show, finále byla jako dokonalá disciplína z mé strany, jo. Protože já jsem vlastně našel skulinu a do té skuliny jsem prostě sázel jeden zásah za druhým a dařilo se mi vlastně měnit nějakým způsobem vzdálenost, tempo, ale byl jsem velmi disciplinovaný, protože... Často se stává, i mně se to stává, že když člověk třeba vede 6-1 nebo 6-0, to je jedno, tak chce udělat něco, že trošku se dostane, jakoby to ego dostane takový boost, že má chuť udělat nějakou parádu nebo něco a já jsem tady vůbec takový pocity nezažíval a jenom jsem opravdu pracoval na každý ten jeden zásah. Vždycky nahlas jsem si pod maskou říkal, vybojuj tuhle akci, další sekvenci absolutně naplno. A pak jsem už ani nevěděl, jaký je stav a jenom jsem, já kdyby jsme tam byli, tak já tam...
9: 15-2 to bylo, víte to.
10: To vím, ale jako kdyby to bylo do 30, tak v tu chvíli jsem měl pocit, že takhle můžu jet prostě nekonečno.
2: Host radiožurnálu.
11: kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

0: Alexander Šupenič, mistr světa v šermu, je hostem radiožurnálu i radiožurnálu Sport, prvním českým mistrem světa. Váš finálový soupeř to nesl těžce, jak to? Je to profík, ne? Taky má něco za sebou.
1: Má toho za sebou hodně, je to aktuálně, nebo byl světová čtyřka, vlastně je to stříbrný z Paříže, z olympiády, 2 měsíce zpátky vyhrál světový pohár. Je to jeden z nejlepších šermířů světa, ale tohle se asi vlastně nikdy ve finále mistrovství světa nestalo. A i ty dva zásahy, co dal, tak byly ne po jeho nějaký aktivitě, ale po mý malý chybě jako technický, takže si myslím, že to bylo nepříjemný a je těžký jako to v tu chvíli přijmout, ale on mě druhý den napsal, že se jako omlouvá za to, že ta jeho reakce jako nebyla úplně sportovní, ale vlastně, že jsem si zasloužil vyhrát a že mě gratuluje a že pro něj byla čest se mnou v tom finále být.
0: Na rozdíl od čtvrtfinále, kde jste prohrával, ale prý jste v jednu chvíli říkal trenérovi, ať nemá obavy, že vy víte, co má dělat, co máte vy dělat. Nemá to říkat spíš trenér vám?
1: Ne, no, jako on mě to samozřejmě taky říkal a on byl velmi celý den velmi jako sterilní v tom smyslu, že i za toho třeba, když ještě se vrátím do toho finále, za toho stavu 13-1, kdy byla pauza, tak dalo by se říct, že to je opravdu skoro vyhraný zápas a ta rada od trenéra by mohla být, já nevím, by si užít poslední dva body, prostě to, ale jeho rady vlastně byly velmi, jako přesně co mám dělat, jakože mi radil, jak kdyby ten stav byl 7-7, jo, jakože vůbec nebral ohled na to, že to je 13-1. No a tam v tom zápase, já ještě, když trošku odbočím, já jsem měsíc zpátky začal opravdu když jsem jako cokoliv jsem dělal, tak jsem se snažil jako hledat pozitivní věci na tom. I když se mi nepovedl trénink, když prostě byla nějaká věc, tak jsem se vždycky jako úkol jsem měl si napsat pozitivní věci. A myslím si, že se to projevilo tak, že v tom čtvrtfinále, i když vlastně to působilo negativně, že to bylo 9-4 v můj neprospěch, tak já jsem pořád jako nestrácel víru a pořád jsem hledal ty pozitivní věci. Já jsem jako vlastně neřešil to skóre, ale snažil jsem se. Byl jsem kuriózní najít, jak vyřešit tady tuhle hádanku, jak toho soupeře porazit. A vlastně pak jsem snížil na 9-6, pak byla nějaká pauza a já jsem vlastně v té pauze trenérovi říkal, hele, to dáme, to prostě bude dobrý. No a pak jsem najednou ucítil, že on se o ten výsledek začíná bát. No a to vám samozřejmě vlije benzínek do žil a už toho soupeře, už máte pocit, že už ho máte jako na lopatě, no.
0: A když se teď, Alexi, podíváte dopředu, vidíte tam změny, které tenhle titul přinese?
1: No to je zajímavý, to je právě takový, že ten mozek, ta hlava vás pouští, nebo mě aspoň, já nevím jak vás, ale mě, já jsem si představoval jednoho dne.
0: Já jsem nic nevyhrál.
1: No ne, ale jako když si jako představujete nějaký hezký věci v životě, tak já jsem si tam krom ostatních hezkých věcí představoval, že jednoho dne se stanu třeba světovou jedničkou nebo vyhraju nějaký takový jako velký turnaj mistrovství světa a vlastně nic dál jsem jako tam v té hlavě jako zatím neměl. A teď jsem se vlastně ocitl v takovém meziprostoru, že něco dál si tam musím vytvořit. A myslím si, že to nějakou dobu bude trvat a je v pořádku, si myslím, nějakým způsobem si to prožít. Ty emoce teďka jsou takový, že já ještě pořád, vy jste říkal, že vypadám dobře, že vypadám vyspaně. Já si myslím, že jedu jako dost na adrenalinu ještě, ale určitě pak přijde nějaký spát, nějaký pád jako v tom smyslu, že emocionálním. A tam si člověk musí vytvořit další ty mety, protože já se snažím žít v životě.

0: tě podle takového mota, že to nejlepší nás ještě čeká. A ono v případě, kdy vyhrajete mistrovství světa a stanete se nejlepším, já stále v to věřím, že to nejlepší nás čeká. Takže uvidíme, co bude, a teďka jenom bych rád jako na sebe nechal působit to, co jsem dokázal a to, co jsme s týmem dokázali, a nějakým způsobem si to prožít.
1: Možná jsem trochu taky mířil tou otázkou tam, jestli technicky se pro vás něco mění. Jestli v tom vašem sportu mistr světa má nějaké jiné zacházení, má třeba jinou šatnu nebo jiné nasazení tak, jako do turnaje.
0: Jo, tak nasazený budu jako první do příštího turnaje, věřím, že i do druhého, a mění se to, že mám jistotu toho, že budu jít první zápas co nejdřívější, což je dost velká nevýhoda, já to nemám rád moc, ale zacházení určitě. Ty soupeře to začnou vnímat jinak. Jo, i s každým jako tím výsledkem ty soupeře k vám dávají nějaký příběh, a teďka u mě je příběh, že jsem mistr světa, a vlastně to je něco, co je na celý život. To nemizí, takže v očích mých soupeřů určitě budu ten, koho oni budou chtít porazit.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Alexander Šuplnič, mistr světa v šermu, je hostem Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Jaký je vlastně tým mistra světa Alexandra Šupeniče?
1: Úplně skvělý. Součástí toho jsou úplně skvělí lidé, kteří jsou v první řadě opravdu jako skvělí, jak jsem říkal, lidé, ale i skvělí profesionálové v tom, co dělají. Takže já bych jako určitě chtěl poděkovat svým trenérovi, který je naprostý genius, Giovanni Bortolazzo. Pak moje kondiční trenérka, taky italka Analýza Coltorti, můj fyzioterapeut Patrik Grossman, předseda svazu, který je skvělý, pan Kubišta, Veronika, která mě zase jako pomáhá jako z té mentální části, a samozřejmě moje rodina, která mě jako bezmezně miluje a podporuje a přeje mi všechno jako nejlepší, protože oni, to jsou lidi, kteří opravdu jako prožili jako velkou část té mý kariéry a oni ví, co všechno zatím je, kolik je zatím práce. Takže jim jako opravdu od srdce děkuju.
0: Co když nás poslouchá Bára?
1: Tak já jsem mluvil o rodině.
0: To už je rodinu, Bára už
1: vnímám jako rodinu a jako velmi blízký.
0: Tady mluvíme o partnerce Alexandra Šupeniče, plavkyni, výborné plavkyni, Barboře Sémanové. V tom vašem týmu jsou tedy dva Italové. Mm-hmm. Hodilo se to v tom finále?
1: No, očividně ano, ale myslím si, že jako nejenom ve finále, ono se to hodí jako celkově, že jsou fakt jako dobří v tom, co dělají. Ten trenér je úžasný a kondiční trenérka taky. A myslím, že i pro ně je to takový jako trénujou proti Italovi, jo, takže je tam takový trošku spicy ten, že to jako chtějí dokázat, proti Italové. Bylo krásně, když jsem nastupoval, ten komentátor říkal, Alexander Šupinič může dokázat první zlato pro historii, pro Českou republiku, anebo Filippo Macchi může se postavit k těm stovkám mistrů světa, co oni mají, takže v tom jako my jsme opravdu malá země a historicky jako se nám nic takového zatím do té doby nepovedlo a těm Italům se velmi jako daří v tom sportu.
0: Ono by se chtělo říct, abyste se s tím trenérem hledali, protože na první pohled je to taky perfekcionista. On jde oslavit, ale pak ještě do 6 do rána sleduje analýzy těch zápasů.
1: To je blázen úplně. Úplně blázen, jako já Giovanniho miluji v tomhle. On fakt, my jsme přišli z večeře z oslavy ve 3 ráno, šel jsem spát a v 5 ráno mě bliká SMSka od Giovanniho. Koukám na ty zápasy, bylo to skvělý, tady jsi dělal to. Já říkám, Giovanni, nech mě bejt, jako super, já jsem spokojený, já chvilku mě nech. A on říká, jo, máš pravdu, ale já se na to dívám, protože nechci, aby ten den skončil, protože vlastně ty emoce z toho jsou tak velký, ten sport přináší tak jako, díky tomu, co člověk jako prožije za tu kariéru, tak je to pak strašně hezký.

0: 22 hodin a 30 minut. Radiožurnál vysílá zprávy. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chyběl. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, potvrdil to Elizejský palác. Zelenský na síti X napsal, že spolu mluvili například o přípravách Ukrajiny na zimu, včetně dodávek k posílení protivzdušné obrany a energetické podpory. Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech 30. srpna a 27. září. Resort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Sport. 20-letý kanadský hokejový útočník a někdejší jednička draftu NHL McLean Celebrini podepsal se San Jose rekordní smlouvu. Díky novému 5-letému kontraktu si od sezóny 2027-28 vydělá skoro 19 milionů dolarů za rok, tedy v přepočtu zhruba 400 milionů korun.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 na Vysočině a nehoda v Plzni. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velký Beranov stojí osobní auto. 115. kilometr na krajnici u auta policie a venku taky vícečlenná posádka. V Plzni na průjezdu městem se před hodinou srazila dvě osobní auta. Omezený průjezd čekejte na křižovatce ulic Ukrajinská u Prazdroje. Je to nehoda bez zranění a hlášené uzavírky místa. Na Českobudějovicku silnici 156 na trase Nové Hrady Trhové Sviny narazila motorka do stromu. Následky nehody čekejte poblíž odbočky na obec Žár. A u Chebu je podle policie stále neprůjezdná silnice ve Svatém kříži. Uzavírka je na kruhovém objezdu u kasína Palas. V podvečer tam havaroval traktor s vlekem. Vlek byl převrácený. Oběd uzavírku se dá přes Háje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 20 až 16 stupňů, zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách až 38 stupňů, na horách kolem 28. Tolik zprávy. A posloucháte reprízu dnešního speciálního hosta Jana Pokorného.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport je mistr světa v šermu, nejlepší šermíř minimálně tohoto roku, Alexander Šupenič. A teď pojďme dolů. Příští týden máte kemp s dětmi. Znovu.
1: Je to od tak soboty jako, vlastně. Ano.
0: Je to od soboty. No. Už je vyprodáno?
1: Jo, to už bylo dávno, ale...
0: Nerozšíříte to teď?
1: Ne, nejde to, já se, jako už i tak, jako ta kapacita je jako na hraně a já se snažím, abych fakt ten kemp dělal tak, abych se všema těma lidma měl nějaký kontakt, ale samozřejmě máme skvělý trenérský zázemí a skvělý manažerský zázemí a už to začíná v sobotu, je to vlastně od soboty do pátku. Já musím trošku ještě doléčit, protože mám lehce tady natržený biceps, ale vlastně byl jsem už u doktorky a nějakým způsobem se to hojí, ale těším se na to moc, je to hodně jako práce a hodně jako velký záhul pro mě, ale zároveň je to něco, co mě extrémně baví, naplňuje a věřím, že i tento výsledek, který jsem měl, tak ty děti bude motivovat k tomu více pracovat na sobě a třeba se něco nového naučit. No a pak to samozřejmě vrcholí příští pátek na Jakubském náměstí v 7 večer v Brně, no v 7:30, kde vlastně nejenom oslavíme mistrovskou medaili a titul mistra světa, ale bude tam exhibice výběru světa proti výběru Česka. Já budu šermovat samozřejmě na české straně a diváci můžou přijít, dát si pivko, pobavit se, vyfotit se s medailí se mnou a zažít zábavu.
0: Člověk občas vydává, řekněme, tenisové exhibice nebo exhibice v jiných sportech. Co je půvabného na šermířské exhibici?
1: Je to úplně udělaný jinak. My postavíme na Jakubském náměstí stage, která bude jako dost zajímavá, interaktivní, zároveň celý ten zápas bude zhudebněn, jo? Že tam bude hudební podkres, nebude to tak sterilní, bude to jako zajímavý. Každý tým bude mít svého kapitána. Myslím, že kapitán českého mužstva bude Viktor Pulpán, vlastně brněnský basketbalista kapitán. Takže ty kapitáni mají mikrofony, mluví do toho, je to velmi interaktivní. Lidi z davu si můžou zašermovat o velkou cenu, což je jako zajímavý. Přijdete v pátek jako na pivko na Jakubák a najednou máte možnost prostě se objevit na stage a dělat sport, který stejně nedělali, o nějakou velkou cenu. Takže myslím si, že to bude zábava. Všichni zvu, dorazte, bude to skvělý.
0: Takže 7. srpna,
1: Jakubské náměstí v Brně.
0: Tak 19:30, když přijdete dřív, vůbec nic se nestane.

0: Alexander Šupeněč, mistr světa v šermu, je hostem radiožurnálu i radiožurnálu Sport. Vy, Alexi, máte tady sebou tu zlatou medaili ze světového šampionátu. Co bude s tím fleretem, kterým jste...
1: Já ani nevím vlastně, který to je. Já jsem,
0: nevíte, který to
1: ne,
0: je?
1: Ne, já jich mám pět a vlastně upřímně si nepamatuju, který z nich to přesně byl. Takže můžeme to hrát na to, že to byly všechny a všechny můžou mít svůj highlight.
0: Podle čeho vy si vlastně vybíráte fleret? Jaký musí být, aby vám...
1: Já se snažím mít všechny jako dost podobný, dost podobně, jako jsem na to velký pedant, tam každý milimetr řeším jako toho výhybu, nebo jak je to vyhlíta čepela, tak. Takže flerety mám dost podobný a i tu tvrdost těch čepelí mám trošku měkčí, protože vlastně jsem měl zraněný předloktí a nebo zápěstí, takže potřebuji ty čepele měkčí. A teď vzhledem jako k situaci, která je ve světě a že se všude válčí a tak dále, tak jako není tolik materiálu, aby se vyráběli. Tak doufám, že ještě jako to začnou zase vyrábět, no.
0: Kolik je tak potřeba toho materiálu, té ocelina?
1: No to já nevím, ale jelikož k tomu, co se ve světě děje, tak asi z toho materiálu se vyrábí něco, co dokážou prodat dráž. A tím pádem těch čepelí je méně, no.
0: Z čeho ono to vlastně je? To
1: já
0: není normální ocel.
1: Pružná ocel.
0: A kdo to vyrábí? Němci, Francouzi?
1: To opravdu nevím. Jako těch firm je hodně, který to vyrábí, ale vlastně kde se to vyrábí, podle mě se to vyrábí jako všechno v Číně. No. Těžko říct. Já nevím. Já fakt nevím.
0: Tak tam budou asi možná jiné zbraně, jako sečné, než fleret, ne?
1: Nevím.
0: A to nevadí. Ten fleret musí být nějak speciálně vyvážený, ne? Tak aby to dobře drželo.
1: Jo, přesně tak. Jako, já jsem fakt na to říkám pedant, aby to bylo jako dobrý, aby ta špička byla jako lehčí, aby ta veškerá váha byla jako zase u té ruky a tak dále, aby ta čepa se přesně ohýbala a tak. Takže, ale každý to má jinak. Jsou lidi, kteří to vůbec neřeší, jsou naopak lidi, co chtějí tvrdý čepele, to pak dostáváte taky rány tady na hrudník, že to fakt bolí. To fakt bolí, no. Že máte, jako když dostanete tam klíční kost, tak tady máte modráka. Tady vidíte, jsem dostal tady, taky mám modráka. A, no, aha. Takže to jsou jako nepříjemné rány, ale... Ale každý to má jinak. I ten výhyb jako tý čepele, to je jak u hokeje, někdo to má víc, někdo míň.
0: Alexander Šupeněč, mistr světa v šermu, je hostem radiožurnálu. Byl jste na prvních letních olympijských hrách ve 22 letech? Byl
1: vám je to tak? Je to přesně 10 let zpátky, no.
0: Kam vás ta zkušenost nasměrovala? Byla to pro vás nějaká změna?
1: No, to bylo jako skvělá zkušenost, jako já jsem za to strašně rád, já jsem byl na třech olympiádách a každá mě posunula jako někam dál, ta první byla samozřejmě o tom se rozkoukat a vlastně jako zažít, jaká ta velká akce je a taky mě nastavila to, co já potřebuju. Já jsem v průběhu těch let pochopil, že já třeba nemůžu, v Riu jsme tehdy přijeli si týden předtím, vlastně možná i 10 dní předtím, strašně dlouhá doba. Já jsem teďka jel do Hongkongu v podstatě 3 noci jenom před tím turnajem. Samozřejmě je to risk vůči jetlagu a tak, vůči tomu recovery, ale já potřebuju, pro mě začíná turnaj ve chvíli, kdy vyjdu z domu. A já to nedokážu udržet po dobu 10 dní. Já potřebuji být pořád stimulovaný a vlastně soustředěný. A to soustředění člověk nemůže udržet tak dlouhou dobu. Takže já se snažím vyjet co nejblíž před turnajem. Proto miluju turné v Evropě, kde můžu vyjet den předem a vlastně je to v pohodě. Ale jako ty zkušenosti z těch olympiád byly velmi zásadní a určitě mi pomohly.
0: Je tohle nastavení dobrá dispozice pro partnerský život? Když vyjdete z toho domu a už nevidíte, neslyšíte, respektive vidíte jenom ten cíl, za kterým jdete.
1: To nastavení, jako je samozřejmě, že člověk vidí ten cíl, ale spíš bylo to, že je velmi jako, že už se naladí na ten turnaj, že už jako cítí prostě tady takový jako motýlky v břiše, že už je ten turnaj a ve chvíli, kdy tam na tom místě je dlouho, tak vlastně toto se ztrácí. Toto už mu to přijde normální, už je na tom turnaji, už to jako, a já potřebuji, aby mě to stimulovalo. Ale pro partnerský život jsem jako furt jako pořádně jako dobrý, podle mě, takže i jako 3 dny, tak i
0: pocit, jste dobrý turnajem. V tom sportu, jo. Tak já na vás hledám nějakou mouchu a ta nepřilétá.
1: Jo, no tak je určitě jako těch věcí je spousta, ale snažím se být dobrým partnerem. Kdykoliv.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport je mistr světa v šermu, nejlepší šermíř minimálně tohoto roku, Alexander Šupenič. Už jsme o tom mluvili, že jste vyhrál celkové hodnocení světového poháru, což jsou všechny závody za ten celý rok. Co se to stalo? Něco jste změnil? Vyzrál jste?
1: Tak určitě se stalo to, že dříve jsem měl, pořád jsem jezdil do zahraničí, zlepšoval jsem se, pořád jsem jezdil, byl jsem schopný jet 1000 kilometrů autem, abych přijel za nějakým trenérem a na něco se ho zeptal, jo. Pořád jsem se snažil zlepšovat a určitě mě formovaly i ty 3 olympiády, všechny ty turnaje, nějakým způsobem jsem dostal ty zkušenosti. No a poslední 2 roky tady mám trenéra Giovanniho Bortola, za který je přímo v Praze a ty podmínky máme takový, že tady můžeme trénovat. Hodně tady času jako trávíme, samozřejmě jezdíme pořád na soustředění za těma lidma a tak dále, jezdíme po turnajích po celém světě, ale už hodně času trávím tady a vlastně se to ustálilo nějakým způsobem, se mi ustálil i život a ten trenér je opravdu skvělý a minulý rok jsme měli do té doby nejlepší sezónu, ale nepovedlo se nám mistrovství světa a poučili jsme se z toho a tenhle rok jsme ještě k těm světovým pohárům přidali ještě to mistrovství světa.
0: A řekněte mi, co stálo za tím rozhodnutím vzít ten sportovní život do vlastních rukou? Nebýt pod nějakou agenturou nebo pod nějakou společností, která by vás zastupovala?
1: Myslím si, že člověk v mém případě aspoň, tak já vím sám, co nejvíc chci a sám dokážu jako za sebe nejvíc bojovat, protože, nebo aspoň minimálně i ty lidi kolem mě, ale když člověk sám jako nejvíc, já jsem si prošel opravdu tím životem v podstatě hodně sám v tom, že jsem od 15 jezdil do zahraničí a pořád jsem hledal, jak vystoupit z té komfortní zóny, kde najít ty lepší trenéry, ty sparring partnery, kde se dozvědět o tom, jak trénujete, proč jste dobrým. Já jsem nikdy v životě neměl pocit, že bych si řekl, jo, tam to mají takhle, škoda, že to tady tak nemám. Pro mě to vždycky bylo, tam to mají takhle, proč, co dělají, pojedu tam, zjistím to a chci to taky tak mít. Jako vlastně jsem se těch lidí ptal, já jsem přišel za mistrem světa a ptal jsem se ho, proč jsi mistr světa, proč jako, jak jsi to udělal, jak co děláš, co trénuješ, co jíš, jak spíš. Jo, jako velmi jsem vždycky se snažil dozvědět o těch lidech, no a to všechno se jako nakumulovalo a vlastně teďka se to vyplatilo, no.
0: Co je vlastně na vašem sportu, pokud si musíte nebo musíte, chcete sám hledat i sponzory a nějakou marketingovou spolupráci, co je pro ten biznis zajímavé?
1: Tak jako je to bojový sport, je velmi atraktivní, je velmi rozšířený v zahraničí, jako dělá ho strašně moc lidí jako po celém světě, strašně moc zemí a je vizuálně velmi krásný, je to gentlemanský, je to férový sport, což si myslím, že se trošku z naší společnosti vytrácí a ale pořád je to ta kombinace toho, že to je bojový sport a zároveň je to nějaký to gentlemanství a nějaká ta férovost tom je, takže si myslím, že to je krásný sport, všichni by se ho měli vyzkoušet, aby ho poznali a říkám, je vizuálně velmi, velmi atraktivní.
0: Co potřebuje český šerm?
1: Potřebuje v první řadě zájem společnosti, potřebuje trenéry, který budou profesionální a který budou se o ty děti starat, protože já vnímám sport jako extrémně důležitou věc společnosti, že ten člověk, který sportuje, nemusí být mistr světa, ale má přesah do jiný práce, může ty hodnoty, které si naučí v tom sportu a ty principy a návyky, tak mu pak můžou posloužit v biznisu, v čemkoliv vlastně dělá. Samozřejmě je to zdravotní benefit, ne v mém případě už, to je zdravotní nebenefit, ale v případě jako mladých lidí, kteří sportují, je to velmi jako zdravotní benefit. Takže a je potřeba, aby ale ty lidi, kteří se o ty děcka starají, byli profesionálové. Takže si myslím, že investovat do trenérů, do kvalitních trenérů, do edukace trenérů je strašně důležitý. No a pak samozřejmě zázemí mít jako kde ten sport dělat, ale v první řadě bych řekl, že musíte mít s kým ten sport dělat a musí vás ho někdo naučit.
0: Alexander Šupenič už říkal v tomhle speciálním rozhovoru Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, co ho čeká v příštích dnech, je to tedy ten tradiční kemp v Brně, potom oslavy spojené nejenom s tím kempem, ale i se ziskem titulu 7. srpna. A pak jedete do Paříže na mistrovství Evropy v plavání?
1: Pak jedu do Paříže, sezona pokračuje, sezona naší rodiny nekončí a my dál jako držíme soustředění a těším se na to, že budu v roli fanouška a podporovatele.
0: V jakém rozpoložení je teď vaše partnerka Bára Semanová?
1: To byste si museli zeptat jí, můžete jí zavolat, ale já si myslím, že ve skvělém. Určitě ne. A připravuje se souprave z reprezentací na soustředění v Šamoríně a mají tréninkový kemp, takže myslím si, že dělá maximum pro to, aby byla co nejlépe připravená.
0: Jste dva sportovci vedle sebe, to znamená, že chcete vyhrávat, máte touhu po vítězství. Myslíte si, že vaše vítězství bude i motivací pro Báru?
1: Pevně v to věřím, protože pro mě by to tak bylo. Takže pro mě jako výsledky a celkově jako Bára jako mě velmi jako inspiruje a motivuje to, jaký má přístup, protože my jsme velmi jako v něčem podobní a zase v něčem jiný, takže se jako od sebe jako navzájem učíme. A ona je skvělá sportovkyně a věřím, že ona se učí ode mě, inspiruje se mnou a stejně tak já to mám vůči ní.
0: Ať vám to takhle vyjde třeba na celý život.
1: Děkuju moc.
0: Hostem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport byl nejlepší šermíč tohoto roku, mistr světa z Hongkongu Alexander Šupenič.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Česká tenistka Linda Nosková vyhrála letošní Wimbledon. Krátce na to přišla do studia radiožurnálu. Je fakt, že vítěznou trofej zapomněla v autě, ale za chvíli byla i ta mezi námi. Mluvili jsme o finále dvou českých hráček, kamarádek, o tom, jak Linda Nosková při hře schovává své emoce, aby soupeřka ani z její mimiky nic nepoznala. A jaký tenhle úspěch změnil sportovní život.
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu
0: poslouchejte zítra po 9:00.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách. Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
3: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
0: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru předtím.
2: Nezapomínejme na pravidla zipování.
0: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
2: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál 23 hodin. Večerní zprávy s Pavlem Prouzou.
6: Budování plavebního stupně v Děčíně na Labi má začít za 3 roky. Při hašení lesního požáru na řeckém ostrově Kréta zahynuli 2 hasiči. Trenérem fotbalové reprezentace by mohl být podle deníku AS Španěl Denia. Zítra bude jasno až polojasno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Plavební stupeň v Děčíně by se podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD mohl začít stavět v roce 2029. Jeho součástí má být malá vodní elektrárna, 3 rybí přechody, pohyblivý jez nebo plavební komora. Doplňuje ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený.
7: Samotný jez pomůže tomu okolí neskutečně. Když se podíváte na data již zpracované EI Přelouče 2, tak jednoznačně vidíte, co to udělá se spodní vodou. A spodní voda je důležitá.
6: Celková hodnota výstavby má být téměř 9 miliard korun. Řečtí hasiči bojují s lesním požárem na ostrově Kréta. Úřady nařídily evakuaci 5 vesnic v okolí, informuje o tom server Ekaterini, s tím, že při zásahu 2 hasiči zemřeli. Požáry sužují také další části země, kde k jejich šíření přispívá silný vítr. Rozhořeli se například na ostrově Lesbos nebo na Peloponézu. Řecké úřady dál varují před rizikem lesních požárů v oblasti Athén, na ostrově Euboea nebo na ostrovech ve východní části Egejského moře. Nizozemský Amsterdam posílí bezpečnost na sobotní akci Queer Community World Pride. Radnice plánované kroky neupřesnila. Úřady ale podle ní k akci přistupují velmi vážně. Policie informovala, že se chystá nasadit jak viditelná, tak skrytá bezpečnostní opatření. Zpřísnění přichází poté, co o uplynulém víkendu najel islamistický útočník autem do davu na Prideu sexuálních menšin v německém Berlíně. 21-letý muž zabil jednu ženu, dalších 31 lidí zranil. Bezpečnost podle kanadské stanice CBC zvýší taky Pride v Montrealu. V Litomyšli začal filmový a hudební festival Litomyšl Fest. 5denní přehlídka nabízí téměř 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků, včetně nového seriálu České televize Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Festival doplní besedy s tvůrci, koncerty i program pro děti. Podle filmového producenta a pořadatele Ondřeje Trojana byl loňský přesun festivalu z jihočeských Slavonic do východočeské Litomyšle správným krokem.
8: Tady je o nás tak jako hezky postaráno a máme strašnou radost, jak se o nás to město přijalo. A vlastně, jak se k nám i letos chová, tak jako vstřícně a opravdu nám se snaží být ve všem jako nápomocný.
0: Sport.
6: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia. Informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu.
9: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS 2-letý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf Fatscher David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska. se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích do 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před 2 lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů světa a Evropy Luisem de la Fuentem. Naposledy trénoval v Kataru tým Aš Šahánia. Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na D48, u Frýdku Místku a nehoda na Kolínsku. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína jede auto proti správnému směru jízdy. Naposledy mezi sjezdy na Frýdek Místek a Hukvaldy, exity 45 a 38. Ještě jednou D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína, auto v protisměru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stojí osobní auto. 129. kilometr policie hlásí, že blokuje pravý jízdní pruh. Na silnici 12 z Kolína do Prahy u Plaňan nehoda bez podrobností a kolona se v místě havárie teď netvoří. Na Znojemskou silnici z Moravského Krumlova do Dobřínska je osobní auto v příkopu. Nehoda na půl cesty blokuje zatím jen krajnici. A u Chebu už průjezdná silnice ve Svatém Kříži. Uzavírka po nehodě traktoru skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: A ještě necelou hodinu tady s vámi budu a ještě necelou hodinu budeme mít v kalendáři středu 29. července 6 minut po 23. právě teď. Dobrý večer.
2: Večerní Radiožurnál
0: a Jiří Štefl.
11: Never did believe what I couldn't see.

0: Zpěvák jednoho velkého hitu, tohle bylo pro vás z vysílání večerního radiožurnálu americký zpěvák Arek Alexander Cardinelli. 9,5 minuty po 23. hodině, přeju vám dobrý středeční večer, máme pro vás další téma. Koalice našla styl, jakým upravuje zákony a prosazuje nové. Místo vlády někdy navrhují její zákony poslanci. Za zhruba půl roku jich bylo 26, to je každý pátý ve sněmovně. Pro srovnání, za celé 4 roky předchozí vlády podali poslanci tehdejší koalice 38 takových návrhů, tedy každý 14. Podle opozice i některých právníků se současná vláda vyhýbá zdlouhavému připomínkovému řízení a námitkám odborníků.
1: Organizace a úřady mají většinou 20 dní na podání svých připomínek. Těch můžou být dohromady i tisíce. Čím víc se jich sejde, tím déle pak trvá příslušnému ministerstvu jejich vyřízení. Poslanecké návrhy jsou tak oproti tomuto zdlouhavému procesu výrazně rychlejší, říká ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
2: To připomínkové řízení samozřejmě prodlužuje tu dobu od toho samotného nápadu něco upravit až do té doby, než je schválen.
1: Své připomínky totiž můžou připojit nejenom další ministerstva a úřady, ale taky třeba kraje, odbory, neziskové organizace nebo profesní komory, kterých se zákon týká. Jednou z nich je Česká advokátní komora, pokračuje její místopředseda Lukáš Trojan.
3: Musíme přemýšlet nad vzájemnými souvislostmi, nad provázání jednotlivých ustanovení, paragrafů, nad dopady.
1: Trojan vidí problém hlavně v tom, že se legislativa nedostane k odborníkům. To odmítá předsedkyně ústavně právního výboru sněmovny Renata Vesecká za motoristy, kteří jsou také součástí vládní koalice.
4: Poslanci, kteří podávají tyto legislativní návrhy, jsou vesměs odborníci, kteří se již tou problematikou dříve zabývali.
1: O obsahu zákonů lze podle ní diskutovat i tak, že je postup v souladu s ústavou, přiznává i místopředseda výboru Karel Dvořák z opozičního hnutí STAN. Hromadné využívání poslaneckých návrhů podle něj má ale dopad na kvalitu zákonů.
5: Prostě je vidět na tom, že tomu nebyla věnována taková péče.
1: Touto cestou sice podávali návrhy poslanci i předchozích

Za minutu bude 11:15, tady je vysílání večerního radiožurnálu. Zdravíme vás i na silnice, pozor na D1 z Brna do Prahy, na 129. kilometru stojí osobní auto a blokuje pravý jízdní pruh. Detaily v zelené vlně a volejte 800 553 553, to je dispečink zelené vlny. No a na silnicích zůstaneme i za pár minut. Víte, na co byste si jako řidiči měli dávat pozor o prázdninách víc než kdy jindy v roce? A jak třeba bezpečně předjet cyklistům? I o tom budeme mluvit v naší pravidelné letní autoškole radiožurnálu. Poslouchejte nás ještě v čase do 11:30. Teď úvodní píseň ze seriálu Přátelé.

0: Letos v létě si s námi můžete zopakovat pravidla silničního provozu. I když je, věříme, všechny znáte dokonale, tak sem tam vás něco může překvapit. Všechny díly letní autoškoly Radiožurnálu najdete na našem webu radiožurnal.cz. No a tentokrát se kolega Václav Drážek ze Zelené vlny bude věnovat tomu, jak se liší prázdninový provoz na silnicích od zbytku roku.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Není žádným překvapením, že se prázdninový provoz od toho ve zbytku roku v některých parametrech liší, ať už jde o dlouhé cesty na dovolenou nebo třeba o výlety do méně frekventovaných lokalit. Zkuste odpovědět na otázku, v čem je o prázdninách nejmarkantnější rozdíl oproti zbytku roku a na co být tím pádem připravený. Vše důležité zmiňuje plukovník Jan Straka.
3: Řidiči by se obecně měli připravit na to, že se na té komunikaci na silnici budou velmi často pohybovat skupiny, se kterými se třeba v průběhu roku vůbec nesetkají. Teď mám na mysli cyklisty, mám na mysli chodce, mám na mysli motorkáře, a to zejména v nějakých turistických lokalitách. Je vždycky důležité si to uvědomit a přizpůsobit tomu tou svoji jízdu.
2: Dřív nebo později se s cyklistou na vozovce setká každý a v takové chvíli byste měli vědět, jak ho správně předjet.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximální rychlost do 30 km v hodině, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: A na závěr má plukovník Jan Straka také apel na samotné cyklisty.
3: Alkohol za řidítky je úplně stejný jako alkohol za volantem. Cyklista je řidič, tentokrát je řidič nemotorového vozidla a platí pro něj úplně stejná pravidla, nejenom co se týče klasického ježdění, ale i toho, co se týče požívání alkoholických nápojů. To znamená, nesmí řídit pod vlivem alkoholu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz
1: nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Hudebně jsme se vrátili do roku 1989. Tohle byla Madonna za minutu v Radiožurnálu zprávy.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
3: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
4: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
5: 734.
1: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
6: Já mám ráda panenky.
4: Máš ráda panenky?
6: Jo.
4: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
7: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
2: Jak je událost proměnila?
1: A co by vzkázali svému dárci?
7: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
1: Nový život.
2: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
1: Denně po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Ve studiu je taky Pavel Prouza.
8: Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. V Česku kvůli vysokým teplotám hrozí vznik požárů. Upozorňují na to i správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak neměli rozdělávat otevřené ohně, kouřit a tábořit v lese nebo ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům. Šéf agentury Czech Tourism František Reismiller končí ve funkci. O rezignaci informovala ČTK. Podle mluvčí agentury Kateřiny Beránkové ředitel post opouští kvůli přesvědčení, že je cestovní ruch v Česku nedoceněn. Agenturu zřizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Reismiller ji vedl 3 roky a skončí na konci srpna. Výrobce vozů BMW plánuje v Německu do konce příštího roku zrušit 8 tisíc pracovních míst, informuje o tom agentura AFP. Snižování počtu zaměstnanců má být formou programu dobrovolného odchodu. Nabídku už od října dostala necelá polovina z více než 84 tisíc stálých pracovníků.
1: Sport.
8: Slovenský fotbalista Leo Sauer přestoupil z Feyenoordu Rotterdam do bundesligového Stuttgartu. Německý klub za reprezentačního křídelníka podle deníku Bild zaplatil bez bonusů v přepočtu přes 300 milionů korun. 20-letý hráč podepsal v novém působišti smlouvu do roku 2031.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná silnice na Orlicko-Ústecku a také v Ostravě. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové popojíždí v levém pruhu údržba od zavřeného sjezdu na úvaly kilometry 8 až 23. Na Orlicko-Ústecku je neprůjezdná silnice 43 na trase Červená voda Králíky. V úseku narazilo auto do stromu, jsou tam záchranáři. Osobním autem se to dá objet přes Horní a Dolní Boříkovice, větším vozidlem pak přes Jabloné nad Orlicí. V Ostravě v Rudné ulici u Avion Shopping Parku směr Poruba se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda blokuje odbočku k obchodnímu centru a taky zřejmě i přejezd z Výškovické ulice na Rudnou. Je to nehoda se zraněním. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Zítra má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Skoro 4 minuty po půl 12. Dobrý večer.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Za chvíli z pražského letiště Václava Havla odletí letadlo do Tel Avivu, po půlnoci to pak bude spojit do Hurgády, naopak před chvílí přistála letadla z Londýna a Curychu. No, některé pražské městské části chtějí, aby přes jejich území v noci létalo méně letadel. Výzvu letišti už poslali jim Praha 6 nebo Praha 17. Za chvíli k tomu řekneme víc.

0: Vedení Pražských hřeb chce, aby od příštího roku létalo v noci nad městskou částí méně letadel a od roku 2032, aby noční provoz ustal úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším městským částem, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují.
1: Velké letadla, které lítají 777 a tak dále v noci ve 2 hodiny ráno vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
2: Říká pan Jaroslav z Hřeb. Noční přelety těsně nad domy vadí i paní Marcele.
3: Musíme mít zavřený okna a když je venku horko, tak se nedá vůbec větrat. Nebo když jsou otevřený okna, letí letadlo, neslyšíme televizi, takže to je jako velký problém teda.
2: Zastupitelé Pražských Hřeb chtějí, aby letiště Praha od příštího roku začalo každoročně snižovat přelety letadla mezi půlnocí a 5 hodinou raní alespoň o 20%, říká místostarosta městské části Martin Benkovič z Hnutí ANO.
4: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
2: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
5: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra od půlnoci do 5:30 hodin je proto plánována až po zprovození paralelní dráhy.
2: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Omezit noční provoz chce kromě Pražských Hřeb také třeba 6. městská část. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

Když se 25. února 2008 Češi probudili do nového dne, tak zjistili, že Markéta Irglová a Glenn Hansard získali Oscara. Zpěvák a skladatel Hansard dnes zemřel a my si ho připomeneme i v našich půlnočních zprávách.

0: 11 minut a bude půlnoc, v Radiožurnálu ještě jedno téma. V přípravě na novou hokejovou sezónu jsou nejen hráči, ale i rozhodčí. Profesionálové, kteří se chystají na extraligu, se sešli tentokrát v Táboře.
1: I trénink rozhodčích, stejně jako hokejových mužstev, začíná zapískáním a proslovem šéfa. Manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina zopakoval, co svým kolegům v úvodu sezóny říkal.
2: Vítáme v sezóně a se moc těšíme na to, co nás čeká, protože letos ta sezóna bude extrémně náročná.
1: Může se i rozhodčí bruslařsky o něco zhoršit v létě?
2: Neměl by. A je to tak, že ty kluci díky tomu, co jsme zavedli, tak bruslařsky jsme udělali během 4 let obrovský pokrok. My jsme začali dělat power skatingové věci a začalo se pracovat se žlábkama a s bruslema jako klasicky, tak jako u hráčů, protože jinak bychom to vůbec nebyli schopni stačit.
1: Zkušený mezinárodní rozhodčí Miroslav Lhocký mimochodem do Tábora dorazil z Prahy na kole. Považuje seminář za věc, která je nezbytná.
3: Pro nás to je velice důležité, protože my nemáme možnost chodit hlavně v červenci na ledovou plochu. Máme možnost akorát si chodit zaběhat a jezdit na kole a podobné věci, takže pro nás tak je to velký benefit, že si můžeme ty nohy rozjet, třísla protáhnout a podobně.
1: Rozhodčí i mezi sebou zjišťovali, kdo kde a kdy jakou přípravu řídí. Na ledě působili svižně, brzdy, obraty, rychlé změny směru, to k jejich profesi patří. Pokračuje Miroslav Lhocký.
3: Čtvrtek, pátek jsou pro nás vlastně bruslařské testy připravené, které se skládají z vytrvalostní části a potom z rychlostně obratnostní části. Takže tohle nás čeká, je to doprovázené hnedka i atletickými testy, kdy se běhá, jezdí se na airbiku. A samozřejmě nedílnou součástí je i pravidlový test z pravidel ledního hokeje.
2: Novinek není pro letošní rok moc, ale klíčová věc bude uvazování. Od letošního roku v normálních situacích ve vyvážené hře nebudeme hráče varovat, ale budeme ho rovnou z bole vyhazovat a měnit.
1: Rozhodčí se to rozvědí teď a tady v Táboře?
2: Ano, teď budou mít premiéru a dostanou 4 dny intenzivní výuky a nalejvárny ohledně změn v pravidel.
1: Vladimíra Pešinu ještě doplnil Miroslav Lhocký, přidal novinku, kterou uvidí fanoušci v nové sezóně.
3: Můžeme mít na ledě 3 asistenty kapitána, pokud není nominován kapitán týmu, takže od letošní sezóny nemusíte vidět na ledě kapitána, ale až 3 asistenty. To je taková, řekněme...
1: To je zajímavost.
3: Je to zajímavost, málo kdo tohle to ví.
1: Říká hokejový rozhodčí Miroslav Lhocký z Tábora Kamiliáša, Radiožurnál.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál připravil hlavní zprávy.
1: Senátoři podpořili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Francouzským hasičům se zatím daří bránit rozšíření požáru na jihozápadě země. Santi Denia bude podle španělského deníku AS novým trenérem českých fotbalistů. Dnes bude jasno až polojasno, na jihu přizvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst by měl o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident.
3: Senátoři taky vyzvali vládu, aby připravila automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU-ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
4: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
3: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
5: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
3: Novela počítá i s úpravou superdávky. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá návrhy na zrušení devátých tříd základních škol, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny, Tomio Okamura z SPD.
6: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
7: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
6: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
8: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
6: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Celý pořad 20 minut Radiožurnálu s ministrem školství Robertem Plagou slyšíte v repríze hned po hlavních zprávách. Obří požár na jihozápadě Francie se podle tamních úřadů zatím nerozšířil, a to i přesto, že hašení komplikovaly vedro a silný vítr. Na místo dorazily posily, s ohněm už bojuje přes 3300 hasičů.
9: Zástupkyně vlády v oblasti Žiron Sophie Brokasová zdůraznila, že se hasiči museli v uplynulých hodinách vyrovnat s několika komplikacemi naráz. S vysokými teplotami kolem 40 stupňů, s větrem, který místy dosahoval 45 km za hodinu, a s nízkou vlhkostí. Starosta obce Léška Pfere Filip de Gonville televizi BFM řekl, že kvůli těmto podmínkám museli načas zastavit hašení.
10: Přístroje, které jsme používali, mohly zapříčinit další požár.
9: Meteorologové předpovídají, že se vítr otočí, přinese vyšší vlhkost z oceánu a že se celkově ochladí, což by mělo pomoct při hašení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Ukrajina přišla o jednu stíhačku F-16. Stroj se z dosud neznámých příčin zřítil při plnění bojových úkolů na frontě. Oznámilo to velení ukrajinského letectva.
11: Na palubě stíhačky F-16 došlo podle předběžných zjištění k nestandardní situaci a pilot se musel katapultovat. Nachází se v úplném bezpečí a lékaři teď prověřují jeho zdravotní stav, uvedlo velení ukrajinských vzdušných sil. Stíhačka zřejmě nebyla sestřelená ruskou protivzdušnou obranou a příčinou mohla být technická závada nebo chyba pilota. To zjistí experti, kteří mají k dispozici trosky letadla, které dopadly na území kontrolované ukrajinskými silami a nezpůsobily žádné škody. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Na českém trhu chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Zhruba desetina pacientek se bez něj podle lékařů neobejde. Státní ústav pro kontrolu léčiv se proto snaží zajistit dodávky ze zahraničí. V úterý do Česka dorazila asi tisícovka balení z Dánska.
12: V Česku jich je ale ročně potřeba zhruba 40 tisíc.
13: Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
12: Popisuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Lék pomáhá hlavně pacientkám, které už jsou po operaci karcinomu. Ničí u nich zbytky nádorových buněk, říká onkolog Marek Svoboda.
14: Nejčastěji se používá zhruba 2 až 3 roky, u některých pacientek 5 i 10 let.
12: Podle České onkologické společnosti by ženy neměly být bez léku déle než 2 týdny. O postupu se mají poradit se svým ošetřujícím lékařem. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Písničkář havaroval ve středu na motorce v dublinské čtvrti Lucan. Hansard pravidelně vystupoval také v Česku.
15: O Glennu Hansardovi svět poprvé slyšel v roce 1990, kdy založil kapelu The Frames. V roce 2001 pak s kapelou přijel do Česka, kde se seznámil s Markétou Irglovou. Společně natočili film Once. Za duet Falling Slowly, který pro film složili, získali v roce 2008 Oscara. Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Mluvil o tom v rozhovoru pro Radiožurnál před 10 lety.
16: Musím říct, že Češi jsou fantastiční, opravdu mě podporují, jsou takový trošku uzavřenější, oni hodně přemýšlejí.
15: Poslední koncert v Česku odehrál před měsícem. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: V Česku pokračuje vlna veder. Teploty dnes podle předpovědi můžou dosáhnout až 38 stupňů Celsia. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Výjíždí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům. Senioři by v nejteplejších částech dne neměli vycházet z domu, upozorňuje mluvčí jihomoravských záchranářů Michála Botová.
17: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
1: Lední medvědi v pražské zoologické zahradě dnes dostanou k ochlazení do výběhu několik tun ledových kostek. Opatření chránící před vysokými teplotami zavádí zoo také pro návštěvníky, říká mluvčí organizace Filip Mašek.
18: Na ta stále více horká léta reagujeme především instalací mlžítek a osvěžovačů vzduchu napříč areálem. A to jak v návštěvnických prostorech, tak v expozicích zvířat. V současné době je v zoo Praha 28 mlžítek.
1: Sport. Podle španělského deníku AS převezme českou fotbalovou reprezentaci po Miroslavu Koupkovi tamní trenér Santi Denia, který už měl podepsat 2letou smlouvu. Šéf české asociace David Trunda na sociální síti X uvedl, že probíhají intenzivní jednání, neupřesnil ale s kým. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Z Norska si Východočeši přivezli náskok 1-0, to ale podle kapitána Vladimíra Daridy neznamená, že jsou favority na postup.
19: Já vnímám pořád stejně, protože první zápas byl velmi silný, kvalitní, takže nebude to rozhodně nic lehkého. To, že jsme tam vyhráli, za to jsme rádi, že si vezeme náskok, ale do favorita bych nás nepovažoval. Myslím si, že to bude velmi vyrovnané a musíme dát všechno, co v nás je, do té odvety, aby jsme to zvládli.
1: Jablonec po porážce 2-3 ve Varaždínu přivítá ve druhém předkole konferenční ligy chorvatského soupeře od 18 hodin. Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Neprůjezdné silnice na Orlickou, Ústecku a v Ostravě. Dálnice teď volné, bez nahlášených nehod. Na Orlickou, Ústecku má být několik hodin neprůjezdná silnice 43 na trase Červená voda Králíky. V úseku narazilo auto do stromu. Osobním autem můžete u zavírku objet přes Horní a Dolní Boříkovice, větším vozidlem pak přes Jablonné nad Orlicí. V Ostravě v Rudné ulici na úrovni Avion Shopping Parku směr jízdy Poruba se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda se zraněním zásahem záchranářů blokuje odbočku k obchodnímu centru a zřejmě taky přejezd z Výškovické ulice na Rudnou ulici směr Poruba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večera na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. To byly hlavní zprávy. A na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
0: Jak se postaví vládní koalice k nápadu zrušit 9. třídy základních škol? Kolik by se tím ušetřilo a jaké by to mělo souvislosti? A proč předložil ministr školství návrh na plošný zákaz mobilů ve školách, když ještě v březnu podobný návrh opozičních poslanců ostře kritizoval? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
21: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme před 15. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. V polovině července navrhl předseda poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura, aby se zrušily 9. třídy na základních školách. Řekl, že to přinese rozpočtu 50 miliard korun ročně. Vy jste na Instagramu ten nápad dost ostře odmítl. V posledním týdnu ale o zrušení 9. tříd několikrát mluvil i premiér a předseda vašeho hnutí ANO Andrej Babiš. Ten v pondělí řekl, že o tom už jednal s ministryní financí, že čeká vaše vyjádření. Už jste mu ho dal?
21: Já jsem se s ním o tom zrovna včera bavil. Já jsem jako zcela jednoznačně na začátku aktivitu předsedy poslanecké sněmovny, tedy nečlena vlády, ať si to rovnou řekneme, odmítl, a to z věcných důvodů, které se ukazují, a já ještě podkládám čísly a studiemi, že byly relevantní na mé straně. A zároveň rovnou začnu tím, že debata o tom, že uspoříme ve školství tím, že něco zrušíme, sice vypadá líbivě, ale v reálu nefunguje. Když se podíváte na to, co tím sleduje Tomio Okamura na základě studie Petra Macha, který ji předložil.
0: Náměstka ministra financí z SPD.
21: Přesně tak. Tak, už teď můžu říct, že i ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.

0: Modernizaci obsahu vzdělávání a základní školy pracují na tom, aby to, co po nich chceme jako stát a co se stále navyšuje, co chceme po školách, zvládli v 9 letech. Takže ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
1: Když jste tohle včera řekl panu premiérovi, vzal to? Přesvědčil jste ho?
0: Myslím si, že ten závěr je, že to není na pořadu dne, protože jsme si vysvětlili, že to, co bylo deklarováno, že to přinese nějaké okamžité úspory, je prostě slepá ulička a navíc nepravdivá informace. Zároveň, a to jsem deklaroval rovnou, když jsem reagoval na Tomia Okamuru, já jsem připraven se bavit o tom, jestli máme mít 2 povinné roky předškolního vzdělávání v mateřských školách, jestli má být 8., 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu, to znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání. Té debatě se nebráním, ale to, co tady vypadá jak letní bouře, že by se jako okamžitě rozhodlo o tom, že se bude všechno, jako všechno vylejt a všechno znova, tak to můžu všechny uklidnit i na základě jednání s premiérem, že takhle není. To znamená, je to za mě jako okurková sezóna a nějaká světlice Tomia Okamury a ano,
1: To znamená, že teď to vůbec jako vláda nebudete řešit, ten nápad?
0: Já předpokládám, že se o tom klidně budeme bavit, ale já vám můžu říct, že vládní programové prohlášení v tuto chvíli o tom to nehovoří a já mám dost argumentů na to, abych koaličním partnerům vysvětlil, že to, co letí mediálním prostorem, tak je fikce a ne realita. Takže můžu uklidnit rodiče a školy, že rozhodně od 1.9.26 nebo 27 se toto nestane.
1: Tam mělo být 29, jestli jsem dobře vnímal pana předsedu poslanecké sněmovny, takže ani 29 se to nestane. Stane 1. září?
0: Myslím si, že ne. Na 99%.
1: Na 99%.
0: Vždycky si musíte nechat nějaké procento, ale prostě jako, když se podíváte i na stanovisko ministerstva financí, i na to moje, tak to se nedělá v tuto chvíli, nedělá se to z důvodu úspor. Pojďme se bavit o tom, aby jsme měli co nejvzdělanější společnost, jestli z toho vypadne 8 000 základní školy, tak klidně, ale ne, že jako uspořím peníze nějakým tupým škrtem, a ještě jsou tam falešná čísla. To je studie Petra Macha.
1: To znamená, že ani ministerstvo financí není pro tu změnu?
0: Když se podívá, to je důležité oddělit, přestože Petr Mach je náměstkem ministryně financí, tak to není oficiální materiál ministerstva financí.
1: Dobře, ale ministryně financí podle slov Andreje Babiše nějaké své stanovisko předložila, alespoň tak to říkal pan premiér v pondělí. Tak to stanovisko je proti tomu nápadu?
0: Stanovisko, které jsem dostal já z ministerstva financí jako oficiální stanovisko ministerstva financí, tak nepodporuje tento návrh a uvádí dost podobné argumenty, které jsem vám před chvilkou uváděl já.
1: Vy říkáte, že 50 miliard je nesmysl, že k tomu se dostat nedá. Na druhé straně pan premiér v pondělí řekl, že selským rozumem podle něj v případě zrušení 9. tříd ušetří stát, ušetří školy, ušetří rodiče. Tak ušetří někdo? Máte to spočítané, kolik by se tím dalo ušetřit?
0: Znovu, já jsem ochoten se bavit, a to neutíkám s odpovědí, jenom se to snažím vysvětlit i posluchačům tak, aby to bylo jasné. A pokud se chcete dívat na školství tupými škrty, tak škrtněte celou kapitolu ministerstva školství, máte 300 miliard a nemusí chodit do školy nikdo. Jo? Jsem bytostně přesvědčen, že...
1: Jenom 284 miliard, ale budíš.
0: Já pevně doufám, že 300. A pro rok 27. A každopádně... úspory, tím, že něco škrtnu, já musím vidět, čeho chci dosáhnout. Mým cílem jako ministra školství je, aby jsme měli co nejprovzdělanější společnost, která přináší celospolečensky nejvyšší přidanou hodnotu. Co tím chci říct, aby jsme byli bohatá společnost, protože máme chytré lidi. Škrtnutím jednoho roku, to účetně vypadá na úsporu, kterou třeba paní Tykaš vyčíslilo i hospodářská komora, i paní Zajíčková na 27,1 miliardy korun, pan Mach na 50 miliard korun, ale pokud vám neprojdou ty lidi, kteří budou uplatniteli na trhu práce, tak vám žádné úspory z toho, že dřív půjdou na trh práce, nevznikají, respektive úspory. Nezískáte nic tím, že půjdou dřív na trh práce. Cílem mě jako ministra školství a pevně věřím, že všech rozumných lidí v České republice je, aby jsme byli co nejchytřejší a měli co nejvyšší platy, což souvisí s kvalitou vzdělání a jeho efektivností, ne s tím, že škrtnu rok.
1: Ještě jednou v téhle souvislosti budu citovat pana premiéra. On v pondělí řekl, že třeba ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO také neabsolvovala 9. ročník základní školy a že je živým příkladem toho, že to může fungovat. Máte opravdu pocit, že ta 9. třída je výrazným přínosem pro vzdělávání v Česku?
0: Myslím si, že tak, jak je koncipováno to, co po školách chceme, tak svůj význam má. Když se podíváte na to, že ty studie říkají, že děti se mají rozhodovat o té své specializaci, o dalším směřování co nejpozději, tím neříkám ve 20 letech, tak mi ten rok 9. třídy a rozhodování se v 15 letech, kam půjdu dál, když nemáme další 2 roky všeobecného vzdělání v tuto chvíli.

0: nebo 3 roky všeobecného vzdělání, ale máme tam tu specializaci, tak mi přijde rozumný. Samozřejmě, že vnímám to, že někdo řekne, ale oni už po přijímačkách jakoby nic nedělají. To znamená, ten rok může být naplněn školu od školy, učitel od učitele různým způsobem, takže určitě najdete anekdoty a příběhy rodičů, které budou říkat, že 9. rok byl ztracený, případně žáků, stejně jako najdete x případů, když se budete hledat, že ten 9. rok dává smysl. Za mě smysl dává a hlavně se bavíme o tom, že chodí další a další lidé, naučtete ve škole ještě ty děti toto, naučte je prevenci s mobilními technologiemi, se sociálními sítěmi a dalšími věcmi, které na ně působí v tom dnešním moderním světě, a zároveň řeknete, tak dobrý, a máte na to jenom 8 let. Klidně, tu debatu veďme, ale pak redukujme to, co chceme po základní škole, aby děti naučila. To je to, po čem volám. Bavme se o celém systému, o tom, aby byl efektivní. Jestli z toho vypadne doporučení odborníku, že to má být 8 let, já ho budu jako ministr respektovat, ale ne, že někdo spočítá house numero, že se ušetří, anebo anekdoticky, a to pro mě není verná mince, já jsem také šel z 8. třídy, když byl zrovna ten přechodový rok, tak jsem šel z 8. třídy a přecházelo se na 9, ale nebudu na základě svojí zkušenosti soudit celý systém.
1: Rozumíte tomu, proč se ten nápad ze strany Tomia Okamury objevil právě teď?
0: Protože ta studie Petra Macha má červnové datum, takže předpokládám, že ji předložil předsedovi sněmovny, jelikož je tam také za SPD a Tomio Okamura tuto informaci měl, taky prostě vypustil do éteru. Nehledal bych v tom nějakou jako větší konspirační teorii, než je. Je to Okamova břitva, prostě dostal do ruky materiál, při nejbližší příležitosti to řekl, vyšlo to na prázdniny.
1: Když předseda koaliční strany přijde s takovýmto nápadem, když potom se k němu vyjadřuje předseda vlády a předseda hnutí ANO, tak jak se vyjadřoval v těch posledních dnech, jak to na vás jako na ministra školství působí?
0: Tak když se podíváte, tak rozhodně bych byl samozřejmě radši, nebudu lhát, aby předseda sněmovny jako napřed kontaktoval třeba mě, nechal si k tomu dát oponentské stanovisko a nevystřelil to. Na druhou stranu mediální svět a politický svět nějak funguje, takže já to beru, jak to je. Mou povinností je, nebo já to tak aspoň beru, k tomu dát věcné argumenty, data, to jsem dal. Legitimní je, když premiér řekne, OK, je tady koaliční partner, přišel s nápadem, mně to přijde zajímavé, tak mi k tomu dodejte informace, takže to teďka dělám. Myslím si, že ale bude platit to, co jsem řekl hned v první reakci, protože zatím se ukazuje i ve stanovisku MF, i ve stanovisku ministerstva školství, že ty argumenty, které jsem kladl na stůl hned na začátku, tak jsou relevantní a na rozdíl od těch argumentů a čísel Petra Macha, tak jsou založena na faktických číslech.
1: Neměl by být premiér v takových situacích zdrženlivější? Neměl by dříve, než se k tomu veřejně bude vyjadřovat, to třeba konzultovat se svým rezortním ministrem, notabene, pokud reprezentuje stejné hnutí?
0: Byl bych radši, kdyby tam bylo napřed to období, kdy já bych k tomu dal tu pozici, ale nebudu kritizovat premiéra, prostě beru to, jak to je. Rozhodně bych byl ale šťastnější, kdyby jsme si to napřed řekli a on si k tomu potom zaujal tu pozici, protože i ten náš dnešní rozhovor je důkazem toho, že v tom mediálním prostoru si to žije nějakým životem, zatímco v tom reálu jsem dostal ten úkol, tím připravím pro a proti hnedka na začátku. Takže to, co mediálně jak vypadá v reálu, je, tak mi k tomu zpracujte pozici, pane ministře.
1: Vás čeká samozřejmě vyjednávání o rozpočtu. Nevrátí se vám to, neuslyšíte, tak tady mohly být nějaké úspory, vy je odmítáte, tak v tom případě nedostanete tolik, kolik chcete?
0: Bez pochyby se to může v té retorice mezi koaličními stranami vrátit, proto jsem tady rovnou řekl a deklaroval na jasných číslech, že i kdyby to nastalo, tak první úspora fiktivní a ještě ne 50 miliard korun nastane až poté, co ten ročník zvýšený, zdvojený ročník proputuje středním a vysokým školstvím. No a bavíme se o tom, že tento krok rozhodně by se projevil nejdřív v roce 34 částečně a plně třeba v roce 39.
1: Vy jste při předávání vysvědčení na konci června řekl, že budete chtít, aby příští rozpočet myslel na školství víc než ten letošní, že byste chtěl o desítky miliard víc. Před chvílí jste řekl, že počítáte s částkou 300 miliard, to znamená, to, co chcete navíc, je těch 16 miliard, tak abyste se dostal na 300, nebo
0: ne,
1: chcete
0: ne,
1: ještě
0: ne,
1: víc?
0: To bylo jenom tak, aby z toho nebyl ten titul, že Plaga chce 300 miliard. Já si myslím, že ten nárok, když ho dopočítáte podle vládního programu pro hospodářské strategie je samozřejmě vyšší. A já bych...
1: O kolik vyšší?
0: To přesné číslo vám neřeknu, budeme o tom jednat v srpnu, ale samozřejmě jsou to desítky miliard korun, jo? Protože to hold efektivní kvalitní školství něco stojí. Každopádně ten rozpočet trojkou začínat musí, ale neberte mě za slovo, já jsem jenom jako chtěl deklarovat, že to trojkou má začínat, to znamená 300 miliard, ale bych rád, kdyby to bylo více. Konkrétní číslo vám neřeknu. Pokud by neměl být ten nárůst plně v souladu s tím vládním programovým prohlášením, respektive bude v souladu, že tam jsou milníky až pro rok 29, ale já bych chtěl, aby bylo vidět i ze střednědobých výdajových rámců, že tam směřujeme. To znamená, jako nepotřebuju to, co byla v té první žádosti pro rok 27, ale musí celý terén vidět, že tato vláda to splní nejpozději v roce 29. To je moje strategie do vyjednávání.
1: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ze hnutí ANO Robert Plaga je dnešním hostem 20 minut Radio Žurnálu. Minulý týden vláda schválila návrh poslanecké novely školského zákona, kterou jste předložil vy spolu s premiérem Andrejem Babišem a která plošně zakazuje používání mobilních telefonů v mateřských školách, na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií. Přitom v březnu jste se proti podobnému návrhu opozičních poslanců ostře vymezil. Na tiskové konferenci po jednání vlády 9. března jste doslova řekl, že ze strany opozičních poslanců je to snaha svést se na vlně aktuálního tématu, že snahou autorů je opanovat mediální prostor, že jde o tupý zákaz a že vaše vláda naopak postupuje zodpovědně a nabízíte školám metodickou podporu. Proč jste změnil názor?
0: Věcně chronologicky. Na únorové tiskové konferenci jsem představil metodiku do škol jako nejrychlejší nástroj, který je rozhodně rychlejší, když si ředitelé v rámci novely z roku 21 upraví školní řád, tak to může naběhnout od 1.9.2026. Zároveň, když si dohledáte tu tiskovou konferenci, jsem říkal, že si sejmu situaci ve školách, to znamená, podívám se, jestli to doporučení metodické zafungovalo, jaký vlastně stav ve školách je, a jsem připraven, a to na té tiskové konferenci v únoru zaznělo, v případě, že to nebude dostačující, sáhnu k legislativnímu řešení. V březnu ten lidovecký návrh, když ho srovnáte s tím návrhem, který jsem dal společně s premiérem jako poslanecký, tak opravdu to je nebe a dudy. Ten náš návrh jako je promyšlený, můžeme se o tom dále bavit. Ten lidovecký byl opravdu jenom jako mediálně zakazujeme, ale nebyl vůbec dotažený, co se týká toho, jak na co všechno se to vztahuje, byly tam velké díry. To znamená, byl to legislativní paskvil, což jsem myslím tehdy řekl a stojím si za tím. V květnu jsme sebrali data ze škol, tam se ukázalo, což je argumentace dětského ombudsmana, že 93% škol má upraveno nakládání z mobily tak, jak jsme umožnili v roce 21, ale ta podstatnější je v té tabulce číslo 2, pouze polovina těch prvních stupňů, to má omezeno o přestávkách. A ty školy, kde to funguje, kde je dobré klima, tak to mají omezeno. Takže jestli se ptáte, proč k tomu došlo, protože se ukázalo, že ta regulace nepoužívejte to v hodinách, respektive nevyrušujte s tím v hodinách, sice na školách je, ale o přestávkách, tam ten scroll time prostě je a není tam ta aktivní škola, kterou bychom tam rádi viděli.
1: To znamená, jinými slovy, myslíte si, že ředitelé se nerozhodují dobře a proto jste to teď navrhli udělat plošně?
0: Myslím si, že ředitelé se většinově, v případě asi první stupně to 55%, takže většinově dobře rozhodují, ale z různých důvodů, nebudu to hodnotit, nenaplňují ten cíl, který tam byl.
1: To znamená, z vašeho pohledu cíl je, aby ani o přestávkách tedy mobilní telefony nebyly k dispozici?
0: Jelikož jsem si v mezidobí nechal samozřejmě od odborníků z Národního ústavu duševního zdraví dát dohromady materiál, který jako toto hodnotí, to znamená odborný podklad, tak z něj se skutečně ukazuje, že a plus jsem se věnoval tomu, že jsem ty školy, které to mají zakázáno, tak jsem s nimi byl v kontaktu a moji kolegové taky, to znamená ukázalo se, že to funguje. A ano, za mě je chtěné a velmi chtěné, aby ty děti místo mobilu o přestávce byli u těch pingpongových stolů, u těch školních fotbálků, nebo skákali toho panáka, nebo hráli venku fotbal. To je ten koncept aktivní školy. A školy, které zakázaly o přestávkách mobily, možná měly 2-3 měsíce problém, protože tam probíhal standardní detox, ale když tam nabídli dětem využití, zároveň ve školách probíhá prevence a komunikace s dětmi a s rodiči, což jsme všechno dali do té metodiky a budeme to dál podporovat, tak to funguje. Takže ano, cíl je, aby na prvním stupni nebyla škola, kde o přestávkách děti koukají do mobilu. Je to tak.
1: Vy říkáte, že škola má nabídnout něco alternativního. To jste ostatně říkal i na té březnové tiskové konferenci. Tehdy s odvoláním na mezinárodní studie jste řekl, že pokud regulujete mobilní telefony o přestávkách, musíte dětem nabídnout aktivní vyžití, aktivní program. To ale v té novele není.
0: Ale zase jsme u toho program Aktivní škola, který rozvíjíme, kde máme ambasadora Lukáše Krpálka, kde jsme a děláme soutěž o to, jako jak zviditelnit ty aktivní školy, které to dělají. Tak není o tom, že napíšete do zákona, musí být v každé škole dva fotbálky. Ale tohle je ta pozitivní motivace, toto opravdu není na zákonný předpis, to si asi nemusíme vysvětlovat, ale je to na tom, že to je chtěná aktivita a že podporujeme ty školy a zviditelňujeme ty školy, které to dělají. A byl bych rád, aby v rámci svých možností ty školy to udělali. Co se týká ale zákazu těch mobilních telefonů, tak tam, jelikož ta čísla ukazují, že to polovina škol nedělá, tak si myslím, proto jsem to předložil, že ten zákaz je na místě.
1: Ten zákaz se týká i deváťáků, vlastně týká se po celou dobu povinné školní docházky. Deváťákům v současné době je 15 nebo 16 let, v takovém věku mohou mít partnery nebo partnerky, mají a mohou mít spoustu mimoškolních aktivit. Není nepřiměřené takto starým žákům zakazovat, aby o přestávce nebo v jídelně nebo po obědě při čekání na odpolední vyučování mohli něco vyřídit z mobilu?
0: Není. Pokud budete hledat arbitrární číslo, tak když řekneme, že to je 15 let věku, budeme to s něčím kalibrovat, pak mě řeknete, že brigáda je možná o 14 let věku.
1: Ale jenom o prázdninách.
0: Jasně, jo, ale mimochodem to je zajímavý point zaměstnávání 14 letých i ve vztahu k rušení 9. tříd, což jsem tady nezmínil, když to mám propojit ta dvě témata. Každopádně je samozřejmě jasné, že někde ta hranice musela být. Ta hranice je v tuto chvíli na základní škole, střední školy to dále upravují podle školního řádu a svých možností. A mohlo byste mě nachytat na tom, na střední škole bude věkově mladší dítě než dobíjající 9. třídě. Máte pravdu, někde tu hranici jsme udělat museli, udělali jsme ji na konci základní školy. Určitě jsou tam děti, které by si v tom věku již s tím sami poradili, ale snažíme se chránit tu populaci, musíme nějak systémově, je to takto.
1: Já mířím k tomu, jestli ta pravidla pro prvňáka a pro deváťáka by přece jenom neměla být odlišná, jestli je to úplně to samé.
0: Já, když se podíváte na moje výroky z nějakého období, třeba podzim minulého roku nebo nástupu do funkce, tak já jsem si myslel, že ta doporučení těch odborníků budou pro první stupeň jiná než pro druhý. Našel bych minimálně 2-3 rozhovory, kde jsem s touto hypotézou do toho vstupoval, ale v tom doporučení, které máme od toho NUDZu, tak případně ten screening těch jednotlivých dalších zemí, tak vlastně neodstupňuje a bere tu věkovou kohortu až do těch 15 let pod stejnou úrovní ochrany nebo zákazu, chcete-li.
1: Mimochodem Národní ústav duševního zdraví opravdu doporučil i přestávky, i pauzy na oběd, protože když jsem v ČTK četl v červnu vyjádření ředitele tohoto ústavu, tak on mluvil o zákazu během vyučování.
0: Když bavíme se během výuky nebo se bavíme během celé jako školní docházky, během toho celého systému. Za mě a ta podkladová studie a zahraniční data hovoří o tom, že to klíčové je ochránit ty děti během těch přestávek a když si zajdete do školy, opravdu, když si zajdete do školy, která má zakázané mobily o těch přestávkách a je tam to aktivní výžití, tak vám každý řekne, že ty děti se spolu začaly bavit, že se znají jmény třeba a že tam probíhá reálný život a reálný pohyb. Já si za tím návrhem stojím.
1: Vy jste říkal, že na rozdíl od té původní opoziční novely, tak vy jste si dali záležet s definicí toho, na jaká zařízení se to má vztahovat. Ten návrh totiž nezakazuje jenom mobily, ale také jiná elektronická komunikační zařízení. Podle důvodové zprávy se tím myslí třeba i chytré hodinky nebo další zařízení s připojením k internetu. Znamená to, že bude zakázáno do školy nosit, respektive ve školách používat třeba i elektronické čtečky knih?
0: Myslím si, že čtečka knih tam nepatří jako jiné elektronické zařízení.
1: Pokud je připojená na internet, tak
0: ano.
1: Ano.
0: Máte pravdu, zase takhle to můžeme rozebrat celé. Ten princip, když vám vysvětlím, je jednoduchý. To znamená cokoliv, kde vás to může během té výuky vyrušovat, cokoliv, kde se můžete připojit na sociální sítě během té přestávky, tak je tam zahrnuto. Nikdy to nebude dokonalé, samozřejmě další výhrady budou. A co, když se ty technologie budou vyvíjet? Jistě mohou. Myslím si, že ten návrh není tupým zákazem, když jsem něco pojmenoval tupým zákazem, když se podíváte, standardní výhrady, zdravotní důvody jsou ošetřeny. A další výhrada je, chcete, aby děti byly hloupé, nemůžou používat mobilní telefony. Mohou, na pokyn učitelé mohou používat ty mobilní telefony. To znamená, aplikace Kahoot, ChatGPT, jakékoliv AI-ko, může běžet té výuce, ale řízeně, aby to byl dobrý sluha, zlý pán, aby to byla řízená výuka. Zároveň chceme, aby tam byla ta prevence, aby školy vysvětlovaly v rámci té komunikace těm žákům, proč, kde je to nebezpečí sociálních sítí a tak dále. To znamená, není to izolovaný výstřel do tmy, je to řekl bych, promyšlený způsob, jak pomoci, a je to nedostatečný samozřejmě i s ohledem na to, že návyky vznikají v rodinách. To tady si řekněme rovnou, a i proto teďka třeba přes léto mám na sociálních sítích kampaň, která je cílena na rodiče, protože ta škola může pomoct, ale situaci nezachrání. To si taky uvědomuje. Nemyslím si, že to spasí doba od 18 do 14.00.
1: Ten zákaz má platit od začátku školního roku 2027-28, tedy za rok a měsíc. Neuvažovali jste o nějakém přechodném období? Mysleli jste třeba na sedmáky, současné sedmáky, kteří jsou zvyklí na mobily o přestávkách, teď ze dne na den jim to vlastně zakážete? Nezhorší to jejich duševní stav?
0: Když se na to podívám, tak já jsem, a doufám, že to sněmovna nezmění, já jsem zastánce toho, aby to začínalo s novým školním rokem. I kdyby to sněmovna projednala, tak já bych nerad, aby to začínalo třeba 3. března. To znamená, proto je tam ten začátek školního roku. Jak už jsem vám tady jednou řekl, tak ty školy, které to zakázaly, tak také tam neměly přechodné období, ale měly období 2 až 3 měsíců, kdy ty děti samozřejmě se s tím srovnávaly, že to tam není. Na druhou stranu, když se podíváte, tak i ty děti na těch školách vám řeknou, že jsou za to vlastně rády. Neříkám, že všechny, ale není to úplně černobílé. To znamená, neuvažuji o přechodném období. Myslím si, že dobré je zavést to s novým školním rokem a po nějakém nepříliš dlouhém čase si to na těch školách, pevně věřím, sedne.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Naslyšenou, díky za pozvání ještě jednou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď hodiny ukazují 4 minuty po půl jedné. Pavel Prouza a krátké zprávy.
4: Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Japonsko po úterním silném zemětřesení na ostrově Kyushu hlásí 18 obětí, zraněných jsou desítky. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v troskách budov, včetně zříceného nákupního centra ve městě Kashima. Podle zdrojů televize NHK tam po otřesech nejspíš vybuchl unikající plyn. Maďarská jaderná elektrárna Paks odstavuje jeden ze 4 reaktorů. Důvodem je rekordně nízká hladina Dunaje, ze kterého elektrárna používá vodu pro chlazení. Informoval o tom provozovatel zařízení. Za současný pokles hladiny v 2. nejdelší řece Evropy může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Městský úřad v Šumperku obnovil běžný provoz. Na začátku týdne se stal terčem kybernetického útoku hackerů a fungoval v omezeném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit, jak potvrdila tajemnice úřadu Helena Miterková.
2: Sport.
4: Fotbalista Michal Sáček skóroval za Górnik Zabrze v odvetě 2. předkola Ligy mistrů proti Fenerbahče Istanbul. Polský klub ale po domácí remíze 1-1 a předchozí venkovní prohře 0-1 v soutěži končí. V základní sestavě Górniku nastoupil i záložník Lukáš Sadílek. Obránce Ondřej Zmrzlý zůstal na lavičce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D6 na Karlovarsku a neprůjezdná silnice na Orlickou Ústecku. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za Lubencem srazilo osobní auto Lesní zvěř. Nehoda je za sjezdem na Valeč, kilometr 83,5 a místo nehody s opatrností průjezdné. Na Orlickou Ústecku je po nehodě stále neprůjezdná silnice 43 z Červené Vody do Králík. Před půlnocí v úseku narazilo auto do stromu. Osobním autem se dá uzavírka objet přes Horní a Dolní Boříkovice, větším vozidlem přes Jabloné nad Orlicí. Podobně v Ostravě v Rudné ulici u Avion Shopping Parku směr Poruba blokuje průjezd srážka osobního auta s motorkou. Nehoda a taky uzavírka je na odbočce k obchodnímu centru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večera na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Děkuji za slovo, je to přesně tak. Začíná noční radiožurnál necelých 8 minut po půl jedné. Dnes je čtvrtek 30. července a možná se vám některým neusíná úplně ideálně. Včera totiž vrcholil úplněk a i teď máme jasný měsíc na obloze. Navíc je tu tropická noc, tak pokud se vám nedaří usnout, můžete zkusit zůstat i v dalších minutách s nočním radiožurnálem. My tu s vámi budeme po celou noc a za moment vyrazíme do světa filmu. Co se stane, když se v jedné školní tělocvičně potkají čtyři naprosto rozdílní otcové, jejichž synové jsou podezřelí z držení zakázané látky? Dozvíte se to v nové komedii Miroslava Ondruše s názvem 6 gramů. Za chvíli si o snímku řekneme víc, včetně toho, kdy ho uvidíte v kinech.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Čtyři otcové, jedna školní tělocvična a podezření, že jejich synové mají u sebe zakázanou látku. To je výchozí situace nové komedie s názvem 6 gramů režiséra a scénáristy Miroslava Ondruše. Z nenápadného setkání se rychle stává sled vyhrocených hádek, nečekaných zvratů a humoru, který si servítky rozhodně nebere. Film se natáčel ve východních Čechách a tvůrci ho proto úplně poprvé představili divákům v Pardubicích.
1: Nevíte, proč se scházíme tady?
2: No, jak to mám asi tak vědět?
3: Někdy nastanou situace, kdy se člověk jako musí potkat s lidma, s lidma by se nikdy nepotkal. A to je většinou třeba ve škole. A z toho jsem vlastně vycházel.
4: Říká režisér Miroslav Ondruš. Ve školní tělocvičně se potkávají čtyři naprosto rozdílní otcové. Toho nejmladšího hraje Jiří Mádl.
5: A je to jedinej z těch postav, která těch ostatních vidí to dobrý.
6: Co vás na tom filmu bavilo?
5: Mě bavil ten scénář hodně, protože někdy žijeme v takovým tom světě algoritmů, kde nám to dává všechno to, co chceme a očekáváme, tak jak si to nastavíme, tak tady to vám na to úplně kašle.
1: Co to povídáte, já mám syna?
2: Možná, že někde máš malýho syna, ale určitě ne na téhle škole. Pane,
1: prosím. No
2: tak když se na něj podívejte, nemůže mít syna na střední.
1: Pane, se naši synové jsou spolužáci a kamarádi se. Pokud toho nenecháte, půjdete za dveře.
4: Divák na plátně sleduje rychlé zvraty plné vyhrocených hádek a také velmi svébytný humor. Popisuje ho Jiří Mádl.
5: Ty lidi jsou ostrý vůči sobě a ta jejich rozdílnost ještě vyhnaná do extrému tím, že jsou v jedné místnosti, takže ten problém se tý jejich jinakosti se jako kondenzuje strašně.
6: Byl jste někdy zavřený v jedné místnosti s lidmi, se kterými jste si absolutně neměl co říct?
5: Jo, to bylo v tomhle filmu. Si myslím, že se potkali dva světy, jo. Civilizovaní herci a David Novotný s Ondrojem Vatkým. Prostě já jsem se snažil jít podle scénáře, kluci jeli, si hráli jako jiný film, ale dalo se to sestříhat, jakoby, takže dobrý.
6: Jakému publiku je vlastně tahle komedie určena? Tak pane režisér.
3: Já myslím, že všem vlastně, každý tam najde něco svýho, protože občas si každý dostane do situace, kdy se setká s někým, s kým si nemá moc co říct, ale musí situaci vyřešit.
5: Já bych řekl, že to není všem. Já bych řekl, že to je všem, který už štve tenhle šablonovitej, předpřipravený, jako předvídatelný svět. Tak pro ty to určitě je.
4: Film zamíří do kin už 6. srpna. Z Pardubic, Naďa Kubínková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.
9: Se snáší déšť, s tmou se k

0: Radiožurnál je jedna hodina. Pavel Prouza doplní zpravodajský přehled.
1: Rezort průmyslu zřídí novou agenturu pro podporu podnikání. Rusko pokračuje v útocích na ukrajinské přístavy. Hokejistka Kaltounková po zranění trénuje s reprezentací. Bude jasno až polojasno, na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Podporu exportu, investic a startupů od srpna zastřeší nová agentura Czech Business, oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rezort se rozhodl sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i zahraničí doteď řešily. Ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
3: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
1: Czech Trade dnes pomáhá hlavně vývozcům, Czech Invest láká investory do země. Slučování bude postupné, naplno má nová agentura fungovat od příštího roku. Rusko zaútočilo na přístavy v Oděském zálivu, ty už kvůli každodenním ruským útokům prakticky zastavili provoz. Podle Kyjeva ohrožuje Moskva globální potravinovou bezpečnost. Ukrajina pšenicí, kukuřicí a slunečnicovým olejem zásobuje asi 500 000 lidí, převážně v zemích takzvaného třetího světa.
4: Krátce po vyhlášení vzdušného poplachu se ozvaly dvě silné exploze. Podle telegramového kanálu Trucha Rusko udeřilo nízkoletícími střelami H-35 z raketového systému BAL. Na obzoru stále kotví loď zasažená před několika dny ruskými raketami. Podle oděských ekologů hrozí únik motorové nafty a dalších látek do moře. Ukrajina teď hledá možnosti, jak zemědělské plodiny vyvést jiným způsobem. Zástupci Ukrajiny, Rumunska, Moldavska a Evropské komise se prostřednictvím videokonference radili, jak zajistit alternativní cesty exportu přes dunajské přístavy. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Letos 30. srpna a 27. září budou české státní hrady a zámky mimořádně přístupné zdarma, rozhodlo Ministerstvo kultury. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a pokračuje v projektu zpřístupňování státních kulturních institucí, dodává šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy.
5: Do akce se zapojí téměř všechny státní památky ve správě Národního památkového ústavu. Výjimkou je Invalidovna v Praze, která se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci, a státní zámek Raduň, který bude na konci srpna uzavřen kvůli filmování a zapojí se pouze do zářijového termínu. Chceme, aby naše kulturní dědictví bylo co nejdostupnější pro všechny.
2: Sport.
1: České hokejistky zahájily přípravu na listopadové mistrovství světa. Nový americký trenér Brian Idalsky se na kempu v Chomutově seznamuje s hráčkami. Mezi nimi nechybí ani opora Kristýna Kaltounková, ta má po březnovém zranění speciální režim.
6: Teďka mám rekonvalescenci s kolenem, nechci nic uchvátat, mám tak nařízený od našeho týmového doktora z Ameriky a jsem hrozně ráda, že to tady všichni respektujou, já to taky respektuju, protože si myslím, že kdybych to uchvátala, tak nebudu moc dobrá ani tady na reprezentaci, že nebudu moc jít žádný turnaje. Takže s tomu dávám teďka ten prostor, který koleno potřebuje, teď už se vracím zpátky do tréninku a jsem připravená zase do toho vlítnout.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D6 na Karlovarsku a uzavírka na silnici 43 u Králík. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za Lubencem srazilo auto zvěř. Nehodu taky omezení čekejte za sjezdem na Valeč, kilometrů 83,5. Na D1 z Brna do Prahy pozorně za sjezdem na Vlašim od 44. kilometru v levém pruhu uklízí vozovku a po pojíždět budou až k exitu 21 Benešov. Na Orlickou Ústecku je už přes hodinu neprůjezdná silnice 43 z Červené Vody do Králík. V úseku šetří nehodu osobního auta nebo odklízí následky. Auto narazilo do stromu. Obět se to dá přes Horní a Dolní Boříkovice, případně Jablonné nad Orlicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná nebo skoro jasná, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večera na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A teď si poslechněte další rozhovor z našeho výběru To nejlepší z hosta Radiožurnálu, moderuje Jan Pokorný.
8: Hostem Radiožurnálu je Milan Jeglík, který se stal z potápěče a policisty. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Profesionálním ochranářem přírody a předsedou společnosti Justice for Nature. Keporka Ktimi. Ten jeho příběh sleduje téměř celá planeta. Co vy si o tom myslíte?
9: No, za prvý je to fakt jako srdcerivnej příběh. Je to nestandardní, protože keporkakové se v podstatě, nebo obecně velryby se v Baltu neobjevují. Tedy je to jakási zbloudilá velryba, která za mě osobně ukazuje celému světu problém, který tu máme v současné době, a to je ohrožení velrybých populací. Samozřejmě ten příběh jako osobně vnímám jako takovou zvláštní situaci, poněvadž na jednu stranu je to zvíře, které trpí, na druhou stranu v přírodě ten přirozený proces toho umírání úplně líbivý není, a myslím si, že v tomhle ohledu si nikdo není jistý, jestli konáme dobře s tou záchranou, nebo jestli už překračujeme určitou mez našeho božství, kdy se snažíme zvrátit průběh událostí.
8: Přirozený běh věcí.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Milan Jeglík, profesionální ochranář přírody. Vy jste říkal, že to není úplně obvyklé, že by se velryba objevila v Baltu. Máte proto nějaké vysvětlení, že velrybí mládě, tedy nebo mládě, dívejte, mladá velryba se dostane do Baltu?
1: Není to ani jejich migrační trasa a není to ani jejich krmeliště, ani jejich reprodukční zóna. To jsou takové tři základní jako body, takový magický trojúhelník, kdy reprodukční zóny, je jich na světě asi 6 velkých a několik desítek menších, kam vám ti keporkakové vlastně připlouvají za reprodukcí, tedy rozmnožováním, námluvami, rozením mláďat a tak dále. Pak máte tu migraci, která vlastně vám směřuje od té reprodukční zóny do těch míst, kde mají dostatek potravy, což je většinou někde u Antarktidy, nebo v tomhle případě na severu u Norska a tak dále. A ten Balt do toho nezapadá, takže je to pravděpodobně asi nějaký buď zoufalý omyl, a nebo teda součást nějakého špatného zdravotního stavu, který tu velrybu přivedl do Mělčin.
0: Což se asi dozví odborná nebo i laická veřejnost až bohužel po pitvě.
1: Tak to je.
0: Prý může být někdy příčina v otravě nějakými jedovatými mořskými řasami?
1: Můžou to způsobovat řasy, třeba u nás v Kostarice může být ten problém s takzvaným rudým přílivem, ale není to úplně obvyklé. Oni vám velryby dost často umírají nebo onemocní na základě parazitů, které jim napadají mozek, plíce. Je to otázka znečištění oceánu, protože přece jenom, co si budeme povídat, těch plastových odpadků, a když ta velryba vám vlastně filtruje plankton a ty odpady tam jsou, tak to do sebe dostává a z nějakého dlouhodobého hlediska hromaděním samozřejmě to té velrybě způsobí zdravotní problémy. Další obrovský klíčový prvek jsou vlastně podmořské výbuchy, těžba, což jim narušuje centrum rovnováhy, vlastně jim to ničí, když to řekne.

0: pozornost a způsobuje to jakousi fatální únavu, kdy ta zvířata mohou reálně vlastně vám vyplout do mělčiny a vlastně si tam v uvozovkách odpočnout, což se jim nakonec stane osudným. Já si myslím, že uvíznutí velryby na pobřeží je málo kdy omyl. Že je to buď součást nějakého problému spojeného se zdravotním stavem a nebo potom nějaký jiný druh vyčerpání, únavy.
1: Ono to není nic nového, protože podle toho, co jsem četl, tak se velryby ocitaly někde na pláži už před stovkami, možná tisíci let.
0: Určitě.
1: Ale pořád se neví to přesné vysvětlení, proč to občas udělají.
0: My to nevidíme, protože většina těch uvíznutí se odehrává na nepřístupných pobřežích. Takže jako tady v Evropě s tím nemáme úplně nějakou velkou zkušenost. Ale ta příčina, pravděpodobně je to zdravotní stav. Já bych v tom neviděl úplně omyl.
1: Vy jste říkal u nás v Kostarice, tak tady bychom měli říct, že vy jste v Kostarice jako doma, anebo skoro víc než doma, a monitorovali jste, nebo monitorujete pořád právě keporkaky?
0: My vlastně třetím rokem monitorujeme už šestou migrační sezónu keporkaků dlouhoploutvých v zálivu. Já tomu rád říkám záliv velryb, nebo velrybí porodnice, je to reprodukční zóna IMMA San Juan del Sur Papagayo Bay, což je jedna z nejvýznamnějších tichomorských vlastně reprodukčních zón keporkaků dlouhoploutvých. Je označená také číslem C3, což znamená, že se tam reprodukují velryby ze severní jižní polokoule, což je vlastně jediné dosud známé místo na světě. A my jsme se tam ocitli vědomně v roce 2022, kdy jsme zjistili, že tato oblast je součástí velkého průmyslového plánu na vybudování obrovského přístavu v rámci projektu Suchý kanál, který měl propojit vlastně karibskou a pacifickou část v rámci nějaké jako kdyby náhradního panamského průplavu a chtěli to dělat zrovna v té reprodukční zóně. No a tehdy jsme se spojili s lidmi z Národního parku z ACG Guanacaste, ti nám shodou okolností dali kontakt na morského biologa Franka Garitu, který se přes 30 let věnuje morským savcům a je to kapacita v rámci Střední Ameriky. No a on nás uvítal jako terénní tým pro monitoring velryb, takže nás všechno učil. My jsme koupili loď, vybudovali jsme tam oceánské centrum a zaměřili jsme se vyloženě na keporkaky, morské savce v této oblasti, abychom vytvářeli i nějakou prevenci pro budoucnost, aby tam vlastně žádné průmyslové využívání vzniknout nemohlo, poněvadž to původní bylo zhozeno ze stolu kostarickou vládou jako environmentálně naprosto jako neúnosný projekt.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Hostem radiožurnálu je Milan Jeglík, profesionální ochránce přírody a předseda společnosti Justice for Nature. Vy jako potapěč jste byl někdy blízko ke Porkakovi?
1: Tohle byl asi můj nejkrásnější ponor v životě. Byl nejkratší a nejkrásnější, když jsem v Indonésii na Lomboku se svým synovcem a ještě se dvěma Indonézany šli na lokalitu Magnet Point na žraloky kladivouny. A já i tu lokalitu šel učit a teď si představte, že asi ve 40 metrech v docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporkak. Takže objevil se před námi, minul nás asi na nějakých 5-8 metrů. Podívali jsme se zhluboka do očí, on zmizel a my jsme v tom okamžiku se synovcem v podstatě, dalo by se, že jsme měli masky plný slz radosti, ukončili jsme ponor, kladivouni nám byli naprosto lhostejní, šli jsme nahoru, aby jsme se vyřvali z toho obrovského zážitku a to byl úžasný moment pod vodou.
0: Ti posluchači, kteří nás teď sledují přes web na kamerách, musí vidět, že vy máte úplně nadšení v očích, když na tu příhodu vzpomínáte. Proč jste se vynořili? Právě proto, že jste si chtěli jako podělit o ten zážitek?
1: Tam ta emoce nešla udržet. Tam prostě toto vidět keporkaka pod vodou, když to ještě nečekáte, není to naplánované, ještě k tomu v oblasti, kde se keporkakové vlastně nevyskytují, tak to byl takovej pozitivní šok, že nás to opravdu jako bezpečnou rychlostí vyhnalo na povrch, abychom si to mohli sdělit.
0: Jaká je to vlastně velryba, ten keporkak?
1: Dívejte, je to kosticovitá velryba, která není ozubená jako třeba vorvani. Živí se planktonem, má nějakých 15 metrů délky samci, samice kolem 13. Představte si, že je to zvíře, které v dospělosti může mít až nějakých 40 až 60 tun, když je to opravdu jako velký samec. A pro nás, jako kdyby ten život v blízkosti keporkaku, já bych se teďka ani nezabýval fyziologií, ale spíš nějakou energií, kterou ty zvířata vyzařují. Pro mě je to symbol dobra.
0: To znamená, že má něco jako duši.
1: No, určitě. víte, to je takový obr, a když jste v jeho blízkosti, tak vy víte, že vám to zvíře nemá absolutně žádnou snahu ublížit.
0: Má rád lidi?
1: Myslím si, že v některých ohledech ano, byť v té naší oblasti, nebo spíše zvědaví na nás lidi. Ale v té oblasti, kde my operujeme, tak oni jak tam vlastně rodí mláďata, tak jsou mnohem opatrnější ty samice. A ti keporkakové, jak jsou v tom rozmnožovacím cyklu, ti samci, tak vytváří konkurenční skupiny a doslova mezi sebou zápasí pod vodou a na hladině a tak dále. Takže nejsou úplně sdílní pro to, aby se s námi jako vyloženě kontaktovali. Ale my máme i povolení pro filmování keporkaku pod vodou, ale zatím se přiznám, že se nám to nepodařilo v té podobě, jaké bychom chtěli, poněvadž je tam trošku víc planktonu. Takže jako, aby tam byla úplně čistá voda, není úplně jednoznačně jisté. Ale já teď mám vymyšlený takový speciální mega vychytávku, že budeme filmovat vlastně se zhazovanou kamerou z dronu. Takže věřím tomu, že lidem už během tohoto léta přineseme úplně úžasné záběry ze života keporkaku pod vodou, bez toho, aniž by je člověk rušil.
0: Něco jako podvodní dron?
1: Ten máme taky, ale tohle je vyložený dron, který bude zhazovat 360 kameru ze vzduchu.
0: Fakt?
1: Na bojce, tak aby se to dostalo do blízkosti. A
0: to můžete ovládat na dálku, tu kameru?
1: Ne, to bude vyloženě. Ale ona ta 360 vám jede jako kolem dokola, takže se nemůžete splést, když to shodíte dobře.
0: K čemu je dobré monitorovat keporkaky?
1: To je důležitá otázka, protože on ten výzkum v podstatě má veliký dosah na ochranu těch zvířat. Mnoho lidí, když slyší, zkoumáme velryby nebo děláme výzkum velryb, tak má takový pocit, že jim ubližujeme, absolutně ani náhodou. Jde o to, že identifikujeme podle ocasních ploutví, že každý keporkak má jinou ocasní ploutev, jinou barvu, ale hlavně vroubkování na té ocasní ploutvi nahoře. Takže každý jedinečný, tak jak máme otisky prstů, tak vlastně oni mají ty ocasní a taky už hřbetní ploutve, i ty se dají rozlišit. A tím jsme schopni zjišťovat vlastně jejich migrační trasy, protože je spousta týmů po světě, který je fotografují a podle toho se to ztotožňuje v rámci projektu, který se jmenuje Happy Whales, jako šťastné velryby. No a zároveň, když zjistíte ty migrační trasy, tak se z toho vytváří taková koncepce, která by měla přijít do rukou vlastně kapitánů, rejdařství a tak dále, aby věděli tito lidé, kde se vyskytují keporkakové, kde se zhromažďují, kde jsou jich reprodukční zóny, aby pokud teda přijmou tuhle výzvu na základě výzkumu, aby v těchto oblastech zpomalili, aby nedocházelo ke střetům s velrybami, posekání šrouby, což je strašně důležité, protože my se tady bavíme o jedné velrybě, o Timim, který je v kritické situaci, ale vezměme si, že třeba ročně umírá pod, nechci říct pod koli, ale pod lodními šrouby a pod srážkami lodí nějakých kolem 20 000 velryb. To je neuměrné číslo.
0: Je svým způsobem ten příběh Timiho pro velryby dobrý, protože se o nich mluví?
1: Obrovsky. Obrovsky je pozitivní. Ve své podstatě z toho Timiho se stává vyslanec velryb, kdy myslím si, že nebývale velké množství lidí, což se teda podařilo i díky té medializaci, tak se dozvídá ten příběh a my, kteří děláme s velrybami v terénu, tak máme šanci se k těm lidem dostat blíže, aby ten alarm, který směřuje k tomu druhu, celému, ne k jedné velrybě, ale k celému druhu, aby ho ti lidé začali opět poslouchat.
0: Jak by se vám mohlo podařit výsledky vaší práce, tedy kde ty velryby mají trasy, vnutit těm rejdařstvím tak, aby kapitáni těch obrovských lodí to věděli?
1: Tohle je trošku taková jako politika, když to tak řeknu. Samozřejmě je to o komunikaci s těmito majiteli těch rejdařství, ale s kapitány lodí. Já si myslím, víte, já sám jsem kapitán lodi a neznám jediného kapitána, který by chtěl srazit velrybu. Myslím, že to musí být obrovská tragédie nevědomně poškodit takového tvora nebo ho rozsekat šrouby a podobné věci. Většina těch kapitánů, pokud se jim to stane, tak je to neúmyslná věc. A zjistí to až vlastně poté. Z těch velkých lodí, hlavně z těch nákladních lodí, které přepravují všechno to naše zboží, které my nakupujeme, oni nemají šanci vidět před tu loď tak, aby uhnuli a hlavně ty lodě nejsou tak manévrovatelné, aby uhnuli. Což znamená, že tam jediné, co může pomoci v těch kritických zónách zpomalit. Netvrdím, že to zachrání všechny ty sražené velryby, ale kdyby to bylo třeba 50%, tak je to úžasný výsledek.

0: is that?
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Filmové novinky v kinech.
1: Recenze očekávaných šlágrů.
2: I postřehy ze zákulisí natáčení.
1: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
1: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Každý čtvrtek krátce po 11:30 na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Máme 30 minut po 13:00. A posloucháte zprávy s Pavlem Prouzou. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90. Celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty. Ty dosahují skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit 100 tisíce lidí. Požáry od začátku letošního roku v zemi sešehly přes 116 tisíc hektarů porostu. S lesními požáry bojují taky hasiči ve Španělsku nebo v Řecku. Americká centrální banka znovu nechala základní úrokovou sazbu bez změny v rozmezí 3,5 až 3,75%. Fed tak podle agentury AP rozhodl i přes přetrvávající inflaci a nárůst cen energií, který způsobila válka s Íránem. Inflace se ve Spojených státech už více než 5 let drží nad 2% cílem. Zemřel francouzský hudebník a DJ Kevinsky, bylo mu 50 let, s odkazem na úřady, o tom informuje agentura AFP. Kevinsky byl jednou z hlavních tváří francouzské elektronické hudby. Jeho tvorba se řadí ke stylu French Touch. Hudebník před 3 lety vystoupil na festivalu Colors of Ostrava.
1: Sport.
3: Belgický cyklista Wout van Aert, který kvůli zranění lokte vynechal Tour de France, ovládl úvodní etapu závodu kolem Dánska. V boji o prvenství porazil ve finiši Slováka Lukáše Kubiše a domácího Henrika Pedersena. S osmičlenou vedoucí skupinou dorazil do cíle i český reprezentant Tomáš Kopecký a skončil 7.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a neprůjezdná silnice u Králík. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů na kilometru 83,5 už uklizeno, auto tam srazilo zvěř. Na dálnicích teď nehody hlášeny nejsou. Na D1 z Brna do Prahy stále pozorně za sjezdem na Vlašim. Mezi kilometry 44 až 21 posjezd na Benešov uklízí vozovku a popojíždí v levém jízdním pruhu. Na Orlickou Ústecku má být ještě více než hodinu. Neprůjezdná silnice 43 z Červené Vody do Králík v úseku šetří nehodu osobního auta. Obě se to dá přes Horní a Dolní Boříkovice, případně přes Jablonné nad Orlicí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je jasná nebo skoro jasná, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje rozhovor z našeho výběru To nejlepší z hosta Radiožurnálu, moderuje Jan Pokorný.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Hostem radiožurnálu je profesionální ochranář přírody Milan Jeglík. Když částečně probíráme příběh Keporkaka Timiho, tak se nedá nezeptat na to, jestli si myslíte, že si tím jeho příběhem pomáhají i lidé, kterým až tak o záchranu a ochranu velryb nejde.
1: Víte, to si myslím, že přináší každá taková událost, že máte opravdu organizace, které dlouhá léta velryby monitorují, sledují, chrání a tak dále. A pak máte takové, jak bych to nazval, rychlokvašky, které vám vlastně přicházejí s tou danou událostí a mohou v tom vidět nějaký rychlý krátkodobý zisk na základě obrovské mediální pozornosti. Takže já bych nikoho nechtěl v tomhle označit, ale třeba je vidět, že ty záchranné týmy v současné době v tom Baltu, že fakt jako hodně vaří z vody. Že tam byl první záchranný tým, který vlastně vyhodnotil to zvíře v nějakém kritickém stavu a že by se to mělo nechat nějakému přirozenému vývoji, což samozřejmě veřejnost spodnícená aktivisty environmentálními nepřijala a stává se z toho taková jako táhlá, dlouhodobá, čím dál tím kontraverznější vlastně situace, kdy až začínáme z toho mít pocit, že ve jménu té publicity anebo neústupnosti jsme schopni toho Keporkaka vlastně až týrat. Jo. Uvidíme. Teď se chystá ta, vypadá to záchranná finální operace. Já se mohu přiznat, že jestli se jim to podaří a toho Keporkaka vypustí a on opravdu vypluje do oceánu nebo do toho Severního moře, protože by měl mít GPSku na sobě, takže bychom se měli dozvědět, jaký jeho osud, jestli zemře, jestli to zvládne, utopí se, nebo jestli opravdu to bude mít pozitivní výsledek. Pokud se jim to podaří, tak smeknu. Ale pokud se to nepodaří, tak samozřejmě budou muset počítat s tím, že se na ně snese kritika.
0: Hostem radiožurnálu je profesionální ochranář přírody Milan Jeglík, předseda společnosti Justice for Nature, její štrčko. Má tady ve studiu radiožurnál na sobě. Co to je Justice for Nature?
1: Justice for Nature je pro nás takový filozofický koncept. Příroda jako taková není právní subjekt v našem lidském společenství, byť bychom si dokázali představit, že by mohla. Ale my si myslíme, že tak jako si zaslouží spravedlnost člověk, tak stejně tak si zaslouží spravedlnost příroda.
0: Jak ji vymáháte?
1: My máme takovou zvláštní strategii, protože samozřejmě vymáhat právo přírody není legislativně vůbec jednoduché. A my jsme si za spoustu let činnosti v protipytláckých hlídkách a v tom terénním monitoringu uvědomili, jak je obrovsky důležité spolupracovat s legitimními úřady. V tomhle případě v Kostarice s rangery ze státní ochranou přírody SINAK, které vlastně podporujeme v terénu, děláme jim jakousi předsunutou hlídku pro odhalování pytláctví a pokud zjistíme nějaké ilegální činnosti, tak to řešíme s nimi, protože oni mají pravomoce. My jim můžeme pomoct technicky, s vybavením. Teďka chystáme třeba velikou akci na nákup neprůstřelných vest pro rangery ve dvou národních parcích v Kostarice, termovize. Vypadá to, že budeme mít termální dron na odhalování pytláctví v noci. Takže dokážeme jim pomoci, ale ta samotná, ta represivní část té ochrany přírody je na nich a k tomu musí být připravně vybaveni.
0: Jaká je to vlastně země, co do ochrany přírody, Kostarika? Je zaslíbená jak pytláctví, tak ochraně přírody?
1: Já si myslím, že zaslíbená ochraně přírody. Ale samozřejmě musíme si uvědomit, že tam, kde je divoká příroda, kde jsou zvířata, je i pytláctví. V tomhle nechci úplně mít nějakou kritickou notu, ale Kostarika v 70. letech udělala fakt obrovský kus práce pro přeměnu společnosti v zelenou společnost v ochraně přírody. Povedlo se jim to. Opravdu ta generace si myslím, že by si zasloužila sochu. Ale trošku usnuli na vavřínech a začali hodně jít cestou jako kdyby turistiky, což samozřejmě přináší zpoplatnění národních parků, přináší zisky, které jdou do státní pokladny, včetně státní ochrany přírody, takže je to důležité, je to nutné, ale malinko jako upozadili v posledních třeba 5 letech upozadili rangery v terénní kontrole ochraně, kterých je málo. Takže díky tomu, že není dostatek rangerů a nemají v současné době třeba i moderní technologie na odhalování pytláctví, jako jsou zrovna termodrony a tak dále, tak dochází k tomu, že pytláctví narůstá. Také to je spojeno s ekonomickou situací. V Kostarice je docela draho na to, že je to Střední Amerika. Ne všichni ti místní lidé dosáhnou na nějaký ekonomický standard a potom tyhle skupiny lidí loví. A pak jsou to pytláci, kteří loví pro trofeje, pro zábavu, tak jako jinde na světě, kde je to legální. V Kostarice si vezměte, že celostátně je zakázán lov zvířat.
0: Včetně velryb.
1: Samozřejmě. Akorát lov zvířat jako na souši, velryby jsou chráněné, chrání živočichové, morské želvy a tak dále, ale samozřejmě jako rybolov jako takový zakázaný není, ale nesmí se lovit v chráněných územích.

0: Hostem radiožurnálu je profesionální ochranář přírody Milan Jeglík. Viděl jste někdy lov velryby?
1: Viděl.
0: Jaké to je?
1: Strašné. Rok 2007, Alor, vestice La Maléra, místní lidé, nebyl to průmyslový lov velryb, jako jsou harpuny, výbušné a tak dále, ale byl to příběh lokální komunity, která do dneška vlastně má povoleno lovit v orvaně, a nejenom v orvaně, loví rejnoky, manta, loví kosatky. Jediné, koho neloví, jsou kosticovité velryby, takže žádní plejtvákovití. Ale byl jsem přímo u toho s kamerou v ruce, když ulovili v orvaně tři s dvěma mláďaty, a řeknu vám, že tehdy se ve mně něco zlomilo a uvědomil jsem si, že pácháme zlo v rámci přírody a že na to nemáme jako lidi právo.
0: A točil jste to?
1: Točil jsem to.
0: Co jste s tím pak udělal?
1: V podstatě nic. V podstatě pořád je v archivu a čekám na vhodný okamžik, abych to spojil s prací, kterou děláme dneska, kdy vlastně v jednom okamžiku jste u toho, když lidé zabíjejí velryby a jste tam jako kameraman a chcete záběry a pak najednou vám to úplně vás to rozbije a zjistíte, že tudy cesta nevede. Takže teď mám v rukou materiál, který je ještě na starší typ kamery a tak dále, že 2.7, ale je to neskutečně poutavý materiál, který by dokázal lidem ukázat tu hrůzu, která by měla být přetavena do jejich absolutní ochrany.
0: Hodí se vám při práci profesionálního ochranáře přírody to, že jste byl policista?
1: Určitě.
0: V čem třeba?
1: Určitě. Já jsem navíc sloužil jako kdyby u tajné policie, takže vlastně tu činnost, kterou dneska děláme, odhalování pytláctví, jejich monitoring, skrytými kamerami a tak dále, tak určité strategie se dají použít nejenom v rámci lidské společnosti, té kriminální části, ale samozřejmě tohle je environmentální kriminalita, takže jednoznačně z toho vycházím a vlastně i ta protistrana, když spolupracujeme s parkem a oni vědí, co jsem dělal, tak je to přijato v podstatě pozitivně.
0: Existují někde nějaká, řeknu to laicky, policejní oddělení, která by se zaměřovala pouze na envirokriminalitu?
1: Jednoznačně. A je toho spousta na světě. Dokonce i Slováci mají envirokriminálku. Jo, my jsme tady
0: v tom Čechách.
1: Ne, envirokriminálka máte v podstatě odbor environmentální policie, který řeší trestnou činnost páchanou proti přírodě. Takže pytláctví, znečišťování a další enviro problémy, které tu jsou, nelegální skládkování, že to všechno je envirokriminalita. No a Costa Rica má velice silnou environmentální kriminálku, OIE, je to součást OIE kriminálky. My s nimi i přímo spolupracujeme a řeknu vám, že je to něco, co nám tady v Česku obrovsky chybí, poněvadž třeba u nás envirokriminalitu řeší hospodářská kriminálka a nechci absolutně snížit práci těch kluků a těch ženských, jako bývalý policajt navíc, ale jednoznačně není to úplně jejich rank, není to jejich kompetence. Navíc hospodářská kriminalita v Čechách je obrovsky rozvětvená, takže to enviro by chtělo vyloženě profíky na enviro.
0: Podívejme, kam jsme se dostali od velryb.

0: Hostem Radiožurnálu je Milan Jeglík, profesionální ochranář přírody. Vy jste svého času přichystal komplexní a funkční vzdělávací program o zemi, o zvířatech, etika země. Letos by měl být hotový. Jsem četl v roce 2026 a měli byste ho předat v Peru více než 70 zemím světa do používání do škol nebo národním parku.
1: Tohle se maličko změnilo, protože oni v Peru ten světový kongres rušili a on má být
0: tak
1: příští
0: by to nemáte kde předat.
1: Argentíně.
0: Máte to hotové a nemáte to kde předat?
1: Ještě to nemám úplně hotové. My vlastně už od roku 2012 jedeme ve školách českých projekt Nejbohatší ekosystém planety Země, který má nějakých 25 filmových dílů, včetně teda osobních zkušeností, ale na tomhle pracuji, sami asi víte dobře, je to zpracovávání videomateriálu za spoustu let, nějaká koncepce a já jsem hodně čekal ještě na jednu takovou vychytávku, kterou jsme až vlastně letos doladili a to je, že dokážeme přes AI provádět dabingy do cizích jazyků. Takže tohle mě teďka odstartovává, tady tenhle velký mezinárodní rozsah a do budoucna teda nás určitě čeká to předání. My jsme členy International Ranger Federation od roku vlastně 2018, takže přesto IRF-ko, které sdružuje obrovské množství zemí na světě, asi 160, tak bych strašně rád přesto IRF tenhle program dostal mezinárodně do světa.
0: Ještě jsme nemluvili o tom, že vy jste vlastně, vy a vaši kolegové, vy jste si pořídili v Kostarice kus toho pralesa, je to tak?
1: Je to tak, my tam máme dva projekty, jeden je oceánský a druhý je pralesní, kde jsme vlastně vykoupili díky jednomu štědrému donorovi tady z Prahy. Já to můžu říct asi panu Rybáčkovi, protože opravdu to je fenomén, ten člověk. A ten nám tehdy umožnil vlastně vykoupit nějakých 156 hektarů pralesa, vybudovat nádhernou pralesní rezervaci na hranicích s Národním parkem Tapanty, kde taktéž teda v okolí naší rezervace rozkryváme pytláctví a spolupracujeme s Národním parkem.
0: Který druh z toho vašeho pralesa je nejohroženější momentálně?
1: Jak to myslíte?
0: No, kterému hrozí třeba, že by se jeho počty zmenšovaly a zmenšovaly? Po kterých ti pytláci jdou?
1: Takhle, my teď operujeme vlastně ve dvou významných ekosystémech. Je to horský tropický prales v pohoří Talamanca Cordillera v centrálu Kostariky, kde si myslím, že jako hrozba pro prales není kromě pytláctví. Ale na severu, tam, kde vlastně jsme u toho oceánu, tak tam je poslední, opravdu reálně poslední fenomenální zbytek ekosystému tropického suchého pralesa na severní polokouli amerického kontinentu. A tam, teďka jak se tady bavíme a posluchači nás tady poslouchají, o čem hovoříme, tak tam teď hoří. A opravdu jako ve velkých plochách hoří i část Národního parku Issy di Guanacaste, Národní park Palo Verde a jsou to obrovské ztráty na biodiverzitě, které ovšem vychází nejenom od farmářů a zemědělství při rozšiřování pastvin pro hospodářská zvířata, zejména krávy, kdy vlastně ten oheň vám přeskočí z těch soukromých pozemků až do národních parků, ale veliký problém zase je v tomhle pytláctví, kdy pytláci buď teda nechají ohniště v tom pralese a ono se to v období sucha potom vznítí a rozhoří. Musíme vzít úvahu, že tam třeba 4 měsíce neprší vůbec v tom suchém tropickém lese, teď je období sucha. A nebo jsou to úmysly, vyloženě, že tím nahání zvířata, nebo se jim mstí Národnímu parku za nějakou protiakci. Není to úplně jednoduchá práce pro ty rangery, je to nebezpečné, i proto používají třeba neprůstřelné vesty a tak dále. Hodně tam pytlačí třeba Nikaragujci, to je asi 30 kilometrů po moři. A v tomhle ohledu ten suchý tropický les je mnohem větším ohrožení, než třeba ten prales jako takový v Kostarice, ten dešný.
0: Profesionální ochranář přírody Milan Jeglík byl hostem Radiožurnálu. Díky za to a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuju.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Pavel Prouza, zazní zprávy.
1: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Záchranáři v Japonsku stále pátrají po zasypaných lidech v troskách domů po zemětřesení na ostrově Kjušu. Fotbalisté Hradce Králové zabojují proti Tromze o postup do 3. předkola Evropské ligy. Bude jasno až polojasno, na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
3: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
1: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kjušu stoupil na 18 a v nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kašima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
4: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 tisíc lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
5: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo o tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější, protože nemusí skotačit nikde po kamenech a nehrozí riziko nějakého zranění, uklouznutí a podobně.
2: Sport.
1: Fotbalisty Hradce Králové čeká odveta 2. předkola Evropské ligy s Tromze. Po výhře 1-0 v Norsku přivítají soupeře doma. Jablonec po úvodní porážce 2-3 v Chorvatsku zabojuje před svými fanoušky o postup do 3. předkola konferenční ligy. Trenér Luboš Kozel doufá, že se Severočeši navážou na poslední výkon ve vítězném ligovém utkání s Olomoucí.
6: Doma je potřeba prostě opravdu hrát 90 minut, tak jak jsme hráli třeba s tou Olomoucí, a když se nám něco nepovedlo, tak jsme během toho zápasu byli schopni na to reagovat.